0: vlny a potom taky telefonickou soutěž. Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu Monika Chmelová.
1: Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot, od října obnoví regulaci. Ukrajina opět vyzvala Rusko k energetickému příměří. České tenistky se na úvod finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Britkami. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daně z nafty. Po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Každý pracovní den bude resort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude zatím platit do konce října. Vláda zároveň zavedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie. Reaguje tak na mimořádný růst rafinérských marží. K tomu má výhrady předseda opoziční ODS Martin Kupka.
3: Sporný návrh na zdanění rafinérií, ten ve výsledku může přinést další problémy, nejen právního charakteru, ale může v tomto směru postihnout i to, že si to ta rafinérie bude kompenzovat na zvýšených cenách.
1: Pondělní ruský dronový útok na ukrajinské město Lozova v Charkovské oblasti má 1 oběť a nejméně 3 lidé byli zranění, oznámili to ukrajinské úřady. Ruské drony uplynulou noc zasáhly i ukrajinské Záporoží, kde bylo zraněných 5 lidí. Kyjev znovu vyzval své partnery, aby přiměli Moskvu k uzavření takzvaného energetického příměří.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X napsal, že povaha současné války je jiná. Technologie umožnily, že trpí nejenom oběť, ale taky agresor. Reagoval tím na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po nejnovějších ukrajinských úderech na ruské rafinérie prohlásil, že Rusko ztratilo kontrolu nad svým ropným odvětvím. Zelenský uvedl, že Rusko musí přestat útočit na ukrajinskou energetiku, kritickou infrastrukturu a export potravin. To povede k deeskalaci z ukrajinské strany, slíbil Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Petřínská lanovka se dnes po 2 letech vrací do provozu. Podle pražského dopravního podniku začne jezdit od 7 hodin ráno. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Ta říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
5: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
1: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové zápasem s Velkou Británií. Body ve 4 hře je připravená sbírat deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v dějišti turnaje v Šenčenu získala před 9 lety svůj první singlový titul v kariéře.
6: Já se sem ráda vracím, určitě fanoušci jsou vždycky skvělí, spoustu dárků člověk dostane, myslím si, že prostě jsou zaujatí do toho tenisu, fakt to sledují. Celkově náš tým je určitě skvělý, spoustu skvělých hráček a prostě všechny jsou pod dozorem čínských fanoušků, tvoříme dobrý tým a snad proto i dorazili.
1: České tenistky se s Britkami ve čtvrtfinále turnaje poháru Billie Jean Kingové utkají od 11 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená 7 u Slaného a omezení na D35 za Dašicemi. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je zavřená po nehodě u Slaného. V omezení havarovalo nákladní auto. Je to havárie se zraněním a únikem kapalin z vozidla. Policie v obou směrech odklání provoz přes město. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Olomouce počítejte s nočním omezením za Dašicemi. Na kilometru 156,5 silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Na dálnici D35 dejte pozor také před Olomoucí směrem od Ostravy. Za Kocourovcem na kilometru 282 stojí nepojízdné vozidlo. Na D1 opatrně kolem Brna ve směru na Prahu na kilometru 194. V nájezdu od centra pracují silničáři, opravují tam svodidla. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.

0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál a slovo má opět Jiří Štefl.
2: Beru si ho. A předám ho dál, protože právě teď 5,5 minuty po druhé hodině začíná telefonická soutěž. Tenhle týden, a tedy dnes po druhé, hrajete o novou audioknihu Pavlína Křivánková Příbuzní. Je to příběh o Mije, která hledá svou biologickou rodinu a její příbuzné. Olině, Mija chce vidět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla. Telefonická soutěž je tady. Volejte na tyhle telefonní čísla 221 552 155, anebo 221 552 255. Ještě než se někdo dovolá, tak hudba. Tohle je sympaťák ze Španělska, Alvaro Soler.
0: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: 9,5 minuty po druhé hodině v Radiožurnálu v tom nočním pravidelná telefonická soutěž. Jestli jste nevyhráli za poslední dva měsíce, tak už vytáčejte 221 552 155 anebo 221 552 255. Mám pro vás dneska velmi jednoduchou soutěžní otázku. Podíváme se do kalendária. Ještě ale předtím představíme cenu, o kterou hrajete, nová audiokniha Pavlína Křivánková Příbuzní.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
2: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý, jako led.
1: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
2: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
1: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Velmi zajímavý příběh, který můžete vyhrát právě dnes a celý tenhle týden až do neděle. No stále se ještě nikdo nedovolal, tak možná ještě čekáte na tu soutěžní otázku. Já jsem říkal, že dnes se podíváme do kalendária. Je úterý 22. září. Narozeniny dnes slaví opravdu slavný italský pivec, vyhlasné jméno Andrea Bocelli. No a já se vás ptám, jaký je jeho hlasový obor. Dokonce máme tři možnosti, takže ještě jednou zopakuju telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Velmi jednoduchá soutěžní otázka. Narozeniny slaví Andrea Bocelli. Ptám se na jeho hlasový obor, buď je to tenor, bariton nebo basbariton. Hrajete o novou audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní, zajímavý příběh, který vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Andrea Bocelli se narodil v Itálii 22. září roku 1958, dnes tedy slaví narozeniny. Ještě chvíli vydržíme, možná tam je nějaký technický problém, nevím, nestalo se mi to ještě, že by nikdo nevolal do soutěže, tak ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo na konci 255. A to už je poslední šance pro tu dnešní noční telefonickou soutěž, tak tedy jenom odhalme tu správnou soutěžní otázku nebo odpověď na tu moji soutěžní otázku, je to tenor. Dnes v noci tedy nikdo nevyhrál, opět zítra ale budete mít šanci po druhé hodině v noci.

0: Telefonická soutěž nočního radiožurnálu pro tu dnešní noc za námi, otevřeme ji zase zítra po 2 hodině v noci. Teď chvilku po 14:15 otevíráme další téma. Radiožurnál spolu s Českou Alzheimerovou společností pořádá ode dneška do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencím, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba. Nabízí taky testování paměti přímo v budově Českého rozhlasu.
1: Vyšetření přišel využít do vestibulu Českého rozhlasu v Pražské Vinohradské ulici například pan Petr.
2: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře, no ale jako člověk každou prevenci má využít.
1: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
3: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
4: Já budu měřit 1 minutu na hodinách a poprosím vás, abyste mě pověděl co nejvíce slov na písmeno K.
5: Koule, kolibřík, kanál, kůlna.
1: V testovací místnosti právě poprvé v životě absolvoval vyšetření pan Vladimír.
5: Byl jsem rád, že jsem to absolvoval, protože jsem zjistil, kterým směrem případně mám asi postupovat na zlepšení svého stavu. No a dostal jsem takový výstup, který mě vyhodnotil kladně, že jsem teda v úrovni jakési adekvátní k mému věku. Vypadávají názvy, které bych použil běžně v hovoru a někdy je musím teda opisovat.
1: Vyšetřovaný i hned po testu dostane výsledky, které pomáhají s včasným odhalením demence. Pacient v případě podezření dostane doporučení k psychologovi, psychiatrovi, neurologovi nebo geriatrovi na podrobná vyšetření. Právě zapomínání nebo výpadky slov můžou znamenat závažné onemocnění, říká Lucie Ptáčková z poradny pro poruchy paměti.
4: Může to být náběh na nějakou kognitivní poruchu mírného nebo pokročilého stupně, třeba jako Alzheimerova nemoc nebo vaskulární forma poruchy paměti, smíšená forma kognitivní poruchy a jiné.
1: Zájem o vyšetření v budově Českého rozhlasu během Dnů paměti je podle koordinátorky Moniky Kozové velký.
3: Máme vlastně už úplně plno všechny 3 dny. Mezi tím jako chodí zájemci, kteří se nestihli přihlásit se ptát, takže máme i čekatele.
1: Demence postihuje v Česku podle odhadů České Alzheimerovské společnosti víc než 183 tisíc lidí. Až 1/4 z nich nejspíš stále žije bez diagnózy. Jakub Vejk, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Co dělá operní pěvec Adam Plachetka, když mu není do zpěvu? Jak na něj působí, když slyší nějakou faleš? V těchto dnech chystá vánoční koncerty v rytmu swingu. Zároveň se připravuje na roli londýnského lazebníka v muzikálu Sweeney Todd ve Státní opeře. A k tomu všemu bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Noční Radiožurnál.
2: To jsou informace z Česka i zahraničí.
0: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
2: Včetně dopravního zpravodajství.
0: A příjemná hudba.
2: Noční Radiožurnál.
0: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
2: Radiožurnál.
0: S vámi i každou noc.
3: Teď je půl třetí. Se zprávami ve studiu Monika Chmilová.
4: Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance, ujistil po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Podle Babiše Česko není v bezprostředním nebezpečí a od bezpečnostní informační služby nemá informace o tom, že by tuzemsku hrozil nějaký útok ze strany Ruska. Čečenský autoritářský vůdce Ramzan Kadyrov zůstává v čele této ruské autonomní republiky. V nedělních volbách získal skoro 100% hlasů, oznámila to ústřední volební komise. Jeho protikandidáti dostali 0,15%. Politik podporovaný Vladimirem Putinem Čečensko vede bezmála 20 let. Mezinárodní organizace upozorňují, že Kadyrovova vláda nedodržuje základní lidská práva. Situace v Čečensku je podle nich jednou z nejhorších v celém Rusku. Policisté pátrají po 94-leté Ireně Hanzlíčkové z Mostu, může být v ohrožení. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové žena nejspíš předevčírem odešla z domova. Od té doby se rodině neozývá. Irena Hanzlíčková je vysoká zhruba 160 cm střední postavy. Má prořídlé, šedé, krátké vlasy, hnědé oči a nosí brýle s tenkými obdélníkovými obroučkami a velkými skly. Jakékoliv informace ohledané volejte na linku 158. A Praha má stavební povolení pro stanici Libuš na lince metra D. Ta má propojit náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat. Povolení proto není pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu stanice do roku 2028, první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později.
2: Sport.
4: U fotbalistů druholigové Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu. Pod Habancovým vedením vyhrála Opava v nové sezóně šance Národní ligy 2 z 9 zápasů a v tabulce je 11.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená silnice 7 u Slaného i exit na D1 u Velké Býteše. Silnice 7 je u Slaného stále neprůjezdná po včerejší nehodě. Ve zúžení havarovalo nákladní auto. Policie odklání provoz od Prahy z dálnice D7 a od Chomutova na silnici 16. A objíždí se to přes město. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte nově s uzavřeným sjezdem na Velkou Býteš. Kvůli opravě přivaděče, tedy silnice 37, bude zavřený sjezd i nájezd na dálnici až do poloviny října. A v Ostravě jeďte opatrně Rudnou ulicí směrem do Poruby. Od sjezdu z Plzeňské ulice až do Svinova silničáři obnovují vodorovné značení. Uzavřený je tam vždy jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě i zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
3: Propaganda od školky, vojenský výcvik od školy. Rusové ukrajinskými dětmi doplňují hřídnoucí zásoby vlastních vojáků. Detaily pro dnešní téma pro dnešní Vinohradskou 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu už vyšel na všech podcastových platformách i na můj rozhlas.cz. No a nebo si Vinohradskou 12 poslechněte v předpremiéře už za hodinu v našem vysílání.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ve vysílání nočního radiožurnálu teď otevřeme jedno velmi důležité téma. Osobní konverzace, intimní fotky a videa nebo třeba zaslání spodního prádla. Takhle funguje sex business na internetu. Spolu s ním se do kyberprostoru přesouvá i související kriminalita. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, je ale těžké některé činy postihovat.
1: Na Facebooku jsem si začala psát s Tomášem. Myslela jsem si, že je mu 16 let.
2: Citujeme z reálného případu, který uveřejnilo ministerstvo vnitra na webu obchod s dětmi.cz. 13-leté dívce říkejme Jana.
1: Tomáš postupně získal moji důvěru a přesvědčil mě, abych mu posílala moje intimní fotky a videa. Netušila jsem, že Tomáš je dospělý muž, který pak s mými fotkami a videi začal obchodovat na internetových seznamkách.
2: Kromě známé metody Loverboy, tedy navázání blízkého kontaktu skrz manipulaci, se do podobné situace může dostat oběť i třeba prostřednictvím legitimně se tvářící nabídky práce, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá vykořisťovaným i obětem obchodu s lidmi, Markéta Hronková.
3: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály, kdy nabídka třeba se objeví někde veřejně, ale potom celá ta konverzace už se přesune do nějaké skupiny.
2: Přes profily na sociálních sítích inzerují svůj intimní obsah taky ženy poskytující sexuální služby. Intimní fotky a videa na internetu prodávají spíš mladé ženy a dívky. Často si neuvědomí, že obsah může uniknout a poměrně časté je i vydírání. Většina žen navíc odklikne souhlas platformě bez přemýšlení, říká vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika Alena Holoušová.
4: Pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmou třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku.
2: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
5: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
2: Úpravu zákona s ohledem na přesun činů do online prostoru ministerstvo spravedlnosti teď neplánuje. Změna by však mohla podle ředitelky organizace La Strada Markéty Hronkové nastat v případech nucené práce nejenom v sex businessu, díky evropské směrnici.
3: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách.
2: Česko mělo směrnici přijmout do poloviny července letošního roku. To se nestalo. Zákon leží v poslanecké sněmovně a může hrozit pokuta v řádu nižších milionů eur. Evropská komise zatím řízení proti Česku nezahájila. Ministerstvo spravedlnosti ho ale čeká v následujících týdnech. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
1: volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až za nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí snížila deficit o 3 miliardy korun. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Opozice návrh rozpočtu na příští rok kritizuje. Třeba poslanec rozpočtového výboru Jan Papajanovský z hnutí STAN.
1: To, že nakonec došlo ke škrtům nebo ke snížení toho schodku za nějaké 3 miliardy korun, no tak to v kontextu té částky opravdu není podstatné a ukazuje to na to, že tato vláda hazarduje s budoucností České republiky, hazarduje s budoucností naší země.
0: Návrh státního rozpočtu na příští rok teď míří do sněmovny. Vláda ho tam musí předložit do konce září. Poslanci by ho měli začít projednávat v říjnu. Definitivně schvalovat by ho měli v prosinci. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Původně se země měly shodnout už včera večer. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí dvou ruských miliardářů ze sankčního seznamu, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platí pouze do dnešní půlnoci. Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně Praha. Rozhodla se tak proto, že podle ní městská knihovna dokáže Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Bývalá první dáma ji svěří instituci bezplatně.
2: Chtěla bych možná ještě říct, že odkaz jako takový Václava Havla si nesu stále já a ponesu já a naše společná nadace, nadace Dagmar a Václava Havlových, Vize 97 a moje rodina.
0: Bývalá knihovna Václava Havla už se před týdnem přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. V pařížském muzeu Louvre dva muži z Německa bez povolení pověsili své obrazy. O sobotní události informovala agentura DPA. Připevnili lepicí páskou na zeď v sále, kde visí i světoznámý obraz Mona Lisa. Ostraha muzea dvojici zadržela a předala policistům. Louvre na něm podal trestní oznámení. Sport. Český tým se na mistrovství Evropy volejbalistů čtvrtfinále nezahraje. Z Belgii prohrál 1-3 na sety. Reprezentační trenér Jiří Novák byl spokojený jen s úvodní sadou. Pak už byl soupeř lepší a postup si zasloužil.
3: Pokračoval problém na přihrávce, rozehrál se Rijsgaard, který jsme dva sety jako docela dobře drželi. No. Přesně hráli to, co jsme věděli. Věděli jsme, že prostě používají taktický servis a měli jsme s ním zkušenost z Belgie a stejně jsme na něj nezareagovali.
0: České tenistky zabojují v čínském Shenzhenu o postup mezi čtyři nejlepší výběry Billie Jean King Cupu. Výběr nehrající kapitánky Strýcové se střetne od 11 hodin českého času s Britkami.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 uzavřený sjezd na Velkou Bíteš a zavřená silnice 7 u Slaného. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně kolem sjezdu na Velkou Bíteš. Na kilometru 162 právě silničáři stavějí dopravní značení. Exit bude uzavřený zcela až do 11. října kvůli opravě silnice 37. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je obousměrně uzavřená kolem Slaného. Z omezení vyprošťují havarované nákladní auto, čistí tam také vozovku od vyteklých kapalin. Policisté provoz odklánějí přes město. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí Jesenice. Od 79. kilometru se až na 0. kilometr projíždí pouze jedním pruhem. Dočasně je uzavřený také nájezd na okruh od Jesenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
6: Ve 3 hodiny 5,5 minuty v úterý 22. září my vám za chvíli představíme jednoho Zimmermaniaka. Do té doby ale zahrajeme ještě třeba Tata Boys společně se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

0: Přejeme dobré jitro, tady je vysílání Radiožurnálu a přinášíme taky jeden příběh. Jmenuje se Petr Porjanda, v divadle Járy Cimrmana mu ale neřeknou jinak než pan učitel. Věrný divák souboru povoláním učitel angličtiny ze studénky, který na Cimrmany chodí minimálně 10krát měsíčně. Možná by mu leckterý zájemce o lístky záviděl, ale on tvrdí, že k žádnému nikdy nepřišel protekčně. Petra Porjandu vám představujeme jako prvního, a to v našem týdenním seriálu Cimrmaniaci. Ten je o lidech, kteří se rozhodli českému géniovi zasvětit život. Pana učitele jsme zastihli na prvním představení sezóny hře Záskok v Hradci Králové.
1: Jděte k němu a přešněte to také.
2: Tak dneska Hradec Králové.
3: Petr Porjanda se zjevuje tady ve foaje Klicperova divadla v Hradci Králové, a to proto, že se hraje Záskok.
2: Přesně tak.
3: Vy chodíte na Záskok skutečně pokaždé?
2: Když seženu lístky, tak určitě, a když není zadaný.
3: Co to znamená, když seženu lístky? To je přece velice náročná disciplína sehnat lístky vůbec do divadla Járy Cimrmana, natož na Záskok.
2: To je pravda, já na tom pilně pracuji už čtvrtým rokem, já pátou sezonu začínám a tak jsem se to naučil a tak nějak mám grif a jsem klikař.
3: Klikař, to znamená tedy v tom internetovém systému, vždycky 17. v měsíci v 17 hodin.
2: Ale já, když Záskok chci vidět pokaždé, tak ten kupuji za tisícovku prvního dne, prvního v měsíci ve 12 hodin.
3: Kolik Záskoků už jste viděl?
2: Troufám si, že za poslední dva roky všechny, takže tak dvakrát do měsíce, tak rozhodně 20, 25 až 30.
3: Vy neváháte na to představení přijet třeba i z velké dálky?
2: Jo, je to tak. Já jsem před dvěma lety to bylo, jsem si objednal dovolenou v Tatra. Na začátku září říkal jsem si, že se bude začínat až v půlce, a hnedka na začátku září byl Záskok. Zahájení sezóny, tak jsem říkal, u toho všem nesmím chybět. Takže jsem rodiče odvezl do Tater na Dovču a večer jsem zase sedl zpátky na vlak a přijel jsem do Prahy na Záskok. Viděl jsem Záskok a jel jsem do Tater pokračovat v dovolené.
3: Když člověk vidí jedno představení tolikrát, čeho si tam všímá?
2: Já zaprvé miluju všechny různé hlášky, různé situace. A pak nastávají takové různé nečekané situace, že jo, kdy se udělá nějaká chyba a nebo někdo něco zapomene a je tam prostě trošku něco jinak, no.
3: Jak je možné, že učitel si může najít čas de facto na každé představení divadla Járy Cimrmana?
2: Mě k tomu paradoxně pomohl covid. Během covidu jsem šel učit online a už jsem se nevrátil k učení face to face, takže jsem na volné noze a můžu cestovat, můžu se balit počítač a učit odkudkoliv, kdykoliv se mi tak chce.
3: Člověk si ale říká, to taky leze do peněz.
2: Jo, určitě, ale já to nechci vědět. Já totiž jsem placen průběžně, takže jako mě vždycky nějaký peníz přijde, hned ho utratím, takže to nepočítám, ani to nechci vědět. Ale nelituju ani jedné koruny. Někdy se stane, že třeba i místo, abych si zaplatil hotel, tak zakempuju v autě.
3: Zeptám se napřímo, není to už úchylka?
2: Spousta lidí mi to říká, že jsem blázen, ale já v podstatě dělám to, co mě baví, a v podstatě jsem si upgradeoval to, že už si to nepouštím na YouTube nebo si to nepouštím v autě, ale dopřávám si to naživo. Takže když já chodím tak 10krát do měsíce, tak řekněte mi, který nadšenec si to 10krát měsíčně nepustí, že jo?
3: A stává se, že vás poznávají třeba lidé v tom sále, že říkají, on je tady zase.
2: Je to tak? No, já už si připadám jako taková mikrocelebrita, že mě fakt oslovují cizí lidé.
3: No, on dokonce, já musím říct, Zdeněk Svěrák říká, my musíme tomu panu učiteli říct, ať se tolik nesměje, protože ono to vypadá, že je podplacený a že rozesmává diváky.
2: Já si nemůžu pomoct, není to podplacený, mě to prostě fakt baví. Jednou se mi stalo v České Lípě, že jsem seděl na Blaníku uprostřed první řady a když Zdeněk Svěrák přecházel od pultíku k mapě, tak najednou se zastavil a oslovil mě a řekl, člověče, co tady zase děláte? Prosím vás, tenhle divák je tady všude s náma, jo? Jezdí do Prahy, jezdí na zájezdy. Mě by do dneška zajímalo, co si ti chudáci v té České Lípě jako o tom mysleli.
3: Z Klicperova divadla v Hradci Králové, Tomáš Maleček, Radiožurnál.
4: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
5: Navštěvují představení po celé republice.
4: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
5: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
4: Cimrmaniaci.
5: Seriál Radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
4: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
5: Cimrmaniaci.
4: Každé všední ráno krátce po 8:45.
5: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
1: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý, jako led.
0: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
1: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
0: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu. Host radiožurnálu.
2: Co dělá operní pěvec Adam Plachetka, když mu není do zpěvu? Jak na něj působí, když slyší nějakou faleš? V těchto dnech chystá vánoční koncerty v rytmu swingu. Zároveň se připravuje na roli londýnského lazebníka v muzikálu Sweeney Todd ve Státní opeře. A k tomu všemu bude hostem radiožurnálu.
3: Host radiožurnálu.
4: Poslouchejte dnes
3: po 9. hodině.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: 3 hodiny 30 minut. Monika Chmelová má zprávy.
6: V New Yorku se dnes setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informovala o tom agentura AFP. V americké metropoli dnes začíná zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že se Donald Trump a Volodymyr Zelenský budou věnovat válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už v neděli. Podle listu Ukrajinská pravda šéf Bílého domu opět vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Ukrajina tyto útoky odůvodňuje tím, že Moskva prodeje ropy financuje válku. Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. To je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru, více než 75%. A ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum celkem 3 miliony 300 tisíci korunami. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj potřeba posuzovat na úrovni celého programu a ne v jednotlivých případech.
7: Sport.
6: Trenér Luis de la Fuente povede španělské fotbalisty až do roku 2032. Tamní svaz informoval o tom, že s 65-letým koučem prodloužil smlouvu. De la Fuente se španělské reprezentace ujal v prosinci 2022. O 2 roky později s týmem triumfoval na mistrovství Evropy a letos přidal titul na světovém šampionátu v zámoří.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda v tunelu na Pražském okruhu a zavřená silnice 7 u Slaného. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 velmi opatrně v Lochkovském tunelu. Na 13. kilometru nehoda, nákladní auto najelo na obrubník, jeden pruh je uzavřený. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je stále zavřená po nehodě u Slaného. V omezení havarovalo nákladní auto, ze kterého vytekly kapaliny a policie v obou směrech odklání provoz přes město. Na dálnici D1 z Brna do Prahy už je uzavřený sjezd i nájezd u Velké Býteše. Kvůli opravě přivaděče bude exit na kilometru 162 uzavřený až do 11. října. A na D35 z Hradce Králové do Olomouce počítejte s nočním omezením za Dašicemi. Na kilometru 156,5 silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
10: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
11: Propaganda od školky, vojenský výcvik od školy. Rusové ukrajinskými dětmi doplňují řídnoucí zásoby vlastních vojáků. Mluvím o tom s Mariou Suljalinovou, ředitelkou nevládní organizace Almenda, která se zabývá situací dětí na ruskem okupovaných územích Ukrajiny. Dnes je úterý, 22. září. Hello, thank you very much for joining us and for being here in our studio.
12: Hi, thank you for inviting.
11: So, can you tell me, how do you erase? Jak vymažete lidem identitu? Kde tenhle proces začíná?
12: The process began in kindergarten.
13: Začíná to už v mateřské škole a ten proces nikdy nekončí. Na okupovaných územích se kompletně změnil vzdělávací systém. Jakmile dítě začne chodit do školky nebo školy, začne s ním Rusko pracovat. Od prvního dne mu říká, že je Rus nebo Ruska a že žádná země jménem Ukrajina neexistuje.
11: Říkáte, že to začíná už ve školce, ale jak? How?
13: Děti například malují obrázky ruských vlajek. Ruští vojáci tam chodí na návštěvu, aby si s dětmi povídali a účastnili se různých aktivit. Navštěvují je taky různá mládežnická hnutí, například Junarmia. Někdy děti na různých akcích nosí i jakési polovojenské uniformy. Hodně se ve školkách mluví o tom, že jsou všichni Rusové, že toto je jejich země a že by měli být hrdí na své vojáky, kteří údajně chrání jejich zemi. To znamená, že už od prvních dnů se pracuje na změně identity dítěte a jeho militarizaci. Mezi hračkami mají různá vojenská vozidla, vojáčky v ruských uniformách. Proto říkám, že ten proces začíná už v mateřské škole.
11: A co se s těmi dětmi děje, když nastoupí do školy? Co se tam učí?
13: Když je dítěti 6 let a nastoupí do školy, dostane hned první den za úkol namalovat svou vlast. Rusko se od začátku snaží, aby děti kreslily vlajky a ruské symboly. Pokud dítě namaluje něco jiného, škola zatlačí na jeho rodiče. To je také jeden z momentů, kdy rodiče musí začít přemýšlet, jak o těchto věcech budou se svými dětmi mluvit. Někteří rodiče se rozhodnou o své národní identitě s dětmi nemluvit vůbec. Bojí se, že tak malé dítě nedokáže rozlišit, co je bezpečné říkat a co ne. Někdy se proto tyhle rozhovory v rodinách odkládají. Nicméně tohle všechno se tedy děje už od prvních dnů ve škole. A pokud jde o samotné vzdělávání, tak prvňáčci se učí především číst a počítat. Ale jakmile začnou probírat dějepis nebo literaturu, tak je ve školách učí, že žijí v té nejmocnější zemi na světě. Zemi, která vyváží kulturu do jiných států a chrání je. Je strážcem celého regionu.
11: Prostě propaganda.
12: It's basic propaganda, but it's built in a quite clever way.
13: Jsou to základy propagandy, ale dělají to poměrně chytře. Není to propaganda ve stylu moderátora Solovjova. Učitelé mluví o historii tak, že některá fakta zcela vynechávají a jiná prezentují způsobem, který odpovídá ruskému výkladu dějin. Dětem je hned od začátku vtloukáno do hlavy, že všechny ruské kroky směřují k nastolení míru. O válečných taženích se nemluví jako o ruské agresi, ale jako o obraně regionu.
11: Takže učitelé v podstatě válku a agresi ospravedlňují.
13: A zároveň dětem říkají, že na ukrajinském území žádný nezávislý stát neexistuje. Tvrdí, že Ukrajina vznikla uměle a že její teritorium historicky patří Rusku. A co je taky velmi důležité, děti se dozvídají, že ukrajinské kulturní dědictví vůbec není ukrajinské, protože prý jde o součást ruské kultury. Dítě to slyší při každé hodině, nejen při dějepisu, ale taky v literatuře, zeměpisu a dalších předmětech. A pak tomu začne věřit, zvlášť když jde o malé děti. Vezměte si třeba situaci na Krymu. Okupace poloostrova začala před více než 12 lety. Tehdy nikdo ze současných školáků ještě v lavicích neseděl. Všichni, kteří tam chodili tehdy, jsou už ze školy dávno pryč. Takže když tuhle propagandu děcka slyší od 1. do 11. třídy, nastane chvíle, kdy jí podlehnou. At some point he or she starts believing it. And what is more important is that... A co je ještě důležitější, dětem je vštěpováno, že jejich svatou povinností je obětovat svůj život za Ruskou federaci. A to je vážně nebezpečné. Od tohoto školního roku je v osnovách nový předmět nazvaný Duchovní a mravní hodnoty ruské kultury. V hodinách je pak spousta věcí popisována z pohledu víry a tomu se člověk brání ještě složitěji. Nejde už o analyzování informací a nakládání s fakty, ale postoje a názory. Rusko do výuky stále víc zapojuje náboženské prvky, protože chce změnit přesvědčení ukrajinských dětí.
12: This is why Russia is trying to change the beliefs of these children and to include more and more religious in the educational process.
14: V jakém jazyce spolu mluví? V ruštině?
12: In Russian.
13: V ruštině.
15: Strictly in Russian. No Ukrainian.
12: No Ukrainian at all. And if before Russian Federation.
13: Ukrajinsky se nemluví. Rusko dřív tvrdilo, že na okupovaných územích nadále existují ukrajinské školy. Od loňského roku ale ukrajinštinu z ruských vzdělávacích programů zcela odstranilo. Mluvili jsme o Krymu. Tam stále existuje několik škol, kde se učí krymská tatarština. Ukrajinsky se tam ale mluvit nenaučíte.
14: Zpívají děti ve školách ruskou státní hymnu?
13: Musí.
15: Is it a tradition?
12: Yeah, this is,
13: je to povinnost.
12: This is an obligation.
15: An obligation.
14: Mají to nařízené.
15: Mandatory to do that.
12: It's mandatory because we talked with young people.
13: Ano, mluvili jsme s mladými lidmi, kteří přišli z okupovaných území na svobodné území Ukrajiny. Říkali, že když ve škole nespívali ruskou hymnu, odvedli je k výslechu. Jejich rodinu nejdřív předvolali do školy k řediteli a pak ke speciální službě. Děti se podobných aktivit účastnit musí, nemají jinou možnost. Všechno to souvisí s nátlakovým vydáváním ruských pasů. Neexistuje, že by ho dítě nedostalo. Jakmile dítě oslaví 14. narozeniny, obdrží ruský pas. Rusové pořádají slavnostní ceremonie, při kterých dětem vydávají pasy. Slouží to jako ukázka toho, že celé obyvatelstvo je proruské. Pokud si dítě pas nepřevezme, jeho matka a otec přijdou o rodičovská práva. Dítě pak taky nemá přístup ke zdravotní péči ani k sociálním službám. Prakticky tedy není možné ruský pas odmítnout. Pro chlapce to taky znamená, že po dosažení 18 let, pokud nenastoupí na vysokou školu, budou podle zákona odvedeni. Je to od začátku cesta přímo do ruské armády.
12: So this is the way forward to the Russian army.
14: Can you tell me how many children are? Kolik dětí v současnosti žije na ruském okupovaných územích Ukrajiny? A kde je jich nejvíc? Na Krymu?
12: Approximate number is 1.6 million of children.
13: Odhadem 1 600 000 dětí. Skutečné číslo ale neznáme, protože registry jsou uzavřené a ke spoustě informací se nedostaneme. Stále ale dokážeme dohledávat počty dětí chodících do školy. Tyto údaje jsou zveřejněné na jakýchsi oficiálních stránkách. Celkový počet je ale obtížné zjistit. Naschvál. Rusové to tutlají kvůli deportacím a nuceným přemístěním ukrajinských dětí. Kyjevu to znemožňuje monitorovat, kde se děti nacházejí, zda jsou stále na okupovaných územích nebo kam je Rusové odvezli.
14: Je ve škole i vojenský výcvik? Učí se děti zacházet se zbraní a střílet?
15: How to shoot?
12: Yeah, they basically both boys and girls. It's not only for the boys. Aha. It's really important to stress.
13: Ano. A chlapci i dívky. Je to opravdu důležité zdůraznit, že se to týká obou pohlaví. Existuje povinný předmět jménem Základy bezpečnosti a obrany vlasti. Jeho součástí je i praktická výuka. A zatímco dříve tvořila přibližně 20% předmětu, od tohoto roku se její podíl zvýšil na 50%. Děti tedy tráví více hodin získáváním vojenských dovedností. Učí se taky ovládat FPV drony, protože Ruská federace si uvědomuje, že právě drony se ve válce teď používají nejvíc. Ukrajinským dětem vysvětluje, jak s nimi létat, aby z nich byli lepší vojáci.
14: Vím taky o takzvaných kadetských třídách. Co jsou zač?
13: Jsou to speciální třídy, kde děti už od první třídy mají dodatečné hodiny tělocviku a propagandy. Tyto třídy fungují pod patronátem různých ruských institucí, například vyšetřovacího výboru nebo FSB a dalších. Děti taky nosí stejné uniformy jako příslušníci instituce, pod kterou konkrétní třída spadá. Tyto organizace taky navštěvují a učí se o tom, jak to v nich chodí. Cílem je, aby po dokončení školy nastoupili na vysokou školu, pokračovali ve svém zaměření a následně se stali součástí systému. Do kadetských tříd tedy chodí děti, ze kterých chce mít Rusko budoucí elitu, jejímž úkolem bude utlačovat obyvatele celého regionu. V roce 2016, kdy se tyto třídy na Krymu začaly teprve otevírat, jich bylo 12. Nyní je na Krymu a ve městě Sevastopol nejméně 397 takových tříd. Rusové už kadetské třídy otevírají taky na okupovaných územích Chersonské a Záporožské oblasti. Jde tedy o poměrně rozsáhlou síť.
12: So basically this is kind of widespread network of these classes.
14: And is this indoctrination? A probíhá indoktrinace dětí pouze ve školách nebo ji děti zažívají i ve volném čase, na kroužcích nebo na táborech?
15: And they do the other activities apart from just going to school?
12: The majority of it happening in the formal education. So not
13: Většinou je to součástí institucionálního vzdělávání, tedy nejen ve školách, ale také ve školkách nebo na univerzitách. Samozřejmě to pak pokračuje i při mimoškolních aktivitách a v různých mládežnických hnutích. Proč ale zdůrazňuji právě školy? Protože nábor do hnutí prvních nebo do junarmie obvykle probíhá právě na půdě škol. Jejich zástupci chodí do školy, děti k nim přilnou, stávají se součástí těchto hnutí a navštěvují je i po vyučování. Je to rozsáhlý systém. Existují mládežnická hnutí, která pořádají různé aktivity, tábory a polovojenské hry, jako je Zarnica a další. Fungují také vojensko-vlastenecké kluby, kde děti získávají praktické vojenské dovednosti. Tyto kluby otevřeně říkají, že jejich cílem je připravovat budoucí vojáky. Existují i převýchovné tábory. Některé jsou více militarizované, jiné méně. Pořádají se nejen v létě, ale celoročně. I v tomto případě jde o rozsáhlou síť. Stejně tak po celý rok probíhají různé soutěže. Jsou věnované Dni Ruska, Dni vítězství nebo různým místním událostem. Prakticky neexistuje měsíc, kdyby se nic nedělo. Pořád je tu něco, co má za cíl změnit identitu dětí. Existuje taky celá řada programů zaměřených na odvážení dětí z okupovaných území do Ruské federace. Jsou to různé výměnné programy, které pak dětem poskytují lepší možnosti studia na ruských univerzitách nebo taky různé tábory. Smyslem toho všeho je proměnit obyvatelstvo okupovaných území jednak kognitivně prostřednictvím změny přemýšlení dětí, ale také jeho složení. Zatímco mladí lidé jsou odváženi do Ruska, na okupovaná území naopak míří lidé z Ruské federace. Důvod je jednoduchý. Mít možnost tvrdit, že tam žádní Ukrajinci nežijí. Tak proč byste tedy chtěli takové území osvobozovat? Žádní Ukrajinci tam přece nejsou.
15: Proto mají děti ruské pasy, mluví rusky
13: a identifikují se jako Rusové.
15: Kdo je to všechno učí?
13: Bohužel, většina učitelů jsou Ukrajinci.
15: Byli k tomu donuceni?
13: Někteří ano, jiní se rozhodli dobrovolně. Musíme rozlišovat dvě různé situace. Například na Krymu zůstali většinou stejní učitelé. Rusové učitelé ukrajinštiny a ukrajinských dějin přeškolili. Museli změnit svůj předmět. Pokud jste například dříve učili ukrajinštinu, začali jste učit ruštinu. Pokud jste učili dějepis a dějiny Ukrajiny, začali jste vyučovat o dějinách Ruska. Před rokem 2022 ještě nebylo úplně nutné stát se součástí propagandy. Víme o učitelích, kteří to nedělali. Po roce 2022 a po zavedení jednotných učebnic už to možné není. Na kantory z Krymu proto nebyl vyvíjen takový tlak jako na ty z Chersonské a Záporožské oblasti. Tam učitelé prostě říkali, že propagandu učit děti nebudou. Pro Rusko tak byl obrovský problém vůbec školy otevřít. Dodnes tam Rusům chybí učitelé.
12: And for now it is still a problem for Russian Federation. They have a lack of teachers in the schools.
15: So do they bring? Přivážejí je tedy z Ruska?
12: They bring some from Russia, but they.
13: Některé ano. Ale je jich nedostatek.
15: Slyšel jsem třeba o lidech z Dagestánu.
13: Přijíždějí z různých regionů. Existuje na to speciální program jménem Venkovský učitel. V rámci něj míří na okupovaná území hlavně mladí učitelé. Je jich ale stále málo, takže většinou jsou to prostě Ukrajinci. Někteří z nich navíc předtím ani neučili. Jde o studenty z univerzit, ale taky lidi bez pedagogického vzdělání, kteří dříve pracovali v úplně jiném oboru a teď začali něco učit.
15: Existuje nějaký způsob, jak se mohou děti dál učit v ukrajinštině a studovat ukrajinské dějiny podle ukrajinských osnov, tedy učit se fakta, a ne pocity a pohledy ruské armády a vlády?
13: Je to nesmírně komplikované. Nejen kvůli tomu, že by to museli dělat online a až po škole, protože do ní chodit prostě musí. Přes den by tedy navštěvovali ruskou školu a večer studovali v ukrajinštině. Je to ale strašně náročné už kvůli množství času, který by tomu museli věnovat. A taky proto, že pokud se děti připojí k ukrajinskému vzdělávání online, mohou za to být stíhány. Pokud si stáhnou ukrajinské učebnice dějepisu a materiály věnované druhé světové válce, hladomoru na Ukrajině, nebo současným událostem v jejich zemi a budou si je chtít přečíst, Rusové je za to můžou na základě zákonu o extremismu trestně stíhat.
15: Takže v mobilu je mít vůbec nemůžou.
13: Je to trestné. Existují konkrétní paragrafy, na jejichž základě mohou být děti stíhány. Dalším problémem je, že Rusko blokuje přístup k internetu. A teď se bavíme o územích, kde vůbec nějaké připojení existuje. Na řadě míst internet vůbec není. Děti tedy ani nemají možnost se k ukrajinskému systému online vzdělávání připojit.
15: Vy víte o dětech, které uprchly z Ruskem okupovaných území a teď se třeba učí o věcech, o kterých třeba nikdy neslyšeli. Věří jim?
14: Do they believe them?
13: Víte, děti, které přicházejí na svobodné území Ukrajiny, pro tuhle cestu obvykle museli udělat opravdu hodně. Hledali způsoby, jak z okupovaných míst uprchnout, šetřili si na to peníze, pak prošli řadou jiných zemí a riskovali, aby se do svobodné Ukrajiny dostali. Mnoho z nich nemá ukrajinské pasy, ale jen své rodné listy. Takže jo, všem těm novým informacím věří, ty děti nejsou překvapené, protože se sami snažili k takovým zprávám dostat. Děti, které ruské propagandě uvěřily, bohužel tak často nepřicházejí. Jakmile jí podlehnou, pravděpodobnost, že se vydají na svobodné území Ukrajiny, klesá. Je to vážně obtížná cesta. Na okupovaných územích je spousta mladých lidí, kteří jsou proukrajinští, ale nechtějí riskovat. Bojí se, co všechno se jim může stát. Mnozí z nich navíc nemají mimo okupovaná území žádné příbuzné. Je to pro ně cesta do neznáma. Nevědí, kde by žili. Víme o případech mladých Ukrajinců, kteří okupovaná území opustili, jenže z různých důvodů ztratili spojení s lidmi, se kterými byli do té doby v kontaktu. Když totiž překračujete hranici, obvykle z mobilu všechno smažete, abyste neměli problémy při kontrolách. Jakmile však uprchlíci o své kontakty přijdou, neví, na koho se obrátit. Pak můžou skončit klidně na několik dní někde na vlakovém nádraží. Přespávají tam, protože nemají kam jít a nevědí, koho požádat o pomoc. Není to vůbec snadná cesta.
15: A znáte naopak případy těch, kteří už bojují proti Ukrajincům na frontě?
13: Ano, ale nedokážu říct, kolik jich je. Rusko se samozřejmě snaží o těchto případech mluvit a ukazovat, že se mu už podařilo Ukrajince změnit.
15: Že systém funguje.
13: A že děti už jsou proruské a všechny budou až do konce bojovat za Rusko. Na školy umisťují pamětní desky a prezentují odvedence jako hrdiny. Snaží se tím zlanařit víc a víc dětí. Proto o těchto případech víme. Nevíme ale, kolika mladých se to týká. Známe nicméně i případy těch, které zajala ukrajinská armáda a následně zjistila, že jsou to Ukrajinci z okupovaných území. Byli už součástí systému. Někteří se k ruské armádě přidali ne z přesvědčení, ale proto, že k tomu byli donuceni. Byli odvedeni a následně dostali možnost buď vstoupit do armády, nebo nést následky. Rozhodli se připojit a pak se vyhýbat bojovým akcím. Jenže takhle to nefunguje. Víme tedy o různých případech. Na okupovaná území ale nemáme přístup a ani o tom nemůžeme mluvit s dostatečným počtem lidí. Chybí nám důležité informace.
15: Thank you very much for being here for answering my questions.
12: Yeah, thank you for putting light on this issue. I do believe it's important.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Maria Suljalinová, ředitelka ukrajinské nevládky Almenda, kterou podporuje mimo jiné Člověk v tísni a která se snaží dostat k informacím o ukrajinských dětech na okupovaných územích. Rusové jim vymývají mozky propagandou a cvičí je na vojáky. I o tom se mluvilo na Krymských dnech v Praze, na které Maria do Česka přijela. Jak mimo jiné letos připomněla organizace Human Rights Watch, Rusové tímto vším porušují mezinárodní právo, včetně práva dítěte na vzdělání v mateřském jazyce. Jinak Maria se tomu věnuje, mluvila o tom ve Vinohradské 12 českým hlasem Šárky Fenikové, které tímto za dabing děkuju. A editaci a zvuk pak měli v této epizodě na starosti Katka Pospíšilová, Mirek Tomek a Johan Foss. Tento týden na tuto epizodu ještě navážeme, budeme řešit hybridní hrozby Ruska v Evropě. Naslyšenou zítra.

0: Pink Floydi ve vysílání nočního radiožurnálu, ale pravda, přejeme už dobré úterní ráno. Teď pro vás máme zprávy. 4 hodiny. Zprávy připravila a čte Monika Chmilová.
1: Vláda uvalila mimořádnou daň na rafinérie, reaguje tím na růst jejich marží. Tři americká média žalují Trumpovu vládu kvůli omezení přístupu do Bílého domu. Před Ligou národů je kvůli zraněním 6 změn v české fotbalové reprezentaci. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rafinérie budou nově platit sektorovou daň, rozhodla o tom vláda. Platit má za letošní i příští.

0: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček upřesnil harmonogram sanačních prací.
1: Je cílem provést sanační práce, a to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl, a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
0: Stanice CNN, MS Now a server Politico oznámili, že podávají žalobu proti vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu těchto médií do Bílého domu. Trump v pátek řekl, že jim ruší akreditace. Podle něj lžou o něm, jeho vládě i o Spojených státech. Žalující média uvedla, že takový krok je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, která mimo jiné garantuje svobodu tisku. Ostrava posílí ochranu před povodněmi. Povodí Odry do jara zvýší o 0,5 metru hráze na 4 místech podél řeky Odry. Jde o úseky, které při povodni před 2 lety voda hráze přelila. Město zároveň pořizuje mobilní hráze, kterými chce utěsnit 11 podchodů a podjezdů. Sport. 6 změn v nominaci už museli udělat trenéři české fotbalové reprezentace před zápasy elitní skupiny Ligy národů. Ve výběru nového kouče Španěla Deny nakonec chybí kvůli zraněním Chorý, Vlček, Zima, Vyšinský, Provod a David Jurásek. Defenzivní hráče nahradili Vitík s Kryčfalušem a Slámou. Do ofenzivy povolal realizační tým Šuberta, Sejka a Vašulína. Zdravotní problémy měl také dosavadní kapitán reprezentace Ladislav Krejčí, který o víkendu nenastoupil za Wolverhampton, pokračuje asistent Radek Bejbl.
2: Tam to bylo trošku jako přetížený lítko, po tom náročním programu on se hrál asi v 10 dnech 3 utkání, takže to, že nehrál, tak bylo důsledek toho, že se necítil úplně zdravotně v pořádku do toho utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku.
0: Do ligy vstoupí čeští fotbalisté v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Pak odehrají ještě zápasy doma i venku s Anglií a také ve Španělsku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená silnice kolem Slaného a nehoda v tunelu na Pražském okruhu. Silnice 7 je u Slaného stále neprůjezdná po nehodě. Ve zúžení havarovalo nákladní auto. Na policie odklání provoz přes město, zatím se projíždí plynule. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor v Lochkovském tunelu. Na 13. kilometru nákladní auto najelo na obrubník. S opatrností projedete. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s uzavřeným sjezdem na Velkou Bíteš. A kvůli opravě silnice 37 je na kilometru 162 uzavřený sjezd i nájezd. Potrvá to do 11. října. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu před Andělskou horou. Osobní auto tam srazilo zvěř, na místě to bude řešit policie. A na silnici 13 z Bíliny do Mostu se vyhněte překážce za železnicemi. Na 79. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
5: A je úterý, dobré jítro, 4 hodiny 6 minut.

0: Za chvíli bude 4:45, dobré jitro. Licenci k užívání jména Václava Havla nově bezplatně získá Městská knihovna v Praze. Dagmar Havlová se pro něj rozhodla proto, že podle ní dokáže Havlovo dílo zpřístupnit a přiblížit úplně všem.
1: Protože si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu a vlastně tu péči do budoucna, což je taky důležité.
2: Vysvětluje Dagmar Havlová.
1: Chtěla bych možná ještě říct, že odkaz jako takový Václava Havla si nesu stále já a ponesu já a naše společná nadace, nadace Dagmar a Václava Havlových, Vize 97 a moje rodina.
2: Už dříve odněla licenci na používání jména zesnulého prezidenta bývalé knihovně Václava Havla.
1: Knihovna, která byla jaksi v soukromých rukou, tak za 22 let se tam vyměnilo 15 ředitelů a to není dobře. A tak jsem si uvědomila, toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla, ale tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
2: O jméno prvního českého prezidenta mělo zájem ale více lidí.
1: Dostala jsem několik nabídek, ale z těch nabídek jsem si vybrala právě Městskou knihovnu Praha.
2: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel Ústřední pražské městské knihovny Tomáš Řehák.
3: Tuhle chvíli nepřejmenujeme Městskou knihovnu v Praze. Bude to zvláštní program, který budeme mít. Určitě ho budeme brandovat, určitě budeme mít k tomu všechny tyhle ty náležitosti komunikačního toho. Ale především to budou aktivity pro veřejnost. To je to, co umíme, to je to, co děláme, co si myslím, že umíme dělat dobře. My prostě chceme přibližovat dílo Václava Havla nejširší veřejnosti. Městská knihovna je v pravém slova smyslu nízkoprahovou institucí. Nikdo se neostýchá vstoupit do knihovny a my chceme dílo tohodle velkého státníka, literáta, myslitele přiblížit úplně všem.
2: Bývalá knihovna Václava Havla se už před několika týdny přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Ta teď aktuálně vyjednává se sponzory o dalším financování. Zhruba v listopadu plánuje také výběrové řízení na nového ředitele. Dosavadní provoz bádání nebo školních exkurzí ale zatím zůstává stejný. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, přejeme dobré úterní ráno. Čeští vědci našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. Teď další podrobnosti. Na tradiční lepenkové obaly nanesli speciální vrstvu, která výrazně zpomaluje hoření. Díky tomu mohou být hasiči na místě dřív, než se oheň rozšíří. Ve světě zatím nic podobného neexistuje. A že český nápad opravdu funguje, potvrdili požární zkoušky.
1: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené, zakouřené a vnitřek je úplně v pořádku.
2: Třetí patro.
1: To je úplně bez jakýchkoliv změn.
3: Spokojeně kontroluje Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah archivních krabic s povrchovou úpravou a to bezprostředně po požární zkoušce.
4: Jako zdroj zapálení je tam kalíšek, bude v tom 250 ml heptanu a necháme to 6 minut hořet a 6 minut působit na ty krabice. Tak.
3: Přibližuje princip zkoušky Jan Karel z Technického ústavu požární ochrany. Teď ve zkušebně vidíme 3 knihovnické regály a v každém 7 krabic s archiváliemi, nejprve v běžně používaných
4: 4,
3: lepenkových
4: 3,
3: obalech.
4: 2, 1...
3: Vidíme, že už po 2 minutách první krabice už není jenom černá, ale že už hoří.
4: Kdybychom ten zdroj dali teď pryč, tak ta krabice už sama určitě hoří. Ano, ale je furt ještě podporována tím zdrojem toho hoření z toho kelímku.
3: Po 9 minutách už hoří archivní krabice ve všech 3 patrech.
4: Dáme tomu minutu a dáme pokyn k hašení. 3, 2, 1, je to tvé. Teď bych doporučil odejít teda v podstatě.
3: Ano, protože je tady teď obrovský černý dým, přes který není vůbec nic vidět a špatně se dýchá.
4: Odhořily ty krabice, to je ten černý zbytek, v podstatě popelovej a část těch knih uvnitř. Takže všichni v pohodě připravení a půjdeme do toho.
3: Začíná pokus číslo 2. Krabice vypadají na první pohled stejně, ale jsou ošetřeny vrstvou zpomalující hoření.
5: Ten retardér hořeník jsme nanesli cítotiskovou technikou a po zaschnutí je opatřena ochrannou vrstvou.
3: S Michalem Veselým z Vysoké učení technického si tady prohlížíme ty krabice, ale já když se na ně sáhnu, tak ten rozdíl tam cítit moc není.
5: Není. Hmatem není cítit rozdíl, ne. Řekl bych, že to má jistou přidanou hodnotu, že ta krabice najednou není šedivá, ale je stříbrná. No, a to vše.
3: Jsme ve druhé minutě hoření krabice, která je ošetřená retardérem hoření.
4: Já si myslím, že pokud bychom ten zdroj odstranili, tak ta krabice vůbec nehoří.
3: Ano, protože je pořád jenom černá, nic víc se nestalo.
4: Ano, jenom kouřený ty krabice a jenom té spodní řadě.
3: Na začátku byla před 9 lety diplomová práce studentky Vysoké školy chemicko-technologické.
6: Musíme sledovat, aby ta látka použitá pro ten retardér hoření, aby neměla žádné sekundární efekty na ty uložené archiválie. Takže tam se vytvoří bariéra z minerálních látek, které samozřejmě jsou nehořlavé a ta bariéra zabraňuje nebo zpomaluje průnik toho ohně dovnitř.
4: V 9. minutě omezeně hoří ta spodní prostřední krabice v nejnižší řadě.
3: Teď už vlastně dokonce ten plamen není vidět.
4: Tak super, v tuhle chvíli vlastně samovolně došlo k ukončení plamenného hoření. Probíhá tam určitě žhnutí, je to vidět, jak je to narůžovělý ty kousky a v podstatě to jenom částečně dýmí. A zpětně se to už nerozhoří.
3: A to už podle plukovníka Jana Karla bývají na místě hasiči. Ochranou vrstvu oceňuje i Marek Michálko z firmy, která archivní krabice vyrábí.
7: My to vnímáme jako obrovský krok, který by mohl archivům výrazně pomoci i díky tomu, že ten základ je vlastně, řekněme, ověřená krabice a víceméně je to nějaké vnější ošetření, takže vlastně ty archiválie to vůbec nějak nezasahuje.
3: Díky pomalejšímu hoření pak ostatní archiválie nemusí poškodit ani voda při hašení. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
2: Na hodinách je 5:30. A ještě jednou Monika Chmelová a zprávy.
3: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude resort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude platit do konce října. Spojené státy, Grónsko a Dánsko dnes v New Yorku podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. Spojené státy tam teď budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moct vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvala na zachování své suverenity a právu Gróňanů rozhodnout o své budoucnosti. Zasedání valného shromáždění OSN se zúčastní iránský prezident Masoud Pezeškian. Do New Yorku odletí dnes. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na iránskou státní agenturu IRNA a prezidentskou kancelář. Iránská agentura dodala, že Pezeškian bude v zítřejším projevu mluvit mimo jiné o postoji Tehránu k americko-iránskému konfliktu. A zaměstnanci Unipetrolu v refinérii v Kralupech nad Vltavou budou dopoledne nacvičovat, jak se zachovat při havárii. Námětem cvičení je únik oblaku plynného propylenu při plnění železniční cisterny. Do akce se zapojí taky hasiči, policisté, záchranáři a železničáři. Sirény se mohou v době cvičení mezi 9. a 11. hodinou dopoledne rozeznít i několikrát. Sport. Anglickým fotbalistům bude v nadcházejících zápasech Ligy národů, ve které je čekají i 2 utkání s českým týmem, chybět 5 hráčů. Z nominace trenéra Tuchla vypadly Palmer, Rice, Rashford, Mainu a Livramento. Bez obránců Juranoviče a Erliče se budou muset obejít Chorvati, kteří se už v sobotu představí v Praze.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprojízdná 7 u Slaného a překážka v Lochkovském tunelu na Pražském okruhu. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je obousměrně uzavřená kolem Slaného a v omezení vyprošťují havarované nákladní auto, budou tam také čistit vozovku od vyteklých kapalin a policisté provoz odklánějí přes město. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 jeďte opatrně Lochkovským tunelem. Na 13. kilometru stojí nákladní auto, které najelo na obrubník. Na okruhu směrem k D1 počítejte také s omezením u Jesenice. Od 79. kilometru se až na 0. kilometr projíždí pouze jedním pruhem. Uzavřený je také nájezd na okruh od Jesenice. A na silnici 6 zpomalte za Karlovými Vary ve směru do Prahy. A před Andělskou horou vyšetřují nehodu, srážku osobního auta se zvěří a průjezd může být ještě omezený. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál. Společnost vám dělá Jiří Štefl.
2: Moniko, díky, dobrou noc. 4 minuty po 4:30. Dobré jitro vám všem, kteří se probouzíte. První minuty a první hodiny nového dne za námi. Ty další před námi, ten nový den, tak to je úterý 22. září.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Ve 3:45 přijeme z Radiožurnálu. Dobré úterní ráno, po 5. hodině už s vámi bude v raním Radiožurnálu Petr Král. V tom nočním ještě jedna reportáž. Turisté z Německa, Francie, Španělska a dalších zemí se vydali na trasy v Krušných horách. Přijeli na týdenní evropský turistický festival Eurorando. Vybírat můžou z téměř 60 tras s průvodcem, které jim představí historické i přírodní památky na české i saské straně hor. Na jednotlivé trasy svážejí turisty autobusy z několika centrálních míst, třeba z Božího daru.
1: My jsme přijeli z Brna, jsme z klubu českých turistů.
2: Říkají turistky Jana a Vlasta, které za silného větru nastupují do připraveného autobusu, který je odveze na Výšlap v okolí Kraslic.
1: Jsme
2: a
1: těšíme první se na všechny výlety.
2: Je tady studené počasí, to vám nevadí, nelitujete toho už?
1: Ne, my jsme zvyklí. Z jihu Moravy jsme zvyklí.
2: Na stejný výlet vyráží i paní Michaela. Vy vypadáte, že vám je opravdu zima.
3: My se těšíme, až se oteplí. My jsme znížené, nejsme zvyklí na zimu.
2: Na sobě máte péřovou bundu, palčáky, čepici.
3: Oblíkal jsem se už jakoby na zimu, i když před 14 dnema jsme chodili ve tních šatech, ale ještě ani to snad nestačí.
2: Na jednotlivé výlety turisty rozvážejí autobusy. Nabírají je v německém Obervízentálu, v Loučné pod Klínovcem nebo v Božím daru. Většina turistů je tady ze zahraničí. Je tu slyšet angličtina, francouzština nebo španělština. Nejvíc lidí ale dorazilo z Německa. Například na výlet v okolí Horní Blatné vyrazili s průvodcem Vladimírem Rakem jen německy mluvící turisté. Jednou z nich je Silvia ze saského města Chemnitz.
4: Chceme poznat nové lidi a turistické zajímavosti Česka. V Německu chodíme na tury častěji, ale na české straně jsme zatím tolik nechodili. Proto jsme chtěli projít všechny české trasy, poznat nové lidi a také kulturu jiných zemí.
2: Průvodce Vladimír Rak asi po 1,5 km dlouhém pochodu dovedl skupinu k bývalému cínovému dolu, k takzvaným vlčím jámám.
5: Jak se stropy a stěny propadly, tak dneska to vypadá jako krásná přírodní soutěska za těch 200 let nečinnosti, neexistence toho dolu. To vypadá opravdu jako rokle a vpravo tam je dokonce vidět vytesaný průchod ve skále jako obrovské skální okno, což ukazuje ten původní směr té chodby, kudy chodili a dobývali ty rudy.
2: Turistický festival Eurorando potrvá na české i německé straně Krušných hor do soboty 26. září. Z Božího daru a Horní Blatné Václav Malý, Radiožurnál. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: Radiožurnál 5 hodin. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: V New Yorku začíná všeobecná rozprava valného shromáždění OSN. Za Česko se zúčastní prezident Petr Pavel i ministr zahraničí Petr Macinka. Sněmovna se dnes může vrátit k navýšení důchodu pro starší seniory. České tenistky čeká čtvrtfinále Billie Jean Cupu proti Velké Británii a bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V americkém New Yorku začíná všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN po generálním tajemníkovi OSN Antonio Guterrešovi a prezidentovi Brazílie Lulovi da Silva promluví americký prezident Donald Trump. Mezi řečníky bude i francouzský prezident Emmanuel Macron. Za Česko se zahájení rozpravy zúčastní prezident Petr Pavel i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Vyslanci států Evropské unie se dnes ráno opět sejdou, aby projednali prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Jsou platné pouze do dnešní půlnoci. Vypadalo to, že se unijní země shodnou už včera večer. Francie a Slovensko ale dál prosazují vyškrtnutí dvou ruských miliardářů Michaila Friedmana a Ališera Usmanova ze sankčního seznamu. Proti tomu podle informací ČTK byla jedna z pobaltských zemí,

0: promítnout do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky Vaňkové nejstarší seniori potřebují kromě peněz hlavně dostupné zdravotní a sociální služby. Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku desetitisíce sazenic, hlásí to vlastníci lesů. Třeba vojenské lesy a statky přišly jen na Libavé o 60 tisíc sazenic. Ztráty mají i lesy České republiky, říká jejich mluvčí Eva Jouklová.
1: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
0: Pokud bude vhodné počasí, vysadí lesy náhradní stromky ještě na podzim. Sport. Čeští volejbalisté do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupili. Na úvod vyřazovacích bojů nestačili na Belgii, které v Turíně podlehly 1-3 na sety. Turnaj zakončí se 3 výhrami a 3 porážkami. České tenistky rozehrají v 11 hodin našeho času první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu. Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. Kapitánka týmu Barbora Strýcová řekla, že všechny hráčky jsou připravené do duelu nastoupit. Koho konkrétně vybere, ale zatím neřekla.
2: I tréninky, které jsme měli všechny naplánované, tak se splnily, takže si myslím, že ta atmosféra v tom týmu a i ta energie, kterou tam holky mají, je skvělá a to je jakoby fajn vidět. Jsme favoriti v tom zápase, ale jako jak říkám, Anglie má velmi solidní tým a každý zápas tady prostě bude těžký.
0: A duel můžete sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná sedmička u Slaného a na D1 zavřený sjezd na Velkou Bíteš. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je stále zavřená po nehodě u Slaného. V omezení havarovalo nákladní auto, ze kterého vytekly kapaliny. A policie v obou směrech odklání provoz přes město.
5: Mezi sjezdy Slaný západ a Slaný střed policie to tam to odvádí na obchvat na 16.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s uzavřeným sjezdem na Velkou Bíteš. Kvůli opravě silnice 37 je na kilometru 162 uzavřený sjezd i nájezd. Potrvá to do 11. října. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy vyšetřují nehodu u Andělské hory. Na rovném úseku osobní auto srazilo zvěř, na místě už je policie, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude většinou oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť nebo přehánky, odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě 10. A foukat má mírný severozápadní vítr, na Moravě a ve Slezsku čerstvý a večer by měl slábnout. Tolik zprávy. A začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
6: Tak jako se můžeme spolehnout na to, že každý den nám tady vyjde slunce, dnes by to mělo být někdy kolem 6:30 plus minus, tak každý den touto dobou, 5:06 zhruba začíná ranní Radiožurnál. Je tomu taky dnes, je 22. září a přejeme, aby tenhle ten den vyšel podle vašich představ, nebo dost možná ještě lépe. Tak ať se daří.

0: podobě sucha je třeba se připravit na velkou vodu. To teď dělají třeba v Ostravě. Voda z Odry před 2 lety zaplavila velkou část města. Tomu mají zabránit 4 zvýšené hráze i speciální ucpávky do podchodů a podjezdů.
1: V řece Odře teklo o metr víc vody než v roce 97.
2: Září před 2 lety v ostravské části Nová Ves. Voda z přelité hráze vyhnala lidi z domů. Hasiči narychlo ucpávali podchod, aby se nerozlila dál.
3: To nám dělá už tady teď spodní voda.
4: Tam jsou všechny baráky prostě pod vodou.
2: Aby se tahle hrůza už nezopakovala, povodí spolu s městem vymyslelo plán složený z několika stupňů ochrany. Rozplavenou hráz na soutoku Odry a Opavy opravili hned po povodních. Teď se chystají na další hráze, které jim označila počítačová simulace.
5: My jsme zjistili další 4 místa, která je potřeba zlepšit tak, aby Ostrava byla chráněna.
2: Říká ředitel povodí Odry Miroslav Janovjak. Hráze dosypou zhruba o 0,5 metru v Koblově u Vrbice, u čističky odpadních vod a právě v Nové Vsi. Stavby za nevíc než 20 milionů korun zahájí ještě letos. Další stupeň ochrany chystá město. Kdyby voda přes valy přece jen přetekla, budou už mít připravené mobilní hráze vyrobené na míru.
6: Ostrava vytipová 11 podchodů, podjezdů a nadchodů, které by měly docházet k jejímu automatickému ucpání, tak, aby byly škody co nejmenší.
2: Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu, který kandiduje v říjnových volbách, už město zadalo jejich výrobu a hotové budou na jaře. Jednotlivé domy a firmy pak ochrání klasické pytle s pískem. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
7: Je lehká vůně listí, podzim vzduch je čistý.

0: Dobré ráno, 4:15. Velvyslanci států Evropské unie se dnes ráno opět sejdou, aby projednali prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Jsou platné jen do půlnoci. Vypadalo to, že se země EU shodnou už včera, ale Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí dvou ruských miliardářů ze sankčního seznamu. 80 let dnes slaví český herec Arnoš Goldflam. Brněnský rodák působí taky jako režisér a spisovatel. Známý je třeba z filmu Dědictví anebo z pohádky Lotrando a Zubejda. Za svou kariéru napsal zhruba 85 divadelních her a dramatizací, 10 nich pro děti a dalších 10 pro dospělé.
1: Dnes nás čeká i nadále chladno, na východě stále dešťové přehánky. Převažovat bude oblačné nebe, ale mraky začnou odpoledne a večer ubývat, místy dokonce až do úplného vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se tam bude vyskytovat déšť nebo zmíněné přehánky. Teploty dnes opět poměrně nízké, od 12 do 17 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 7, na Šumavě až 10 stupňů. A foukat k tomu bude mírný, na Moravě a ve Slezsku místy čerstvý severozápadní vítr, který k večeru zeslábne. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 5.20 ranní radiožurnál, 4 jeho česká města a 4 mezinárodní večery, které ukazují to, že hudba opravdu nezná hranic. Finalisti rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Prana Praga večer v Třeboni na Jindřichohradecku odstartovali své 4denní hudební turné. Na jednom pódiu se tak vystřídali mladí umělci z Česka, Japonska nebo Ukrajiny. Konkrétně japonská houslistka, český trumpetista a nebo hoboista právě z Ukrajiny. No a jaká byla atmosféra právě na tom včerejším koncertu v Třeboni, tak to můžete zažít i dnes po ránu.
1: 15-letý Sebastian Krecan, který je jedním z finalistů soutěže Concertino Praga, rozezněl švancemberský sál Třeboňského zámku. Studenta druhého ročníku Pražské konzervatoře ocenila porota čestným uznáním.
2: Hraju na trombón soutěžní skladbu Larsona Koncert. Ukážu na ní vlastně všechno, přednes v celém rozsahu, piano, nějaký legáta a ve třetí větě ukážu rychleji styl hraní dvojité jazyk.
1: Mezi 6 vystupujícími finalisty je i 14-letá Valentína Ibriči. I když na klavír hraje teprve 6 let, tak svůj talent předvádí po celém světě.
3: Hrála jsem v New Yorku, v Londýně, v Rakousku, v Makedonii. Ve finále jsem hrála Čajkovského bemol.
1: Do letošního jubilejního 60. ročníku se přihlásilo 73 dětí. Mezi sebou pak soutěžili ve 2 kategoriích, vysvětlila producentka soutěže Simona Hopfingerová.
4: Pro nás určitě jako velká zajímavost tak bylo to, že se nám do finále úplně poprvé probojoval trombon.
1: Kromě koncertního turné v jižních Čechách získali finalisté taky jiná ocenění, jako třeba studijní stipendium od nadace Karla Komárka,
4: které vlastně slouží k jejich dalšímu hudebnímu rozvoji. Český rozhlas vítězům na profilové CDčko a pak se ještě snažíme pro děti organizovat nějaké další koncerty.
1: Třeboňský zahajovací koncert je první ze 4 jeho českých zastávek. Turné mladých talentů a celý ročník soutěže pak vyvrcholí velkým koncertem 18. října v pražském Rudolfinu. Z Třeboně Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: Reklamy Radiožurnál. Čeští vědci dnes dostanou cenu za objev takzvaných altar magnetů, dostanou Europhysics Prize. Jak magnety fungují, tak vaše znalosti fyziky obohatíme po 6. hodině a připomeneme také, že právě dnes je Světový den dárců kostní dřeně.
1: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
2: Navštěvují představení po celé republice.
1: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
2: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
1: Cimrmaniaci.
2: Seriál Radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
1: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
2: Cimrmaniaci.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 17:30. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Vláda od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Marži prodejců zastropuje na 2,50 Kč za litr a sníží taky spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí bude každý pracovní den stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má platit do konce října. Vláda ho zdůvodňuje rychlým růstem cen kvůli konfliktu na Blízkém východě. Zároveň zavede mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie, která se bude uplatňovat letos a příští rok. Dánsko, Grónsko a Spojené státy na okraji valného shromáždění OSN podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody zatím nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že Spojené státy budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy v Grónsku a že žádná nepřátelská země si tam nebude moct vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvá na zachování své suverenity a právu obyvatel Grónska rozhodnout o své budoucnosti. Víc než 60 českých budov a památek, včetně Pražského hradu, se dnes večer rozsvítí červeně. Má to připomenout dárcovství kostní dřeně. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeň jich darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí, proto registry potřebují, aby se do nich zapisovalo co nejvíc lidí.
1: Sport.
3: 6 zraněných hráčů vypadlo na začátku srazu z nominace české reprezentace před nadcházejícími zápasy elitní ligy národů. Trenér Santi Denia při své premiéře na lavičce českého týmu nebude mít k dispozici Zimu, Vlčka, Chorého, Višinského, Provoda a Juráska. Místo nich španělský kouč povolal navíc 4 nováčky, Krečfalušiho, Šubrta, Vašulína a Slámu a k ním ještě Vidíka a Sejka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 před Prahou a zavřená silnice 7 u Slaného. Na dálnici D1 komplikace už na příjezdu do Prahy z Brna. Na 13,5 kilometru čerstvá nehoda, srazilo se několik aut, jsou v pravém pruhu. Brzdí se za sjezdem na Velké Popovice v zatáčce dost prudce, tak opatrně dojíždějte. Silnice 7 z Chomutova do Prahy je na obchvatu Slaného neprůjezdná. Mezi sjezdy na Smečno a Slaný západ havarovalo nákladní auto. Uklízejí teď vyteklé kapaliny. Dopravu odklánějí přes Slaný, přes město a už se začíná tvořit kolona v centru. Na silnici 35 dejte pozor u Moravské Třebové. Ve směru jízdy na Hradec Králové stojí kousek za kruhovým objezdem u Lidlu nákladní auto.
5: Stojí teďka v kruhu hlavním AVE, opravuje směrem do cesty kolo a zatím se tam kolony netvoří, ale je to jen otázka času.
4: A ještě silnice 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy. Mezi odbočkou na Mělník a Starými Splavy opatrně. Auto tam srazilo divoké prase, stojí částečně v jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nad Českem je většinou oblačno, jen výjimečně se oblačnost protrhala až na polojasno. V severovýchodní polovině republiky se stále vyskytují přeháňky nebo občasný déšť. Teploty většinou klesly na 7 až 11 stupňů. Vůbec nejchladněji je na horách, třeba na Pradědu v Jeseníkách je 1,5 stupně, na Horské Kvildě na Šumavě také 1,5 stupně a 2 stupně Celsia jsou na Labské Boudě v Krkonoších. Naopak nejtepleji je v centru Prahy, kde neklesla teplota pod 13 stupňů. a necelých 13 hlásí meteorologická stanice Ústí nad Labem Vaňov. Přes den se moc neoteplí. Odpoledne ukážou teploměry od 12 do 17 stupňů. Na horách naměříte jen kolem 7, na Šumavě až kolem 10 stupňů Celsia. A i nadále bude převažovat oblačné nebe, odpoledne se bude oblačnost zmenšovat. Na severovýchodě a východě ale většinou vydrží zataženo a také deštivo. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 4,5 minuty po půl šesté, no a my za chvíli také o penězích, konkrétně o 3 miliardách. O 3 miliardy méně, než původně plánovala ministerstvo financí, totiž vláda schválila rozpočet na příští rok. Ten schodek je 386 miliard přesně. Proč je podle vlády rozpočet pro investiční a co říká opozice na to, že jde o druhý nejhorší schodek v historii Česka, uslyšíte od nás.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 538 Radiožurnál a 386 miliard korun. Tak takový by měl být nakonec schodek státního rozpočtu pro příští rok. Včera to schválila vláda. Původně měl být deficit ještě o 3 miliardy vyšší. Vláda se ale po výhradách menších koaličních partnerů z motoristů a SPD dohodla na jeho snížení. Detaily teď přidá Marek Sedláček z domácí redakce. Marku, vítej.
1: Pěkné ráno.
0: Ten schválený deficit je sice nižší než původní návrh ministerstva financí, stále je ale druhý nejvyšší v historii samostatného Česka. Zároveň oproti letošku vzroste o 76 miliard. Jak to vláda odůvodňuje?
1: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je rozpočet vysoce proinvestiční.
2: Investice dosáhnou historické úrovně, blížící se 290 miliardám korun. Ve srovnání s rokem 2026 pak jen ty, které nejsou financovány z evropských zdrojů, vzrostou o zhruba 50 miliard korun.
1: Výrazně víc peněz tak míří třeba do zdravotnictví, a to o víc než 50 miliard korun, dál i do školství nebo na obranu. Kabinet zároveň včera schválil růst platů ve veřejné sféře nebo u bezpečnostních složek a od ledna se zvýší taky důchody. Ten průměrný poroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun, jak řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
1: No a vláda chce posílit i rozpočet na stavbu dálnic a železnic. Státní fond dopravní infrastruktury má hospodařit s částkou přes 183 miliard korun. Letos je to 169 miliard korun. Koalice se nicméně zavázala, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl ten schodek o 20 miliard nižší. A podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce v příštích letech veřejné finance konsolidovat.
0: Ten lehce pozměněný návrh rozpočtu říká sněmovní opozice?
1: Vládu za takto schválený návrh kritizuje. Třeba předseda ODS Martin Kupka ho označil za fiasko.
4: Vláda Andreje Babiše na rozpočtovém Armagedonu nezměnila vůbec nic. 3 miliardy úspor představují úplně směšnou úsporu. Nejedná se ani o 1% z toho původně plánovaného astronomického schodku 389 miliard korun.
1: A třeba poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský navíc upozorňuje, že deficit může v průběhu příštího roku ještě vzrůst.
5: Protože zažíváme v dnešní složité geopolitické situaci různé krize. Zažíváme krize na Blízkém východě, zažíváme krizi na Ukrajině a může se na nás bohužel přiřítit i něco dalšího. No a ten rozpočet v sobě nemá žádnou rezervu, která by umožňovala vládě na tyhle krize reagovat.
1: No a ministerstvo financí do konce září tento návrh rozpočtu dopracuje a pak zamíří do sněmovny, kde má koalice většinu 108 hlasů. Velký problém s deficitem má třeba poslanec za SPD Miroslav Ševčík. Pokud rozpočet sněmovnou projde, dostane ho k podpisu prezident Petr Pavel. Senát o rozpočtu totiž nerozhoduje.
0: O rozpočtu Marek Sedláček. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 542.

0: Česká volejbalová reprezentace prohrála v Itálii na mistrovství Evropy klíčový turnaj. Český tým podlehl v zápase po semifinále Belgii 1-3 na šampionátu skončil. I o tom bude ještě ranní radiožurnál. Dobré ráno ve 6:15. Právě dnes se sněmovna může vrátit k přísnějším trestům za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Opozice varuje, že trest může dopadnout i na děti, protože rodič ve vězení peníze na výživné nevydělá. V New Yorku se mají setkat prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky a prezident Spojených států Donald Trump, informoval o tom agentura AFP. Očekává se, že spolu budou jednat o válce na Ukrajině. V New Yorku dnes začíná všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN. Víc si řekneme v ranním radiožurnálu i s naší zpravodajkou ve Spojených státech po půl sedmé.
1: Nehoda na D8 za Lovosicemi, taky na D1 u Mirošovic. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolony za Lovosicemi. Za sjezdem na Litoměřice v omezení na 45. kilometru. Nehoda, více náš zpravodaj.
2: Tady nedobrzdili dva do sebe. Osobák naboural do nákladňáku. Litekví provozní kapaliny, nějaký starý pán tady ve jelenku. Jeden pruh průjezdnej ze dvou.
1: A už se tvoří kolona od sjezdu na Lovosice, opatrně dojíždějte. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před Mirošovicemi. Těsně za nájezdem od Benešova na 20. kilometru nehoda. Srazila se dodávka s osobním autem. Jsou dost rozbitá, blokují levý a prostřední pruh, tedy dva jízdní pruhy. Na místě už blikají policisté a kolona se prodlužuje, jak od Čmejkalky, tak i na silnici 3 před nájezdem na dálnici od Benešova. A ještě jedna nehoda na D1 směrem do Prahy. Na kilometru 13,5 blokuje pravý pruh. Brzdí se v zatáčce za sjezdem na Velké Popovice opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Nejchladněji je dnes po ránu na horách, konkrétně v Jeseníkách, Krkonoších i na Šumavě, tam všude klesla teplota téměř k nule. Naopak nejtepleji zůstalo v centru Prahy nebo v Ústí nad Labem, kde se drží teplota kolem 13 stupňů. Přes den pak teploty vyšplhají maximálně k 17 stupňům. Na horách v 1000 metrech nad mořem ukážou teploměry kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů. A nebe nabídne hodně mraku, odpoledne a večer se bude ale obloha projasňovat. To se nestane na severovýchodě a východě našeho území. Tam se musíte spokojit se zataženým nebem, s deštěm anebo přeháňkami. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál a opět trochu sportu. České tenistky totiž vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu je čekají Britky. Budeme to sledovat, na co už je jasné, je, že česká volejbalová reprezentace sice vyhrála v osmifinále mistrovství Evropy nad Belgií první set, další tři ale získal soupeř. Český tým tak nenavázal na senzační čtvrté místo z mistrovství světa v loňském roce a čtvrtfinále na evropském šampionátu si totiž nezahraje.
1: Trenér Jiří Novák byl spokojený jen s průběhem prvního setu. Pak se jeho týmu hra přestala dařit.
2: Pokračoval problém na přihrávce, rozehrál se Rijsgaard, který jsme dva sety jako docela dobře drželi. No. Přesně hráli to, co jsme věděli. Věděli jsme, že prostě používají taktický servis a měli jsme s ním zkušenost z Belgie a stejně jsme na něj nezareagovali.
1: Kapitán týmu Patrik Indra výborně začal, jenomže se z jeho hry vytrácela energie. Nechtěl si to připustit, ale na jeho výkonu se podepsala i bolest zad.
3: Nebudu se na to určitě vymlouvat, bolest jsem tolik necítil, nicméně už se trošku těším, až se dám dohromady, protože to pro mě bylo trošku trápení, tohle mistrovství.
1: Český tým nastupoval na turnaji s vizitkou čtvrtého týmu z mistrovství světa. Na senzační úspěch ale nenavázal.
3: Všechno jsme sázeli na tenhle ten zápas, nejsme v takové roli s našimi kvalitami, že bychom měli být spokojení pouze s kvalifikací ze skupiny.
1: Český tým skončil v osmifinále, budete ten turnaj hodnotit jako neúspěch?
3: Pro mě určitě je to neúspěch. Neúspěch zní hodně tvrdě, ale šli jsme si pro víc. Je to náročný, ale myslím si, že je to pro většinu týmu stejný. Všichni musí být ready odehrát tuhle porci zápasu v krátké době, takže nemáme se na co vymlouvat.
1: Doplnil kapitán české volejbalové reprezentace Patrik Indra. Z Turína Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Co dělá operní pěvec Adam Plachetka, když mu není do zpěvu? Jak na něj působí, když slyší nějakou faleš? V těchto dnech chystá vánoční koncerty v rytmu swingu. Zároveň se připravuje na roli londýnského lazebníka v muzikálu Sweeney Todd ve Státní opeře. A k tomu všemu bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dobré ráno v 6 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Vláda od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. V New Yorku se sejdou prezidenti Spojených států a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Zároveň začíná valné shromáždění OSN. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy prohráli s Belgií a končí v osmifinále. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda u Mirošovic směrem do Prahy. A bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko se od října vrátí k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr a sníží spotřební daň na naftu. Maximální cenu paliv pro následující den bude ministerstvo financí stanovovat každý pracovní den. Asociace petrolejářského průmyslu se ale obává, aby nízké ceny paliv nezhoršily už tak napjatou situaci se zásobami pohonných hmot, říká mluvčí asociace Václav Loula.
5: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
4: Loula připomněl situaci z jara, kdy do Česka jezdili tankovat levnější pohonné hmoty řidiči ze zahraničí. V New Yorku se dnes sejdou prezidenti Spojených států a Ukrajiny, Donald Trump a Volodymyr Zelenský, informuje o tom agentura AFP. Očekává se, že se budou věnovat hlavně válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už v neděli. V New Yorku zároveň začíná všeobecná rozprava valného shromáždění OSN. S naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou se v ranním radiožurnálu spojíme po 6:30. Rusko v pondělí opět útočilo na civilní a kritickou infrastrukturu Ukrajiny. Kyjev proto znovu vyzval své partnery, aby přiměli Moskvu k uzavření energetického příměří.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X napsal, že povaha současné války je jiná. Technologie umožnily, že trpí nejenom oběť, ale taky agresor. Reagoval tím na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po nejnovějších ukrajinských úderech na

0: hodiny.
1: Jednorázová jízdenka na lanovku zdraží ze 60 na 100 korun. Cestující, kteří mají předplatné na hromadnou dopravu, nebudou platit nic.
2: Sport. Čeští volejbalisté podlehli Belgii 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Češi získali první set a druhou sadu dovedli se soupeřem do vyrovnané koncovky. Čím zápas prohráli, vysvětloval blokař Jakub Klajmon.
3: Rozehráno jsme to měli perfektně, akorát, že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
2: Čeští volejbalisté, kteří loni na světovém šampionátu skončili čtvrtí, vypadli v osmifinále mistrovství Evropy po druhé za sebou. A české tenistky čeká v čínském Shenzhenu boj o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Zápas s Velkou Británií začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport po 11. hodině českého času.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nehoda na D1 v Brně, taky u Mirošovic. Dálnice D1 je teď velmi špatně průjezdná v Brně směrem na Prahu. V omezení u D2 na kilometru 196 havaroval motorkář po střetu s kamionem.
6: Je tam motorkář, leží tam přes oba dva pruhy. Ostatní chlapi ho tam asi nějak oživujou, nebo nevím. Ještě tam nejsou ani základní složky.
5: Na místo se snaží dostat sanitka, není tam moc místa pro záchranářskou uličku. Dálnice teď téměř neprůjezdná, projíždí se pouze připojovacím pruhem od D2. Kolona směrem na Prahu se velmi rychle prodlužuje. Osobním autem se dá sjet na 203. kilometru, objet to přes město. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony taky před Mirošovicemi. Na 20. kilometru se srazila dodávka s osobním autem. Průjezdný pouze jeden ze tří pruhů a kolona se prodlužuje. Zastavíte už asi na 26. kilometru. Ucpává se tam i silnice 3 z Benešova na Prahu před ucpaným nájezdem na D1. A ještě dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy. Čekejte kolony za Lovosicemi. Za sjezdem na Litoměřice v omezení na 45. kilometru nehoda. Průjezdný jeden pruh a fronta od sjezdu na Lovosice zabere asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť, odpoledne obývání oblačnosti a teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě 10. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, je Světový den dárců kostní dřeně. Tu letos v Česku daroval rekordní počet lidí, ale jak za chvíli uslyšíte, stále to nestačí. Transplantaci potřebují stovky pacientů ročně.
8: Ranní radiožurnál
4: a Petr Král.

0: s vámi Radiožurnál. Je to 40 let, co transplantace kostní dřeně zachránila tehdejším Československu vůbec první život. Od té doby medicína výrazně pokročila, no a letos registr hlásí rekordní počet dárců. Přesto se ale nedaří najít vhodné dárce pro každého pacienta. I to připomíná právě dnešní Světový den dárců kostní dřeně a připomíná to taky Anna Millerová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Letos už kostní dřeň v Česku darovalo 120 lidí. Jen v Plzni lékaři provedli 106 odběrů. Pro představu, za celý loňský rok jich tam udělali 91. Za rostoucím počtem odběrů je mimo jiné to, že transplantaci může díky vývoji medicíny podstoupit víc pacientů, třeba i ti starší, jako sedmdesátníci. Neznamená to tedy nutně, že přibývá nemocných a pomáhá taky kvalitnější databáze dárců.
0: My jsme ale říkali, že to nestačí. Proč?
1: Protože transplantaci každý rok potřebují stovky pacientů a najít vhodného dárce není vůbec jednoduché. V českém registru je sice zapsaných asi 220 tisíc lidí, jenže pacient a dárce se musí shodovat ve velké množství znaků. Lékaři proto využívají taky mezinárodní registry a pomoc v zahraničí tak najde asi 70% pacientů.
0: Světový den kostní dřeně, Anna Millerová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.

0: Tady je Radiožurnál ve 6:45. Memoáry bratra princezny Diany Charlesa Spencera dnes vyjdou a jdou tedy do prodeje. Vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje bývalého švagra, současného krále Karla III. Ten měl údajně po smrti Diany pronést, že se na ní brzy zapomne. Buckinghamský palác to ale celé popřel. Přerov vyčlenil 1 000 000 korun na obnovu městských lesů. Kvůli vysokým letním teplotám a nedostatku srážek uschlo více než 40% letošní výsadby. Správce polesí už objednal nové sazenice. Přerovské lesy tak čeká mimořádná výsadba.
1: Na D1 aktuálně 3 dopravní nehody směrem na Prahu. První v Brně na 196. kilometru v omezení u D2 se srazil motorkář s kamionem. Blokují 2 pruhy, průjezdný pouze připojovací z bratislavské dálnice. Na Prahu kolona dlouhá, aktuálně od sjezdu na Slatinu. Osobním se dá sjet na 203. kilometru a objet to přes město. Na D1 další nehoda směrem do Prahy u Mirošovic. Za nájezdem od Benešova na 20. kilometru dodávka s osobním, blokované jsou opět 2 jízdní pruhy ze 3. Kolona už z 27. kilometru a je to asi na 40 minut. Velmi ucpaná je tam i silnice 3, nájezd na D1 od Benešova. Od sjezdu na Pišely až k nehodě na D1 pojedete 45 minut. Na D1 pak nehoda ještě jedna na 13. kilometru směrem do Prahy blokuje pravý pruh. Tam kolona není, drží to ta nehoda u Mirošovic. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice na 45. kilometru. V omezení se srazilo osobní auto s kamionem. Kolona od sjezdu na Lovosice je asi na 20 minut. A ještě silnice 7, obchvat Slaného. 7 stále neprůjezdná u Slaného. A po nehodě nákladního auta jede se přes město, přes centrum a tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: I dnes máme za sebou chladnou noc a poměrně chladné ráno. Ještě jsme ale nepocítili přízemní mrazíky. Ty pravděpodobně přijdou zítra. To nás na rozdíl od dnešního rána čekají i mlhy a nízká oblačnost. A rozdílné bude i počasí přes den. Dnes ještě hodně mraku na severovýchodě a východě s deštěm. Zítra bude většinou slunečno a pršet by nemělo vůbec. Odpolední maxima ale budou podobná. Dnes do 17, zítra do 18 stupňů. Na čtvrtek a částečně i na pátek se k nám ale vrátí velká oblačnost s deštěm. Dobrou zprávou je, že teploty porostou. Na jižní Moravě dokonce k 21 stupňům. A o víkendu pak čekáme babí léto. Hezké úterý.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Historický okamžik pro českou vědu. Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth jako první Češi převezmou v rakouském Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku, tedy EPS Europhysic Prize. A to za objev nové skupiny magnetických látek, kterou pojmenovali altermagnety. Jejich práce přepisuje učebnice a také stovkám vědců z celého světa nabízí nový směr výzkumu.
1: Dlouhá léta jsme se ve škole všichni učili, že látky jsou buď magnetické, anebo nemagnetické, ale že existuje i něco mezi tím, tak na to přišli až čeští akademici.
2: Altermagnety nedrží na ledničce, nicméně nese magnetickou informaci stejně jako feromagnet.
1: Stručně přibližuje zásadní objev Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Látky s tímto skrytým vnitřním magnetismem pak nazvali altermagnety. A jak se ukázalo, tak data se na ně dají ukládat tisíckrát rychleji než na dnes používané počítačové paměti.
2: Já nevím, jestli budeme mít počítaček tisíckrát rychlejší, ale ty fyzikální bariéry altermagnety odstranily.
1: Z hlediska magnetismu jde o to, kterým směrem se v krystalech pohybují elektrony. Ty bychom si mohli představit třeba jako labutě. U magnetických látek plují všechny bílé labutě stejným směrem. Zatímco u látek nemagnetických se kvůli přítomnosti černých labutí neděje uvnitř nic.
3: A teďka, když máme ten náš třetí typ magnetu, tak v něm ty labutě běží ve dvou kolmých směrech. To znamená, že zvenku to vypadá jako, že tam nic není, ale uvnitř jsou velmi silná pole.
1: Vysvětluje Libor Šmejkal z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který na výzkumu altermagnetů pracoval na univerzitě v Mohuči, a to se španělským kolegou Chairem Sinovou. Všichni tři vědci teď dostávají nejvýznamnější evropskou cenu. Mnozí z jejich držitelů pak získali i Nobelovu cenu. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Blíží se zákazy chovů některých plemen. Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT 2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
4: Brad Pitt, Vlčák a drsná příroda Aljašky. To jsou hlavní hrdinové nového filmu V srdci divočiny.
5: One last mission.
4: Přijďte se do kina podívat na nerovný souboj mezi přírodou v té nejdivočejší podobě a dvěma výjimečnými parťáky.
5: We're not gonna die out here.
4: V srdci divočiny. Ve vašem kině od 24. září.
5: Okay, I got you.
4: Hlavním mediálním partnerem filmu V srdci divočiny je Radiožurnál.
6: Radiožurnál půl sedmé. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
7: Poslanci by dnes mohli znovu jednat o navýšení penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě zvyšovat o 500 korun, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniory dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se změny promítnou do rozpočtu. Podle ní nejstarší seniori potřebují kromě peněz hlavně dostupné zdravotní a sociální služby. Japonské pobřeží zasáhl tajfun Dujuan s přívalovými dešti a sesuvy půdy. Zahynuli nejméně dva lidé, další čtyři úřady pohřešují. Informuje o tom agentura Reuters s odkazem na veřejnoprávní stanici NHK. Na 50 tisíc domácností je kvůli bouři bez elektřiny. Tajfun už se od Japonska vzdaluje, problémy ale můžou pokračovat. Česká národní banka začne za hodinu vydávat zájemcům výroční 5000 bankovku se speciálním přítiskem, výměnou za běžnou 5000. Centrální banka ji vydává ke stému výročí vzniku Národní banky Československé v nákladu 200 000 kusů. Speciální bankovka bude k dostání na 4 pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Jeden člověk si může odnést maximálně 3 kusy.
0: Sport.
7: Hokejisté pražské Sparty budou v Tip Sport Extralize bojovat o prodloužení série. V dohrávce třetího kola nastoupí v 17.30 před svými fanoušky proti Mladé Boleslavi. V 18 hodin začne předehrávka 11. kola mezi Pardubicemi a Libercem. Oba zápasy můžete sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 v Brně a taky u Mirošovic. Na dálnici D1 komplikují dopravu nehody směrem na Prahu. V Brně se srazila dodávka s motorkou na 196. kilometru směrem do Prahy. Je to v omezení u nájezdu z bratislavské dálnice. Aktuálně hasiči zastavili provoz ve směru z Vyškova na Prahu. Pouští tam pouze auta najíždějící z D2 z Bratislavy. Osobním autem z D1 doporučujeme sjíždět už na 203. kilometru a je přes město. Na dálnici D1 dlouhé kolony směrem na Prahu taky před Mirošovicemi. Za nájezdem od Benešova na 20. kilometru nehoda dodávky osobního auta, blokované jsou dva pruhy ze tří. Kolona už z 30. kilometru, je to asi na 40 minut. Velmi ucpaná je tam i silnice 3, nájezd na D1 od Benešova. Od sjezdu na Pišeli až k nehodě na D1 pojedete téměř hodinu. Pozor, ucpává se i objížďka přes Velké Popovice, 107 z Popovice k dálnici. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy dlouhá kolona popojíždí za Lovosicemi. V omezení na kilometru 45 další nehoda.
9: Bude to podle mě dlouho, no se bude čekat na odtah toho osobního auta, protože podle mě měli taky všechny kapaliny pod sebou.
8: a kolona zabere asi půl hodiny od sjezdu na Lovosice. No a pozor, stále zavřená je silnice 7 na obchvatu Slaného. Likvidují tam následky noční nehody nákladního auta a jede se přes město. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
10: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Počasí.
11: Zítra začíná astronomický podzim. Na našem území to pocítíme hlavně po ránu, kdy nás čekají přízemní mrazíky. Pokud ale ještě toužíte po letních teplotách a slunečném počasí, pak je na čase vyrazit na jihozápad Evropy, kde budou opět teploty šplhat až ke 40. Řeč je o jihu Francie a také jihu Španělska. Východní Evropa bude v tomto týdnu zažívat pravý opak. Tam proudí chladný vzduch ze severu a je možné, že se objeví i sněhové vločky. A naše území leží někde uprostřed. Nás čekají typické podzimní dny s teplotami kolem 15 stupňů, dešťovými přeháňkami, kterých bude víc na severovýchodě a východě našeho území. Řeč je o dnešku. Zítra by mělo být nad Českem jasné nebo polojasné nebe, čtvrtek ale přinese zase velkou oblačnost, teploty ale pomalu porostou a o víkendu by se mohl teplý vzduch dostat i k nám. V neděli a na začátku příštího týdne na teploměrech zahlédneme i letní 25. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a u mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Jeden mrkne a druhý z červena. Ano, přesně tak to bude vypadat na Petřínské Lanovce. Její nové vozy s touto speciální vlastností začínají jezdit právě dnes a my vás tam vezmeme. Start je v 7 hodin. Také budeme mluvit o tom, že když budete rudnout u cen pohonných hmot na čerpacích stanicích, tak by to mohlo být už jiné, protože vláda schválila jejich regulaci. No a český prezident v New Yorku jednal s několika místními státy, začíná tam Rada bezpečnosti OSN a o tom bude řeč už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8 minut po půl sedmé. Druhý den návštěvy prezidenta Petra Pavla ve Spojených státech má hlavní bod daný, a sice zahájení všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN. Prezident zároveň schání podporu ostatních zemí pro svůj záměr získat pro Česko křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Detaily má přímo z New Yorku naše zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno.
0: Co znamená zahájení všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN a proč je pro prezidenta tak důležité?
1: Všeobecná rozprava je jádrem celého newyorského zasedání, to je týden, kdy se u řečnického pultu vystřídají hlavy států a vlád z celého světa. Pro prezidenta Pavla je důležitá hlavně kvůli tomu, co se kolem ní odehrává. Právě tenhle týden chce využít k tomu lobování za českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN, a to pro roky 2032 a 2033. Svůj vlastní národní projev, tedy taky jakýsi zlatý hřeb toho týdne, má přednést až zítra tady ve středu.
0: S kým se prezident zítra sejde na bilaterálních jednáních a čeho chce dosáhnout?
1: On se schází, na programu má bilaterální jednání s Ganou, se Seychellami, s Východním Timorem. To jsou takové menší země, ale jejich hlasy budou při tom budoucím hlasování o nestálém členství v radě klíčové. Že si Hrad a Černínský palác rozdělili práci, protože zatímco prezident cílí na tyto tři země, ministr zahraničí Petr Macinka má na stejné téma naplánované jednání s Alžírskem, s Papuou Novou Guineou, s Gambií, a dohromady tak česká diplomacie oslovuje partnery napříč všemi regiony. Podle poradce Hynka Kvoníčka bude potřeba získat totiž 120 hlasů a volby jsou za 5 let.
0: Prezident dal rozhovor hned několika zahraničním médiím, která to byla?
1: Ano, prezident poskytl rozhovory americké stanici Fox News, britské stanici Sky News, magazínu The Atlantic. Je tam vidět, je to taková kombinace amerických a britských médií. Ukazuje to, že se prezident při své newyorské cestě snaží oslovit i publikum mimo Česko, a zároveň to také ukazuje, že to, že mluví s Fox News, to je televize, kterou sledují většinově Trumpovi voliči, ale taky s týdeníkem The Atlantic, ten by se zase dal označit za časopis pro vzdělané lidi liberálních hodnot, tak to ukazuje, že se nechce ani zužovat jen na jeden ideový pohled.
0: Český prezident tedy momentálně v New Yorku, je tam i naše zpravodajka Jana Ciglerová. Díky, naslyšenou.
1: Hezké ráno.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 3:15. Za 15 minut znovu vyjede lanovka na pražský Petřín. Dopravní podnik obnovuje provoz po 2 letech. Trať opravil a pořídil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Jednorázová jízdenka vyjde na 120 korun, kdo má předplacený kupon, má to v ceně. Poprvé se sveze i náš reportér a po 7. hodině se nám přihlásí přímo do ranního radiožurnálu. České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové zahájí soutěž v čínském Shenzhenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin. Po 2 singlech se za nerozhodného stavu hraje 4.
3: Nehody na D1 a kolona na dálnici D8 u Lovosic. Na D1 čekejte dlouhé kolony na průjezdu Brnem směrem na Prahu. V omezení na 196. kilometru likvidují následky nehody motorky a dodávky. Projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Slavkov na 210. kilometru je téměř na hodinu. Na D1 další nehoda ve směru na Prahu taky u Mirošovic. 20. kilometr srazila se dodávka s osobním autem. Dlouhá kolona od sjezdu na Sázavu 34. kilometru zabere asi 50 minut. Velmi ucpaná je tam i silnice 3, nájezd od Benešova na D1. Fronta odpíšel opět téměř na hodinu. D8 z Ústí nad Labem do Prahy na kilometru 45 v omezení, nehoda v pravém pruhu. Kolona je tam na půl hodiny od Lovosic. A stále zavřená je silnice 7 na obchvatu Slaného po noční nehodě nákladního auta. Jede se přes město a tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Od včerejška na naše území proudí chladný vzduch, ve kterém se vytvářejí četné přehánky, nejčastěji v severovýchodní polovině naší republiky. Během včerejšího večera a noci na dnešek spadlo nejvíce srážek ve Frenštátě pod Radhoštěm kolem 15 mm, v Horní Bečvě kolem 12 mm vody. Příliv chladného vzduchu od severozápadu až severu bude v příštích hodinách ale slábnout a v dalších dnech se bude pozvolna oteplovat. O víkendu se odpoledne může teplota dostat k příjemným 20 stupňům. Ráno už ale zůstanou chladná. Krásné úterý.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 6.50. Po nepovedeném mistrovství světa je tu pro fotbalovou reprezentaci další velká zkouška. Český tým vstoupí do elitní divize Ligy národů, kde na něj budou čekat Chorvati, Angličané a také světoví šampioni ze Španělska. Pro generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda je teď cílem se v elitní skupině udržet.
1: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy, a to si myslím, že to je hlavní cíl, který jsme dostali od Fačru.
2: Říká generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Na lavičce národního týmu bude u zmiňovaného budování první zahraniční kouč v historii českého fotbalu. Španělský trenér Santi Denia se bude muset obejít bez Patrika Šika, nejlepšího střelce českého výběru v posledních letech. Ten, ačkoliv stále obléká dres německého Leverkusenu, ukončil po mistrovství světa reprezentační kariéru.
1: Nechápu i Patrika, protože jsem měl taky ve své kariéře moment, když jsem nereprezentoval, byly tam rozdílové názory a prostě to se může stát. Je třeba vždycky jenom vědět, že prostě toho hráče, když ho chcete, tak se ho zeptáte, jestli prostě má zájem, a jestliže nemá zájem, tak prostě to nesmíte řešit a musíte prostě jít jinam.
2: Vyprávěl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport vítěz zlatého míče Pavel Nedvěd. Ten je generálním manažerem reprezentací už téměř rok a půl. Jak by toto období označil?
1: Já nevím, jak bych ho označil, asi bláznivý úplně, protože přišel jsem po 30 letech z Itálie, byl jsem tady rok a půl sem a stalo se spoustu věcí. Za tuhle dobu vyměnit 4 trenéry si myslím, že není úplně normální, a jak jsem říkal, tu stabilitu bychom chtěli přivést, a já doufám, že to tentokrát zvládneme.
2: Doufá Pavel Nedvěd. Celý rozhovor odvysílá po 11. hodině Radiožurnál Sport. Najdete ho také na webu i rozhlas.cz. Karel Schamberger, Radiožurnál.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Rolling Stones, ranní radiožurnál, lanovka na Petřín, po dvou letech rekonstrukce vyjede už za malou chvíli, čeká na ní také náš reportér. No a pokud spíš než lanovkou jezdíte autem, tak vás nejspíš bude zajímat, jak to bude s regulací cen pohonných hmot. Včera o tom jednala vláda. Co vyjednala, dozvíte se od nás po 7. hodině.
1: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
0: Je 7 hodin. Zprávy radiožurnálu Tereza Tomášková.
2: Ministerstvo spravedlnosti podle zjištění radiožurnálu omylem zveřejnila rodná čísla až 2 milionů lidí. 3 americká média žalují Trumpovu vládu kvůli omezení přístupu do Bílého domu. Čeští volejbalisté podlehli Belgii a na mistrovství Evropy vypadli v osmifinále. Nehody brzdí provoz na dálnici D1 v Brně a taky u Mirošovic. A bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť a teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server i rozhlas. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server i rozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Rezort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
4: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
2: Detaily chystáme v ranním radiožurnálu po 7:30. Vláda od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Marži prodejců zastropuje na 2,50 Kč za litr a sníží taky spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí bude stanovovat maximální cenu paliv vždy pro následující den. Opatření má platit do konce října a podrobně to probereme hned po těchto zprávách. Tři významná americká média oznámila, že podávají žalobu na vládu prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu těchto médií, stanice CNN, MS Now a serveru Politico do Bílého domu. Trump v pátek řekl, že jim ruší akreditace. Podle něj lžou o něm, o jeho vládě i o Spojených státech. Žalující média uvedla, že takový krok je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který mimo jiné garantuje svobodu tisku. Pařížská aukční síň Mio vydražila 300 osobních předmětů zesnulé francouzské herečky Brigitte Bardot. Na prodej byly její diamantové prsteny, šaty, obrazy nebo láhev šampaňského. Výtěžek půjde na ochranu zvířat, část dostane syn herečky.
5: Aukční síň vytvořila částečné repliky pařížského bytu a domu v Saint-Tropez, kde Brigitte Bardotová žila. Zájemci si můžou zakoupit například psací stroj, na kterém napsala svůj životopis, přihrádku na dopisy, šperky nebo tabatěrku s jejími iniciálami. Bruno Jacquelin z nadace Brigitte Bardotové agentuře AFP řekl, že výtěžek z aukce poputuje organizaci na ochranu zvířat, kterou herečka založila. Bardotová už za svého života část svého majetku rozprodala, aby mohla financovat svoje aktivity spojené s ochranou zvířat. Jedna z nejznámějších francouzských hereček 20. století zemřela loni v prosinci.

0: prvním zápasovém bloku sezóny utká s Chorvatskem, Španělskem a dvakrát s Anglií. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D1 v Brně, taky u Mirošovic. Na dálnici D1 dlouhé kolony popojíždějí v Brně směrem na Prahu. Silný provoz tam brzdila nehoda na 196. kilometru v omezení u D2. Před malou chvílí je policisté dali na stranu, průjezdné jsou opět dva jízdní pruhy. Kolona i tak velmi dlouhá, zastavíte na 213. kilometru a je to nadlouho. Na D1 nehoda komplikuje dopravu taky u Mirošovic směrem na Prahu. Na 20. kilometru dodávka osobní auto už blokují pouze ten levý jízdní pruh, takže dlouhá kolona od 36. kilometru by teď mohla jet o něco rychleji. Hodně ucpaná je tam silnice 3, nájezd na D1 od Benešova. Od Pišel je to až na hodinu na D1. Ucpané jsou i možné objížďky Mnichovice, Štiřín, Velké Popovice. Zdržíte se i tam. Ještě jedna nehoda na D1 před Prahou. Na 13. kilometru blokovaný pravý pruh brzdí se za sjezdem na Popovice. Pozor na to. A D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Kilometr 45 v omezení, je tam nehoda v pravém pruhu a kolonáž na půl hodiny od Lovosic. A stále zavřená je silnice 7 na obchvatu Slaného po noční nehodě nákladního auta. Jede se přes město přes Slaný a jsou tam velké kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě 10. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
4: Tak už jede hlavka na Petřína a uvnitř by měl být také náš reportér. Spojíme se s ním ještě před 7:30. A také připomeneme, že vláda od října znovu zastropuje ceny pohonných hmot. Změny se dotknou také spotřební daně na naftu a marží obchodníků. Co to znamená pro tankující řidiče, dopravce, ale i samotné rafinérie, probereme v ranním Radiožurnálu. Tak buďte s námi.
1: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: 7 hodin 9 minut k tomu a je to tady opět. Regulace cen pohonných hmot je zpátky. Vláda bude od října každý den určovat cenové stropy pro benzin i naftu. Včera to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Kabinet podle ní upraví taky spotřební daň z nafty a marže obchodníků. Detaily Anna Millerová, vítej.
1: Hezké ráno. Zastropování cen bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí vezme aktuální velkoobchodní cenu a připočítá k ní marži. Tu vláda stanovila maximálně na 2,5 korunách za litr. Výsledkem bude každý den cenový strop, nad který už čerpací stanice nebudou moct prodávat. U nafty se navíc znovu sníží spotřební daň a vláda kromě toho schválila i mimořádnou daň na marže rafinérií.
0: No a jak na změny reagují samotné rafinérie a dopravci?
1: Tak opatření zasáhne hlavně společnost Orlen Unipetrol, která vlastní obě rafinérie v Česku. Podle firmy není možné její zisky vytrhávat z kontextu, protože peníze využívá taky na investice. Dopravci naopak oceňují hlavně snížení spotřební daně z nafty. Podle nich je důležité, aby ji Česko nemělo nastavenou výš než okolní země. Jinak by totiž byly proti konkurenci v nevýhodě.
0: Regulace cen, Anna Millerová, aktuálně v ranním radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: No a my se k regulaci cen paliv vrátíme ještě v této hodině, a to v 7 hodin a 50 minut. Hostem ranního interview radiožurnálu bude tentokrát předseda představenstva Unie nezávislých petroliářů Ivan Indráček. Tak si ho poslechněte.

0: Tady je Radiožurnál ve 4:08. Ostrava posílí ochranu před povodněmi. Povodí zvýší o půl metru hráze na 4 místech podél řeky Odry. Jedná se o úseky, kde při povodni před 2 lety voda hráze přelila. Město zároveň pořizuje také mobilní hráze, kterými chce utěsnit 11 podchodů a podjezdů. Dánsko, Grónsko a Spojené státy americké na okraj Valného shromáždění OSN podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle ní Spojené státy budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy v Grónsku a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň zase trvala na zachování suverenity a právu Gróňanů rozhodovat o své budoucnosti.
1: Na D1 velké kolony popojíždějí v Brně směrem na Prahu. Začíná to už na 214. kilometru za sjezdem na Rousínov a s malou volnou mezerou za Rohlenkou je frontáž k omezení na 196. kilometru. Tam překážela nehoda. Ta už je na straně a zdržíte se až hodinu. Na D1 dlouhá kolona taky před Mirošovicemi směrem na Prahu. Na 20. kilometru odtahují v levém pruhu poslední auto po nehodě a nesouvislá kolona se táhne od 37. kilometru. Velmi ucpaná je tam i silnice 3 od Čerčan k D1. Plné jsou pak i objížďky Mnichovice a Velké Popovice. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně postojíte půl hodiny v koloně od Rudné až ke zúžení na Rozvadovské spojce. V koloně je tam i nehoda. Dálnice D8 je ucpaná u Lovosic směrem na Prahu. Je tam nehoda na kilometru 45 a zdržíte se od sjezdu na Lovosice opět asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká i nadále chladno, na východě stále dešťové přehánky. Převažovat bude oblačné nebe, ale mraky začnou odpoledne a večer ubývat, místy dokonce až do úplného vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se tam bude vyskytovat déšť nebo zmíněné přehánky. Teploty dnes opět poměrně nízké, od 12 do 17 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 7, na Šumavě až 10 stupňů. A foukat k tomu bude mírný, na Moravě a ve Slezsku místy čerstvý severozápadní vítr, který k večeru zeslábne. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.21. Petřínská lanovka je po dvou letech zpátky na kolejích. První cestující svezla zhruba před tedy 20 minutami. No a vyzkoušet si mohli všichni úplně nové vozy. Jak se v nich jede a kolik lidí si návrat lanovky nenechalo na Petříně ujít, tak to nám přímo pod Petřínem řekne teď náš sledující reportér Petr Kastner. Dobré ráno, Petře.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak velký zájem tahle lanovka dnes po ránu vzbudila?
1: Vypadá to, že velký. Zhruba 20 cestujících stálo ráno ještě před 7 hodinou před stanicí Újezd a čekalo na otevření dveří. Přesně v 7 hodin pak zaplněná kabina vyjela poprvé nahoru na Petřín. Všichni, se kterými jsem mluvil, jsou z obnovení provozu i nových vozů nadšení. Kabiny jsou bílo-černé a oproti těm starým jsou víc prosklené. Když se dvě kabiny zhruba uprostřed trasy míjí, tak na sebe světly mrknou a začervenají se. Právě kvůli tomu je podle jejich designérky Anny Marešové hezké jet lanovkou večer anebo v ošklivém počasí, protože světla vyniknou.
0: Ne, připomeňme, proč lanovka byla 2 roky uzavřena.
1: Dopravní podnik přerušil její provoz po povodních v září 2022 a to kvůli obavám z podmáčeného terénu a nestabilitě trati. Už předtím ale plánoval dopravce rekonstrukci. Dělníci opravili celou trať, dali nová lana a zmíněné vozy. Novinkou je, že ve stanici Nebozízek vozy zastavují pouze při cestě nahoru. Cestující, kteří tedy potřebují z Nebozízku dolů, musí vyjet na Petřín a pak dolů. Pro tuto cestu lidem vystačí jedna nepřestupní jízdenka. Lanovka bude jezdit každý den v 10-minutových intervalech, a to mezi 7 a 22 hodinou.
0: Jednorázová jízdenka nově ale zdražila. Kolik tedy teď na novou lanovku stojí?
1: Jednotlivé jízdy stojí 100 korun, tedy o 40 korun víc než před uzavřením lanovky. Při zakoupení jízdenky v mobilní aplikaci Pitlítačka je pak cena 90 korun. Kdo má aktivní dlouhodobý kupon na pražskou hromadnou dopravu, může jet zdarma. Stejně jako děti do 15 let a seniori nad 65 roků.
0: Tak tedy všichni na Petřín ideálně ode dneška také novou lanovkou, kterou si vyzkoušel náš reportér Petr Kastner. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 7.23.

0: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, v 7:30. Další zprávy a Tereza Tomášková.
2: Tresty za neplacení výživného na děti by se mohly zpřísnit. Dnes to mají projednat poslanci. Pokud by rodič neplatil nejméně 4 měsíce, podle návrhu by mu znovu hrozilo vězení. Část opozice s tím nesouhlasí. Podle ní by to mělo negativní dopad hlavně na děti. Dánsko, Grónsko a Spojené státy na okraj Valného shromáždění OSN podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody zatím nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že Spojené státy budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy v Grónsku a že žádná nepřátelská země si tam nebude moct vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodáň trvá na zachování své suverenity a právu obyvatel Grónska rozhodnout o své budoucnosti. Policisté odvolali pátrání po 94leté seniorce z Mostu. Informovali o tom na svém webu, bližší podrobnosti neuvedli. Ženu hledali od večera, podle rodiny odešla z domova zřejmě už v sobotu a od té doby se nikomu neozvala.
0: Sport.
2: Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v osmifinále. V Turíně vypadli z turnaje po prohře s Belgií 1-3 na sety. České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V 11 hodin našeho času rozehrají čtvrtfinále s Velkou Británií. Soutěž pro 8 nejlepších týmů světa hostí čínský Shenzhen.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna taky před Mirošovicemi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna zvyšková dnes dlouhá kolona. Táhne se od sjezdu na Rousínov až k omezení na 196. kilometru a ten úsek pojedete asi 50 minut. O něco větší kolony dnes ráno i na D2 na příjezdu z Bratislavy do Brna zhruba od 6. kilometru a popojíždí se v obou pruzích. Na D1 se zdržíte i před Mirošovicemi směrem na Prahu. Tam provoz brzdila nehoda na 20. kilometru. Před chvilkou odtáhli poslední auto, na Prahu jsou průjezdné opět všechny 3 pruhy. Nesouvislá kolona se táhne už od sjezdu na Divišov od 41. kilometru. A ještě jedna nehoda na D1 před Prahou na 13. kilometru blokuje pravý pruh. A ta kolona od Mirošovic se teď přesune sem. Dálnice D8 je ucpaná u Lovosic směrem na Prahu. Tam je nehoda v omezení na kilometru 45, blokuje pravý pruh. Postojíte půl hodiny. Stále zavřená je silnice 7 na obchvatu Slaného po noční nehodě nákladního auta. I tam jsou velké kolony, jak na silnici 7, tak doprava kolabuje i v centru města na objížďce. Ještě jedna nehoda, silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je teď před Bochovem neprůjezdná. U Herstošic se srazila dvě auta a zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Na českém je většinou oblačno, jen výjimečně se oblačnost protrhala až na polojasno. V severovýchodní polovině republiky se stále vyskytují přehánky nebo občasný déšť. Teploty většinou klesly na 7 až 11 stupňů. Vůbec nejchladněji je na horách. Třeba na pradědu v Jeseníkách je 1,5 stupně, na Horské Kvildě na Šumavě také 1,5 stupně. 2 stupně jsou na Labské Boudě v Krkonoších. Naopak nejtepleji je v centru Prahy, kde neklesla teplota pod 13 stupňů. A necelých 13 stupňů hlásí meteorologická stanice Ústí nad Labem Vaňov. Přes den se moc neoteplí, odpoledne ukážou teploměry od 12 do 17 stupňů, na horách naměříte kolem 7, na Šumavě až kolem 10 stupňů. A i nadále bude převažovat oblačné nebe, odpoledne se bude oblačnost zmenšovat. Na severovýchodě a východě ale většinou vydrží zataženo a deštivo. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je opět Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, chybovat je lidské, ale někdy to pořádně bolí. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Pokud se ptáte, jak se takový incident mohl stát a jak rezort na celou věc reaguje a jak na ní přišel, tak to probereme za chvíli s naším datovým novinářem Janem Cibulkou, který o tomhle co zví.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 7,5 minuty po půl osmé je s vámi ranní radiožurnál. Rodná čísla až 2 milionů lidí omylem zveřejnilo na internetu Ministerstvo spravedlnosti. Kvůli chybám v testovací verzi nového obchodního rejstříku se kdokoliv tak mohl dostat k údajům jednatelů firem anebo předsedů spolků. Jak se na tak velký únik vlastně přišlo a jak se mohl stát, tak to teď probereme s datovým novinářem Českého rozhlasu Janem Cibulkou. Dobré ráno, Honzo.
1: Dobrý den.
0: Jak je tedy možné, že se rodná čísla lidí dostala na internet?
1: Ministerstvo spravedlnosti chystá novou verzi obchodního rejstříku a ještě do minulého pátku ji nechávalo veřejně otevřenou pro zájemce z řad veřejnosti. Jeden z čtenářů našeho zpravodajského webu iRozhlas.cz nás ale upozornil, že aplikace obsahuje bezpečnostní chyby. Ty se nám podařilo vyzkoušet a ověřit. Šlo o to, že stránka rejstříku při hledání fyzických osob, které sedí v těch obchodních společnostech, na pozadí vracela i jejich rodná čísla. Ta se sice na té stránce přímo nezobrazovala, ale kdokoliv s nějakou základní znalostí fungování webu se k ním mohl dostat. Tuhle zranitelnost pak bylo možné i zneužít k nějakému hromadnému získávání rodných čísel, pravděpodobně ke všem lidem zapsaným v tom veřejném rejstříku. Těch je podle naší analýzy něco málo pod 2 miliony.
0: Ono těch chyb bylo zřejmě v rejstříku víc.
1: Víme ještě o jedné, ta zase umožňovala jednoduchou změnou adresy získat i neveřejné dokumenty, které byly součástí podání do sbírky listin. Lidé si to mohou představit třeba jako průvodní dopisy nebo interní soudní spisové pomůcky.
0: No a jak na tahle zjištění Ministerstvo spravedlnosti pak reagovalo?
1: Ještě během pátku prakticky obratem po našich dotazech ministerstvo celý ten systém vyřadilo z provozu, dnes se k němu lidé už nedostanou. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky se teď celý incident vyšetřuje, řeší ho jak Úřad pro ochranu osobních údajů, tak i Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost.
0: No, je taková chyba neobvyklá?
1: Obě ty zranitelnosti jsou technicky velmi jednoduché. Je to úplně nějaké základní programátorské pochybení, u kterého je trošku překvapivé, že se stane u systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti. Ukazuje pravděpodobně na nějaké selhání základních kontrolních mechanismů. Není to ale poprvé, kdy jsme něco takového viděli. Dost podobnou chybu obsahoval v roce 2024 systém Ministerstva práce, ze kterého takto unikaly osobní údaje lidí zastupujících pracovní agentury. Tehdy šlo ale o omezenou skupinu lidí, obchodní rejstřík je v tomto ohledu nesrovnatelně větší.
0: Tak na to, abyste se dostali k osobním datům, nepotřebujete hackerský útok na kritickou infrastrukturu. Stačí nějaká taková programátorská chyba, kterou díky jednomu ze čtenářů serveru iRozhlas.cz potom ještě ověřili a odhalili naši datoví novináři, jmenovitě Jan Cibulka. Honzo, díky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Radiožurnál 7 hodin 40 minut. Dějí se to věci.
2: Jsme tam, kde se něco děje.
3: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
2: Aktuality v regionech po celé zemi.
3: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
2: Hlavní zprávy radiožurnálu.
3: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
2: Denně ve 12 a v 18 hodin.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Propaganda od školky, vojenský výcvik od školy. Rusové ukrajinskými dětmi doplňují řídnoucí zásoby vlastních vojáků. Jaká je situace na ruskem okupovaných územích Ukrajiny?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 9:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál ve 8:15. Společnost Bochemie představí Bohumíně plán na výrobu chemikálie pro raketová paliva. Záměr vyvolal obavy místních obyvatel i radnice, která firmě vytýká, že o projektu včas neinformovala. Do 8. října může Bohumín i veřejnost posílat krajskému úřadu k záměru připomínky. Firma chce zkušební provoz zahájit už koncem příštího roku. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové playoff Davisova poháru. Losovat se bude o 12 hodin v italské Boloni. Češi budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Svěřenci kapitána Tomáše Berdycha postoupili mezi nejlepší osmičku o víkendu, když porazili výběr Spojených států amerických.
5: Ucpané příjezdy do Brna, nehoda na D8 u Lovosic. Na příjezdech do Brna po dálnicích dnes dlouhé kolony. Na D1 ve směru z Ostravy 20-kilometrová fronta asi na hodinu. Od sjezdu na Rousínov až k omezení na 196. kilometru. Ucpaná i D2 aktuálně od 9. kilometru. A popojíždět budete i na vídeňské dálnici D52 zhruba od 13. kilometru až k Futuru. Na D1 velké kolony taky před Prahou. Je to nesouvislá fronta od 42. kilometru od Divišova až k nehodě na 13. kilometru. Tam je blokovaný pravý jízdní pruh. Těch 30 kilometrů pojedete asi hodinu. Na D8 postojíte půl hodiny v koloně u Lovosic se směrem na Prahu. Je tam nehoda na kilometru 45 v omezení v pravém pruhu. Silnice 7 z Chomutova do Prahy zůstává neprůjezdná na obchvatu Slaného po noční nehodě nákladního auta a objížďka přes Slaný je ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Nejchladněji je dnes po ránu na horách, konkrétně v Jeseníkách, Krkonoších i na Šumavě. Tam všude klesla teplota téměř k nule. Naopak nejtepleji zůstalo v centru Prahy nebo v Ústí nad Labem, kde se drží teplota kolem 13 stupňů. Přes den pak teploty vyšplhají maximálně k 17 stupňům. Na horách v 1000 metrech nad mořem ukážou teploměry kolem 7, na Šumavě až kolem 10 stupňů. A nebe nabídne hodně mraku. Odpoledne a večer se bude obloha projasňovat. To se ale nestane na severovýchodě a východě našeho území. Tam se musíte spokojit se zataženým nebem, s deštěm nebo přeháňkami. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.50. Ceny benzinu a nafty na čerpacích stanicích bude od 1. října znovu určovat stát. Marže zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr a zároveň sníží spotřební daň na naftu, která klesne z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr. Po včerejším jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Opatření má reagovat na rostoucí ceny paliva, to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude zatím platit do konce října. Ve vysílání se mnou teď předseda představenstva Unie nezávislých petroliářů Ivan Indráček. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Připomeňme, že vy sdružujete menší nezávislé pumpy. Co říkáte na to, že budete muset ceny opět stejně jako na jaře uměle snižovat?
1: No, co na to máme říkat? No? Vláda v jedné větě říká, že ten aktuální problém se netýká čerpacích stanic, že primární příčinou jsou vysoké rafinerské marže a potom zreguluje čerpací stanice. No.
0: Je pravda, že vláda tedy zároveň uvalila mimořádnou sektorovou daň právě na rafinérie, uplatňovat se bude letos a příští rok, čímž tedy vláda reaguje na mimořádný růst rafinérských marží, takže tohle je podle vás správné opatření?
1: No, já bych si to netroufl říci, protože jsem člověk na to musí dívat trošičku z většího nadhledu. Na jednu stranu rafinérské marže jsou v tuto chvíli velké, ale ve chvíli, kdy jsou záporné, tak samozřejmě rafinérie nezdvíhají ruku a nežádají žádné záchranné dotace. A navíc v souvislosti se snahou dekarbonizovat dopravu na ty rafinérie ukládáme víc a víc úkolů, ať už na úrovni vývoje, tak na úrovni výroby potom nízkoemisních paliv. Takže ta její situace není vůbec lehká. A navíc si myslím, že to, že rafinérie v tuto chvíli mají vysoké marže, není dáno tím, že se nějak dohodli, že zdraží, ale je to prostě tím, že obecně je nižší nabídka motorové nafty na trhu, poptávka je vyšší, to znamená, že zákazníci jsou ochotní víc platit. To je prostě zákon nabídky a poptávky.
0: Podle CCS litr Naturalu 95 průměrně asi 46 korun za litr, nafta 49 korun a víc. Řidiči na cestách běžně vidí ceny za naftu i víc než 50 korun za litr. Na jakou cenu by se tedy podle vás mohly pohonné hmoty dostat po tom 1. říjnu?
1: No je jasné, že dojde ke zlevnění o těch zhruba 2,30, protože snížená spotřební daň plus DPH k tomu, ale jak se do té doby vyvine mezinárodní trh a jestli tedy nafta ještě zdraží a nebo naopak klesne, to je velkou otázkou. V tuto chvíli se zdá, že je tady víc impulzů, které umožňují zlevňovat. Jednak je to ten odhad, že by se East West ropovod v Saudské Arábii mohl zprovoznit aspoň částečně v řádu dní, nikoli v týdnu, což by umožnilo zase produkci rafinérií na západním břehu a odtamtud se dováží mimochodem nafta i do Evropy. A je to setkání amerického a iránského prezidenta, ke kterému pravděpodobně dojde při valném shromáždění OSN. Je to snaha Číny trošku uklidnit Hútije, aby neomezovali ten výjezd z Rudého moře. A to všechno působí pozitivně ve smyslu prospotřebitelsky, tedy ke snižování jak ceny ropy, tak pro nás důležitě snižování ceny nafty. Mezi včerejškem a dneškem ta nafta na evropském trhu klesla o více než korunu, což je velmi pozitivní.
0: Ještě jedna věc, marže tedy budou zastropované na 2,50. Bude to pumpám stačit, nebo můžeme stejně jako na jaře čekat situace, kdy některé pumpy radši dočasně zavřou, než aby prodávali pohonné hmoty po cenu, za kterou je nakoupili?
1: Pokud nebudou na tom trhu extrémní výkyvy v nákupních cenách, to znamená buď pády v řádu jednotek korun, anebo naopak růsty v řádu jednotek korun, tak by to mělo fungovat snesitelně, poněvadž zůstává zachováno to, že se nepočítá ten základ pro zastropovanou cenu z jednodenních nákupních cen, ale z průměru posledních 3 dní. Což znamená, že se zohledňuje hodnota zásob, které ty čerpací stanice mají. To tehdy v tom dubnu nebylo.
0: Předseda představenstva Unie nezávislých petroliářů Ivan Indráček byl hostem ranního interview Radiožurnálu. Díky za to a naslyšenou.
1: Těšilo mě, naslyšenou.
0: Za 5 minut 8 hodin a taky další zprávy.

0: Máme radiožurnál I na cestách, jedna naléhavá od našich zpravodajů dálnice D6 ve směru z Karlových Varů do Chebu za sjezdem na loket. Vážná nehoda dvou aut na dálnice, zřejmě neprůjezdná. Na místo právě teď míří hasiči a záchranáři. Prosím, udělejte jim prostor pro záchranářskou uličku. Děkujeme.
1: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
0: Radiožurnál v 8 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
2: Ministerstvo spravedlnosti podle zjištění Radiožurnálu omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. V Praze po 2leté rekonstrukci znovu jezdí lanovka na Petřín. České tenistky čeká čtvrtfinále Billie Jean Cupu proti Velké Británii. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je po nehodě u Bochova neprůjezdná a bude oblačno, na severovýchodě až zataženo a místy déšť, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server i rozhlas. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort po upozornění celou testovací verzi vyřadil z provozu. Detaily si můžete přečíst na i rozhlasu. Rada bezpečnosti OSN by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi organizace Antoniu Guterrešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit mimo jiné tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
4: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraji Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Na pražský Petřín znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik obnovil její provoz po 2 letech. Opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. A na Petříně je náš reportér Petr Kastner.
5: Zhruba 20 cestujících stálo ráno už před 7 hodinou před stanicí Újezd a čekalo na otevření dveří. Přesně v 7 hodin pak zaplněná kabina vyjela poprvé nahoru na Petřín. Nové kabiny jsou bílo-černé a oproti těm starým jsou víc prosklené. Když se dva vozy zhruba uprostřed trasy míjí, tak na sebe světly mrknou a začervenají se. Lanovka bude jezdit každý den v 10-minutových intervalech, a to mezi 7 a 22 hodinou. Jednorázové jízdné stojí 100 korun. Na lanovce ale platí i dlouhodobé jízdenky do pražské MHD. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Dnes je Světový den dárců kostní dřeně. V Česku letos darovalo kostní dřeň asi 120 lidí, to je zatím rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru v Plzni Pavla Jindry jsou podmínky transplantace méně přísné a díky pokroku medicíny ji můžou podstupovat mnohem starší pacienti než dřív. Jindra popisuje i další důvod.
6: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
2: Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí, proto registry žádají, aby se do nich zapisovalo co nejvíc lidí.
7: Sport. Z nominace české fotbalové reprezentace vypadlo 6 zraněných hráčů. Zápasů elitní ligy národů se nezúčastní 5 slávistů, chorý provod Vlček, Zima a Jurásek a plzeňský Višinský. Místo nich španělský trenér Denia povolal obránce Vitíka a útočníka Sejka a nováčky Kryčfalušiho, Šubrta, Slámu a Vašulína. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým vedený Wimbledon

0: auta. Je to se zraněním, na místo míří hasiči a vypadá to, že dálnice je teď neprůjezdná. Sjíždějte na Nové Sedlo, jeďte směr Královské Poříčí. No pozor, zavřená je i silnice 6 z Karlových Varů do Prahy. Za Bochovem u Herstošic další vážná nehoda dvou aut. Na příjezdech do Brna po dálnicích dnes dlouhé kolony. Na D1 ve směru z Ostravy se brzdí už na 220. kilometru a nesouvislá fronta je až k omezení u D2. Zdržíte se až o hodinu. Ucpaná je i D2 aktuálně od 9. kilometru a nebo Vídeňská od Rejhradu. Na D1 kolony taky před Prahou je to nesouvislá fronta od 43. kilometru až k nehodě na 13. kilometru a těch 30 kilometrů pojedete asi hodinu. Na silnice 7 z Chomutova a do Prahy je zavřená obousměrně na obchvatu Slaného. Za sjezdem na Smečno likvidují následky noční nehody kamionu. Jede se přes město a objížďka je tam velmi ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť. Odpoledne a večer ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, i na oslavu dojde 80. totiž dnes slaví herec Arnošt Goldflam. Připomeneme ho ještě v této hodině ranního radiožurnálu. A také připomeneme i to, že poslanci budou znovu jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného. Pomůže hrozba vězením tomu, aby se peníze k dětem dostávaly opravdu včas? I tohle probereme dnes v ranním radiožurnálu za malou chvíli.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Máme Radiožurnál 9:08, měli bychom vidět, že poslance čekají tento týden dvě mimořádné schůze. Dnes by se měly zabývat třeba přísnějšími tresty za neplacení výživného, anebo navyšováním důchodů pro starší lidi a seniory. Víc řekne náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Vítej, dobré ráno, Vojto.
1: Dobré ráno ze sněmovny. Na programu je sada prvních a druhých čtení, která v některých případech čekají na posun třeba i několik měsíců. To se týká právě i těch trestů za neplacení výživného. To poslanci v úvodním kole projednávali už v dubnu. No a teprve dnes by tedy ta novela měla zamířit do druhého čtení. Protože už je to tady nějaký čas od dubna, tak připomenu, o co přesně jde. Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení. Za mříže by soudci mohli poslat ty, kteří alimenty neplatí nejméně třetinu roku.
0: No a co na to zpřísnění trestů říká opozice?
1: Ta nesouhlasí a varuje, že to může poškodit právě i děti, které na ty peníze čekají. A to proto, že neplatící rodič ve vězení peníze zkrátka nemusí vydělat. Uvidíme tedy, jak dlouhá bude debata, tedy jestli se dostane právě i na ty důchody. Připomínám, že podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě těch běžných valorizací po dosažení 80 let taky penze zvyšovat ještě o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. No a století seniori pak dostanou tisícovku navíc.
0: Novinky z poslanecké sněmovny a plány poslanců teď v ranním Radiožurnálu představil náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Vojto, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Radiožurnál 8 hodin 11 minut k tomu.

0: Tady je Radiožurnál v 8.15. Více než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně, a to na připomínku dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeni darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale nebývá snadné. Registry proto dál potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíce lidí. V New Yorku se setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny. Očekává se, že Donald Trump a Volodymyr Zelensky se budou věnovat válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už v neděli. Šéf Bílého domu opět vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu.
1: Kolony na D1 u Brna i před Prahou. Na D1 připomínáme kolony ve směru z Vyškova do Brna, aktuálně od Rousínova až ke sjezdu na Slavkov. Je to zhruba na půl hodiny, pak se kolona rozjede, alespoň osobní auta. Hodně ucpaná dnes ráno i bratislavská D2 od 7. kilometru směr Brno v obou pruzích. Na D1 nesouvislé kolony i před Prahou. Poprvé se brzdí na 45. kilometru a je to až k nehodě na 13. kilometru. Zdržíte se okolo 50 minut. Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu je neprůjezdná po nehodě na 130. kilometru. Dopravu odklánějí na Nové Sedlo a jede se přes Královské Poříčí. A silnice 7 z Prahy do Chomutova zůstává na obchvatu Slaného zavřená po obou směrech. Před sjezdem na Smečnou v noci havaroval kamion, vytekla nafta na vozovku. Jede se přes město a kolony jsou dlouhé. Ve směru z Prahy se brzdí už na konci dálnice na 15. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: I dnes máme za sebou chladnou noc a poměrně chladné ráno. Ještě jsme ale nepocítili přízemní mrazíky, ty pravděpodobně přijdou zítra. To nás na rozdíl od dnešního rána čekají i mlhy a nízká oblačnost. A rozdílné bude i počasí přes den. Dnes ještě hodně mraků na severovýchodě a východě s deštěm, zítra bude většinou slunečno a pršet by nemělo vůbec. Odpolední maxima ale budou podobná, dnes do 17, zítra do 18 stupňů. Na čtvrtek a částečně i na pátek se k nám ale vrátí velká oblačnost s deštěm. Dobrou zprávou je, že teploty porostou. Na jižní Moravě dokonce k 21 stupňům. A o víkendu pak očekáváme babí léto. Hezké úterý.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 8.20 a čas na dohodu se krátí. Velvyslanci států Evropské unie se právě scházejí v Bruselu k dalšímu kolu jednání o prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám. Ty platí už jenom do dnešní půlnoci. Francie a Slovensko trvají na vyškrtnutí dvou ruských miliardářů ze sankčního seznamu. Jenže na tom v 27 není jednomyslná shoda. A proto jsme teď ve spojení s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Drachtovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdo jsou ti dva Rusové, které chce Francie a Slovensko ze sankčního seznamu vyškrtnout a proč tedy o to usilují?
1: Jde o ruského miliardáře uzbeckého původu Ališera Usmanova. Na jeho vyřazení ze seznamu tlačí Francie a podle diplomatů to souvisí s tím, že Paříž usiluje o propuštění dvou francouzských občanů zadržovaných v Ázerbajdžánu. Slovensko zase dlouhodobě tlačí na vyškrtnutí rusko-izraelského miliardáře ukrajinského původu Michaela Friedmana. Podle Bratislavy sankce proti němu nejsou dostatečně právně prodloužené a pokud ze seznamu zmizí Usmanov, tak Slovensko tedy trvá i na vyřazení Friedmana. Tento postup zejména ze strany Francie, ale řadu unijních diplomatů rozčílil, obvinují Paříž z toho, že využívá sankční režim Evropské unie k vlastním zahraničním cílům a vytváří dojem, že je možné ze seznamu někoho dostat vydíráním.
0: No, v pondělí odpoledne už to vypadalo, že je na stole nějaký kompromis. Proč tedy vyjednávání nakonec znovu selhala a co se tedy bude dít dál?
1: Ano, tak kompromisní dohoda už byla na stole, tedy že Evropská unie vyškrtne ty dva, Friedmana a Usmanova, a zároveň ale ty sankce proti zbývajícím skoro 3 000 ruských a běloruských občanů a firem prodlouží na celé 3 roky na místo dosavadních 6 měsíců. Jenže státy v takzvané tiché proceduře v pondělí večer tuto dohodu nakonec neschválili. Podle mých informací od diplomatů bylo proti vyřazení těch dvou oligarchů principiálně Lotyšsko a sankce se musí schválit jednomyslně a tak unijní velvyslanci tedy znovu musí zasedat dnes ráno, právě teď od 8 hodin. Bez prodloužení těch sankcí by veškeré ty sankce proti 3 000 ruských občanů a firem skončily od dnešní půlnoci.
0: No jak tedy jednání velvyslanců států Evropské unie dopadne v Bruselu a zda se prodlouží tedy sankce, tak o tom nás bude informovat Zdeňka Drachtová. Tak jako teď díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 8:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Ruské údery v noci zasáhly průmyslovou oblast v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině. Zahynuli 3 lidé, dalších 6 je zraněných. Informují o tom tamní úřady. Ruská armáda útočila i na přístavní město Oděsa. Podle ruského ministerstva obrany údery zasáhly kritickou infrastrukturu, kterou údajně využívá ukrajinská armáda. V noci útočila taky Ukrajina na Rusko. Ruská protivzdušná obrana sestřelila podle ministerstva obrany 300 bezpilotních letounů. Informace válčících stran není možné nezávisle ověřit. Poslanci by dnes mohli znovu jednat o zvýšení penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům, kromě běžných valorizací, po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se změny promítnou do rozpočtu. Zaměstnanci Unipetrolu v rafinérii v Kralupech nad Vltavou začnou za půl hodiny nacvičovat, jak se zachovat při havárii. Cvičení simuluje únik chemické látky při plnění železniční cisterny. Do akce se zapojí taky hasiči, policisté, záchranáři a železničáři. Sirény se můžou v době cvičení, tedy mezi 9. a 11. hodinou, rozeznít i několikrát.
0: Sport.
4: Čeští volejbalisté si čtvrtfinále mistrovství Evropy nezahrají. V osmifinále v Turíně podlehli Belgii ve 4 setech. Hokejisté Liberce budou hrát na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v sezóně Tip Sport Extraligy. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později nastoupí Sparta proti Mladé Boleslavi. Oba zápasy můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Brna a neprůjezdná dálnice D6 u Sokolova. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna popojíždějí kolony. Poprvé se brzdí zhruba na 220. kilometru a zdržíte se až půl hodiny osobním autem. Na D1 nesouvislé kolony i před Prahou. Poprvé se brzdí na 43. kilometru motoristů u Rybiček a roztrhaná kolona s volnými mezerami je až k nehodě na 13. kilometru. Tam je blokovaný pravý jízdní pruh, těch 30 kilometrů pojedete asi hodinu. Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu je neprůjezdná po nehodě u Sokolova. Na 130. kilometru se srazila 2 osobní auta. Dopravu odklánějí na Nové Sedlo a jede se přes Královské Poříčí. Silnice 6 z Karlových Varů do Prahy, ta už je za Bochovem průjezdná. Projíždí se u nehody Herstošic alespoň Kivadlově a čekejte kolony v obou směrech. Na D5 se popojíždí kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Od Rudné až na okruh k Ořechu pojedete přes půl hodiny. No a připomínáme zavřenou silnici 7 na obchvatu Slaného. Mezi Knovízem a sjezdem na Smečno likvidují následky noční nehody kamionu. Jede se přes město a kolony jsou dlouhé. Ve směru z Prahy zastavíte už ke konci dálnice D7 na 15. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Počasí.
7: Zítra začíná astronomický podzim. Na našem území to pocítíme hlavně po ránu, kdy nás čekají přízemní mrazíky. Pokud ale ještě toužíte po letních teplotách a slunečném počasí, pak je na čase vyrazit na jihozápad Evropy, kde budou opět teploty šplhat až ke 40. Řeč je o jihu Francie a jihu Španělska. Východní Evropa bude v tomto týdnu zažívat pravý opak, tam proudí chladný vzduch ze severu a je možné, že se objeví i sněhové vločky. A naše území leží někde uprostřed. Nás čekají typické podzimní dny s teplotami kolem 15 stupňů, dešťovými přeháňkami, kterých dnes bude víc na severovýchodě a východě našeho území. Zítra by mělo být nad Českem ale jasné nebo polojasné nebe. Čtvrtek přinese zase velkou oblačnost. Teploty pomalu porostou, o víkendu by se mohl teplý vzduch dostat i k nám. V neděli a na začátku příštího týdne na teploměrech možná zahlédneme i letní 25. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
8: Dobré ráno. Právě dnes Česká národní banka začala vydávat bankovku v hodnotě 5000 korun se speciálním přítiskem. Připomíná 100 let od vzniku Národní banky Československé, tedy předchůdkyně té současné centrální banky. Bankovky lidé seženou na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a taky v Hradce Králové. A právě tam je reportérka Adela Kavříková. Dobré ráno.
9: Dobré ráno, pokladny se otevřely přesně v 7:30 první zájemci, ale před hradeckou pobočku dorazili už včera před půlnocí. Úplně první muž ve frontě si sem sebou dokonce přivezl i mobilní toaletu a party stan, který postavil přímo před vchodem. A teď je ta fronta dlouhá několik stovek metrů, sahá prakticky přes dvě ulice a čekají v ní stovky lidí. A doplním, že banka pro celou republiku připravila 200 000 takových bankovek a každý si může vyměnit na nejvýš 3 kusy. Od běžné 5000 se ta výroční liší přítiskem na lícové straně, na něm je logo banky ke stému výročí, dva portréty prezidenta Masaryka a taky QR kód. Ta bankovka i po výměně zůstává oficiálním platidlem, dá se ale předpokládat, že si ji většina majitelů nechá na památku nebo ji zařadí do své sbírky. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8 hodin 38 minut a teď budeme vzpomínat a zároveň přát. Máme dnes před sebou jedno významné kulaté herecké výročí, dokonce 80. narozeniny. Tak právě 80. a právě dnes slaví český herec s naprosto nezaměnitelným hlasem a také vystupováním dramatik, režisér a spisovatel s věčným úsměvem Arnošt Golflam. Narodil se 22. září 46 v Brně, kde prožil velkou část svého života. Zapsal se jako herec v brněnském Hadivadle a režíroval také Huse na provázku. Přejeme všechno nejlepší.
1: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
2: Zní úryvek z loňského snímku Pohádky po babičce.
3: Děkuju, broučku, tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
4: To je animovaná pohádka. No a já mluvím tu jednu postavu, která teda i v tom filmu vypadá jak já, i když je loutková.
2: Říká Arnošt Golflam. Před 3 lety přitom v rozhovoru pro stanici Českého rozhlasu Vltava vyslovil přání dostat ještě roli v nějaké pohádce.
4: No, to se mě splnilo.
2: Podle jeho slov jsou navíc pohádky krásný žánr.
3: Tino, svět je malý a o náhody tu není nouze.
4: Musím říct, že jsem si s radostí, s potěšením zahrál třeba v Lotrando Zubejda nebo v Dědictví.
5: Akorát ti vezmu hadraplán.
3: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
2: Zrovna z těchto jmenovaných snímků pocházejí známé citace.
5: Věříš?
3: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky Bohu.
4: Jo, je to tak, ale těch průpovídek by bylo víc.
2: Arnošt Golflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře.
4: Skoro 90 her divadelních, 10 knih pro děti a 10 knih pro dospělí.
2: Přestože za sebou má desítky let práce v divadle, filmu i literatuře, největší přání má podle svých slov úplně jiné.
4: Rád bych ještě šil 5 let, abych viděl, že děti už jsou samostatný a tak.
2: Přeje si Arnošt Golflam, který se přesně před 80 lety narodil v Brně. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Propaganda od školky, vojenský výcvik od školy. Rusové ukrajinskými dětmi doplňují řídnoucí zásoby vlastních vojáků. Jaká je situace na ruskem okupovaných územích Ukrajiny?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je 8:45. Vědci Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd dostanou dnes ve Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku, a sice EPS Europhysics Prize. Objevili novou třídu magnetických látek, takzvané altermagnety. Ty by mohly zrychlit například ukládání dat. V Praze se právě dnes ráno v 7 hodin znovu rozjela lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po 2 letech. Opravil trať a koupil také nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Jednorázová jízdenka zdražila na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy je jízda zdarma.
5: D6 u Sokolova průjezdná, zavřená je silnice 7 u Slaného. Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu je u Sokolova opět průjezdná. U nehody na 130. kilometru obnovili provoz s pravým pruhem a zrušili odklon na loket. Kolona se rozjíždí. Stále zavřená zůstává silnice 7 na obchvatu Slaného po noční nehodě kamionu. Hlavně z Prahy je před odklonem na Knovíz kolona dlouhá. Brzdí se už na 15. kilometru, zdržíte se půl hodiny, než se vůbec dostanete na objížďku. A teď dálnice D1 na příjezdu do Prahy z Brna brzdí provoz nehoda na 13. kilometru. Blokovaný pravý pruh a kolona je dlouhá. Poprvé se brzdí už na 44. kilometru. Pak se kolona rozjede u Divišova, opět zastaví před Šmejkalkou na 26. kilometru. A tam už je pak souvislejší kolona až k nehodě na 13. kilometru. Zdržíte se celkově okolo 50 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
6: Od včerejška na naše území proudí chladný vzduch, ve kterém se vytvářejí časté přehánky, nejčastěji v severovýchodní polovině naší republiky. Během včerejšího večera a noci na dnešek spadlo nejvíce srážek ve Slezsku, kolem 15 mm. Příliv chladného vzduchu od severozápadu až severu bude v příštích hodinách ale slábnout a v dalších dnech se bude pozvolna oteplovat. O víkendu se odpoledne může teplota dostat i k příjemným 20, na jižní Moravě dokonce možná i k 25 stupňům. Rána už ale stanou chladná. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné úterý.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Cimrmanova podhledna, tučňák ze severního pólu a hlavně velká mlátička. Už 13 let manželé Hanna a Dobroslav Pólovi provázejí v minimuzeu na Mlatě expozicí Harry Cimrmana. Najdete ho v obci Velké Hamry na úpatí Jizerských hor a prohlídku si můžete objednat vlastně kdykoliv.
1: Jsme úplně nadšení, protože je vidět, že manželé Pólovi tomu fandí a věnují tomu spoustu krásného času a mají úžasné nápady. My jsme přijeli z Břeclavy.
2: Váš manžel se tady zrovna zapisuje do kroniky. Co jste tam napsal, jestli se můžu zeptat?
3: Že to je úžasné muzeum se spoustou originálních věcí a nápadů.
1: Hantecen, co bys řekl? Že jsme to zgomli rádi.
2: Hodiny tady právě ohlašují 10 hodin. Manželé Pólovi toto muzeum založili už před kolika lety?
4: Před 13 lety, 1. listopadu 2013, nám to tady slavnostně otevřeli většina členů teda divadla Jari Cimrmana.
2: Ta expozice je vlastně ve vaší stodole, hned vedle domu, kde bydlíte.
4: To je vlastně stodole, kde vlastně se můj děda s babičkou, který ten dům patřil předtím, tak vlastně tady hospodařili a pěstovali to obilí, proto tady je ta mlátička vlastně na obilí, což je hlavní exponát tady celého muzea.
2: Jestli se můžu dotýkat, protože tady čtu cedulku, na exponáty je možno sahat pouze s nevýslovným souhlasem původních majitelů. Ano. Vykřičník.
4: Ano, jinými slovy, že si můžou lidi osahat ty předměty, protože tady nehrozí žádný velký škody, když někdo na něco sáhne, že by se něco tomu stalo. No.
2: My teď podle další poučky, Cimrmanovy poučky, přeskoč nebo podles, ale neuhoď se, to je trochu modifikovaná, ta poučka původní, kterou známe z filmu Jara Cimrman ležící spící.
4: Ano.
2: Tak já bych podlezl, jestli můžu.
4: Jo, jistě, to doporučujeme.
2: Tak hned tady vidíme třeba termotalíř.
4: Je to vlastně princip ten, že se tam naleje polívka a tím, že je to takhle vystlaný, tak vydrží dlouho teplá vlastně.
2: Ano, musíme upozornit, že to je talíř vystlaný. Tady máte napsáno přírodním materiálem.
4: No, je to nějaká srnčí, nebo prostě srst nějakého zvíře, to je asi srnky, nebo něco takového. No.
2: Manželka už tady vytahuje, co pak to máte?
5: Tak to je elektrohomeopatický strojek, který opravdu je z doby Jary Cimrmana a návštěvníci tady u nás v muzeu vždycky můžou vyzkoušet, když si přejedou po dlani, jak to hází elektrický výboj. Nám to připomíná takhle i film Postřižiny.
2: Je to zdraví prospěšné?
5: No, tak to jsme ještě nevyzkoušeli.
2: Kromě vás má nepopiratelnou zásluhu na tomto muzeu taky Václav Kotek, manažer divadla Jary Cimrmana, a tady vidím půl litru o obsahu 0,875 litru od Vaška Kotka, tak to je taková upomínka na něj.
4: Ano, přesně tak, protože s Vaškem Kotkem jsem vlastně od začátku spolupracoval, on vlastně byl ta klíčová osobnost, která to tady vlastně všechno jako rozběhla s náma.
5: Tadyhle ten tučňák, to je unikátní exponát, je to rádoby kuželka. Jan Eskimo Velcl a Jara Cimrman byli současníci a společně v polárních krajích učili eskimáky hrát kuželky. Dělali to tak, že zamrazili tučňáky a kouleli na ně. Tohle je jediný, který se dochoval a důkaz toho, že to je tučňák ze severního pólu, že teda kdysi tam tučňáci žili. Když dokouknete, tak je vidět, že má opačný zbarvení.
2: Kdo jiný by měl potvrdit, že se jedná o tučňáka ze severního pólu, než manželé Pólovi? Prohlídku u těchto cimrmaniaků si můžete objednat kdykoliv a ještě vám tu rádi uvaří třeba kávu. Z minimuzea na Mlatě ve Velkých Hamrech z odloučené expozice Jary Cimrmana, Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 858 ohromil Vídeň, Japonsko a taky New York. Je to světoběžník a je to vynikající pěvec a toho času už je na cestě sem k nám do Radiožurnálu, alespoň tedy doufám, Jan Pokorný ho přivítá.
1: On už je tady, Adam Plachetka už je tady a když jsme procházeli z recepce z Vinohradské kolem studia S1, kde zkouší symfonický orchestr Českého rozhlasu, tak už se tam ozývaly tóny trubky a Adam Plachetka říkal, tak už makají. Takže Adam Plachetka bude naším hostem, probereme i to, že má vlastně teď takové lazebnické období. On za pár dní bude ve Státní opeře Ďábelským lazebníkem s Víným Todem a pak ve Státní opeře ve Vídni bude Figarem v Rossiniho lazebníku Sevelském.
0: A za chvíli bude tady vedle ve studiu basbaritonista Adam Plachetka a Pokorný.
2: Kde končí láska a začíná kontrola? 5 let zaznamenávala režisérka osudy svého bratra, kterému závislost postupně vzala vše. Brutálně upřímný snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, který sklízí úspěch po celém světě a bude letos Česko reprezentovat na Oscarech, vstoupí do kin 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu je Radiožurnál.
0: Je 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Sněmovna má znovu projednat přísnější tresty za neplacení alimentů. V New Yorku se sejdou prezidenti Spojených států a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Zároveň začíná valné shromáždění OSN. Čeští volejbalisté vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Silnice 7 je na obchvatu Slaného, po noční nehodě neprůjezdná. A bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť, teploty do 17 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Tresty za neplacení výživného na děti by se mohly zpřísnit. Dnes to mají projednat poslanci. Pokud by rodič neplatil nejméně 4 měsíce, podle návrhu koaličních poslanců by mu znovu hrozilo vězení. Část opozice s tím nesouhlasí. Varuje, že to může poškodit i děti, které na peníze čekají. Podle poslankyně ODS Evy Dekroa totiž neplatící rodič ve vězení peníze nemusí vydělat.
5: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
3: Podle koalice má hrozba vězení rodiče odradit od toho, aby alimenty neplatili. Návrh dnes míří do druhého čtení. V New Yorku se sejdou prezidenti Spojených států a Ukrajiny, Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Informuje o tom agentura AFP. Očekává se, že se budou věnovat hlavně válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už v neděli. V New Yorku zároveň začíná všeobecná rozprava valného shromáždění OSN. Za Česko se zahájení zúčastní prezident Petr Pavel i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic, hlásí to vlastníci lesů. Třeba magistrát v Přerově uvolnil mimořádnou dotaci 1 000 000 korun na neplánované zalesňování městských lesů. Z jarní výsadby v polesích Svrčov a Staměřice nepřežila skoro polovina vysazených stromků.
6: Několik měsíců zde nepršelo, takže jsou suché.
7: S Vítem Navrátilem, lesníkem technických služeb města Přerova, procházíme pasekou nad Bezhlavým. Na jaře tu dělníci zasadili 4 000 sazenic dubu.
6: Ztráty jsou tady veliké, je to přibližně přes 80%.
7: Ztráty sčítá i státní podnik Lesy České republiky. Pokračuje jeho mluvčí Eva Jouklová.
8: Pokud přijdou srážky a vláha se doplní, část zalesníme na podzim, zbytek pravděpodobně na jaře.
7: Kvůli abnormálnímu průběhu léta státní lesy zahájily mimořádný audit stavu porostů. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
0: Sport. Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v osmifinále. V Turíně prohráli s Belgií 1-3 na sety. Češi tak nenavázeli na loňské 4. místo ze světového šampionátu.
9: Čeští fotbalisté se sešli před vstupem do elitní ligy národů. Španělský kouč národního týmu Santi Denia musel udělat 6 změn v nominaci. Vypadli z ní Chorý, Provod, Vlček, Zima, Jurásek a Višinský, které nahradili Vitík, Sejk, Kričfaluši, Šubrt, Sláma a Vašulín. Češi mají ve skupině Chorvaty, Angličany a mistry světa Španěli. Cíl pro ligu národů uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
10: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
9: Rozhovor s Pavlem Nedvědem uslyšíte na Radiožurnálu Sport po 11. hodině.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice 7 u Slaného. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna čekejte silný provoz, nesouvislé kolony. Poprvé se brzdí zhruba na 223. kilometru, pak se kolona rozjede, opět zastaví u Rousínova a celkově se zdržíte asi půl hodiny před Brnem osobním autem. Na D1 kolona i na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 178 u sjezdu na Ostrovačice malují silničáři čáry. Zavřený je pravý pruh a je to asi na 15 minut. Na D1 velmi silný provoz i před Prahou. První část té roztrhané kolony popojíždí od 45. kilometru. Další fronty jsou pak mezi Šmejkalkou a sjezdem na Velké Popovice. A zdržíte se v součtu asi 45.

0: CZ, sponzor programu.
1: Počasí.
2: Bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť nebo přehánky, odpoledne a večer ubývání oblačnosti a teploty 12 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
3: Dobrý den, 9 hodin a 6 minut. Hostem je Adam Plachetka, světový operní pěvec, jeden z nejlepších volejbalistů mezi operními pěvci. Dobrý den. Muž s úžasnou hlasovou výbavou, který snad ani v rozhlasovém studiu nepotřebuje mikrofon, ale pro jistotu jsme vám ho dali. Vy jste, pane Plachetko, v rozhovoru pro naši stanici D-dur svého času říkal, že už netrváte ani tak na označení basbaritonista.
4: No, posouvám se oborově trošku výš, troufnul jsem si na Rossiniho Lazebníka Sevilského třeba a celkově i vlastně v baritonovém českém repertoáru se nacházím víc a víc doma, takže už nechávám kohokoliv psát cokoliv.
3: Jak trénujete hlasivky teď na bariton?
4: Vlastně ne jinak, jenom spíš ten hlas sám dozrává, někam se posouvá s věkem.
3: Jak vám zrál ten hlas? Byl jste jiný před pubertou a po pubertě?
4: To rozhodně a vlastně i jsem přesvědčen o tom, že je lepší sólově nespívat příliš brzo, protože třeba na nástroj člověk fakt musí hrát od 5 let plus minus, ale zpěv tím, jak se fyziognomie mění, tak se učíte vlastně znovu po mutaci. A do té mutace já si myslím, že je lepší to mít jako kolektivní aktivitu, takže za mě, když se někdo ptá, co s dětmi a zpíváním, tak za mě jako nejlepší odpověď je sbor.
3: A na základní škole vás zpěv bavil?
4: Bavil mě vždycky, asi mě nenapadlo, že by se mi mohl stát obživou, ale muziku jsem měl rád odmala.
3: Ona je taková proslulá scénka z divadla ve Slaném, kdy Felix Holzmann a Karel Gott mluví o tom, kde vlastně vzniká tón, a Felix Holzmann tvrdí, že tón vzniká v žaludku. Jak je to doopravdy?
4: No, mě naštěstí vychází horem a ne spodem.
3: Vy to znáte. Ale...
4: No...
3: Víte, on je malej, on to ještě tak nedovedl.
4: No, tak vzniká, jestli mám hledat méně vtipnou odpověď, tak vzniká prostě na hlasivkách, rezonuje v prsní a hlavní hlavové rezonanci a opřený je o bránici, což je ten Holzmannův žaludek.
3: I když bránice žaludkem není. Vážně si s Adamem Plachetkou budeme povídat o jeho nastávajícím lazebnickém období, zejména už po písničce.
0: Host Radiožurnálu.

0: Operní pěvec Adam Plachetka je hostem Radiožurnálu. Za pár dní budete ve Státní opeře Ďábelským lazebníkem s Víným Todem. Co vám teď při zkoušení dává nejvíc zabrat?
1: No, tak na co jsem nejméně zvyklý, s čím mám nejmenší zkušenost, je mluvený dialog asi. Takže tam hledáme pořád trošku rytmus a melodie, nebo myslím, že už jsme našli, protože dneska večer mě čeká generálka, takže už máme, myslím, finalizováno a musím říct, že inscenaci režíruje Martin Čičvák a tím, že on přichází z Činohry, tak zrovna tady k tomu má dost co říct a myslím, že v tomhle tom jsme se hezky našli, že jsme společně tvořili strukturu toho dialogu, na což my vlastně nejsme zvyklí. My spíš se dopředu naučíme muziku a pak dáváme dohromady všechno kolem, zatímco činoherci spíš vlastně budují kompletně tu scénu od základu společně. A pojal jsem to taky tak a musím říct, že to byl možná i dokonce příjemnější zážitek, než jsem si původně představoval.
0: To je představení ostré jako břitva, vlastně se dá říct.
1: Je to tak, je to představení ostré jako moje plastová falešná břitva.
0: Představte Svínyho Toda člověku, který neznal ani muzikál, ani film.
1: No, vlastně ten muzikálový a původně teda činoherní Svíny Tod je jiný než ten v těch londýnských novinách, kde vycházel původně, protože tam to byl jenom opravdu hrdlořez, co řádil a řádil. Potom následně v divadelní hře dostal smysl vlastně v postavě toho soudce Trpina, který ho poslal do vyhnanství, protože se mu líbila jeho žena. A teď teda přichází zpátky do Londýna s vizí pomsty, jednak teda s vizí znovu nalezení rodiny, což se mu sice podaří, ale podaří se mu to ne úplně růžovým způsobem. A vlastně to asi nebudu ani prozrazovat, protože
0: ne, to
1: se potom ukáže všechno ke konci představení. Ale vlastně žene ho a k těm nepřístojnostem ho dotlačí vlastně křivé obvinění a 15 let nucených prací v Austrálii.
0: Jsem říkal, že vás čeká lazebnické období. Na začátku října zpíváte ve Vídeňské státní opeře Figara v Rossiniho lazebníku Sevilském, což je trochu jiný příběh, než ten s tou břitvou.
1: Což je druhý lazebník. Ale vyšlo to tak, že zrovna střídám mezi sebou, že mám dvakrát jeden den lazebníka ve Vídni a druhý den Svínyho tady v Praze. No, tak lazebníka jako takového já mám hrozně rád jako postavu. Já jsem se nadělal hodně lazebníků ještě jako Dom Basilio, což je učitel hudby v té opeře. Je to hlubší postava právě proto, že jsem si netroufal tak vysoko dřív. A mám tu operu strašně rád a jsem hrozně rád, že se k ní můžu vracet, i když lazebník je pro mě vždycky výzva. První dvě hudební čísla, ta nejznámější árie a potom duet s hrabětem jsou opravdu jako vysoko a musím se snažit, musím být ve formě, abych to dal podle svých představ, ale je to dobrá výměna z mého pohledu za to, že si člověk může zahrát tu postavu toho Figara a vlastně jsem tím jako i dokončil cestu k Figarovi ve Figarově svatbě, který je návazným dílem u Beaumarchaise.
0: Někdo si to pořád plete? Lazebníka Sevilského a Figarovou svatbu?
1: Ano, tak to je... To bylo nejčastější, když jsem dělal jenom Mozarta, tak říká, ježiš, ty děláš Figara, to je to la, la, la, la, la, la. No, tak to je ten druhej. Ale jo, tak bohužel dneska ani ten Beaumarchaise nemá takový prostor, málo kdo ho asi už bude znát. A tím pádem ta trilogie, která ještě končí, pak Darius mi ho napsal třetí díl, ještě ten Bláznivý den, kde Cherubín odejde na frontu a umře tam a je otěhotní s ním mezi tím hraběnka, je to jako opravdu bláznivý den, tak to si myslím, že jako ani většina operních fandů nebude znát, ale ty první dva díly trilogie si myslím, že ač teda paradoxně v opačném gardu, že napřed napsal Mozart druhý díl a potom až Rossini první, tak si myslím, že utkvěli hodně v paměti diváků, operních fanoušků a jsou to jedny z mých nejoblíbenějších opusů.
0: Možná teď posluchačům připravíme trochu překvapení metodou ostrého střihu po opeře do Osvobozeného divadla s Adamem Plachetkou. Thank you.
2: lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo pidi mužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje.
3: Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je.
2: Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vést nebyli líní, až potkali Davida.
3: David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil v hodu, dal si prostřička příhodu tři šu.

0: Davida Goliáš, to byla skladba, kterou zpíval Adam Plachetka s Ondřejem Havelkou a z Melody Makers, z CDčka Nebe na zemi. Co vás přivedlo k Melody Makers a Ondřeji Havelkovi?
1: No, byla to vlastně jako náhoda nebo řetězec událostí. My jsme pro televizi točili nějaký večer, nevěděli jsme, co přesně to bude. Původně jsme mysleli, no, můj první nápad byl srovnání prvorepublikových pražských a brněnských kabaretů. Pražských a berlínských, to je kousek vedle.
0: Je to taky
1: byl. A vlastně v televizi řekli, že je to pro ně příliš dramaturgicky roztříštěné, že by radši jenom teda jedno a ideálně, kdybychom se drželi jenom Osvobozeného divadla, tak jsme s Davidem Švecem, klavíristou, dirigentem, připravili program z Osvobozeného divadla a já, když jsem se to učil, tak jsem si poslouchal nahrávky s orchestrem a říkal jsem si, ježiš, ale to je ještě lepší než jenom klavír. A tak jsem nelenil a zavolal jsem Ondřejovi, jestli náhodou by na něco takového neměli chuť a čas. A skoro až mě překvapilo, že vlastně měli. Takže jsme začali plánovat a během vlastně 2 roky asi jsme to dávali dohromady. Jsme připravili program, který jsme mysleli, že natočíme a pak 4x, 5x zahrajem. No a už jich bylo vlastně ani netuším kolik, ale určitě jich máme přes 30 za sebou.
0: A už jste si tak blízcí, že vlastně letos spolu budete trávit Vánoce, můžu říct trochu nadsázky.
1: Ano, to teda jenom s kapelou, protože Ondřej vánoční koncerty a vánoční komerci v tomhle smyslu nemá rád, takže jsme se museli obejít bez něj, ale hledal jsem nějaký způsob, jak dát dohromady zajímavé vánoční CDčko, protože se mě už několik let lidi ptali, jestli mám nějaké vánoční album a já jsem vždycky říkal, ne, tak vánoční album se dělá, když už člověku dojdou nápady a je to tak jako to poslední, na co se dá myslet. A pak mi ale přišlo líto teda jako neukojit tuto poptávku, ale nechtěl jsem udělat jedno z mnoha a vlastně mě napadlo, protože sám rád poslouchám americké swingovky, tak Andyho Williamse a tuhletu grupu kolem, tak jsme si řekli, že bychom se zkusili pustit do toho tímhle směrem a vlastně jsou tam rolničky, Bílé Vánoce, velké klasiky a pak i takové ty trošku jako méně známé, ale hezké. A máme toho koncertní šňůru na konci listopadu a v první půlce prosince, která vlastně vrcholí 13. a 14. prosince v pražské Lucerně.
0: A to je to Let It Snow?
1: Přesně tak, to je Let It Snow.
0: Vy to překládáte, ale
1: my jsme, album je Let It Snow a na koncerty jsme se rozhodli se přiblížit českému divákovi, takže jsme je nazvali Nech to sněžit.
0: Když bych se zeptal technicky, tedy zeptám se ústy, ale na technickou stránku věci, ten přechod z opery do swingu je v čem náročný?
1: No pro mě asi nejnáročnější bylo, myslím, že už jsem se za ta léta, už dneska můžu říct, v tom celkem našel. Největší problém byl v tom, že jsme zvyklí v klasice mnohem víc používat právě tu Holzmannovu bránici a ve chvíli, kdy člověk chce ubrat a zpívat komorněji, popověji, tak vlastně trošku ztratí ukotvení a jako musel jsem si dávat hrozně majzla na intonaci. Ale myslím, že už teda s léty ubíhajícími jsem se uklidnil a už to jde i samo o sobě, ale jako vždycky na to myslím, že nemůžu ty tóny trefovat tak, jak to dělám v práci, ale musím být delikátnější a opatrnější.
0: Říkáte, že jste si musel dávat pozor na intonaci. Vy máte absolutní sluch?
1: Ne, vůbec.
0: Jako nemáte vůbec sluch?
1: Zpěváci vždycky mají špatný sluch. Absolutně nemám. Podle toho, když sám zpívám, tak většinou podle toho, kde ten tón cítím, tak jako se plus minus sekundu trefím v odhadu, ale neslyším to. Spíš opravdu, jenom když sám produkuju, tak vím, co mi dělá tělo a podle toho to poznám.
0: Vzácným hostem Radiožurnálu je světový operní pěvec a pěvec Adam Plachetka. Budeme si povídat na Radiožurnálu už za chvíli po zprávách, které začnou v 9:30.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla bude 14. listopadu koncert v Nové spirále na výstavišti s otáčivým pódiem. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Na ruby v nových aranžích. Pro velký zájem o tento výjimečný zážitek byl přidán druhý koncert 15. listopadu. Více informací na novaspirala.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 9:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Poslanci by dnes mohli znovu jednat o zvýšení penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se změny promítnou do rozpočtu. Společnost Bochemie představí v Bohumíně plán na výrobu chemikálie pro raketová paliva. Záměr vyvolal obavy místních obyvatel i radnice. Ta firmě vytýká, že o projektu včas neinformovala. Do 8. října je možné k záměru posílat připomínky krajskému úřadu. Firma chce zkušební provoz zahájit koncem příštího roku. Námořní mise Aspides Evropské unie v Rudém moři by potřebovala přes 10 vojenských lodí. Momentálně jich má 6, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na šéfku unijní diplomacie Kaju Kalasovou. Úkolem mise je od roku 2024 zajišťovat ochranu lodí v Rudém moři před útoky Íránem podporovaných jemenských povstalců Husijů. Stovky lidí čekali dnes ráno ve frontě před pobočkami České národní banky v Praze i v dalších městech. Banka začala vydávat zájemcům výroční 5000ovou bankovku se speciálním přítiskem, výměnou za běžnou 5000ovku. Centrální banka ji vydává ke stému výročí vzniku Národní banky Československé v nákladu 200 000 kusů.
0: Sport.
4: Závody mistrovství světa vozů Formule 1 budou od příští sezóny o 15 kilometrů kratší. Piloti tak místo současných 305 budou muset zdolat 290 kilometrů. Schválila to komise seriálu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u Ostrovačic a zavřená silnice 7 u Slaného. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona mezi sjezdy na Domašov a Ostrovačice. Na kilometru 178 silničáři malují čáry na vozovce. Zabrali si pravý jízdní pruh. Zdržíte se v koloně asi 20 minut. Na D1 fronty v opačném směru z Vyškova do Brna. Nesouvislá kolona popojíždí od 213. kilometru až k omezení v Brně a místy se zastavíte i v levém pruhu. Pozor na D1 i před Prahou, stále silný provoz, aktuálně nesouvislé kolony od sjezdu na Vlašim 49. kilometru. Silný provoz je pak až do Prahy. A taky na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu pojedete asi 25 minut. Silnice 7 z Prahy do Chomutova zůstává na obchvatu Slaného neprůjezdná. Mezi sjezdy na Knovís a Smečno likvidují následky noční nehody kamionu. Jede se objížďkou a před odklonem se tvoří dlouhé kolony. Ve směru z Prahy už od 15. kilometru D7. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě 10. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hostem Radiožurnálu je světově známý operní pěvec Adam Plachetka. Vy máte za sebou i představení vystoupení Jakobína Dvořákova na Dvořákově Praze s manželkou.
1: Je to tak, teď akorát o víkendu to proběhlo.
0: Jaké to je, když zpívají spolu manželé? To naskoušíte doma, ne? A pak přijdete a vystřihnete to.
1: Víceméně. No a teď dokonce v tomhle tom jsme i zpívali manželé, takže to byla... absolutní rým, ano, ano. Jo, ale to byl krásný projekt a vlastně jako jsem si až zpětně uvědomil, že byl téměř plně z domácích rezerv Národního divadla, že vlastně jsme dali dohromady festivalové obsazení, ale všechno z domácích pěvců a myslím si, že se to poskládalo hrozně hezky, že to sedlo jako i barevně hlasově k sobě.
0: S domácím dirigentem?
1: Ano, přesně tak, s Tomášem Netopilem.
0: S domácím dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu?
1: Ano, s nejdomáčtějším. Sočer jsme neměli, ale rozhlasový dětský sbor nám pomohl.
0: My jsme procházeli spolu, když jste šel dolů na kafe do Radio Kafe, kolem zkušebny Symfonického orchestru Českého rozhlasu, tedy studia S1. A tam někdo hrál na trubku, jste říkal, už makají.
1: Už se dře.
0: už se dře.
1: Jak říkal jeden kolega, když jsem vypomáhal ve státní opeře ve sboru, tak když procházel kolem zkušebny, kde někdo cvičil, tak vždycky otevřel dveře, říkal, nespívá se tady někde zbytečně.
0: Jednou jsem tam slyšel Sočer a pootevřel jsem ty dveře a vy jste je dirigoval vlastně. To bylo před vašimi 40. narozeninami.
1: Ano, to byla velmi nestandardní situace a to byl takový dáreček, co jsem si já sám dal, protože mě by jako bavilo dirigovat, ale zároveň bych se nerad stal jedním z mnoha, kdo ke svému oboru se dali na dirigování a nebyli na té úrovni, na jaké by asi sami doufali. Takže se do toho nějak nepouštím minimálně zatím a řekl jsem si, že na tom narozeninovém koncertě v O2 aréně, že si dopřeju jedno číslo a dirigoval jsem polonézu z Dvořákovy Rusalky a víceméně tím, že se Sočerem k sobě máme hodně blízko, tak jsem si říkal, že si nemůžu přát lepší těleso na to. Hnedka před začátkem zkoušky jsem je poprosil, jestli by mě zachránili, když to znají líp než já, kdyby bylo potřeba. Nakonec myslím, že ani potřeba nebylo, ale proběhlo to v takové velmi přátelské atmosféře.
0: A k tomu vám řeknu, pane Plachetko, že rozhlasáka moc a moc potěší, když hvězda vašeho formátu řekne, že má k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu blízko. Je to tak blízko, že si rozumíte při tvorbě i beze slov třeba?
1: No, myslím, že je to orchestr, se kterým dělám vlastně jako asi nejčastěji. A ještě k tomu tam mám hromadu spolužáků už teďka, takže je to vždycky vlastně návrat domů a já se tam vracím k ním hrozně rád.
0: Shodou okolností při písničce volal Ludvík Sklenář, který vodí děti do téže školy Gamby.
1: Ano.
0: Adam Plachetka, jeho strana.

0: Phil Collins ve vysílání Radiožurnálu, ale hlavně Adam Plachetka. Už jsme mluvili o opeře, o swingu. Jak blízko nebo daleko máte k pop music?
1: No, k pop music mám blízko jako posluchač, o něco dál jako interpret, ale zároveň právě teď na tu poslední arénu jsme s Honzou Kučerou stvořili, jsme stvořili dvě písničky, ke kterým jsem já napsal text on melodii, a vlastně jsem si říkal, jestli bych v sobě nenašel ještě tvůrčího ducha na to napsat pár dalších a třeba z toho upéct album, tak to je jako vyloženě zatím ve stádu, ani ne zrodu, ale uvažování o zrodu, tak třeba něco takového přijde.
0: Jan Kučera je svým způsobem jeden z domácích dirigentů Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který navazuje na Vladimíra Válka, proslulého šéfdirigenta. Zase se točíme kolem Vinohrad. Vy jste vlastně tady rodák, tak možná proto to má nějakou dostředivou sílu?
1: No, je to tak jako, prožil jsem tady prvních 15 let a následně teda okolo Státní opery a rozhlasu i mnoho let poté už v profesionální kapacitě. A mám to tady hrozně rád a vlastně i holky sem zase chodí na školu, takže jsem tady skoro každé ráno, když jsem v Praze.
0: A nechtěl byste být někdy na Vinohradu spíš než na Vinohradech?
1: To obojí má svoje do sebe.
0: A už máte Vinohrad?
1: Vinohrad nemáme, protože o to se člověk opravdu musí starat a musí být na místě.
0: To jste někdy říkal, že pronajmout nemá takový půvab?
1: Přesně tak, takže jako skoro jsme se pouštěli do toho, že bychom v jednom poli, co máme kousek za barákem u Znojma, takže že bychom to zkusili přetvořit na vinohrad, ale pak nám přišly jiné investice a sešla z toho řeč a vlastně to asi i bylo dobře, protože bychom jenom řešili spíš problémy než radosti.
0: Dobře, a pak byste měl svoje víno s krásnou vinětou Plachetka.
1: Jo, a tak to se dá domluvit i s vinaři, si myslím, když by potom člověk toužil. Už jsme o tom taky s několika lidmi mluvili, ale zatím jsem se neodhodlal se k nikomu uvázat. Ale je fakt, že když člověk má nějakou spojitost se Znojmem, tak by se to nabízelo.
0: A ještě bych stručně pohovořil o vaší sportovní kariéře.
1: To je stručné
0: povídání.
1: Měl jsem
0: pravdu, že jste zřejmě nejúspěšnější volejbal mezi operními pěvci?
1: No, tak Franta Zahradníček říká, že je nejlíp zpívající hokejista. Já nemůžu říct, že bych byl nejlíp zpívající volejbalista, ale baví mě to si plácnout. Nikdy jsem to nehrál vyloženě závodně, ale zahraju si rád, když je parta, a bohužel v Praze, když jsem tady, tak se snažím trávit co nejvíc času doma a tím pádem jako nechodím na večery si ještě zahrát volejbal, takže nejčastěji se dostanu v New Yorku, kde hraje taková československá parta ve slovenském kostele, původně teda v Sokole, pak během pandemie se přesunuli, a tam, když jsem a když v pondělí nehraju, tak v pondělí večer jsem vždycky na volejbale.
0: A s odpuštěním podáváte skákané podání nebo plachtu?
1: Podáváme rekreačně, podáváme skákaný maximálně na poslední bod.
0: Adam Plachetka, operní pěvec, aby to nezapadlo, je hostem Radiožurnálu.

0: Hostem je operní pěvec Adam Plachetka. Pane Plachetko, opera už dávno není založená jenom na skvělé interpretaci. Bez herectví se tam asi neobejdete. Jak je to těžké?
1: No tak pro mě úplně ne. Já jsem vždycky razil názor, že pro mě operák je činoherec, co zpívá. A vždycky si myslím, že jsme tam, jako ne, nebo těžko říct primárně, ale jakoby naše hlavní sdělení je i tak vlastně zahrát představení, akorát prostě máme jiné vyjadřovací prostředky. Takže pro mě to bylo zásadní odjakživa a myslím si, že pro schopné zpěváky, herce to bylo důležité vždycky. Prostě člověk vždycky musí dělat kompromisy v tom, že nikdo nemá všeho 100% a pak si musíte vybrat, jestli vám záleží spíš na tom, že někdo třeba něco o něco líp zaspívá, a nebo naopak o něco líp naplní postavu. Já jsem byl, za mlada jsem byl jako jasně na straně toho,
0: kdy?
1: Že... No, jako za studií. A
0: tak. Za mlada.
1: Že... No, myslím, že už to taky můžu říct krásně. Ale... Byl jsem jako jednoznačně na straně toho, že jde o hudbu primárně a jako ostatní se tomu musí podřídit. Dneska vlastně čím víc toho člověk viděl, tak vlastně je pro mě čím dál tím důležitější nějaká jako celková opravdovost a sdělení a spíš jako zamhouřím oko nad nepovedeným tónem, než když je sice krásný tón, ale nic mi neříká.
0: Takže vy chodíte na operu i jako divák do hlediště někdy?
1: Chodím docela často. Když je čas, zase většinou chodím spíš, když jsem někde na výjezdu a nechybím doma, ale... Zajímá mě, co se děje a rád se podívám na práci ostatních.
0: To znamená, že vy se díváte, posloucháte a hodnotíte, anebo se necháte vtáhnout do toho děje a zapomenete na tu profesi?
1: No, to mě upřímně jako mrzí a xkrát jsem si říkal, že bych hrozně rád něco viděl jako očima člověka zvenku, protože ne, že bych jako kriticky chtěl hodnotit, ale prostě se od toho neoprostíte. Ta profese tam je a vnímáte, co se kde povedlo líp, hůř a co zrovna úplně nezařízlo, nebo kde někomu vypadlo slovo. A... Bohužel jenom to jako prvoplánové nechání působení emocí už mi nejde.
0: Jsme na Radiožurnálu v Českém rozhlase. Vy se tady za pár týdnů objevíte zase při křtu.
1: O pár pater níže.
0: O pár pater níže.
1: Ve studiu 1 budem vysílat Tobogán a budem si povídat jednak o Vánocích a jednak o onom vánočním albu, které teda potom i v Radiokafé budeme křtít.
0: Kdo bude kmotrem, už to víte?
1: Honza Hřebejk se nám propůjčil.
0: Fakt? No. On má vztah k vážné hudbě? Asi ano.
1: Tak my jsme se vlastně potkali
0: ale
1: poprvé...
0: Ale to jsou Melody Makers vlastně.
1: No, tohle to jsou Melody Makers a zároveň jsme se poprvé potkali na střeše Lucerny, kde Ondřej Kobza dělá různé kulturní akce. A tak jsme se jako příjemně zapovídali a pak mě Honza oslovil na epizodní roličku v seriálu Pád domů kolerů. Což je takový jako, já jsem to pojal jako poctu Karlovi Kalašovi a mistrovi Bílkovi z Kulového blesku, taková ta jako přehnaně emotivní postava. Nadnesená a je to vlastně jako postavička, že človíček, co se jim tam v tom domě zjevuje, všichni si myslí, že je operní pěvec, pak se ukáže, že asi to nebudu prozrazovat, že je to trošku jinak, řeknu. Takže jsme se potkali i profesionálně v tomhle ohledu a pak, když jsme se zamýšleli nad kmotrem, tak jsem si říkal, že on by se mi k tomu tak nějak jako líbil a poprosil jsem ho a souhlasil, za což jsem mu vděčen.
0: Vidíte, teď jste mi připomněl, že na mistra Bílka jsem se vás ještě nikdy nezeptal a neudělám to ani dnes,
1: ani
0: až
1: dnes.
0: Příště.
1: Trocha brazilské kávy musí počkat.
0: Adam Plachetka byl naším hostem. Pane Plachetko, ať se vám daří, ať vám vyjdou oba dva lazebníci.
1: Děkuju.
0: Jak ten tady ve státní opeře, tak ten ve vídeňské opeře. Mějte se krásně.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HRV nebo rodinné CRV, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Poslanci budou znovu jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného. Prezidenti Francie a Spojených států mluvili v New Yorku o válce na Ukrajině i Blízkém východě. Tenistka Marie Bousková rozehraje čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. Silnice 7 je na obchvatu Slaného po nehodě stále neprůjezdná a bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Právě teď se scházejí poslanci. Dnes by se měli zabývat třeba přísnějšími tresty za neplacení výživného anebo zvyšováním důchodů pro starší seniory. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
3: Koalice na dnešek svolala mimořádnou schůzi. Na programu je sada prvních a druhých čtení, která čekají na posun. Jedním z nich je právě zpřísnění trestů za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení. Podle opozice to ale může znamenat, že děti naopak peníze nedostanou, protože jejich rodič za mřížemi na výživné nevydělá. Je ale otázka, kdy se vůbec k zákonům poslanci dostanou. Opozice je nespokojená se způsobem svolání té mimořádné schůze a hodla vystupovat k jiným tématům ještě před schválením programu. Sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: O válce na Ukrajině a Blízkém východě jednal francouzský prezident Emmanuel Macron s Donaldem Trumpem. S americkým prezidentem se sešel v New Yorku na okraji Valného shromáždění OSN. Macron Trumpovi navrhl moratorium na ukrajinské a ruské údery na ropnou infrastrukturu.
4: Francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání novinářům řekl, že s Donaldem Trumpem mluvil například o tom, jak znovu otevřít Hormuzský průliv. Irán ho uzavřel po americko-izraelských útocích na začátku roku a od té doby prudce vzrostly ceny ropy. Macron a Trump mluvili taky o ruské agresi na Ukrajině. Macron Trumpovi navrhl, aby Rusko i Ukrajina před zimou omezili útoky na ropnou infrastrukturu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je taky v New Yorku, na síti X napsal, že Rusko musí válku ukončit. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Ostrava dostaví protipovodňové hráze podél řeky Odry. Na některých místech mají být vyšší o půl metru. Povodí Odry na základě simulace ničivé povodně vytipovalo slabá místa, kde by se povodňová vlna přes hráze přelila. Podle ředitele povodí Miroslava Janoviaka tak budou před velkou vodou lépe chráněné části Slezské Ostravy, Přívozu i nejníže položená část Nové Vsi.
5: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady dva metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
6: Sport. Čtvrtfinále tenisového poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii rozehraje Marie Bousková. Po ní se na kurtu v čínském Shenzhenu představí wimbledonská šampionka Linda Nosková. Do čtyř hry jsou pak připravené světová deblová jednička Kateřina Siniaková a Karolína Muchová. Nominaci nahlásila hodinu před začátkem zápasu nehrající kapitánka týmu Barbora Strýcová.
7: Tak samozřejmě vybrala jsem po vzájemné dohodě s týmem a všichni jsme se tak jako dali dohromady, že za danou situace bude nejlepší, když bude hrát Marie. Bude to těžký zápas a my budeme připravení. Myslím si, že holky všechny jsou velmi dobře připravené. Ty tréninky proběhly výborně a všechny, co jsme měli naplánovaný, jsme odehráli, takže si myslím, že jsou všechny moc dobře ready.
6: A čeští volejbalisté dohráli na mistrovství Evropy v osmifinále v Turíně, podlehli Belgii 1-3 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u Ostrovačic a zavřená silnice 7 u Slaného. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony mezi sjezdem na Domašov a Ostrovačice. Na kilometru 178 silničáři malují čáry na vozovce, zabrali pravý pruh, kolona 15 až 20 minut. Na D1 kolonej v opačném směru z Vyškova do Brna je to nesouvislá fronta od 212. kilometru až k omezení v Brně. Popojíždějí hlavně kamiony, osobním autem se zdržíte před Rohlenkou asi 10 minut. No a pozor na D1 i ve směru z Brna do Prahy je stále silný provoz. Nesouvislá kolona aktuálně od sjezdu na Divišov na 41. kilometru. Na 37. se pak kolona opět rozjede. Silnice 7 z Prahy do Chomutova zůstává na obchvatu Slaného neprůjezdná. Mezi sjezdy na Knovís a Smečno likvidují následky noční nehody kamionu. Ve směru z Prahy se zastavíte už na konci dálnice na 15. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. A teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě 10. Tolik zprávy. A začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Dobré dopoledne. Dnes začneme s packanou novou verzí obchodního rejstříku. V ní ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Mohla za to chyba v testovací verzi nového obchodního rejstříku. Jak se něco takového mohlo stát? Kdo za to může?

0: Stačilo několik bezpečnostních chyb a na internetu se omylem objevila rodná čísla až 2 milionů lidí. Stalo se to Ministerstvu spravedlnosti při testování nové verze obchodního rejstříku. Kdokoliv se tak mohl dostat k údajům jednatelů firem nebo předsedů spolků. Jak se tak velký únik vůbec mohl stát? O tom teď s Anou Millerovou z domácí redakce. Pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak je možné, že se rodná čísla lidí dostala volně na internet?
1: Ministerstvo spravedlnosti chystá novou verzi obchodního rejstříku a ještě do minulého pátku ji nechávalo pro zájemce veřejně přístupnou. Jeden ze čtenářů našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz nás ale upozornil, že aplikace obsahuje bezpečnostní chyby a náš datový novinář Jan Cibulka to pak vyzkoušel a ověřil. Šlo o to, že stránka rejstříku při hledání fyzických osob na pozadí vracela i jejich rodná čísla. Ta se sice na stránce nezobrazovala, ale kdokoliv s nějakou základní znalostí fungování webu se k ním mohl dostat. Tuhle zranitelnost pak bylo možné zneužít i hromadně a získává takto rodná čísla pravděpodobně ke všem lidem zapsaným v rejstříku. Těch je podle naší analýzy něco málo pod 2 miliony.
0: Ovšem těch chyb bylo v rejstříku víc.
1: Víme ještě o jedné. Ta zase umožňovala jednoduchou změnu adresy získat i neveřejné dokumenty. Ty byly součástí podání do sbírky listin. Typicky to byly průvodní dopisy nebo interní soudní potvrzení.
0: Jak na naše zjištění ministerstvo spravedlnosti reagovalo?
1: Chybu označilo za omyl a ještě během pátku po našich dotazech celý ten systém vyřadilo z provozu. Dnes se k němu tak lidé už nedostanou. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky se teď celý incident vyšetřuje. Řeší ho navíc jak Úřad pro ochranu osobních údajů, tak Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost.
0: Je taková chyba neobvyklá?
1: Obě tyto zranitelnosti jsou technicky velmi jednoduché. Je to úplně základní programátorské pochybení. Je proto překvapivé, že se to stane u systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti. Ukazuje to na selhání některých základních kontrolních mechanismů. Není to ale poprvé, kdy jsme něco takového viděli.

0: Dost podobnou chybu obsahoval v roce 2024 systém Ministerstva práce, ze kterého takto unikaly osobní údaje lidí zastupujících pracovní agentury. Tehdy šlo ale o omezenou skupinu lidí. Obchodní rejstřík je v tomto ohledu nesrovnatelně větší.
1: Anna Millerová, díky.
0: Díky, naslyšenou.
1: O případu si můžete podrobně přečíst i našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Tady je dopolední radiožurnál a za 3 minuty bude 10:45.

Nafta nad 50 korunami za litr přiměla vládu Andreje Babiše znovu zavést regulaci cen. Chystá něco takového i pro elektřinu a změní se něco v systému evropských emisních povolenek, který Babiš kritizuje. Na to se za chvíli v Biznisu týdne zaměříme s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Stačí dál poslouchat dopolední Radiožurnál.

0: To byly Kors, jsou 3 minuty po 10:45, posloucháte Radiožurnál.
1: Business týdne. Zásadní témata ze světa financí a obchodu.
0: Od příštího čtvrtka bude vláda znovu regulovat ceny pohonných hmot, sníží spotřební daň z nafty a zastropuje marži prodejců na 2,50 Kč na litr. Navíc vláda rozhodla také o uvalení mimořádné daně na rafinérie. Chystá kabinet Andreje Babiše i další opatření, aby zbrzdil růst cen elektřiny a plynu. Téma, které teď proberu s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Proč vláda doplnila zastropování cen pohonných hmot u čerpacích stanic mimořádnou daní na rafinérie?
2: Tak protože se během letoška marže zpracovatelů ropy opravdu zvýšily zřejmě o 10%. Premiér Andrej Babiš dokonce v minulých dnech tvrdil, že až o 100% a právě to je podle něj důvod, proč také mimo jiné zdražují pohonné hmoty. U nás jsou rafinérie 2 a obě jsou ve vlastnictví polského Orlenu. Na něj polská vláda mimochodem uvalila mimořádnou daň už minulý týden a teď na ten současný krok české vlády tuzemský Orlen Unipetrol reagoval ale upozorněním, že v rafinérském biznisu se prostě střídají období zisků a ztrát. A mluvčí firmy Pavel Kajdl připomněl, že až do loňská rafinérie v tuzemsku prodělávaly loni skoro 6 miliard korun a předloni 16 miliard.
3: Jsme proto toho názoru, že aktuální krátkodobé období vyšších rafinérských marží tedy nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu, kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
2: Vláda každopádně od mimořádné daně očekává příjem za letošní rok zhruba 5,5 miliardy korun a platit to má potom i ještě další rok, tedy 2027.
0: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček nedávno mluvil i o možnosti zastropovat ceny elektřiny. O tom teď víme něco bližšího?
2: Tak podle ministra Havlíčka je i tady situace vážná, ale aktuální vysoké ceny na burzách se na rozdíl od pohonných hmot propíší do kontraktů na dodávky elektřiny až v příštích měsících a příštím roce. Vláda tak podle něj zatím připravuje sadu opatření.
4: Máme připraveny scénáře, které se aplikovaly i v jiných zemích v Evropě, které vytvoří takový systém, kdy se na nezbytně nutnou dobu bude muset zastropovat u všech článků.
2: Ty články, to znamená výrobci, obchodníci, ale třeba i dodavatelé. A co je podstatné, takže už letos mají nárok na podporu energeticky náročné podniky a od vlády získají právě třeba i na elektřinu 7 až 8 miliard korun ročně.
0: Premiér Andrej Babiš chce snížit náklady na energie taky revizí systému emisních povolenek. Jak to chce konkrétně udělat?
2: Tak premiér minulý týden řekl, že cílem je pozastavit současný systém povolenek ETS 1, který se vztahuje na spalování uhlí, plynu a ropy a platí za něj elektrárny a firmy. Zároveň chce premiér odložit zavedení povolenek ETS 2. Ty zdraží domácnostem pohonné hmoty a topení uhlím či plynem. Ty mají vstoupit v platnost v roce 2028. Na úplné rušení nebo pozastavení systému povolenek, ale podle europoslankyně za STAN Danuše Nerudové není dost vůle mezi členskými státy EU. Jedná se ale o změnách upozorňuje.
5: Pro co existuje určitě vůle, je dál ten systém ETS 2 vlastně změkčovat. V radě jsou státy, jako je třeba Polsko, nebo Maďarsko, nebo Španělsko, které chtějí dále vlastně změkčovat ta jednotlivá opatření, které ten systém ETS 2 přináší.
2: A právě to změkčování povolenky by bylo pro ceny důležité, protože průměrná domácnost podle současných odhadů vlivem toho ETS 2 by platila měsíčně za energie či pohonné hmoty asi o 500 korun víc.
0: Více k tématu se dozvíte v pořadu Peníze a vliv. Najdete ho na webu i rozhlas, anebo v aplikaci Můj rozhlas. Jana Klímová, naše ekonomická analytička ve studiu s Businessem týdne. Děkuji za ní.
2: Děkuji také, nashledanou.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
2: Radiožurnál 10.30. Jana Gulda a zprávy.
3: Volby do poslanecké sněmovny by v srpnu jasně vyhrálo hnutí ANO se 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, které by získalo 12%, třetí ODS 11%. Z aktuálního volebního modelu agentury Median vyplývá, že do sněmovny by se dostali ještě zástupci SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% lidí. Motoristé se 4,5% hlasů by nepřekročili potřebnou 5% hranici. Středočeští policisti pátrají po 73-letém muži z Kolína. Rodina ho viděla naposledy v pondělí ráno. Hledaný Josef Chvojka má řadu zdravotních potíží a rodina má o něj obavy. Je vysoký 168 cm. Podle policie je zavalitější postavy, má hnědé krátké vlasy. Většinou na sobě nosí volné maskáčové kalhoty zelené barvy, černé roztrhané boty, černé nebo zelené triko a černou mikinu. Informace o něm volejte na linku 158. Tři významná americká média oznámila, že podávají žalobu na vládu prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu do Bílého domu. Vykázaná média jsou stanice CNN, MS Now a server Politico. Trump v pátek řekl, že jim ruší akreditace. Tvrdí, že lžou o něm, o jeho vládě a taky o Spojených státech. Dotčená média připomínají, že takový krok je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který mimo jiné garantuje svobodu tisku. A víc než 60 českých budov a památek, včetně Pražského hradu, se dnes večer rozsvítí červeně. Má to připomenout dárcovství kostní dřeně. Česko letos eviduje rekordní počet dárců, kostní dření jich darovalo 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky pacientů, registry proto potřebují, aby se do nich zapisovalo co nejvíc lidí. Sport. Česká cyklistka Julia Kopecký dojela na mistrovství světa v Kanadě 17. v časovce žen do 23 let. Eliška Kvasničková byla v Montrealu 20. Zvítězila Australanka Wilsonová Hufvendenová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D6 u Sokolova a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Chebu čekejte kolony u Sokolova. Na 131. kilometru vyprošťují a budou odtahovat auto po ranní nehodě. Na chvilku byla dálnice zavřená, teď už se opět projíždí jedním pruhem. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně postojíte asi 10 minut v koloně u Žebráku. Na 34. kilometru se projíždí omezením. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona před sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 178 je zúžení, zavřený pravý pruh, kolona je tam na 10 až 15 minut. Na D1 dejte pozory ve směru do Prahy. Za sjezdem na Divišov na 39. kilometru se dojíždí do krátké kolony. Už nic nepřekáží, pouze silný provoz, zdržíte se do 10 minut. Silnice 7 z Prahy do Chomutova zůstává na obchvatu Slaného, neprůjezdná. Mezi sjezdy na Knovýs a Smečno likvidují následky noční nehody kamionu. Ve směru z Prahy se zastavíte v koloně už na konci dálnice na 16. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme převážně oblačno, výjimečně ještě přehánky, odpoledne začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Jen na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a místy se přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
2: A taky už pracujeme na odpoledním vysílání. Proč by se měly rozšiřovat kompetence Českého antidopingového výboru? Můžou odborníci na nedovolené látky ve sportu zajišťovat bezpečí závodníků nebo bránit podvodům spojeným s ovlivňováním výsledků? I na to se budeme ptát ministra pro sport, prevenci a zdraví a předsedy poslaneckého klubu motoristů sobě Borise Šťastného. Ten bude dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysíláme jako vždy po zprávách v 17 hodin. Teď je to dopolední radiožurnál úterý 22. září, skoro 5 minut po půl 11. Dobrý den.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Obleky, slavnostní šaty, čerstvé preclíky i temná shakespearovská atmosféra. Tak to vypadá v hamburské státní opeře, když zahajuje novou sezónu. Tentokrát s českým dirigentem Tomášem Hanusem, který má během října v druhém největším městě Německa svůj debut. Tak právě za ním půjdeme v další reportáži po Edu Sheeranovi.

0: Večerní rouba nebo smoking a v ruce čerstvý preclík. I tak může vypadat přestávka v hamburské státní opeře. Ta vstoupila do nové sezóny uvedením opery Macbeth, kterou Giuseppe Verdi zkomponoval podle Shakespeareovy slavné tragédie. Za dirigentským pultem v druhém největším německém městě tento měsíc debituje český dirigent Tomáš Hanus. Inscenace v režii Tobiase Kratzera má dnes na programu svou reprízu.
1: Verdiho hudba je v této opeře zvláštním způsobem temná.
2: Sdílí své dojmy Tomáš Hanus krátce před jednou z dalších zkoušek v hamburském operním domě.
1: Taková jakoby plná předtuchy. Je to neskutečný drama, jako od prvního tónu. A vlastně pro mě bylo důležitý, aby to, co jsem v té partituře viděl a vyčetl, tak aby zaznělo, aby prostě, abych umožnil tomu dílu zaznít ve své plné síle.
2: První kritiky nejen německého veřejnoprávního rozhlasu vyzdvihly výkon českého dirigenta nad všechno ostatní.
1: To je úloha, které člověk musí neustále dorůstat. Je to vlastně něco, co se nedá úplně v poučkách nebo ani kdybych to řekl, ve škole naučit. To je opravdu věc z intuice, talentu, zkušenosti, zručnosti, samozřejmě i znalosti toho konkrétního díla, poctivého nastudování. Je tam strašně moc faktorů, no a svým studentům říkám, dirigování a už vůbec to operní nelze naučit. Lze pouze nasměrovat.
2: Kvůli hamburskému debitu strávil Hanus ve městě velkou část srpna a září, částečně i se svou rodinou.
1: Já s touto inscenací dohromady ještě vlastně znovu připravuji Janáčkův osud v Brněnském národním divadle, který bude také otevíracím představením Janáčkovského festivalu. No a zvládat, no, to je to, co se sám snažím vymyslet, jak to zvládat.
2: Macbeth bude mít reprízy i v dalších týdnech. V polovině listopadu se pak Tomáš Hanus s hamburskou operou rozloučí a zamíří na svůj další debut. Tentokrát v New Yorkské metropolitní opeře, kam jako brněnský rodák doveze Janáčkovu operu Její pastorkyně.

0: Oasis. 48 minut po 10. hodině, úterní dopolední radiožurnál. A ještě pro vás chystáme sport. Trenér fotbalové reprezentace Santi Denia musel při své první nominaci udělat hned 6 změn. Tak nás bude za chvíli zajímat, jak vyřešil absenci zraněných hráčů. A nejen to. Do té doby ještě česká kapela Miraj a jejich malinový sirup. Pěkné dopoledne přejeme.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Španělský trenér Santi Denia začal svou misi u české fotbalové reprezentace. Úvod nemá jednoduchý. Elitní skupina Ligy národů s Chorvatskem, Anglií a Španělskem. Hned první den přípravy ale znamenal velké změny v původní 26-člené nominaci. Došlo ke změně zhruba čtvrtiny hráčů.
1: No, tak komplikace to samozřejmě je, protože ten počet je velký. Hledáme teď momentálně řešení, pracujeme na tom.
2: Říkal Deniův asistent a bývalý spoluhráč Radek Bejbel, když koukal na seznam absencí. Změny trochu připomínaly dávkování léků. Dvě ráno, dvě popolední a potom ještě dvě v podvečer. Přesně tak ubývali hráči z původní nominace Zima, Vyšínský, Chorý, Vlček, Provod a David Jurásek a přibývali noví. Vítík, Sejk a úplní nováčci v reprezentačním A týmu. Kryčfaluši, Šubert, Sláma, Vašulín.
3: Já věřím, že i ty kluci, co přišli, prostě tak tu sílu na to být tady mají. Jsou tady z nějakého důvodu zaslouženě, takže já věřím, že to je kus za kusem.
2: Použil fotbalovou hantýrku kus za kus stoper Štěpán Chaloupek. Právě v defenzivě se toho změnilo hodně.
1: Ano, jako vizi jsme samozřejmě měli personální, ale už jako myslím si, že jsme poměrně zkušený v tomhle na ty úrovni reprezentací, že prostě jsme si byli vědomi, že jak se ten sraz bude blížit, tak většinou tyhle ty situace nastávají.
2: A teď je bude muset trenérský tým i s asistentem Radkem Bejblem vyřešit. Úplně fit není na začátku srazu ani dosavadní kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí. O víkendu za Wolverhampton nehrál.
1: Tam to bylo trošku jako přetížený lítko. Po tom náročním programu on se hrál asi v 10 dnech 3 utkání. Takže to, že nehrál, tak bylo důsledek toho, že se necítil úplně zdravotně v pořádku do toho utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku.
2: Věří Radek Bejbel. Ze stoperů v aktuálním kádru hrají v klubech stabilně Chaloupek a Kryčfaluši. Vítík vůbec, Hranáč minimálně. Na řešení rébusu se středními obránci mají španělský trenér Santi Denia a jeho spolupracovníci čas do soboty, kdy čeští fotbalisté rozehrají v Praze Ligu národů proti Chorvatům. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: 11 hodin. Jana Gulda a zprávy.
1: Průzkumy zatím neprokázaly kontaminaci vod v bývalém vojenském prostoru na Šumavě. Český fotograf uspěl v soutěži americké NASA o fotku dne. Tenistka Bousková nastoupí k prvnímu utkání ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. Na dálnici D5 z Prahy popojíždí kolo na Užebráku směrem do Plzně. A počasí bude převážně oblačno, místy až zataženo s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Dosavadní průzkumy neprokázaly kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím není možné definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028. Lidi by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje za Ministerstvo zdravotnictví Jan Zapletal.
3: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťován budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
1: Soutěž o fotku dne americké NASA vyhrál snímek českého autora Petru Horálkovi z Fyzikálního ústavu v Opavě. Se podařilo zachytit mezinárodní vesmírnou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Šance na pořízení takové fotky je podle něj skoro stejná jako výhra v loterii. Astronomický snímek dne vyhlašuje NASA od roku 1995 a je jedním z nejuznávanějších světových ocenění pro fotografy zaměřující se na vesmír. Kriminalisti potvrdili totožnost muže, kterého vyzvedli v polovině září z jezera Most. Po mladíkovi pátrali policisti i potápěči od začátku srpna, kdy zůstalo při bouřce na jezeře 6 lidí. 4 se záchranářům povedlo dostat na břeh, jeden paddleboardista zemřel a po druhém pátrali. Totožnost mladíka potvrdila pitva, pokračuje policejní mluvčí Václav Krieger.
4: Po nařízené soudní pitvě můžeme potvrdit totožnost pohřešovaného utodolého mladíka z počátku letošního srpna. Případ bude policejním vyšetřovatelem odložen, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nedošlo ke spáchání trestného činu.
5: Sport. Tenistka Marie Bousková zahájí čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. V čínském Shenzhenu nastoupí za pár minut proti Soneji Kartelové, pak bude hrát Linda Nosková proti Katie Boulterové. Do 4 hry jsou zatím z českého týmu nahlášené Kateřina Siňaková s Karolínou Muchovou. Ze všech zápasů uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu reportážní vstupy. Hokejisté mistrovských Pardubic přivítají v Tipsport Extralize Liberec. Východočeši odehrají v nejvyšší soutěži už čtvrté utkání během 7 dní. O nabitém programu mluvil v rozhovoru pro klubový web pardubický útočník Jan Mandát.
6: Nemůžeme se stěžovat na to, že hrajeme tolik zápasů, protože jsme se v letě stěžovali, že moc trénujeme, takže jsme radši, že hrajeme ty zápasy. A je fajn, že jdou takhle rychle po sobě. Každý ten tým má šanci na reparát vlastně hned za 2 dny.
5: Souboj Pardubic s Libercem začne v 18 hodin, o půl hodiny později nastoupí Sparta proti Mladé Boleslavi. Přímé přenosy najdete taky na webu irozhlas.cz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D5 u Žebráku a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně se chvilku zdržíte u Žebráku v koloně. Na 34. kilometru opravují vozovku, jede se jedním pruhem a tvoří se kolona asi na 10 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy silný provoz se hlásíte před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Brzdí se zpomaluje za sjezdem na chodce Rady na 28. kilometru a popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Podobná situace na D1 taky v Brně v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Opět jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy dvě omezení na cestě. U Zavadilky před Vlkavou, taky u Smilovic před Luštěnicemi se jede Kyvadlově a zdržíte se dohromady asi 20 minut. Ještě Pražský okruh, silný provoz čekejte před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší jsou kolony směrem z D1 na letiště, tam musí občas i regulovat vjezdy do tunelu. Zdržíte se osobním autem asi 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně oblačno, výjimečně ještě přehánky. Odpoledne pak začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Jen na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a místy se přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Posloucháte Dopolední a Radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: A společně půjdeme na západ Čech. Americký tank Sherman, dobové uniformy, ale i kulky, které v závěru druhé světové války zůstaly ve fasádách plzeňských domů. I to najdete ve vznikajícím muzeu osvobození v Plzni. Jeho součástí budou i historicky cenné losové interiéry. Tak se tam vydáme v další reportáži Dopoledního Radiožurnálu. Ten dnešní je 22. záříový a úterní. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace na D1. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 32 se v levém pruhu srazila dvě auta. Stojí tam zatím bez označení, bez policie. A brzdí se prudce za horizontem, tak pozor na to. Ještě jednou D1 směrem na Prahu, kilometr 32, dvě auta stojí po nehodě v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Příběh konce druhé světové války, osvobození Plzně, ale i přednášky nebo koncerty nabídne v budoucnu zážitkové Patton Loss muzeum v Plzni. Město pro něj opravilo budovu v Klatovské ulici. Zatím je hotová rekonstrukce domu, včetně historicky cenných interiérů a taky moderní přístavba s dominantou, americkým tankem Sherman.
3: Budeme muset začít používat představivost, stejně jako v celé této prohlídce.
4: Vysvětluje na úvod prohlídky zatím prázdných místností členka týmu, který novou expozici připravuje, Alena Schulz.
3: Na těch třech stěnách vlastně za tankem bude jedna z největších projekcí celého muzea. Bude mapovat to období od vylodění v Normandii až po příchod do Plzně.
4: V několika patrech staré budovy pak bude příběh konce války a osvobození Plzně pokračovat. Návštěvníci se dostanou i do zrestaurovaných historicky cenných interiérů navržených světově známým architektem Adolfem Lossem. A i tyhle prostory hrály na konci války důležitou roli, doplňuje vedoucí odboru památkové péče plzeňského magistrátu Karel Zoch.
5: Nacistický režim tady zřídil územní velitelství Wehrmachtu. A když Plzeň v květnu 1945 osvobodila americká armáda, tak přímo v těch dnes dochovaných autentických prostorech navržených architekty Adolfem Husou a Adolfem Lossem proběhl podpis kapitulace.
4: A i tuhle událost vznikající muzeum připomene. Zatím jsou tu holé zdi, které ale v budoucnu doplní projekce, informační texty a podle kurátora muzea Ivana Rolingera i řada exponátů.
6: Zajímavý jsou určitě artefakty a fragmenty třeba z letajících pevností B-17 letadel, ale i střely z amerických kulometů Browning, které vlastně zůstaly jako stopy války v Plzni do posledních let.
4: Autorem rekonstrukce historické budovy i nové přístavby je architekt Ludvík Grimm. Jeho přáním bylo vytvořit živý prostor, který je možné využívat hned několika způsoby.
7: A proto tady je tady to venkovní auditorium, má umožnit koncerty, tady se spustí svinovací plátno, které tady ještě není, a se zadní projekcí bude kino.
4: Nové muzeum osvobození by se pro návštěvníky mělo otevřít příští rok na jaře. Z Plzně Jan Markup, Radiožurnál.

Pink ve 4.12, tady úterní dopolední radiožurnál, půjdeme i do Německa. Komunismus a antisemitismus, to jsou prý hříchy, kterých se měla dopustit strana Die Linke v Berlíně. Možná by se o nich tolik nemluvilo, kdyby nevyhrála volby a kdyby nebyla reálná šance, že v hlavním městě Německa taky povládne. Za chvíli víc.

0: Strana Die Linke, tedy levice, vyhrála v Německu s přehledem nedělní volby v Berlíně. Nejpozději od té chvíle proti ní ovšem odstartovala kampaň, za kterou si ale, to je potřeba dodat, může ta strana tak trochu sama. Jestli se ziskem přes 25% hlasů nakonec bude příští berlínské vládě, to se teprve uvidí. Teď živě náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Tomáši, dobrý den.
1: Dobrý den, tam je vlastně zajímavé, že každý si může vybrat, co se mu hodí z toho katalogu hříchů, kterých se strana Die Linke měla dopustit. V Česku, u českých komentátorů, tam je to údajný komunismus, který má stranu Die Linke diskvalifikovat od vládnutí, to, že je to bezmála prý strana, která chce brát lidem střechu nad hlavou. Ale v samotném Berlíně, potažmo v Německu, se hraje relativně vyšší kartou a poukazuje se tady hlavně na údajný antisemitismus této levicové strany.
0: Komunismus a antisemitismus, to jsou silná obvinění. O co se opírají?
1: Ta komunismus hlavně o plán řešit bytovou krizi v Berlíně, mimo jiné se společněním majetku velkých koncernů, tedy takových, které v Berlíně vlastní přes 3000 bytů, shodou okolností. V této souvislosti se v Berlíně objevovalo jméno i českého miliardáře Radovana Vítka, jeho CPI Group, která v Berlíně má vlastnit 1 000 000 m² plochy, i když především kancelářské a komerční. Nicméně strana Die Linke celou tuto věc má to částečně utopický charakter, sama strana to celé posouvá do vzdálenější budoucnosti. No a pokud jde o ten antisemitismus, teď často skloňovaný, tak tam cílí kritika hlavně na stranickou buňku ve čtvrti Neukölln, do velké míry přistěhovalecké čtvrti, a její obsah má zhruba je ten, že pokud jde o projevy, postoje, o lidi, se kterými se tato buňka spojuje, takže zachází v boji za práva Palestiny, Palestinců tak daleko, že přitom upírá právo na existenci státu Izrael. Vedení Die Linke to se od jakéhokoliv antisemitismu distancuje. Kandidátka na starostku Berlína Elif Eralpová řekla, že bude chránit všechny životy, a taky připomněla, že vedle rasismu namířeného proti Židům je potřeba si dávat pozor na rasismus namířený proti muslimům.
0: Teď je v každém případě tahle strana pod velkým tlakem. Jak pravděpodobné ale je, že bude v Berlíně nakonec vládnout?
1: Ono to ještě celé záleží na koaličních jednáních, ale dovolím si říct, že z takového obecnějšího hlediska Die Linke se bude muset vypořádat ještě s dalším problémem. Ona je to strana, která od minulých spolkových voleb, od loňských voleb v Německu nabrala ze všech politických stran nejvíc členů, má nejvíc nových členů, a tím se vlastně i ta strana, dá se říct, proměnila. Je to strana, která je dnes víc velkoměstská, je víc queer, studentská, propalestinská, přistěhovalecká, a tím si mohla získat Berlín, ale třeba v Sasku-Anhaltsku nebo v Mecklenburgsku předním Pomořansku, kde taky byly volby, tak tam oproti minulým volbám propadla. Zatímco strana AfD, vůči které by chtěla být Die Linke alternativou v podmínkách, kdy ty velké neoliberální strany jako SPD, CDU vlastně padají, tak ta AfD tam rostla. A to je vlastně posun, nebo to jsou změny, se kterými se Die Linke bude muset vyrovnat, pokud tedy chce být levicovou alternativou k AfD.
0: Náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín v dopoledním radiožurnálu. Tomáši, díky, nashledanou.
1: Děkuji, hezký den.
0: A dění v Německu také v Berlíně budeme samozřejmě sledovat ve vysílání radiožurnálu i dál. Dál to budou v 11:30 další krátké zprávy, počkejte si na ně do té doby R.E.M. nebo Adam Ďurica a Eva Drobná.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Je 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Kriminalisti od rána zasahují v sídle Akademie věd v centru Prahy na Národní třídě. Informaci deníku N potvrdil Radiožurnálu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další informace podle něj může poskytovat jen státní zastupitelství. Podle deníku N kriminalisti shromažďují dokumenty, a to kvůli podezření, že se v Akademii vystavovaly faktury na neuskutečněné práce. Mluvčí instituce Markéta Růžičková zásah potvrdila, podle ní Akademie s policií plně spolupracuje. Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server iRozhlas. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort po upozornění celou testovací verzi vyřadil z provozu. Detaily jsou na iRozhlas.cz. Kanadská provincie Britská Kolumbie žaluje společnost OpenAI a jejího šéfa Sema Altmana. Důvodem je únorová střelba ve škole v Tumble Ridge, které bylo podle obžaloby možné zabránit. Při neštěstí zemřelo 9 lidí, včetně útočnice, která svůj čin předem plánovala s chatem GPT. Bezpečnostní tým společnosti OpenAI konverzace střelkyně s chatbotem označil za rizikové, ale nepředal je policii, píše to britský server Guardian. A performeři a umělci otevírají dnes v brněnské Káznici festival performativního umění Faktor K. Návštěvníci až do pátku uvidí přehlídku divadel a pohybových performancí, koncertů a taky tanečních vystoupení. Všechny události alternativní a nezávislé umělecké scény se odehrají v bývalém barokním vězení, které v minulosti využívali i nacisti anebo komunisti. Sport. Tenistka Marie Bousková bojuje na úvod finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové proti Britce Kartelové. První zápas čtvrtfinále sleduje v čínském Shenzhenu reportér Jaroslav Plašil.
3: Marie Bousková se snaží zareagovat na nešťastný začátek. Utekly 2 gamy, soupeřka ve vedení 2-0, teď na podání Britka a stav 40-40, to znamená schoda na začátku úvodního zápasu. Z Číny Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nehoda na D1 u Sázavy a zavřená silnice 7 hory svatého Šebestiána. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 32 nehoda v levém pruhu.
6: Ty auta se srazily v levém jízdním pruhu a stojí v levém jízdním pruhu. Je to za horizontem, není to vidět.
5: Na místo už jede šipka, už se taky tvoří kolona. Brzdí se na 34. kilometru u sjezdu na Sázavu. Opatrně dojíždějte. Na D1 kolona i v opačném směru z Prahy do Brna. Po pojíždí před sjezdem na Popůvky u Chývalky. Na kilometru 182 silničáři opravují značení a jede se pouze jedním pruhem. Zatím je ta fronta do 10 minut. Na silnici 57 z Valašské Polanky do Horní Lidče, komplikace teď v Lidečku. V omezení v místě stavby narazilo auto do domu a zasahují záchranáři. Silnice aktuálně neprůjezdná. A zavřená je taky silnice 7 z Chomutova do Německa za obcí Hora svatého Šebestiána. Kousek před hranicemi s Německem vážná nehoda. Srazila se 2 osobní auta a tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Počasí.
2: V Čekáme převážně oblačno, výjimečně ještě přehánky. Odpoledne začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Jen na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo, místy se přidá déšť nebo přehánky. A nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: A prožíváme úterý 22. září, teď jsou 4,5 minuty po půl 12. a přejeme krásné dopoledne.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
8: I will find the timing.

0: tříštivé a další komplikované zlomeniny by mohlo v budoucnu pomoct léčit speciální kostní lepidlo brněnských vědců. Vyvinuli ho na CEJTECu VUT společně s chirurgy z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Experti teď na výzkumném ústavu veterinárního lékařství zjišťují, jak se lepidlo chová v živém organismu.
1: Ovečka už je na sále, položili jste ji na stůl.
2: Celkové anestezii, má monitorované veškeré životní funkce a už začíná ten chirurgický zákrok.
3: Popisuje začátek operace veterinární lékařka Edita Jeklová z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Nyní chirurg Milan Krtička z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity chystá místo, kam vloží kostní lepidlo.
4: Teďka vytváříme záprstní kosti, otvor, kde vyfrézujeme kolečko, aby jsme vyzkoušeli to testované lepidlo, kdy my to kolečko zpátky vlepíme.
3: A pak se bude pozorovat, jestli to teda srostlo úspěšně.
4: Budeme sledovat, jak došlo k tomu, že to lepidlo ho přilepilo, vhojilo a přeměnilo se v novou kost.
3: Vědkyně z CEJTECu vedle už míchají lepidlo.
5: Používalo by se to právě na lepení tříštivých zlomenin, kdy výhodou je, že se to dá aplikovat i injekční stříkačkou, například pod rentgenem, že by se nemusela ta zlomenina celá otvírat.
3: Říká vědkyně z CEJTECu VUT Lenka Michlovská. Slepí tedy kostní úlomky, podpoří hojení zlomeniny a za čas se vstřebá, potvrzuje Krtička.
4: Teď ho z stříkačky naaplikuju, vykroužil jsem tam to kolečko kostěné a teď to takhle vlepím zpátky.
3: A nyní už jenom zašijete.
4: Zašíváme a experimentální operace končí.
3: Ovečce se rána zaváže a vezme se zpátky do stáje. Ovce teď míří zpátky do stáje mezi ostatní, které operaci prodělali. Tam budou několik týdnů pod dohledem vědců a veterinářů, říká Edita Jeklová.
2: Experimentální stáje akreditované ministerstvem zemědělství k tomu, abychom mohli teď dělat experimenty.
3: To jsou teda ovečky, které už za sebou mají operaci. Jak jsou na tom?
2: Jsou na tom výborně, ovečky všechny přijímají potravu a jsou schopni pohybovat se, zatěžovat vlastně i tu operovanou končetinu a že všechny se mají dobře.
3: Pokud se kosti dobře zahojí, čekají vědce ještě další testy a roky práce. Kostní lepidlo by ale jednou mohlo pomoct lékařům spojovat i složité zlomeniny a zkrátit dobu, po kterou musí být kost znehybněná sádrou nebo jinou fixací. Z Brna, Marek Hensel, Radiožurnál.

Bryan Adams v dopoledním radiožurnálu a z našeho vysílání už víte, že české tenistky nastoupily ke čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. První na kurt nastoupila Marie Bousková a my se za ní do Číny vydáme v dopoledním vysílání ještě do 12. hodiny.

0: Marie Bousková rozehrála čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové, českých tenistek proti Velké Británii a její soubor se Soňou Kartalovou sleduje v Číně reportér Jaroslav Plašil.
1: Marie Bousková teď podává za stavu 2-3 a 30-0. Povedlo se jí získat zpátky ztracený servis, o který přišla hned při první servisové hře. V začátku zápasu vypadalo, že Marie Bousková trošičku bojuje s nervozitou, přeci jenom je to něco jiného hrát za sebe nebo za tým, jako tady za Česko při čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. Navíc vědomím, že Češky jsou velkými favoritkami. To určitě taky není jednoduché. Marie Bousková ale dokázala na první ztrátu podání zatím zareagovat a teď se snaží o srovnání skóre. Při náběhu k sítě byla úspěšná, z vole se nemýlila, to je dobře, protože těmito okamžiky se může určitě probojovat do lepší pohody a pomáhají k tomu samozřejmě také fanoušci tady, kteří sem dorazili do daleké Číny z Česka. Je tady skupinka asi tak možná 5-6 desítek českých fanoušků v hale, která je velmi slušně zaplněna na to, že hrají dvě země a ani jedna z nich není ta pořadatelská. V utkání Česko-Velká Británie tedy proti sobě Kartalová a Marie Bousková. Kartalová teď vypálila z returnu neuvěřitelnou ránu na Marii Bouskovou, která ale ještě vede při svém servisu 40-15, tedy 2-3 a 40-15 v prvním setu při utkání Marie Bouskové s Kartalovou. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Gwen Stefani, 11.53, posloucháte Radiožurnál a posloucháte nás včas, pokud jste za volantem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D4 ve směru z Prahy na Strakonice a Písek je teď za Leckou křižovatkou neprůjezdná. Na kilometru 66 havaroval motorkář, na místo letí vrtulník záchranné služby. Zastavili provoz směrem na Písek a Strakonice. Sjíždějte nejpozději na Mirovice, 64. kilometr, dá se to pak objet po souběžné silnici a zpět najdete za Čimelicemi. Zavřená je teď silnice 7 z Chomutova do Německa. Za obcí Hora svatého Šebestiána, kousek před hranicemi s Německem, vážná nehoda, srazila se dvě osobní auta. I tam zasahují záchranáři a tvoří se dlouhé kolony v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my jsme si zavolali Tomáše Pancíře, protože připravil polední publicistiku a chtěli bychom, aby nás pozval. Jaká témata dnes otevřeš, Tomáši?
3: Dobrý den, v publicistice se vrátíme k návrhu státního rozpočtu, který včera jednomyslně schválila vláda. Deficit klesá o 3 miliardy, ale ne proto, že by klesaly výdaje. Naopak, výdaje oproti původnímu návrhu ministerstva financí dál vzrostly o 6 miliard, ale ještě víc roste odhad příjmů o 9 miliard, a to tedy dohromady vychází, že deficit má klesnout. Jestli se opravdu ve výdajích státního rozpočtu nedalo škrtat, jestli je zodpovědné v takovéto rozpočtové situaci plošně poslat každému seniorovi 2000 korun k důchodu a jaký efekt může mít sektorová daň na rafinérie, o které včera také rozhodl kabinet, tak o tom všem budou debatovat dvě poslankyně z rozpočtového výboru poslanecké sněmovny, Jana Murová z Hnutí ANO a Věra Kovářová z Hnutí STAN. A mluvit budeme také o chybě, kvůli které z testovací verze obchodního rejstříku mohla uniknout rodná čísla, týkat se to mohlo až 2 milionů lidí. Ministerstvo spravedlnosti celý systém po upozornění kolegů z webu iRozhlas.cz vypnuli a vše vyšetřují. Detaily proberu s advokátem a výkonným ředitelem sdružení Juridicum Remedium Janem Vobořilem.
0: Už za čtvrt hodiny začíná publicistika s Tomášem Pancířem, za 5 minut ve 12 ještě předtím hlavní zprávy. Tomáši, díky za pozvání.
3: Naslyšenou.
0: Docela ještě Michael Jackson pro vás.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Proč by se měly rozšiřovat kompetence Českého antidopingového výboru? Mohou odborníci na nedovolené látky ve sportu zajišťovat bezpečí závodníků nebo bránit podvodům spojeným s ovlivňováním výsledků? Také na to se Tomáš Pancíř zeptá ministra pro sport, prevenci a zdraví a předsedy poslaneckého klubu motoristů Sobě, Borise Šťastného.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Radioservis představuje
0: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
3: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
0: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
3: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
0: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla, chyba zasáhla až 2 miliony lidí.
6: Šlo o to, že stránka rejstříku při hledání fyzických osob, které sedí v těch obchodních společnostech, na pozadí vracela i jejich rodná čísla.
5: Za účast na prevenci a screeningu by lidi mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun, navrhuje to ministerstvo zdravotnictví.
7: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky.
5: České tenistky hrají čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. Dálnice D4 je ve směru z Prahy do Strakonic neprůjezdná po nehodě na 660. kilometru a počasí bude převážně oblačno, místy až zataženo s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů. Je úterý 22. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu.
8: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
9: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
8: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: Za absolvování preventivních prohlídek by lidi mohli automaticky získat peníze od zdravotní pojišťovny, navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které počítá s výší příspěvku 500 až 1500 korun ročně.
10: Nárok na příspěvek by mohli mít lidé ve věku od 45 do 65 let, pokud absolvují všechna vyšetření dostupná pro jejich věk. Jeho výši by si pojišťovna určila ve stanoveném rozmezí sama, vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO.
11: My si o to slibujeme posílení konkurence pojišťoven.
10: Náklady na příspěvek by podle něj mohly být až 1,7 miliardy korun. Michaela Šebelová z opozičního hnutí STAN změnu kritizuje.
12: Takže za mě tohle je zase takový jako populistický výstřelek, který hloubí dluh, ale nemáme jistotu, že opravdu přinese ten kýžený efekt.
10: Už teď pojišťovny odměňují za prevenci, příspěvek ale dávají na další zdravotní péči. Novela by mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
5: Poslanci poprvé jednají podle nových pravidel. Na dnešní mimořádné schůzi je tak nově omezená i debata o programu. A ve sněmovně je taky reportér Vojtěch Tomášek.
13: Celé dopoledne se u pultíku střídají v debatě o programu opoziční poslanci. Na tabuli ale nově svítí odpočet 30 minut. Opozice kritizuje, že koalice využívá nástroj mimořádné schůze a ve čtvrtek tak například přijde o interpelace.
14: To svolání dvou mimořádných schůzí beru jako zcela účelové, protože tím bylo zabráněno opozici interpelovat.
13: Kritizuje zrušení poslaneckých dotazů na členy vlády předseda klubu TOP 09 Jan Jakob. Podle šéfky poslanců ANO Taťány Malé stávající koalice ruší daleko méně interpelací než ta minulá.
15: těch věcí, které už je potřeba dotáhnout do konce, je velká řada a opozice při svých jednáních příliš konstruktivní nebývá.
13: Poslanci by se dnes měli zabývat třeba přísnějšími tresty za neplacení výživného anebo zvyšování důchodů pro starší seniory. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Národní centrála proti organizovanému zločinu od rána zasahuje v budově Akademie věd na pražské národní třídě. Podle deníku N policie shromažďuje dokumenty kvůli podezření, že se v akademii vystavovaly faktury a fiktivní dohody o provedení práce. Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že zatím nikdo není obviněný.
16: Ve věci nyní probíhá prvotní fáze přípravného řízení, kterou označujeme za prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli nebylo zahájeno trestní stíhání, respektive sděleno obvinění jakékoliv osobě.
17: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
5: Polská tajná služba zadržela 17-letého mladíka, který plánoval masivní teroristický útok. Státní zástupce už proti muži polské národnosti vznesl 3 obvinění.
18: Polské služby našly při prohlídce bydliště zadrženého 17-letého Poláka bodné zbraně, výbušné materiály i knihy a nášivky s nacistickou symbolikou. Prokuratura ho následně obvinila z přípravy teroristického útoku, účasti v organizované zločinecké skupině, propagování nacismu a fašismu a podněcování k nenávisti. Podle vyšetřovatelů plánoval útoky na školu a mešitu tak, aby měli mnoho obětí. Zadržený se k činům, ze kterých je obviněný, nepřiznal a odmítl vypovídat. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Španělská exkláva na severu Afriky, Ceuta, posiluje ochranu své hranice před zítřejšími volbami v Maroku. Reaguje tak na nové výzvy k ilegálnímu vniknutí do města v den hlasování. Španělská vláda tam už poslala několik dalších set policistů a vojáků.
19: Ke 3000 příslušníků ozbrojených sil, kteří jsou už nasazení k ostraze hranice, bude v pohotovosti ještě 180 policistů a 140 agentů civilní gardy. Vyšší počet strážců hranic má odradit migranty, kteří se začali zhlukovat kolem hraničního plotu na marocké straně. Španělsko také zahájilo kampaň na sociálních sítích, kde upozorňuje, že nelegální přechod hranice do Ceuty nebo druhé exklávy na marockém pobřeží Melii nedává příchozím právo dostat se na pevninu do Španělska nebo se volně pohybovat po Evropské unii. Madrid chce zabránit tomu, aby se opakoval masivní průnik do Ceuty více než 70 tisíc migrantů z konce července. Pavel Novák, Radiožurnál.
5: Na pražský Petřín po 2 letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude v provozu každý den od 7 ráno do 10 večer.
20: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
21: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
20: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
22: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to s tom předchozím voze možné nebylo.
20: Nově lanovka nebude při cestu.

0: žurnál.
1: Hokejisté mistrovských Pardubic budou hrát v Tipsport Extralize o třetí vítězství za sebou. V 18 hodin nastoupí proti Liberci. O půl hodiny později začne utkání Sparty s Mladou Boleslaví. Oba zápasy nabídneme v přímých přenosech na radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D4 u Mirovic a taky silnice 16 u Nové Vsi. Dálnice D4 je ve směru z Prahy na Písek a Strakonice neprůjezdná. Na kilometru 66 za Mirovicemi vážná nehoda, havaroval motorkář. Dopravu odklání policisté na Mirovice, jede se po souběžné silnici, zpět najdete za Čimilicemi. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony u Kývalky. Na kilometru 182 je zúžení, je to kratší fronta zatím do 10 minut, ale brzdí se prudce opatrně. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. U sjezdu na Zdiby opravují kamery, projíždí se pouze jedním pruhem. A tam je kolona od 3. kilometru zhruba na 20 minut. Dá se sjet na 9. kilometru, obět to po souběžné 608. Silnice 16 z Mělníka na Slaný je za Novou Vsí neprůjezdná. Kousek za nájezdem na dálnici vážná nehoda, zasahují tam záchranáři. Dá se to obět přes obec Sazená. A neprůjezdná je teď silnice 7 z Chomutova do Německa. Za obcí Hora svatého Šebestiána další vážná nehoda. Tam se to dá obět pouze osobními auty přes Vejprty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude převážně oblačno, výjimečně ještě přeháňky, odpoledne začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění, jen na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo, místy se přidá déšť. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
5: Do jaké míry se daří vládní koalici obhajovat výši navrhovaného rozpočtového schodku pro příští rok? Jak hodnotí sněmovní opozice úroveň další valorizace důchodů nebo uvalení mimořádné sektorové daně na rafinérie? A jak vážné chyby obsahovala testovací verze modernějšího obchodního rejstříku, než ji ministerstvo spravedlnosti vypnulo po upozornění serveru iRozhlas.cz? Vláda včera jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Deficit má být nakonec 386 miliard, tedy o 3 miliardy nižší, než se jakým počítal původní návrh ministerstva financí. I přes toto snížení by šlo o druhý nejvyšší schodek státního rozpočtu v historii Česka. Letos má být rozpočet v mínusu 310 miliard. Oproti letošku rostou v návrhu státního rozpočtu na příští rok příjmy o necelá 4% a výdaje o 6,5%. Naše pozvání přijali dvě poslanci ze sněmovního rozpočtového výboru. Ve vysílání vítám Janu Murovou, poslankyni hnutí ANO. Dobrý den.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: A také Věru Kovářovou, poslankyni hnutí STAN. Dobrý den.
7: Přeji hezký den.
5: Schodek státního rozpočtu pro příští rok tedy klesl oproti původnímu návrhu o 3 miliardy. Když se na to ale podíváme detailně, tak zjistíme, že to není díky úsporám a škrtům ve výdajích, ale že to je díky tomu, že ministerstvo financí přepočítalo a navýšilo příjmy, hlavně výnosy z prodeje emisních povolenek. Výdaje totiž proti tomu původnímu návrhu ministerstva financí dál vzrostly, a to o 6 miliard. Paní poslankyně Murová, není zvláštní, že výsledkem koaličních jednání, jak snížit výdaje státu, je naopak jejich další navýšení?
6: No, když se podíváme na průběh toho vyjednávání, které tady bylo, tak v podstatě jsem to komentovala téměř konzistentně, že nevidím prostor úplně, kde snižovat rozpočet o desítky miliard. Můžeme se bavit o nějakých jednotkách z provozu, ale...
5: Pardon, že do toho jakýkoliv... skáču, to jsme vysílali, ale když se podíváme na ten výsledek, tak tam vlastně nejsou úspory ani v těch jednotkách miliard. Naopak, ty výdaje ještě vzrostly.
6: Tak je tam úspora v rámci koordinace IT služeb státu přes nového zmocněnce ve výši 1,4 miliardy.
5: Ale proti tomu navíc několik miliard na důchody, proti tomu navíc několik miliard pro školství?
6: Ano, zjevně koalice, když projednávala konkrétní kapitoly rozpočtu, tak zhodnotila, že tady jsou ještě nějaké další priority a našla se vůle pro drobné úpravy. Uvidíme, v jaké formě rozpočet přijde do sněmovny a co se za konkrétními čísly v podstatě skrývá.
5: Z vašeho pohledu jako členky rozpočtového výboru opravdu nevidíte v tom rozpočtu pro

0: prostor pro to, aby alespoň ty jednotky miliard se škrtly už pro příští rok bez toho, že by se měnily zákony?
1: Rozpočet je plán. Znamená to, že plánujeme, predikujeme příjmy a odhadujeme výdaje. Jaká bude realita, ukáže až ten rok 2027. V každém případě se jedná o rozpočet, který je reálný, není v podstatě poddimenzovaný a maximálně pro mě to číslo říká, že to je maximální možná částka toho schodku za standardních, konzistentních podmínek, pokud tady přijde šílený hurikán nebo dojde k nějakému dalšímu konfliktu na světových mapách, tak samozřejmě nás to může nějakým způsobem ovlivnit, ale pokud ta ekonomika, pokud se nic nahodilého, neočekávaného, nepředvídatelného nestane, tak ten schodek bude maximálně 386 a ano, hledáme prostor pro úpravy. Já mám v gesci a budu připravovat zákon o změnu novely zákona o zadávání veřejných zakázek, tak abychom v podstatě soutěžili od mnohem nižšího limitu i zakázky malého rozsahu a slibujeme si od toho úsporu právě při investicích a snižování výdajů. A jestli se tohleto podaří, stejně tak Kobra 26, stejně tak boj s hazardem, to jsou desítky miliard a znamená to, že klidně ten deficit může na konci roku 2027 skončit na úplně jiném čísle, ale bude to jenom pozitivní zpráva.
0: Paní poslankyně Kovářová, opozice od začátku kritizuje výši nebo navrhovanou výši schodku státního rozpočtu. Mění na té kritice něco, když tedy bude ve finále o 3 miliardy nižší než v tom původním návrhu?
2: Snížení o 3 miliardy korun v podstatě neznamená vůbec nic. Zůstává deficit 3,5% téměř k HDP a to je, jak si mohu říci, obludné číslo, protože vláda slibovala, že schodek bude držet pod 3%. My to považujeme skutečně za neomluvitelné. Můžeme hovořit o ekonomickém zločinu, protože v okamžiku, kdy máte nízkou inflaci, relativně vysoký hospodářský růst, nezaměstnanost je také nízká, tak není absolutně důvod, aby ten schodek byl takto vysoký. A jestli se sníží o 3 miliardy, tak to skutečně vůbec nic neznamená a ta kritika opravdu je oprávněná i z tohoto pohledu.
0: Kdybyste vy byli v tuto chvíli v pozici, že byste mohli ten rozpočet měnit, kde byste škrtali? Kde se z vašeho pohledu teď v tom návrhu dá výrazně ušetřit?
2: Tak první, co bychom škrtli, tak to je nárůst výdajů cirka o 8 miliard korun, kdy se převádí koncesionářské poplatky na rozpočet. Tam proto nevidíme důvod kor v této problematické situaci. Dále bychom sáhli na poplatky.
0: Pardon, že do toho skáču, ale to není schválené, to znamená, že je tady určitá pravděpodobnost, ale že i bez toho to příští rok zaplaceno ze státního rozpočtu nebude.
2: Není to schválené, ale v tom rozpočtu to je. O to je to horší, protože většinou se do rozpočtu dává to, co už je podloženo zákonem a v tomto případě to neplatí. Dále bychom se podívali na poplatky za POZE, to znamená za obnovitelné zdroje, protože to je plošné opatření a podporu získávají i ti, kteří to absolutně nepotřebují. Je potřeba v tomto případě spíše se orientovat na firmy, které mají vysokou spotřebu elektřiny, aby byl zachován jejich výroba a případně potom pomoci těm, kteří nejsou schopni své náklady na energie platit, tak to bychom rozhodně mohli uspořit. Potom bychom se podívali na státní pojištěnce, tam těch 24 miliard je za nás opravdu obrovský nárůst mandatorních výdajů a očekávám, že vláda připraví nějaké reformy, protože co se do zdravotnictví naleje, ať se tam naleje jakákoliv suma, tak vždycky je spotřebována. Vláda si tak také zastropovala dálniční známky, chce investovat do dopravní infrastruktury a tady je to pouze 1 miliarda, ale
0: dobře,
2: já vám teď
0: do toho skočím, protože předpokládám, že tedy tímto způsobem byste pokračovala dál. Obrátím se na paní poslankyni poslankyni Murovou, z těchto návrhů opravdu z vašeho pohledu není nic přijatelné? To, co jsme teď slyšeli?
1: Tak. Když máme jednotlivé návrhy, koncesionářské poplatky nejsou v rozpočtu, takže 8 miliard nikde. Poze 18 miliard, které jsou v rozpočtu, je to 40% těch obnovitelných poplatků, 60% dlouhodobě platí stát a je to způsob, jak zkrotit inflaci. Díky tomuto opatření se podařilo udržet inflaci v podstatě v jakýchsi reálných standardních číslech kolem 2%. Pokud nastartujeme inflaci, dostaneme se do inflační spirály, bude tu zase tlak na mzdy a bude to jako nutit další výdaje nejen státu, ale i podnikatelů. To si myslím, že nikdo nechce. Zvýšená inflace zase zvedne hypotéky a tak dále. Nechceme nechat ekonomiku v podstatě gradovat tak, jak při energetické krizi. Je to prorůstové opatření a myslím si, že i ekonomové, ať vyznává politiku současné opozice nebo politiku současné koalice, tak tohle to jako kvitují v dobrém.
0: Dobře, pokud jde o státní pojištěnce, na ty se zeptám možná konkrétněji, protože Boris Šťastný, ministr pro sport, dnes předložil návrh, že to navýšení státních plateb nebo plateb za státní pojištěnce by bylo nižší. To znamená, že to by už vygenerovalo pro ten další rok úsporu? Chápu to dobře?
1: Aktuálně to v tom rozpočtu musí být ve výši tak, jak příspěvek na státní pojištěnce je. Pokud se to bude nějakým legislativním tiskem měnit, tak samozřejmě se změní i ta částka, která bude z rozpočtu alokována, čerpána. Ale musíme si uvědomit, že ten příspěvek za státní pojištěnce dlouhodobě nerostl tak, jak inflace, tak, jak je tlak na platy ve zdravotnictví. Proto to navýšení, navíc předchozí vláda si ze zdravotní pojišťovny stáhla asi zhruba 20 miliard, které
0: tak
1: tam chyběly a
0: rozumím,
1: to sanovat.
0: Také vám z časových důvodů do toho skočím, protože jenom o tomto tématu bychom mohli mluvit dlouho. Mm-hmm. Ještě se vrátím na začátek té vaší odpovědi, protože zatím ten rozpočet není vidět do detailu. Vy tedy říkáte, že peníze na platby pro Český rozhlas a Českou televizi tam pro příští rok nejsou a nebudou. To znamená, že ta změna příští rok nebude, že jste na to rezignovali, chápu to dobře?
1: Asi vám nemohu říct, jestli ta změna v příštím roce nastane nebo nenastane. Nemám
0: ale peníze na to nejsou.
1: A nebudu tady říkat něco, co nevím. V každém případě v aktuálním rozpočtu veřejnoprávní služba není.
0: V té situaci, v jaké je rozpočet, tak jak se bavíme o deficitu pro příští rok, tak vláda včera rozhodovala o valorizaci důchodů a také rozhodla o tom, že všichni důchodci dostanou jednorázově 2000 korun. Paní poslankyně Murová, je to zodpovědné v téhle chvíli?
1: Myslím si, že je to taková ta zlatá střední cesta, kdy samozřejmě se nízkopříjmové domácnosti tímto způsobem zejména, a bavíme se nejen o seniory.
0: Ale dostanou to i vysokopříjmové domácnosti.
1: Bavíme se ale i o vdovách, vdovcích, sirocích či invalidních důchodech. Víme, že ty důchody nerostly tak v posledních letech, tak jak právě inflace. To znamená, je to jakási jednorázová sanace poklesu důchodu. A je to zlatá střední cesta, kdyby celá ta částka šla do té valorizační částky, tak by nám to ovlivnilo fiskálně rozpočty následujících let, takže je to taková jednorázová sanace právě těch nízkých důchodů.
0: Paní poslankyně Kovářová, opozice bude proti tomuto jednorázovému příspěvku seniorům?
2: My jsme rádi, že vláda zachovává tu a počítá s tou standardní valorizací, co se týče toho jednorázového příspěvku 2000 korun, tak samozřejmě není nikdo, kdo by nepřál důchodcům navýšení jejich důchodu mimo standardní valorizaci. Na druhou stranu, ale tímto se nepomůže důchodcům v okamžiku, kdy vláda jasně dává signál, že nedává více peněz na zařízení pro seniory, na sociální služby, které tyto důchodci nutně potřebují, a to vidím jako obrovskou chybu a vnímám to, jakože je to předvolební dáreček, který se opět propíše na nedostatku peněz na sociální služby a na infrastruktury pro seniory.
0: Na závěr ještě k jedné věci. Vláda včera jednala také o cenách pohonných hmot. Kromě jiného rozhodla, že uvalí mimořádnou daň na rafinérie. Uplatňovat ji chce už v letošním a také v příštím roce. Paní Kovářová, je to rozumný krok?
2: Musíme říci, že je to svým způsobem cesta, kterou i my jsme zvolili v tom minulém volebním období. Důležité je, aby pokud se peníze vyberou, tak aby bylo zřejmé, že půjdou právě na ty kompenzace, například pro dopravce, pro veřejnou dopravu, to je velmi, velmi důležité. Takže my budeme sledovat, zda vláda takto postupuje.
0: Ta daň de facto cílí na jedinou společnost, protože ty stanovené podmínky splňuje pouze Unipetrol. Paní poslankyně Murová, bude to mít opravdu efekt? Nedokáže Unipetrol optimalizovat své marže a zisky tak, aby se té dani vyhnul nebo aby ji minimalizoval?
1: Právě proto ten návrh, tak jak včera na vládě zazněl, tak v podstatě necílí na zisk, který samozřejmě dokážou podnikatelské subjekty jakýmsi způsobem optimalizovat, obzvlášť když se jedná o nadnárodní společnost, korporát. Tady cílíme na hrubou marži, což je rozdíl mezi nákupem ropy a cenou prodejních surovin, nafty a dalších rafinerských produktů. A v podstatě to, že to sice cílí na jednu firmu, tak ten zákon je koncipován tak, aby cílil na jakoukoliv firmu, která splní stanovené podmínky. Jsou tam podmínky nějakého obratu a nějakého zisku. Myslím si, že je tam 50, jo, a bude se jednat o 50% zhruba z nárůstu hrubé rafinerské marže.
0: Přesně, je to tak, nemusím to ani doplňovat. Díky za rozhovor. Našimi hosty byly poslankyně z rozpočtového výboru z Hnutí ANO Jana Murová. Díky, naslyšenou.
1: Děkujeme za pozvání.
0: A z Hnutí STAN Věra Kovářová. Díky, naslyšenou.
2: Přeji hezký den.
0: Ministerstvo spravedlnosti připravuje modernější portál obchodního rejstříku. Koncem minulého týdne ale vypnul jeho testovací verzi, když redakce našeho spravodajského serveru iRozhlas.cz upozornila vedení rezortu na podnět jednoho z uživatelů portálu, že systém umožňoval přístup k rodným číslům lidí, kteří jsou zapsáni u některých právnických osob, například jednatelů společností nebo předsedů spolků. V testovací verzi portálu bylo také možné získat dokumenty z rejstříku listin, které nebyly určeny ke zveřejnění. Ministerstvo informovalo o celé věci Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost a také Úřad pro ochranu osobních údajů. A vzhledem ke zjevným programátorským chybám se vedení rezortu zabývá i možnou odpovědností dodavatelské společnosti. O komentář požádám advokáta Jana Vobořila, výkonného ředitele nevládní organizace Juridicum Remedium, zaměřené na ochranu práv a soukromí v digitálním prostoru. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak vážné byly nebo mohly být z vašeho pohledu ty mezery v testovací verzi obchodního rejstříku?
3: Tak z těch informací, které zveřejnil Český rozhlas, je zjevné, že bylo možné se tedy dostat k neveřejným informacím typu rodné číslo, případně takzvané AIFO číslo, které vlastně identifikuje tu osobu v rámci určité agendy, plus tedy k nějakým neveřejným listinám, které byly zakládány do obchodního rejstříku. Tady vidím zásadní problém především v tom, že se potenciálně to skutečně mohlo týkat velkého počtu osob. Bylo, myslím, i řečeno v tom článku Českého rozhlasu, že je ten odhad až 2 miliony osob. Ta citlivost rodného čísla je pak daná tím, ani ne tak tím, co samo lze vyčíst to rodného čísla, to znamená datum narození a pohlaví, ale zejména tím, že jde o jednoznačný identifikátor té osoby, který prostě umožňuje propojovat data napříč celou řadou databází, takže tohle může být skutečně pak citlivé.
0: Jakým způsobem je možné ty údaje, to, co tedy bylo přístupné, přestože nemělo být přístupné, zneužít?
3: Tak lze je samozřejmě, nebo mohlo by být nějakým způsobem třeba automatizovaně vytěžovány, vytvářeny nějaké databáze osob, včetně těch rodných čísel, propojovány s nějakými dalšími databázemi, kde ta rodná čísla figurují, podobně jako rodné číslo dneska funguje třeba i telefonní číslo nebo e-mail, který zadáváme v celé řadě dotazníků. A samozřejmě jako citlivost těch osobních údajů dneska není ani tak v tom jednom konkrétním údaji, ale právě v té možnosti té propojitelnosti a spojení různých údajů o stejné osobě k sobě. Takže k tomu tento rodné číslo slouží docela dobře.
0: Mluvíme o testovací verzi obchodního rejstříku, ne u té základní, která dál funguje a kde tedy není možné se k těmto údajům dostat. Je to, řekněme, polehčující okolnost pro Ministerstvo spravedlnosti, že šlo jenom o testovací verzi?
3: Já tam úplně žádnou velkou polehčující okolnost nevidím. Samozřejmě testování nějakého systému by mělo být jeho běžnou součástí, ale mělo by se to dít v nějakém uzavřeném prostoru. Tady zjevně se k tomu mohl dostat kde kdo, včetně novinářů Českého rozhlasu. Nešlo tedy o nějaké interní testování a pravidla nakládání s osobními údaji platí úplně stejně pro jakýkoliv systém, ať už ho nazveme testovací nebo jakkoliv jinak. Takže za mě to žádná polehčující okolnost není.
0: Dá se to brát, že to je hrubá chyba těch, kdo to programovali, nebo může tam být jiné vysvětlení?
3: Myslím skutečně, že jde o hrubou chybu té firmy, která měla zajistit teda vytvoření toho systému.
0: Říká advokát, výkonný ředitel nevládní organizace nebo sdružení Juridicum Remedium, se kterým jsme mluvili o možném úniku dat z testovací verze obchodního rejstříku, na což upozornil náš zpravodajský server iRozhlas.cz. Díky za rozhovor, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
0: Samozřejmě detaily k tomuto případu najdete přímo na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. To je z polední publicistiky všechno. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Pancíř.
4: Radiožurnál Půl jedné. Jana Gulda a zprávy.
5: Poslanci dnes budou moct jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je také rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestů zatýrání lidí a zvířat. V centru Vídně se zřítila část osmipatrového bytového domu. Jedna žena je vážně zraněná, rakouští hasiči hledají v troskách nejméně jednoho pohřešovaného. Informuje o tom deník Die Presse. V budově nedaleko náměstí Schwedenplatz se podle listu propadly stropy ve třech patrech. Co vedlo ke zřícení, zatím není jasné. Dánsko, Grónsko a Spojené státy na okraji valného shromáždění OSN podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Americký prezident Donald Trump v pátek řekl, že se se skandinávskou zemí dohodl na tom, že Spojené státy budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy v Grónsku a že žádná nepřátelská země si tam nebude moct vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvala na zachování své suverenity a právu Gróňanů rozhodnout o své budoucnosti. A Ostrava posílí ochranu před povodněmi. Povodí Odry do jara zvýší o půl metru hráze na čtyřech místech podél řeky Odry. Jde o úseky, kde při povodni před dvěma lety voda hráze přelila. Město zároveň pořizuje mobilní hráze, kterými chce utěsnit 11 podchodů a podjezdů. Slabá místa vytipovalo podle zkušeností s povodněmi v letech 1997 a 2024.
4: Sport.
5: Tenistka Marie Bousková hraje proti Britce Kartelové na úvod čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu je u toho reportér Jaroslav Flašil.
6: Marie Bousková vyhrála první sadu v tiebreaku, hodně se nadřela na výhru v prvním setu, neustále dotahovala, ale nakonec tiebreak celkem jasně ovládla. Teď jí ovšem na začátku druhé sady hrozí ztráta podání, protože Bousková prohrává 15-40 teď v souboji s Kartelovou britskou dvojkou pro tento den. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D4 u Mirovic a neprůjezdná 16 u Nové Vsi. Dálnice D4 ve směru z Prahy na Písek stále neprůjezdná za Mirovicemi. Na kilometru 66 odklízejí následky vážné nehody motorkáře. Odklánějí dopravu na Mirovice a jede se po souběžné silnici. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. U Kývalky na kilometru 182 opravují značení silničáři a zabrali si pravý pruh. Zdržíte se 10 minut. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí kolona před sjezdem na Zdiby. Na prvním kilometru je zúžení, kolona 15 až 20 minut ze třetího kilometru. Silnice 16 z Mělníka na Slaný je u Nové Vsi neprůjezdná. Kousek za Novou Vsí se srazilo nákladní auto s osobním. Kolony jsou tam velmi dlouhé v obou směrech. A zavřená je taky silnice 7 z Chomutová do Německa. Za horou svatého Žebestiána další vážná nehoda. Zavřeno obousměrně. Objížďka přes Vejprty je pouze pro osobní auta. A ještě jedna neprůjezdná silnice na jihu Čech je zavřená 24 za Veselým nad Lužnicí směrem na Lomnici. Kousek za Veselým havarovalo dost těžce osobní auto. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme převážně oblačno, výjimečně ještě přehánky. Odpoledne začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Jen na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo. Místy se přidá déšť nebo přehánky. A nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
9: V odpoledním radiožurnálu budeme už za několik minut hrát třeba o automatické espresso jak na kapsle, tak na mletou kávu, nebo dvě vstupenky na koncert Sočrus Monkey Business. No a téma, vědci Tomáš Jungwirth a Libor Šmejkal jako první Češi dostanou dnes Evropskou cenu za fyziku. Jejich objev Alter Magnetu, který přepisuje učebnice, otevírá velké možnosti využití hlavně v elektronice. Dnes opět pozorně poslouchejte, budete to potřebovat a pak s námi můžete soutěžit už do 3/4. Na jednu o tyto zmíněné ceny. Pěkné odpoledne, hodně štěstí, dobrý den.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Historického momentu se dnes dočká česká věda. Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth jako první Češi převezmou v rakouském Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku EPS Europhysics Prize. A to za objev nové skupiny magnetických látek, kterou pojmenovali altermagnety. Jejich práce přepisuje učebnice a zároveň stovkám vědců z celého světa nabízí nový směr výzkumu.
1: Dlouhá léta jsme se ve škole všichni učili, že látky jsou buď magnetické, anebo nemagnetické, ale že existuje i něco mezi tím, tak na to přišli až čeští akademici.
2: Altermagnety nedrží na ledničce, nicméně nese magnetickou informaci stejně jako feromagnet.
1: Stručně přibližuje zásadní objev Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Látky s tímto skrytým vnitřním magnetismem pak nazvali altermagnety. A jak se ukázalo, tak data se na ně dají ukládat tisíckrát rychleji než na dnes používané počítačové paměti.
2: Já nevím, jestli budeme mít počítaček tisíckrát rychlejší, ale ty fyzikální bariéry altermagnety odstranily.
1: Z hlediska magnetismu jde o to, kterým směrem se v krystalech pohybují elektrony. Ty bychom si mohli představit třeba jako labutě. U magnetických látek plují všechny bílé labutě stejným směrem. Zatímco u látek nemagnetických se kvůli přítomnosti černých labutí neděje uvnitř nic.
3: A teďka, když máme ten náš třetí typ magnetu, tak v něm ty labutě běží ve dvou kolmých směrech. To znamená, že zvenku to vypadá jako, že tam nic není, ale uvnitř jsou velmi silná pole.
1: Vysvětluje Libor Šmejkal z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který na výzkumu altermagnetů pracoval na univerzitě v Mohuči, a to se španělským kolegou Jairem Sinovou. Odborníci tehdy porovnali 1000 struktur známých krystalů a výsledek je doslova šokoval.
3: Našli jsme kolem 200 materiálů, které zapadají právě do té třetí kategorie.
1: To, že český objev altermagnetů je ve světě fyziky opravdu zásadní, potvrzuje i skokový nárůst citací. Jen letos jich bylo více než 9000 a to znamená, že na práci týmu Tomáše Jungwirtha každý den odkazuje 35 vědců z celého světa.
2: Tak ta čísla asi o něčem vypovídají, že tyhle ty materiály mohou být relevantní v mnoha dalších oborech.
1: A i to je důvod, proč všichni tři vědci teď dostávají nejvýznamnější evropskou cenu EPS Europhysics Prize. Mnozí z jejich držitelů pak získali i Nobelovu cenu. Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: No a o ceny v soutěži odpoledního Radiožurnálu můžete soutěžit už za chvíli. Telefon do studia je 221 552 255.

0: Odpolední radiožurnál Soutěž. Dalešice, to je místo, ze kterého volá Lukáš. Lukáši, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Lukáši, v dnešních cenách najdeme za 3 správné odpovědi automatické expreso na kapsle i namletou kávu značky Kettler Renzo, se kterým si doma připravíte kávu jak z kavárny. Má 3 adaptéry na kapsle nejrozšířenějších rozměrů a taky právě adaptér na namletou kávu. Za 2 správné odpovědi je to pak cena od Českého rozhlasu, 2 vstupenky na unikátní koncert symfonického orchestru Sočru a kapely Monkey Business, který se koná 14. listopadu ve Fóru Karlín v Praze. Sočr už si to vyzkoušel s kapelami Tata Boys nebo Činasky a koncerty měly vždycky velký úspěch. 1 správná odpověď, to je cena útěchy jako překvapení od radiožurnálu. Lukáši, vědci Tomáš Jungwirth a Libor Šmejkal jako první Češi už dostali před několika minutami Evropskou cenu za fyziku. Je to i téma pro odpolední soutěž a tak doufám, že jste poslouchal, abyste se dostal co nejdál. Bylo to jedním uchem, jedním okem?
1: To tu měli... Uchem, no, oboma ušima. No.
0: Oběma ušima. I okem se, jak jsme zjistili z několika posledních soutěží, dá jedním okem poslouchat. Tak Lukáši, mám pro vás 5-vteřinový limit vždy na ideálně správnou odpověď u každé té soutěžní otázky. Jste-li připraven? Pojďme se do toho pustit.
1: Pojďme na to.
0: Ptám se vás, Lukáši, jak se jmenuje nová třída magnetických látek, kterou objevili právě zmínění čeští vědci Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth?
1: Altermagnety.
0: To je správná odpověď číslo 1. Je to tak, altermagnety. Ty mají skrytý vnitřní mechanismus a já se vás ve druhé otázce ptám, k čemu ten mechanismus můžeme v elektronice využít?
1: No je... 1000x rychlejší a chodí jiným směrem a není magnetický na lednici třeba.
0: No. k rychlejšímu a úspornějšímu ukládání dat. Teď úplně nevím, jestli jste to myslel, vy mi řeknete, že jste to tak myslel. Takhle jste to myslel, tak já vám to takhle uznám.
1: Děkuji.
0: Data se na ně dají ukládat 1000x rychleji než na dnes používané počítačové paměti. Dobře. Ani jeden z nás není inženýr, který to vymyslel, tak pojďme k třetí otázce. Získal už nějaký český fyzik někdy prestižní evropskou cenu EPS Europhysics Prize, tedy myslíme až do dneška, ano nebo ne?
1: Ano.
0: Až do dneška nikdo jiný takový cenu nezískal. Takže před Liborem Šmejkalem ani Tomášem Jungwirthem nebyl nikdo, kdo by toto ocenění měl. Takže správná odpověď je ne, Lukáši.
1: No, to jsem.
0: Nevadí, 2 vstupenky na unikátní koncert symfonického orchestru Českého rozhlasu s kapelou Monkey Business 14. listopadu ve Fóru Karlín v Praze. Snad se budou líbit.
1: Dobře.
0: Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Taky. Naschledanou. Díky.

0: Podzemí Moravského krasu by mohlo být čistší. Stavět kanalizaci dnes začala obec Vavřinec, kde žije zhruba 900 obyvatel. Jde o první moravskou obec, která zlepší nakládání s odpadními vodami díky dotaci Ministerstva životního prostředí pro krasové oblasti. My tam teď máme naši reportérku Alenu Hesovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co tedy vodohospodáři ve Vavřinci za zhruba 330 milionů korun postaví?
1: Nejzásadnější je čistírna odpadních vod. Stát bude kousek za mnou na doslova zelené louce nedaleko rybníka směrem do místní části Suchdol. Už tady stojí připravené žluté bagry a nakladače a za chvíli začnou kopat. Dělníci se pustí taky do ulic a silnic kvůli nové kanalizaci. Kdy práce skončí, tak to přibližuje tajemník místního svazku vodovodu a kanalizací Petr Ťoka.
2: Za dva roky bude předaná stavba do provozování vodárenské akciové společnosti, která zahájí roční zkušební provoz. Po roční zkušební provozu bude provedena kolaudace. Co se týče toho rozsahu, v podstatě je zde naprojektováno přes 12 km kanalizace a 1,5 km kanalizačních přípojek.
1: Obec doteď měla jen jednu kanalizaci, některé novější domy pořídily domácí čističky, ty starší, kterých i většina využívaly septiky, ale část septiků měla podle vedení obce přepady, které tekly do té jednotné kanalizace, kde se mísily s dešťovou vodou. Vybudovat nové kanalizační potrubí bude náročné, protože obec má 4 místní části, které leží hodně daleko od sebe. Pak se ale místním uleví a ubyde jim starostí, a to jak s domácími čistírnami, tak i s vyvážením septiků.
0: Zmínili jsme, že obec využije dotace Ministerstva životního prostředí, tak kolik peněz na projekt ve Vavřinci rezort přispěl?
1: Moskovický svazek vodovodu a kanalizací dostal 222 milionů korun, dalších 12 milionů přispěl Jihomoravský kraj a jenom pro srovnání celkové náklady 330 milionů odpovídají zhruba 16 ročním rozpočtům Vavřince. Čistírna by měla bez problémů zvládnout čistit odpadní vodu pro skoro 1000 lidí. Nevyčištěná voda teď ničí krápníky v podzemí. Přímo na katastru Vavřince je vstup do punkevní jeskyní a taky do kateřinské a amatérské jeskyně.
0: No další obce v Moravském krasu taky chystají novou kanalizaci?
1: Ano, já můžu zmínit třeba Kotvrdovice, kde vodárny připravují výběrové řízení na stavbu, projektuje se taky nová kanalizace v Holštejně. Za měsíc začnou práce na připojení Habrůvky na čistírnu odpadních vod ve Křtinách. Její kapacitu musí vodohospodáři taky posílit. Svazek vodovodu a kanalizací využívá různé dotace. Pokud jde o ten dotační program pro Český a Moravský kras, tak v něm Ministerstvo životního prostředí rozdělilo 1 miliardu korun na stavby i na projektování.
0: Reportérka Alena Hesová v odpoledním Radiožurnálu. Aleno, děkujeme, naschledanou.
1: Není zač, naslyšenou.
0: A Hanka Schánělová po 13. Hezký den.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Aktuální zprávy a Jana Gulda.
1: Nejvyšší soud přerušil trest ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. Prezident Petr Pavel vyzval generálního tajemníka OSN k reformě Rady bezpečnosti. Čeští tenisti se ve čtvrtfinále Davis Cupu utkají s Kanadou, rozhodlo to mlos v Boloni. Silnice 16 mezi Slaným a Mělníkem je u Nové Vsi uzavřená po vážné nehodě. A počasí bude převážně oblačno, místy až zataženo s deštěm, později se začne vyjasňovat. A teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Schiffera. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Zubařka Magdalena a učitelka tělocviku v důchodu Irena byly pravomocně odsouzené na 9 a 12 let vězení. Předseda senátu po předběžném posouzení jejich dovolání připustil, že by dřívější rozsudky mohly být zrušeny. Přerušení trestu ale nepředjímá konečný výsledek dovolání ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
3: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraji Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze, potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. Podle informací deníku N jde o podezření z fiktivních dohod o provedení práce. Akademie věd zásah potvrdila, říká mluvčí Markéta Růžičková.
4: Probíhá zásah policie České republiky v prostorách střediska společných činností Akademie věd. Poskytujeme policii veškerou potřebnou součinnost. A s ohledem na probíhající úkony v tuto chvíli zásah ani jeho okolnosti blíže komentovat nebudeme.
1: Stovky lidí dnes od časného rána čekali ve frontách před budovami České národní banky. Chtěli si koupit 5000 bankovky se speciálním přítiskem, vydané ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Například v Hradci Králové stála před otevřením pokladny u vchodu do banky fronta dlouhá přes dvě ulice.
5: První zájemce přišel před hradeckou pobočku půl hodiny před pondělní půlnocí. Na chodníku před bankou si čekající vytvořili improvizovaný přístřešek se stolem a židlemi a na vozíku za autem měli připravenou mobilní toaletu. Stovky metrů dlouhé fronty se tvořily taky u poboček v Praze nebo v Brně. Bankovka vychází v emisi 200 000 kusů a k dispozici bude do vyčerpání zásob. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
6: Sport. České a britské tenistky hrají v Šenčenu o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. V prvním utkání nastoupila Marie Bousková proti Soné Kartelové. V Číně máme reportéra Jaroslava Plašila.
7: Zápas vyvíjí. Marie Bousková teď snižuje ze svého pohledu na 3-4 ve druhém setu, stále je tedy break dole, stále ve výhodě teď ve druhém setu Kartelová, která má silné forehandové údery, zatím je teď lepší hráčkou ve druhém setu, ten první, připomínám, Bousková vyhrála v tiebreaku. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupu utkají s Kanadou, rozhodl o tom los v Boloni, kde se finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa uskuteční na konci listopadu. Pokud by Češi přes Kanadu postoupili, v semifinále by je čekal lepší z dvojice Itálie, Jižní Korea.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zprůjezněná D4 za Mirovicemi a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D4 z Prahy na Písek byl uzavřený úsek na 66. kilometru po havárii motorky. Teď už se projíždí levým pruhem bez kolon. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Rosice počítejte s kolonou ze 179. kilometru, za sjezdem na Popůvky na 182. pracují v pravém pruhu zdržení do 10 minut. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí za sjezdem sjezdem na Kralupy se sune kolona ze 4. kilometru za exit z Diby na 0. kilometru pracují v levém pruhu zdržení kolem 25 minut. Na D8 opačně z Prahy na Ústí čekejte za sjezdem na Kralupy kolonu z 15. kilometru sune se k exitu 18 Nová Ves. Tam jsou totiž kolony na silnici 16 Slaný Mělník je za Novou Vsí uzavřená po srážce osobního auta s nákladním. Kolony stojí od odbočky na Vraněny z druhé strany od Velvar. Silnice 7 z Prahy na Chomutov a Chemnitz byla za Horouš svatého Šebestiána neprůjezdná po vážné nehodě osobního a nákladního auta. Teď už se projíždí Kyvadlově, ale potrvá, než se kolony rozjedou. A zavřené jsou po nehodách taky silnice 24 z Veselí na Třeboně za Horusicemi u Rybníka a silnice 54 ze Vsetína na Slovensko na příjezdu do Lidečka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně oblačno, místy až zataženo s deštěm a později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
0: Dobré odpoledne vám přeji. Až 1500 korun byste mohli získat od zdravotní pojišťovny za to, že absolvujete všechny preventivní prohlídky a dostupné screeningy. Ministerstvo zdravotnictví tak chce posílit účast na prevenci, která je v Česku stále velmi nízká. A peníze ty byste dostali rovnou na účet bez předchozí žádosti. My vám k tomu víc řekneme v odpoledním radiožurnálu.
2: Odpolední radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: Účast na preventivních prohlídkách a některých screeninzích je v Česku nízká. Například na preventivní prohlídku k praktickému lékaři, na kterou mají lidé nárok jednou za dva roky, chodí podle ministerstva zdravotnictví zhruba polovina z nich. Resort to chce změnit. Za absolvování preventivních vyšetření plánuje zavést příspěvek až 1500 korun. Peníze by přitom lidé dostali automaticky, aniž by o ně museli žádat. Informace k tomu už má Michaela Bacílková z domácí redakce. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kdo všechno by mohl mít nárok na tenhle nový příspěvek?
1: Příspěvek by byl určený pro lidi od 45 do 65 let. Museli by ale absolvovat všechna vyšetření, která jsou pro jejich věk dostupná. Ze screeningu by zatím šlo o včasný záchyt demence a rakoviny prsu, prostaty a tlustého střeva.
0: Už jsme řekli, že výše příspěvku by mohla být až 1500. Je nějaká spodní hranice?
1: Ano, určitě. Pojišťovny by se mohly pohybovat ve stanoveném rozmezí, a to od 500 korun až do zmiňovaných 1500 korun. Ministerstvo tím chce dosáhnout toho, aby se pojišťovny v nabídkách předháněly. Jaké by mohly být celkové náklady na příspěvek, popisuje vrchní ředitel sekce zdravotního pojištění a evropských fondů ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
2: Při přezkumu té současné situace jsme zjišťovali, kolik aktuálně pojištěnců splňuje tyto podmínky. Je to v tuto chvíli cca 1,1 milionu pojištěnců. My nicméně předpokládáme, že v návaznosti na zavedení těchto finančních bonusů může toto číslo samozřejmě vzrůst. Pokud bychom ale pracovali s tímto počtem, tak ten odhad nákladů je v řádu 550 milionů až 1,65 miliardy korun.
1: Zavedení příspěvku ale kritizuje třeba Michaela Šebelová z opozičního hnutí STAN.
3: Takže za mě tohle je zase takový jako populistický výstřelek, který prohloubí dluh, ale nemáme jistotu, že opravdu přinese ten kýžený efekt.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO předpokládá, že díky podpoře prevence zdravotnictví časem ušetří, protože lékaři případná onemocnění odhalí včas. O jakou částku by se mohlo jednat, nezdělil. Záleží podle něj na tom, kolik lidí nakonec na prevenci skutečně přijde.
0: Co na to říkají samotné zdravotní pojišťovny?
1: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada posílení prevence vítá. Výše příspěvku se ale podle něj bude muset odvíjet od finančních možností pojišťoven. Místopředseda správní rady VZP Tom Filip z KDU-ČSL naopak upřednostňuje současný systém. Už teď totiž pojišťovny za prevenci odměňují. Příspěvek ale většinou dávají na další zdravotní péči nebo sport. Ještě doplním, že novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028.
0: A Michaela Bacílková, naše redaktorka, dnes tedy mluvila o plánech na posílení prevence. Díky a naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou.

Prestižní evropská cena za fyziku poprvé putuje do České republiky. Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth ji předpolednem dostali ve Štýrském Hradci a tak se tam za nimi za chvíli také vypravíme.

0: Čeští vědci Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth převzali dnes předpolednem prestižní Evropskou cenu za fyziku pevných látek. Ocenění získali za objev třetí skupiny magnetických látek, kterou nazvali altermagnety. A přímo do rakouského Štýrského Hradce už zdravím Tomáše Jungwirtha. Pane profesore, dobrý den a moc gratulujeme.
1: Dobré odpoledne, děkuji.
0: Cenu jste obdrželi na konferenci Evropské fyzikální společnosti, tedy si představuji, že ten sál je plný špičkových fyziků. Jak je člověku po těle v takové chvíli?
1: Tak ten sál nebyl úplně plný fyziků, protože tady běží zároveň paralelní sekce a ty fyzici se šli poslechnout odborné přednášky taky. Ale bylo to moc příjemné, protože jsme tam byli s kolegy Liborem Šmejkalem a Chajrem Sinovou, se kterými spolupracujeme mnoho let.
0: Žádný český vědec tuhle cenu v její 50-leté historii zatím nezískal. Jak to, že se to povedlo teď? Čím ty vaše altermagnety přitahly porotu?
1: Evropská cena na ta Europhysics Prize je za vědecký průlom v oblasti fyziky pevných látek a magnetismus je jedna z těch hlavních oblastí fyziky pevných látek. Takže když objevíte třetí základní třídu magnetických materiálů, tak to v té fyzice pevných látek může mít nějaký význam. A myslím si, že to zaujalo fyziky i proto, že to nemá význam jenom pro samotnou oblast magnetismu nebo pro oblast magnetických operačních pamětí, ke které my se také hodně vztahujeme, ale i k celé řadě dalších oblastí ve fyzice, jako například supravodivost. Takže má to prostě vliv i na jiné obory fyziky, než jenom přímo ten obor, kterým my se zabýváme. A ta druhá věc je, že Europhysics Prize by měla být cena za objev, který byl primárně udělaný v Evropě. A to tady proto ten případ určitě platí.
0: Zkuste být hodně konkrétní, protože už při publikaci před 2 lety vzbudil váš objev velký ohlas. Vy už jste to trochu naznačil, ale k čemu konkrétně se dají využít látky, které jsou magnetické jen uvnitř, ale ne na jeho povrchu?
1: Náš výzkum byl motivován tím, že v současné době je velký problém informačních technologií, že se začínají nahrazovat polovodiče magnety, zvláště v oblasti pamětí na procesorových čipech. A my už ale víme z fyzikálního hlediska, že tyto magnetické operační paměti nebo ty byty, že budou mít nějaká základní fyzikální omezení. A to jednak v rychlosti, v jakým je možné zapsat informaci do nich, ale protože jsou to klasické magnety, tak oni budí vnější magnetické pole a tím se můžou i rušivým způsobem vzájemně ovládat. Takže my jsme byli motivovaní jako fyzici, jestli by neexistovala nějaká nová třída dříve neznámá magnetů, které by mohly fungovat podobným způsobem v elektronických součástkách na čipech jako ty současné, ale zároveň by odstranili tyhle základní problémy, to znamená, nebudily by žádné rušivé magnetické pole a mohly by fungovat až 1000x. Rychleji. A altermagnety z fyzikálního hlediska toto splní. Samozřejmě, jestli se to podaří přetavit pak do nějakých úspěšných aplikací, to je ještě otázka budoucnosti.
0: Víte, my jsme radiožurnál Český rozhlas, takže přenášíme jenom zvuk. Jak si je máme představit? Mají ty altermagnety nějakou podobu? Vypadají třeba na první pohled podobně jako magnet, nějaký čip, co známe?
1: No, abychom je pochopili, to chování, tak se musíme vlastně dostat až na atomární úroveň, na vlastně to, jak jsou v té pevné látce nebo v tom krystalu poskládané jednotlivé atomy. A v tom je právě ten trik, to je taková zvláštní kombinace atomů, které normálně tvoří magnety, jako je například železo, ale pak jsou tam atomy, které normálně magnety netvoří, jako je například, to může být hliník, nebo měď, v našem případě například telur. A je to vlastně zvláštní uspořádání těch magnetických a nemagnetických atomů, které pak vytvoří látku, která splňuje ty věci, které chceme od magnetů v těch elektronických součástkách, ale zároveň navenek nebudí žádné magnetické pole, takže tam nejsou ty jejich rušivé účinky.
0: O téhle evropské ceně se říká, že je předstupněm Nobelovy ceny, protože na ní dosáhlo hned 14 jejich držitelů. Vnímáte to? Dává to české vědě a vlastně taky vám dvěma naději?
1: Tak nám hlavně dává naději ten obor samotný, protože to pro nás otvírá strašnou spoustu dalších oblastí výzkumu, kterými se chceme zabývat a i ta potenciální aplikace těch materiálů je pro nás extrémně zajímavá, takže jedna z těch větví výzkumu, která děláme, směřuje i tím, abychom to posunuli ještě blíž těm aplikacím, to je pro nás klíčové.
0: Ještě jednou gratulujeme, pane profesore. To byl Tomáš Jungwirth, který spolu s Liborem Šmejkalem dnes v Rakousku převzali prestižní Evropskou cenu za fyziku. Mějte se krásně, díky za váš čas.
1: Díky moc a naschledanou.

0: Česku je rekordní počet lidí, kteří darovali kostní dřeně. Také o tom budeme mluvit ve zprávách Radiožurnálu.
1: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
2: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
1: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
2: Klikněte na radiožurnál.cz.
1: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
2: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
0: Radiožurnál je půl druhé. Jana Gulda a zprávy.
4: Poslanci by dnes měli jednat mimo jiné o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Za jejich neplacení minimálně 4 měsíce by podle návrhu znovu hrozilo vězení. Část opozice s tím nesouhlasí a upozorňuje na dopad na děti. Sněmovna se může zabývat i návrhem na mimořádné zvýšení penzí v 80, 85, 90 a 95 letech, vždy o 500 korun a o 1000 korun po dosažení 100 let. Kostní dřeň letos v Česku darovala rekordní počet lidí. Do konce roku jich podle Českého národního registru dárců dřeně bylo asi 120. Důvodem je mimo jiné pokrok v medicíně, díky kterému můžou transplantaci podstoupit i starší pacienti. Transplantaci kostní dřeně přitom v Česku každý rok potřebují stovky lidí. Pro zhruba 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. Spojené státy odmítly vydat víza náměstkovi ruského ministra zahraničí. Alexandr Alimov se chystal na valné shromáždění OSN do New Yorku. Moskva to podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova pokládá ze strany Washingtonu za nepřátelský čin. Rozhodnutí Spojených států je podle něj v rozporu s povinnostmi hostitelské země. A boje mezi jemenskými vládními silami a povstaleckými Husii nepřežilo od neděle nejméně 154 lidí. S odvoláním na vojenské zdroje o tom informovala agentura AFP. Husiové, kteří mají podporu iránského režimu, ovládají severozápadní část země, včetně hlavního města Sana a taky většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Při bleskové ofenzivě získali rozsáhlá území na jihozápadě.
1: Sport.
4: Tenistka Marie Bousková hraje o první vítězství ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Britce Kartelové. Z čínského Shenzhenu se hlásí reportér Jaroslav Plašil.
5: Rozhoduje třetí sada. Marie Bousková v těsném vedení 1-0, teď je napřímu, podává Britka Kartelová, která teď servíruje za schody, takže rozhodující třetí set úvodního zápasu čtvrtfinále, zatím vše otevřeno. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D8 před Prahou i Novou Vsí, tam je uzavřená 16. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem za exitem Kralupy počítejte s kolonami z 5. kilometru kamiony v pravém pruhu, ze 3. kilometru i osobní auta v levém a ta stráví po pojížděním až půl hodiny za sjezd na Zdiby. Na 0. kilometru opravují telematiku, zabírají levý pruh. Na D8 opačně z Prahy na Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy vzniká kolona z 15. kilometru, vleče se asi 10 minut k exitu 18, pod kterým potom stojí kolony na silnici 16 Mělník Slaný, ta je za Novou Vsí po vážné nehodě osobního a nákladního auta uzavřená. Stojí se už skoro od Spomyšle z druhé strany od odbočky na Velvary Uhy. Ucpaná je objížďka přes Sazenou a nedá se přes Podhořany, tam je uzavírka kolony, tím pádem i na trase přes Kralupy. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří kolona mezi exity 178 Rosice a 182 Popůvky kvůli omezení 10 až 15 minut. A na silnici 7 z Chomutova na Chemnitz se jen velmi pomalu rozjíždějí kolony od Křimova i od hranice k nehodě u hory svatého Šebestiana. Tam byla silnice uzavřena, teď se jezdí kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme převážně oblačno, výjimečně ještě přehánky. Odpoledne začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Jen na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo. Místy se přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánilová.
0: Hezké odpoledne vám přeji. Třetí set Marie Bouskové budeme v Radiožurnálu pochopitelně sledovat i dál a přímý přenos můžete poslouchat už teď na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ceuta, španělská exkláva na severoafrickém pobřeží, posiluje ochranu své hranice a připravuje se na zítřejší volby v Maroku. Hranici už střeží 3000 příslušníků ozbrojených sil. V pohotovosti bude několik dalších stovek policistů a členů civilní gardy, aby zabránili případnému vniknutí migrantů na španělské území. Vláda v Madridu nechce opakování situace z konce července, kdy se do Ceuty dostalo přes 70 tisíc migrantů. My si o tom teď víc řekneme s Pavlem Novákem z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaká opatření tedy, Pavle, přijala španělská vláda k ochraně hranice Ceuty?
1: Jednak budou na těch hranicích nasazení všichni agenti ochrany hranic, kteří už v Ceutě jsou, jich přes 3000, ale v pohotovosti bude dalších 180 policistů, 140 členů národní gardy. Ty úřady se obávají nového pokusu o překonání plotu, který kolem Ceuty je, a vůbec snah se dostat do té enklávy, třeba také po vodě, přeplavat tam. Na sociálních sítích se totiž objevily takové dezinformace, výzvy k tomu, aby lidé emigrovali do Ceuty v den marockých voleb. Také jsou na těch sociálních sítích záběry stovek lidí, kteří podle vzhledu patří hlavně k lidem ze subsaharské Afriky a pohybují se v blízkosti plotu na té marocké straně. A proto také španělská vláda zahájila takovou kampaň na sociálních sítích, hlavně na účtu sítě X španělského velvyslanectví v Maroku a na účtech španělských konzulátů v různých afrických zemích. Je takové varování, že ilegální vstup do Ceuty neumožní pokračovat těm lidem na pevninu do Španělska, zůstat tam anebo se pohybovat po území Evropské unie.
0: Proč je právě den voleb v Maroku tím kritickým momentem, kdyby mohlo k pokusu o překonání hranice Ceuty dojít?
1: No, protože policie asi bude mít trochu jiné starosti, její síly a pozornost budou upřené spíše k těm volbám a možná tedy bude slabší ochrana hranice z té marocké strany. Ono to bylo podobné také toho 30. července, kdy došlo k tomu velkému průniku. To byl svátek králova uvedení na trůn a mohlo by to být tedy podobné, a těm dezinformacím a výzvám k cestě do Ceuty by i teď mohli podlehnout lidé z těch afrických zemí, kteří sledují sociální sítě a mohli by se zmanipulovat.
0: Pavle, a kolik migrantů teď ještě zůstává v Ceutě? Většina z těch více než 70 tisíc se přeci v létě vrátila zpátky do Maroka.
1: To je pravda, ale samospráva Ceuty odhaduje, že tam asi ještě je 13 tisíc migrantů. Španělská vláda v Madridu to vidí, že jich tam je méně, možná 10 tisíc. Část jich byla také minulý týden umístěna do nově postavených provizorních ubytoven v přístavu. Prý jich tam je asi 1700, se jich tam vešlo. Pokračují také denně repatriace, každý den se podaří vrátit do Maroka zpátky asi 100 migrantů, ale v ulicích a na plážích Ceuty stále ještě přebývá, bivakuje nějakých 3,5 tisíce lidí.
0: Pavel Novák z naší zahraniční redakce, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Tenistka Marie Bousková bojuje ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Britce Kartalové a z čínského Shenzhenu to sleduje náš reportér Jaroslav Plašil.
1: Marie Bousková dokázala smazat ztrátu jednoho breaku, teď v rozhodující třetí sadě srovnává na 2-2, tak teď to bylo o kousíček, ale předtím Marie Bouskové několikrát se stalo, že jí třeba o pásku míček odskočil do autu, teď naopak míček proletěl těsně nad páskou a nezastavil se, neškrtl o ní vítězný okamžik, teď alespoň dílčí pro Marie Bouskovou, která to má ale obrovsky těžké s Kartalovou, která hraje velmi dobře, hlavně ze své forehandové strany, sbírá spoustu bodů. Dělá si často převahu na dvorci, ale Marie Bousková bojuje o první český bod, byť samozřejmě teď je to všechno otevřené. Těžko říct, komu se teď může hrát lépe vzhledem k tomu průběhu zápasu. Britka nastupovala v roli hráčky, která rozhodně nemá co ztratit. Bod se očekával od favoritky Marie Bouskové, ale všechno je samozřejmě teď jinak. Ale šance teď naprosto otevřené, stav 2-2 v rozhodujícím třetím setu z Shenzhenu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Ostrý start do nového ročníku hokejové Tip Sport Extraligy zažívají obhájci titulu, tedy pardubické Dynamo. Východočeši odehrají v nejvyšší soutěži už čtvrté utkání během 7 dní. Dnes budou hostit Liberec a představí se také pražská Sparta, a tak vás na večerní program chceme pozvat s Kristiánem Švedou z naší sportovní redakce. Vítej.
1: Krásný den. Pardubice rozehrály před Extraligou i nový ročník Ligy mistrů, a tak mluvil o tom nabitém programu útočník Jan Mandát v rozhovoru pro web Dynamo.
2: Nemůžeme se stěžovat na to, že hrajeme tolik zápasů, protože jsme se v létě stěžovali, že moc trénujeme, takže jsme radši, že hrajeme ty zápasy. A je fajn, že jdou takhle rychle po sobě. Každý ten tým má šanci na reparát vlastně hned za 2 dny.
1: A svůj pohled na rychlý sled pardubických zápasů v úvodu sezóny přidává i hokejový expert radiožurnálu Sport a olympijský vítěz z Nagana Martin Procházka.
3: Za mě je to dobře, hlavně pro tým jako Pardubice je lepší hrát zápasy, kde se ty hráči mnohem více zdokonalují a zlepšují, a také je to na Pardubicích vidět. Nevyšlo jim první utkání, ale ty další dvě už zvládli, a tím pádem, jak to tempo teďka takhle bude pro ně víc a víc zápasů, tak si myslím, že se Pardubice budou zlepšovat.
1: Zápas Pardubice s Libercem odstartuje na východě Čech v 18 hodin.
0: Zmínili jsme, že do akce půjde také Sparta. Pražané nejprve zvítězili v Olomouci, potom prohráli nakladně po nájezdech. S kým se utkají dnes?
1: Od 18 hodin a 30 minut budou hrát s Mladou Boleslaví. Premiéru před spartianským publikem tak má před sebou trenér Patrik Augusta. Pražané se totiž poprvé v extraligové sezóně představí doma v libeňské O2 aréně. I o domácím prostředí mluvil před utkáním útočník Pavel Kousal v rozhovoru pro klubový web Sparty.
4: V té O2 aréně, když ty fanoušci nás ženou, tak je to asi nejlepší, co může být, takže na to se určitě těším moc. Bude se prostě bojovat o každý metr ledu a nikdo nikomu nic nedá, kort po té letní přípravě, jak jsou všichni namakaný.
1: Oba večerní duely nabídne živě digitální stanice Radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy, a pokud byste chtěli poslouchat duel svého oblíbeného klubu třeba samostatně a bez přerušení, přímé přenosy najdete třeba na webu irozhlas.cz, radiožurnalsport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
0: Tak rozhodně poslouchejte, vnímejte i Radiožurnál, tady budou reportážní vstupy. No a na dva večerní zápasy hokejové Tip Sport Extraligy jsme vás právě teď v odpoledním Radiožurnálu pozvali společně s Kristiánem Švedou z naší sportovní redakce. Moc díky.
1: Hezký den.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Proč by se měly rozšiřovat kompetence Českého antidopingového výboru? Mohou odborníci na nedovolené látky ve sportu zajišťovat bezpečí závodníků nebo bránit podvodům spojeným s ovlivňováním výsledků? Také na to se Tomáš Pancíř zeptá ministra pro sport, prevenci a zdraví a předsedy poslaneckého klubu motoristů Sobě Borise Šťastného.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál těsně před zprávami, ve kterých se znovu dostaneme ke čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Role a scény se měnily. Pokora zůstala.
3: Mým absolutním životním tématem bylo divadlo.
4: Víš vůbec, kdo jsem?
5: Herečka Pánem Bohem políbená.
4: Ježiši, co děláš?
6: Já to věděl, že někde na světě musíš být.
7: Nás potom spolu nenechali hrát.
8: Je tohle nějaké štěstí?
9: Ona to vycítí, ona má čuch.
2: Dokument k životnímu jubileu Proměny Daniely Kolářové. Dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
10: Brad Pitt, Vlčák a drsná příroda Aljašky. To jsou hlavní hrdinové nového filmu V srdci divočiny.
11: One last mission.
10: Přijďte se do kina podívat na nerovný souboj mezi přírodou v té nejdivočejší podobě a dvěma výjimečnými parťáky.
11: We're not gonna die out here.
10: V srdci divočiny. Ve vašem kině od 24. září.
11: Okay, I got you.
10: Hlavním mediálním partnerem filmu V srdci divočiny je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a zprávy.
12: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. Japonsko zasáhl tajfun Dujuan. České tenistky bojují v Číně o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Silnice 16 za Novou Vsí zůstává po nehodě neprůjezdná a počasí bude převážně oblačno, místy až zataženo s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
10: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
12: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. Rozhodl tak po předběžném posouzení jejich dovolání. Zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena jsou odsouzené na 9 a 12 let vězení. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Advokát Magdaleny Jaroslav Fenik předběžné rozhodnutí přivítal.
13: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
12: Podle nejvyššího soudu není možné předem vyloučit případné zrušení napadených rozhodnutí. Dosavadní průzkumy neprokázaly kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím není možné definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů se nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028. Majitelé řidičských průkazů mají dnes v Hradci Králové městskou hromadnou dopravu zdarma. Město se tím připojuje ke Dni bez aut, který je součástí Evropského týdne mobility. Doprovodné akce na Tylově nábřeží mají vést k hledání alternativních způsobů dopravy. A je tam reportérka Adéla Kavříková.
14: Hradecké Tylovo nábřeží se na celý den proměnilo v pěší zónu s řadou stanovišť. Dopoledne tady patřilo školním skupinám a teď si tu příchozí až do 6 večer můžou bezplatně vyzkoušet třeba jízdu na různých typech koloběžek nebo elektrokol a případně navštívit trenažér, který šlapáním vyrábí ovocné šťávy. Řidiči musí počítat s tím, že místem neprojedou a úsek mezi Pražským a Tyršovým mostem musí obět přilehlými ulicemi. Dobrá zpráva je, že se v okolí teď kolony netvoří, provoz ale začíná v centru s nástupem odpolední špičky mírně hustnout. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
12: Japonské pobřeží zasáhl tajfun Dujuan. Doprovází ho prudký déšť, který komplikuje dopravu v prefektuře Chiba na východě země. Po sesuvech půdy zemřeli nejméně 4 lidi, dalších 6 záchranáři pohřešují. Víc než 45 tisíc domácností zůstává bez elektřiny.
15: Přívalové deště nejhůře zasáhly prefektury Kanagawa a Chiba, kde jsou kvůli záplavám stovky poničených domů. Oběťmi následných sesuvů půdy jsou hlavně starší lidé. Přestože se tajfun navzdory očekávání vyhnul hlavnímu městu Tokiu, kvůli rekordně silným dešťům úřady vyzvaly obyvatele k opatrnosti. V japonské metropoli taky po několika hodinách zrušili příkazy k evakuaci pro téměř 2 miliony lidí. Organizátoři kvůli tomu odvolali několik utkání asijských her a předčasně ukončili ukončili jeden z největších veletrhů videoher na světě, Tokyo Game Show. Tajfun Dujuan je letos už 25. tropickou bouří u pobřeží Japonska. Jiří Kordík, Radiožurnál.
16: Sport. České tenistky rozehrály finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Ve čtvrtfinále bojují v čínském Shenzhenu proti Britkám. Úvodní utkání mezi Marií Bouskovou a Sonej Kartelovou vidí reportér Jaroslav Plašil.
17: Marie Bousková před chviličkou za stavu 5-2 vedla 40-15, nevyužila ani jeden ze dvou matchbolů a teď naopak má výhodu Kartelová, která je na podání a ještě dramatizuje tento zápas, který můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
16: A čtvrtfinálovým soupeřem českých tenistů v Davis Cupu bude Kanada. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj pro 8 nejlepších koncem listopadu. V případě postupu by se Češi utkali s domácí Itálií nebo Jižní Koreou.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolony na D1 před Brnem i D8 před Prahou a uzavřená 16 u Nové Vsi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte kolonu. Od exitu 178 Rosice osobním autem je to asi na 25 minut za sjezd na Popůvky. Na 182. pokračují v obnově vodorovného značení teď v pravém pruhu. Na D8 před Prahou směrem z Ústí za sjezdem na Kralupy jsou kolony, kamiony ze 6. osobní auta ze 4. kilometru a mají to až na půl hodiny do zúžení za sjezdem na Zdiby na 0. kilometru. Na D5 z Prahy do Plzně pozorně za Žebrákem z 37. kilometru se sune kolona zatím jenom pár minut k nehodě na kilometru 38,5.
20: Jsou to dvě osobní auta, zasahují hasiči, v levém pruhu to je.
19: Silnice 16 Mělník Slaný zůstává za Novou Vsí neprůjezdná po střetu osobního auta s nákladním. Kolony od odbočky na Velvary z druhé strany od křižovatky na Uhy. Sklidnil provoz na dálnici D8 před Novou Vsí, ale ucpané jsou objížďky. Jak přes Sazenou, tak i přes Kralupy kolony nedá se jet přes Podhořany, je tam uzavírka. A na tahu 7 z Chomutova na Chemnic se rozjíždí kolona od Křimova. Za horou svatého Šebestiána byla silnice po nehodě uzavřená, pak se jezdilo Kyvadlově, teď už jsou následky odklizené, ale další nehoda je těsně za hranicí už v Německu na silnici 174. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Čekáme převážně oblačno, místy až zataženo s deštěm, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánilovou.
0: Přeji dobré odpoledne, pojďme rovnou do Shenzhenu, kde bojuje Marie Bousková a sleduje to Jaroslav Plašil.
17: Kartalová na podání odvrátila 3 matchboly Marie Bouskové v rozhodujícím třetím setu. Sice Britka prohrává 2-5, ale má teď tenisových životů jako kočka. Tato Britka, která teď servíruje ze své pravé strany. Marie Bousková stojí za schody teď a zase bude doufat, že se jí něco může podařit, ale teď je v těžké defenzivě a Kartalová smečuje nekompromisně a má výhodu. Tak teď je to zase lepší na straně Kartalové, která samozřejmě prohrává 2-5, to ano, ale když někdo odvrátí opakovaně matchboly a v tomto případě jsou zatím 3, tak to rozhodně není něco, co by mělo tenistovi ublížit, takže Kartelová teď už hraje v pozici, kdy nemá co ztratit. Ostatně tak k ní přistupovala i do celého tohoto zápasu. 2-5 z pohledu Britky, která je teď ve výhodě. Bousková napřímu. Marie Bousková už měla 3 matchboly, ale všechny napřímu. Třeba si ještě nějaký případně vypracuje. Teď to ale nebude, protože Kartelová předvedla asi svou nejlepší zbraň. Forehand z levé strany doprava, pokaždé, když si oběhne balonek, tak to takovým způsobem, aby mohla hrát svou pravou rukou z levé strany doprava forehandovou ránu, tak to jsou děla, na které má jen málo odpověď Marie Bousková, když se takto Britka trefí. Byl to i případ předchozí výměny. Marie Bousková teď bude mít šanci snad ukončit zápas při svém podání, když se jí to teď nepovedlo třikrát, když byla napřímo.
0: Jenom připomínám, že celé utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport.

0: Česká tenistka Marie Bousková to nemá lehké. Sonja Kartelová bojuje ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. Obě tenistky vidí náš reportér Jaroslav Plašil.
1: Teď je zrovna na lavičkách, protože je tady přestávka. Kartelová zase zdramatizovala tento zápas a za chviličku může srovnat, protože půjde podávat za stavu 4-5 v rozhodujícím třetím setu. Utkání můžete sledovat na Radiožurnálu Sport. Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. One.

0: A zpátky k Marii Bouskové a jejímu utkání na poháru Billie Jean Kingové slovo má Jaroslav Plašil.
1: Telová už se neubrání. Marie Bousková má ohromnou radost, protože právě poráží Kartalovou v rozhodujícím třetím setu. 6-4 nakonec uspěla tedy na příjmu. Tentokrát už svůj matchball na příjmu využila, pomohla i teď nechtěně soupeřka nevynucenou chybou, ale nevynucenou dejte do velkých uvozovek, protože ta byla i vynucená tím, co dělala na dvorci předtím Marie Bousková. Zatíná teď svaly na obou rukou. Rozhodně je potřebovala v tomto duelu, protože Britka Kartalová hrála mocně, hlavně z forehandové strany, často zatlačila soupeřku českou hráčku Marii Bouskovou, která už se teď ale raduje z výhry, stejně tak jako Barbora Strýcová, kapitánka, si teď plácá s celým týmem, který je tady mnohem početnější už, než tak to tady bylo před několika dny, protože teď se ještě přidali někteří členové, kteří současně pokrývali i Davis Cupový tým, tak jsou tady i teď v Šenčenu s tenistkami, které zvládli první duel čtvrtfinále s Britkami, byť k tomu Marie Bousková potřebovala maximální počet setů, ale hrála proti skvělé soupeřce Kartalová, opravdu hrála výtečně a Marie Bouskové to udělala hodně těžké, přesto Marie Bousková tedy vyhrála 6-4 v rozhodujícím třetím setu. Za nějakých 20 minut bude utkání pokračovat, jako druhá nastoupí na kurt česká jednička Linda Nosková, wimbledonská šampionka. Proti sobě bude mít na druhé straně Katie Bolterovou, jedničku z Velké Británie. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Před 35 lety začala v tehdejším Československu kuponová privatizace, která umožnila převedení státního majetku do soukromého vlastnictví. Od 1. října 1991 začal prodej kuponových knížek. Jejich pomocí mohli lidé do státních podniků investovat buď přímo, nebo přes investiční fondy. Takzvaná kuponovka má do dnešního dne zastánce i celou řadu odpůrců. A my si teď můžeme poslechnout, co o ní říkal tehdejší prezident republiky Václav Havel. Vracíme se k pořadu Hovory z Lán u příležitosti blížícího se 90. výročí Havlova narození.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z Hovorů z Lán.
3: Kuponová privatizace byla pojmem, o kterém se v 90. letech debatovalo v tehdejším Československu všude. Výjimkou tak nemohly být ani Hovory z Lán. Jak bude metoda v praxi vypadat, nastínil Václav Havel třeba v srpnu 1990.
2: Bude určitý kuponový systém, ovšem ty kupony se nebudou a nemohou rozdávat zadarmo, nemohou se ale zároveň prodávat v plné hodnotě těch akcí, protože na to neexistují dostatek peněz ve společnosti. Ale to všechno je jakýmsi způsobem vymyšleno, intenzivně se na tom pracuje.
3: V říjnu 1991 pak prezident odpovídal na to, jestli si už sám pořídil kuponovou knížku.
2: Ministr Klaus mi dal jako jednomu z prvních kuponovou knížku. Dostal jsem i tu informační brožurku. Trošku mi vadilo, že tam je strašně moc zkratek. Oni jsou sice vysvětleny, ale aby tomu člověk dobře rozuměl, stále musí listovat a znovu si připomínat, co která zkrátka znamená.
3: Kuponové knížky se začaly prodávat na konci roku 1991. Zpočátku o ně byl vlažný zájem. Jenže z kraje roku 1992 nastal zlom a najednou musel i prezident Havel vysvětlovat, proč lidé stojí dlouhé hodiny ve frontách na registračních místech.
2: Především si myslím, že situace možná není tak dramatická, jak někdy slyšíme. Sám fakt například, že dlouhé týdny si nikdo nešel registrovat knížku a teď jsou náhle fronty. To samo o sobě není ani důvodem k zoufalství, ani ničím tragickým, ani nějakým argumentem proti kuponové privatizaci. To, čeho si cením v této naší dobrodružné transformační etapě vývoje je určitá rozhodnost, určitá odvaha do něčeho jít a nevycházet z té ideje, že kdo nic nedělá, nic neskazí.
3: V dubnu 1992 na debatě s občany Košic se Václav Havel zmínil, že není potřeba investovat zrovna do privatizačních fondů.
2: Registroval jsem se velmi brzy, nikoli snad proto, že bych se chystal na kariéru akcionáře nebo burziána, ale spíš proto, že jsem chtěl jít občanům příkladem. Nevím ještě, kam své kupóny budu investovat, ale nikde není psáno, že je nutné je investovat do některého z privatizačních fondů. Lze si objednat akcie kteréhokoliv podniku, který člověk zná, který považuje za perspektivní, o němž něco ví, kterému důvěřuje.
3: O dva roky později už po různých aférách musel mírnit kritiku, že celá kuponová privatizace nebyla dostatečně připravená.
2: Nepochybně narážíte na trochu dusnou a mnohé lidi frustrující atmosféru, která vzniká z takového podezření, že ta ohromná proměna vlastnických vztahů a kuponová privatizace a to všechno, že to jaksi otvírá prostor nejrůznějším čachrážům, mafiím, zlodějům a podobně. Této věci nejsem katastrofista, nemyslím si, že naše hospodářství je v rukou nějakých zlých mafií, nemyslím si, že všichni podnikatelé kradou, anebo jenom se zabývají tím, jak nezaplatit daně nebo jak nezaplatit své dluhy.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z Hovorů z Lán.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Radiožurnál je 2:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Kriminalisti zasahují v sídle Akademie věd v centru Prahy na Národní třídě. Informaci deníku N potvrdila Radiožurnálu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další informace podle něj může poskytovat jen státní zastupitelství. Podle deníku N kriminalisti shromažďují dokumenty, a to kvůli podezření, že se v Akademii vystavovaly faktury na neuskutečněné práce. Mluvčí instituce Markéta Růžičková zásah potvrdila. Podle ní Akademie s policií plně spolupracuje. Ceny ropy se po 5 dnech poklesu opět zvyšují a severomořský Brent je zpátky nad $100 za barel. Obchodníci čekají na další vývoj v jednáních mezi Spojenými státy a Íránem, a to na okraji valného shromáždění OSN, které se tento týden koná v New Yorku. Velvyslanci států Evropské unie se opět sejdou, aby projednali prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Jsou platné pouze do dnešní půlnoci. Vypadalo to, že se země Evropské unie shodnou už včera večer. Francie a Slovensko ale dál prosazují vyškrtnutí dvou ruských miliardářů ze sankčního seznamu, a to Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu podle informací ČTK byla jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. A Přerov vyčlenil 1 000 000 korun na obnovu městských lesů. Kvůli vysokým letním teplotám a nedostatku srážek uschlo víc než 40% letošní výsadby. Správce polesí už objednal nové sazenice. Přerovské lesy tak čeká mimořádná výsadba.
3: Sport.
2: České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Velkou Británií 1-0 na zápasy. V úvodním utkání Marie Bousková porazila Soneji Kartelovou 6-4 v rozhodujícím třetím setu. Za chvíli nastoupí Linda Nosková proti Katie Boltrové. Pokud Nosková zvítězí, Češky postoupí do semifinále.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Brnem a taky u sjezdu na Zruč. Na D1 před Brnem z Prahy se do kolon dojíždí za sjezdem na Domašov, kamiony v pravém pruhu kolem 173. kilometru, osobní auta na 177. Odtamtud je to až na půl hodiny za exit Popůvky, kde na 182. pracují v pravém pruhu. Na D1 z Brna do Prahy u exitu 56 Zruč je zúžení předním kolona z 57. kilometru zhruba na 5 minut. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu z 8. kilometru až k D1. Na D2 opatrně ve směru opačném z Brna na Bratislavu kus za sjezdem na Židlochovice z kilometru 15,5 je hlášená čerstvě nehoda osobního a nákladního auta, přibrzduje se zatím bez kolony. Na D8 před Prahou směrem z Ústí už za sjezdem na Kralupy ze 7. kilometru se řadí kamiony v pravém a stoupacím pruhu, ze 3. se vlečou i osobní auta, tato mají asi na 15 minut do zúžení za sjezdem na Zdiby na 0. kilometru. Na D5 z Prahy do Plzně je kolona za Žebrákem ze 35. kilometru asi na 10 minut k nehodě na 38.5. v levém pruhu. Silnice 16 Mělník Slaný je za Novou Vsí po vážné nehodě konečně průjezdná, alespoň kyvadlově. Kolony od odboček na Vraňany a Uhy se postupně rozjíždějí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně oblačno, výjimečně ještě přehánky. Odpoledne začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Jen na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo, místy se přidá déšť. A nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezký den vám přeji. V téhle půlhodině se podíváme, co nového je v poslanecké sněmovně, a zajímat nás bude také napětí mezi Budapeští a Kyjevem. Buďte s námi.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Poslance dnes celý den zaměstnává mimořádná schůze svolaná koalicí. Vládní politici chtějí ve sněmovně posunout celou řadu zákonů do dalších čtení, mezi nimi i zpřísnění trestů za neplacení alimentů. Poslanci sice dnes poprvé jednají podle nových pravidel, i tak ale velkou část dne zabrala debata o programu jednání. Mimořádnou schůzi sleduje náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Vítám tě, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne ze sněmovny. Poslanci se sešli mimořádně už v 10 dopoledne, to k nelibosti opozice. V úterý totiž schůze běžně začínají ve 14 hodin, no a poslanecké kluby tak mají předtím dostatek času projednat zákony, které na program toho jednání míří. Podle koalice je nicméně potřeba některé novely už posunout dál, protože čekají na nějaké posunutí už i několik měsíců. To je i ten případ těch alimentů, které si Hanko zmiňovala. Koalice taky tvrdí, že opozice na řádných schůzích příliš konstruktivní není. Tu mimořádnou schůzi svolala koalice i na čtvrtek, no a odpadnou tak i pravidelné interpelace, tedy poslanecké dotazy na členy vlády. No a opozice proto využívá právě ten dnešek, využívala i to dopoledne, aby své dotazy pokládala.
0: Jak se na tom podepsala nová pravidla?
2: A já bych nyní k řečnickému pultu.
0: Vojtěchu, pardon, jak se na tom podepsala ta nová pravidla jednání?
1: Opoziční poslanci s přednostním právem dostali limit, každý může mluvit maximálně půl hodiny a na tabuli tak svítí 30-minutový odpočet. No a zvykají si na to i někteří předsedající.
2: A já bych nyní k řečnickému pultu pozval pana předsedu TOP 09 Matěje Ondřeje Havla. Nyní pouštím vašich 30 vteřin.
3: 30 vteřin doufám, ne? Pane
2: 30 minut.
3: Doufám, že 30 minut. Děkuji vám.
1: Teď už se tedy s programem té schůze poslanci vypořádali, začali projednávat první bod, každopádně to zpřísnění trestů za neplacení alimentů se dostane na řadu až jako třetí.
0: O co v návrhu přesně jde?
1: Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení.
4: Ne proto, aby skutečně všichni ti, kteří neplatí výživné, skončili ve vězení, ale aby všichni, kteří neplatí výživné, si uvědomili, že mohou skončit ve vězení a to výživné začali platit, pokud jej platit mohou.
1: Vysvětluje ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Podle opozice to ale může znamenat, že děti naopak peníze nedostanou, protože jejich rodič za mřížemi na to výživné nevydělá, jak upozorňuje třeba Karel Haas z ODS.
5: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném nemají tvrdě makat na svobodě, vydělávat s kuratelou a s bičem velmi přísných pravidel, ale mají sedět za katrem.
1: Ten návrh dnes tedy míří do druhého čtení.
0: Pojďme se ještě krátce zastavit u jednoho bodu mimořádné schůze. Koalice navrhuje rychlejší růst důchodů pro starší seniory. Koho se to má týkat?
1: Podle toho vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. No a století seniori pak dostanou tisícovku navíc. Opozice upozorňuje na rozpočtové dopady těch změn, obává se, že peníze můžou chybět jinde, třeba podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky Vaňkové si seniori navýšení penzí sice určitě zaslouží, ale kromě peněz potřebují taky třeba dostupné zdravotní nebo sociální služby.
0: Tak to byl náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Díky a hezký den přeji.
1: Naslyšenou, hezký den ze sněmovny.

Ukrajinský ministr zahraničí Sibi Habrý nerozumí postupu maďarské vlády. V Budapešti podle něj i po odchodu Viktora Orbána vzkvétá politika obstrukcí a izolace. Co tedy způsobilo rozbroj mezi Budapeští a Kyjevem? Na to se zeptáme v odpoledním radiožurnálu.

0: Maďarský premiér Peter Maďar odmítl, že by jeho země minulý týden vstoupila do takzvané Karpatské osmičky. Nový projekt regionální spolupráce ukrajinského prezidenta Zelenského tak je od začátku nekompletní. Ukrajinská diplomacie prý rozhodnutí Budapešti nerozumí a dala najevo obavu, že Maďarsko i za nové vlády pokračuje v politice izolace a obstrukcí expremiéra Orbána. Sleduje to Ladislav Novák z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Maďarsko původně mělo být členem Karpatské osmičky. Teď se tedy ukazuje, že se k projektu ukrajinského prezidenta Budapešť otočila zády, je to tak?
1: Ano, Maďarsko mělo být členskou zemí spolu s Českem, Slovenskem, Polskem nebo třeba Rumunskem. Zelenský už dřív uvedl, že pozve i země, které Kyjevu nedodávají zbraně, ale stojí o jiné formy podpory Ukrajiny, anebo také o vzájemnou spolupráci v regionu. Na fotkách lídrů z prvního setkání fóra ale nakonec zástupce Maďarska chyběl a premiér Péter Maďar včera skutečně potvrdil, že země do Karpatské osmičky nevstoupila, přestože tedy dostala pozvánku. Maďar taky odmítl oznámení, že by v Maďarsku měly vzniknout sklady ukrajinské ropy, jak pojednání na Ukrajině ohlásily ropné společnosti obou zemí. Maďarský MOL prý neměl k dojednání takového projektu souhlas Maďarovy vlády.
0: Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sibiha označil postup Budapešti za nesrozumitelný a řekl dokonce, že v Maďarsku dále vzkvétá politika Viktora Orbána. Dostal nakonec od Maďara nějaké vysvětlení?
1: Maďar na ty výtky reagoval a podle něj je chyba na straně Kyjeva. Na sociální síti se podivil nad tím, že se o Maďarsku mluví jako o členu Karpatské osmičky, aniž by prý k tomu dalo souhlas nebo to s ním někdo konzultoval. Maďar to celé přirovnal k situaci, kdy v sousední vesnici někdo sestavuje fotbalový tým a přestože vás nezná, tak vás zapíše na soupisku a ještě chce, abyste donesl míč.
0: Může to napětí mezi Budapeští a Kyjevem souviset s dlouhodobým sporem o maďarskou menšinu?
1: Zatím to vypadá, že tento spor se podařilo Maďarově vládě spíš zahladit nebo aspoň nastavit další postup. Už v červnu obě strany dosáhly dohody, jak upravit jazyková, vzdělávací nebo kulturní, politická práva maďarské menšiny v Zakarpatí. První oblasti by měly být dořešené už do konce roku, takže se očekávalo spíš zlepšování ve vzájemných vztazích. Zelenský na Karpatském fóru oznámil, že teď vzniká konkrétní zákon, který by měl dohodnuté změny zahrnovat.
0: Tak tohle byl Ladislav Novák. Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Propaganda od školky, vojenský výcvik od školy. Rusové ukrajinskými dětmi doplňují řídnoucí zásoby vlastních vojáků. Jaká je situace na ruskem okupovaných územích Ukrajiny?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub fair play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
0: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
4: Poslanci budou znovu jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného. Je světový den dárců kostní dřeně. České tenistky hrají o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy je kolona kvůli pracím u Chývalky. A počasí zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle přehánky a teploty do 20 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslance celý den zaměstnává mimořádná schůze svolaná koalicí. Zabývat se mají například přísnějšími tresty za neplacení výživného nebo zvyšováním důchodů pro starší seniory. A ve sněmovně je také reportér Vojtěch Tomášek.
5: Koalice na dnešek svolala mimořádnou schůzi, protože na programu je sada prvních a druhých čtení, která podle koalice už dlouho čekají na posun. Jedním z nich je právě i zpřísnění trestů za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení. Podle opozice to ale může znamenat, že děti naopak peníze nedostanou. A to proto, že jejich rodiče za mřížemi zkrátka na výživné nevydělají. Poslanci už schválili program té dnešní schůze. Po dlouhé debatě o programu to výživné je ale až třetí bod. Teď se baví o jedné z evropských transpozicí. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Vedení podniku Bochemie už za půl hodiny na veřejném setkání v Bohumíně vysvětlí své plány na výrobu chemikálie pro raketová paliva. Záměr vyvolal obavy místních obyvatel i radnice, která firmě vytýká, že o projektu samosprávu ani veřejnost včas neinformovala. Do 8. října může Bohumín i veřejnost zaslat krajskému úřadu připomínky k záměru. Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně. Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Případného odběru kostní dřeně se nemusí bát, říká vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKOMu Marie Kuříková.
6: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
4: Víc než 60 památek a dalších významných budov se dnes v Česku rozsvítí na připomínku dne červeně. V Praze to bude třeba Pražský hrad. Rakouští vědci potvrdili, že víc než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby před víc než 2000 lety. Jde zatím o největší takový nález v Evropě. Dělníci na něj narazili při těžbě štěrku v Horním Rakousku už v roce 2019. Jeho stáří teď určil výzkum Univerzity v Innsbrucku.
7: Železné pruty váží dohromady přes 1 tunu a byly připravené k dalšímu zpracování. Z nalezeného množství by tehdejší kováři mohli vyrobit třeba 500 mečů. Archeologové se domnívají, že šlo o náklad obchodní lodi, která se na Dunaji potopila. Železo pravděpodobně pocházelo z oblasti dnešního Bavorska. Vědci ale zjišťují, odkud přesně náklad vyrazil a kam mířil. Jedním z možných cílů je Linec, mohl ale podle nich pokračovat dál po Dunaji přes Vídeň až k dnešní Bratislavě. Z Rakouska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sport.
8: České tenistky hrají o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Ve čtvrtfinále vedou nad Velkou Británií poté, co Marie Bousková zdolala ve třech setech Sonaj Kartelovou. O druhý, tentokrát postupový bod, usiluje česká jednička Linda Nosková. Wimbledonská šampionka nastoupila proti Katie Bultrové a je u toho reportér Jaroslav Plašil.
9: Skvělý začátek pro Lindu Noskovou, wimbledonskou šampionku, která vede 3-0 a teď podává se dvěma breaky v zádech v duelu proti Katie Bultrové. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Hokejisti Liberce zabojují o své první vítězství v tomto ročníku Tip Sport Extraligy. V 18 hodin nastoupí na ledě mistrovských Pardubic. O půl hodiny později odstartuje ještě utkání Sparta Praha Mladá Boleslav. Radiožurnál Sport nabídne oba zápasy živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Brnem a nehody na D5 za Žebrákem i na D8 za Lovosicemi. Na D1 z Prahy do Brna za 9 kříži se tvoří kolona kamionů ze 169. kilometru v pravém pruhu, místy roztrhaná. Osobní auta potom popojíždějí od exitu 178 Rosice a to k pracím u sjezdu 182 Popůvky v pravém pruhu. Pro osobní auta je to asi na 15 minut. Na D1 z Brna na Prahu pak za sjezdem na Kutnou horu vzniká kolona z kilometru 58,5 do omezení u exitu 56 Zruč v pravém pruhu, zdržení 10 až 15 minut. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy za exitem Židlochovice se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu z 8. kilometru k D1. Na dálnici D2 z Brna na Bratislavu pozorněji kus za sjezdem na Židlochovice na 16. kilometru. Řeší tam nehodu osobního a nákladního auta v pravém a odstavném pruhu, tam se jenom přibrzďuje. Na D5 z Prahy do Plzně za Žebrákem počítejte s kolonou ze 34. kilometru, táhne se 20 minut na 38. a půltý. Před omezením se tam srazila dvě auta v levém pruhu. Na D8 z Ústí do Prahy od exitu 48 Lovosice stojí kolona za sjezdem na Litoměřice v omezení na 44. vyprošťují z příkopu nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci pozor na přízemní mrazíky, zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánilovou.
3: Dobré odpoledne přeji. Čas na dohodu se krátí. Velvyslanci států Evropské unie od rána opět v Bruselu jednají o prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám. Opatření platí už jen do dnešní půlnoci. Budeme o tom mluvit za chvíli s naší bruselskou zpravodajkou.
1: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: úspěchu, znovu ve 2 hodiny bez úspěchu a opět se mají sejít tedy v 16 hodin tady v Bruselu. Musí rychle najít nějaké řešení, protože jinak by ty sankce proti bezmála 3000 ruských občanů a běloruských občanů a firem vypršely od dnešní půlnoci.
1: V čem je ten hlavní spor? Proč se členským státům stále nepodařilo dosáhnout dohody?
0: Protože 3 členské země požadují vyškrtnutí 2 jmen ruských oligarchů ze sankčního seznamu. Začalo to požadavkem Francie, která chce zrušit sankce proti Ališerovi Usmanovi. Následně se připojilo Slovensko, které žádá také vyřazení Michaela Friedmana ze sankčního seznamu, přičemž tento slovenský požadavek podporuje také Lucembursko. Irské předsednictví Rady Evropské unie už včera předložilo kompromis, tedy že Evropská unie skutečně Friedmana a Usmanova ze sankčního seznamu vyškrtne, ale zároveň se ty sankce proti zbývajícím 3000 ruských občanů a firem prodlouží na celé 3 roky, přičemž dosud se prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Jenže proti vyřazení té dvojice oligarchů se staví podle mých informací od diplomatických zdrojů Lotyšsko a sankce, jak víme, se musí schvalovat vždy jednomyslně, tudíž zatím dohoda není.
1: Kdo jsou ti 2 oligarchové a proč Slovensko a Francie usilují o jejich vyškrtnutí ze sankčního seznamu?
0: Ališer Usmanov je ruský miliardář uzbeckého původu a ten tlak Francie na jeho vyřazení ze sankčního seznamu podle diplomatů souvisí s tím, že Paříž usiluje o propuštění 2 francouzských občanů zadržovaných v Ázerbajdžánu a tedy pokouší se o takovýto výměnný obchod. Slovensko zase dlouhodobě usiluje o vyškrtnutí Friedmana, také podporuje vyškrtnutí Usmanova, ale usiluje i o odstranění Friedmana ze sankčního seznamu, protože ty sankce podle Bratislavy proti Friedmanovi nejsou dostatečně právně podložené.
1: Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka, tady mluvila o několika hodinách na prodloužení sankcí. Díky, Zdeňko, a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Když má někdo delší dobu nízké příjmy, žije v energeticky náročném bytě a těžko hledá dostupné a stabilní bydlení, může se velmi snadno propadnout do takzvané energetické chudoby. Ta se podle analýzy Ostravské univerzity za loňský rok v Česku týkala zhruba 1 140 000 lidí, kteří žijí asi v 600 000 domácnostech. Více už nám řekne Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co přesně znamená energetická chudoba a kdo je jí nejvíc ohrožen?
1: Za energeticky chudou se považuje taková domácnost, která patří mezi polovinu domácností s nejnižšími příjmy, tedy do 5. příjmového decilu. Zároveň si nemůže dovolit dostatečně vytápět své bydlení, má třeba dluhy na platbách za energie, nebo za ně vydává víc než 20% svého čistého měsíčního příjmu. Nejvíc ohrožené jsou nízkopříjmové rodiny s dětmi, samoživitelky a lidé žijící v nájemních bytech, hlavně ve starších a energeticky náročných domech. Analytik sociální politiky a sociálního bydlení z Ostravské univerzity Jan Klusáček doplňuje, u koho se ta situace naopak zlepšila.
2: Velmi nízké ohrožení energetickou chudobou možná někoho překvapí, jsou seniorské páry. Tam prostě ten efekt toho, že přestože samozřejmě ten důchod není tak vysoký jako průměrný plat, tak ty dva důchody dohromady spolu s tím, že 90% těch párů má svoje vlastní bydlení, tak umožňuje to, že v energetické chudobě neskončí.
1: Proti předchozím 2 letům lidí v energetické chudobě o 200 000 ubylo. Nejnižší byl počet v letech 2020 a 2021, kdy byl asi 800 000. Výrazně ohroženi jsou také lidé žijící v nájemním bydlení, protože nájemníci mají často vlastně omezené možnosti ovlivnit energetickou náročnost svého bytu. Energetická chudoba se tak týká asi každého 4. člověka žijícího v nájmu.
0: No a co s tím, co může lidem v energetické chudobě pomoci?
1: Pomoct můžou hlavně energetické renovace domů a bytů, které snižují spotřebu energií. Dále taky líp nastavené sociální dávky a víc dostupného bydlení. Opatření, které podle energetického experta hnutí Duha Karla Polaneckého výrazně a dlouhodobě pomáhá, je program Nová zelená úsporám, pro který ale teď platí jiné podmínky než v minulosti.
3: Díky programu Nová zelená úsporám bytové domy, ve kterém je bonus pro nízkopříjmové domácnosti, se podařilo podpořit 6 000 projektů. Druhým užitečným nástrojem byla Nová zelená úsporám Light, která v době energetické krize v roce 2023 podpořila necelých 100 000 projektů.
1: Karel Polanecký dodal, že Nová zelená úsporám letos sice zachovává dotace pro nízkopříjmové domácnosti i bonusy pro ně v bytových domech. Kvůli nízkému rozpočtu ale pomůže na nejvýš několika tisícovkám žadatelů. Ostatní domácnosti přitom už místo dotace dostanou jen bezúročný úvěr.
0: No a Tereza Chlubná dnes tedy vysvětlila termín energetická chudoba. Díky za to a naslyšenou.
1: Já taky, hezký den.

0: Linda Nosková získala další set, další krok do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Ve zprávách uslyšíte víc.
1: Kde končí láska a začíná kontrola? 5 let zaznamenávala režisérka osudy svého bratra, kterému závislost postupně vzala vše. Brutálně upřímný snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, který sklízí úspěch po celém světě a bude letos Česko reprezentovat na Oscarech, vstoupí do kin 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 15.30. Zprávy a Jana Gůda.
2: Volby do poslanecké sněmovny by v srpnu jasně vyhrálo hnutí ANO se 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, které by získalo 12%, třetí ODS 11%. Z aktuálního volebního modelu agentury Median vyplývá, že do sněmovny by se dostali ještě zástupci SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% lidí. Motoristé se 4,5% hlasů by nepřekročili potřebnou 5% hranici. Za absolvování preventivních prohlídek a screeningů by lidi mohli získat příspěvek od pojišťovny ve výši 500 až 1500 korun. Ministerstvo zdravotnictví to navrhuje v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes představilo. Příspěvek by pojišťovna lidem vyplácela automaticky bez žádosti. 3 významná americká média oznámila, že podávají žalobu na vládu prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu do Bílého domu. Vykázaná média jsou stanice CNN, MSNBC a server Politico. Trump v pátek řekl, že jim ruší akreditace. Tvrdí, že lžou o něm, o jeho vládě a taky o Spojených státech. Dotčená média připomínají, že takový krok je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který mimo jiné garantuje svobodu tisku. A Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5000 korun se speciálním přítiskem. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Koupit se dá na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a v Hradci Králové. Banka nechala vyrobit 200 000 kusů, k dispozici budou do vyčerpání zásob.
3: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková se snaží posunout český tým do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Wimbledonská šampionka k tomu potřebuje porazit Britku Katie Boltrovou. Utkání sleduje reportér Jaroslav Plašil.
4: Linda Nosková teď podává za stavu 6-2, 0-1 a teď 30-15 po přímém bodu z podání. Podání zatím byla Linda Nosková výrazně lepší než její soupeřka a to také udělalo rozdíl ve skore, které je zatím příznivé. 6-2, 0-1, teď 30-15 pro wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem i u sjezdu na Zruč. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy už u exitu 182 Popůvky skončila obnova vodorovného značení v pravém pruhu. Kolona se tak zase natahuje dál do Brna k D2. Osobní auta se rozjíždějí, zůstává hlavně navíc částí rozdělená fronta kamionů v pravém pruhu. První část je už u odpočívky 9 křížů kolem 168. kilometru a různě se to mění. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se vleče kolona ze 60. kilometru, je to asi na čtvrt hodiny k exitu 56 Zruč, kde opravují vozovku v pravém pruhu. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy tvoří kamiony kolonu v pravém pruhu hned za sjezdem na Židlochovice z 10. kilometru až po nájezd na D1. Na D5 z Prahy směrem na Plzeň za Žebrákem čekejte kolonu ze 35. kilometru, zabere to 10 až 15 minut k nehodě na 38. pultem v levém pruhu. Na silnici 16 Laný Mělník se před Novou Vsí po vážné nehodě projíždí Kyvadlově, kolona vzniká ještě směrem na Mělník od odbočky na Chržín. A v Praze na Štěrboholské spojce směr Lanový Most kolona od sjezdu z D11 ke sjezdu na Dolní Počernice překáželo tam porouchané auto a na jižní spojce směr Černý Most kvůli nehodě za Novým mostem jsou kolony kamionů už z brněnské odsjezdu na Chodov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na plus 2 a místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra čekáme ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Hezké odpoledne. Krom toho, že dál budeme sledovat zápas Lindy Noskové v poháru Billie Jean Kingové, chystáme pro vás i rozhovor s Pavlem Nedvědem, generálním manažerem fotbalových reprezentací.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dánsko, Grónsko a Spojené státy podepíší dohodu o amerických bezpečnostních zájmech v Grónsku. Dánská premiérka Mette Frederiksenová, její grónský protějšek Jens Frederik Nielsen a americký prezident Donald Trump se sejdou k podpisu v New Yorku. Jsou tam na zasedání valného shromáždění OSN. Detaily k tomu už má Helena Berková z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: O čem je ta dohoda?
1: To zatím není jasné, protože před podpisem nebyla zveřejněna. Americký prezident Trump už dřív uvedl, že Grónsko, autonomní součást Dánského království, je klíčovým územím pro obranu amerických národních zájmů. Američané už tam mají základnu Pitufik a podle agentury Reuters zřejmě plánují otevřít dvě další, Narsarsvak a Mestrsvik. V tom Narsarsvaku na jihu Grónska měli Američané leteckou základnu už za druhé světové války. Je tam mezinárodní letiště, kde můžou přistávat velká letadla. Mestrsvik na východě Grónska teď používá elitní dánská speciální jednotka Sirius, která hlídá odlehlé grónské pobřeží. Používají k tomu psí spřežení.
0: Americký prezident projevoval zájem o Grónsko velmi důrazně. Už dřív nevyloučil ani použití vojenské nebo ekonomické síly. Znamená ta dohoda urovnání vztahu mezi Washingtonem a Kodaní mezi spojenci v NATO?
1: Dosavadní vyjádření politiků tomu nasvědčují. Americký prezident Trump řekl, že ta dohoda dává Spojeným státům stálou kontrolu a že znemožní nepřátelským zemím otevřít Grónsku základny bez amerického souhlasu. A Dánsko s Grónskem uvítali, že dohoda respektuje suverenitu Dánského království a právo Gróňanů na sebeurčení. Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen uvedl, že kontrolu nad bezpečností arktického prostoru bude mít prostřednictvím Spojených států NATO. Podle agentury Reuters znamená ta dohoda největší rozšíření americké vojenské přítomnosti v Grónsku od konce studené války, kdy tam Spojené státy měli přes 10 000 vojáků a 17 vojenských zařízení.
0: Zájmy v arktické oblasti má také Rusko. Vyjádřilo se k té dohodě?
1: Ano, Kreml dnes prohlásil, že dohoda o větší americké vojenské přítomnosti v Grónsku je věcí těch, kterých se týká. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov taky řekl, že spolupráce Moskvy a Washingtonu v arktické oblasti dnes není aktuální.
0: Helena Berková z naší zahraniční redakce, díky.
1: Naslyšenou.

0: pasuje viac môj.
1: Radiožurnál Sport získal exkluzivní rozhovor s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. Vítěz zlatého míče se v něm rozpovídal o přeměně národního týmu po nepovedeném mistrovství světa. A za chvíli u nás v Radiožurnálu uslyšíte z toho zmíněného rozhovoru to nejlepší.

0: Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd v exkluzivním rozhovoru pro radiožurnál Sport poodkryl zákulisí národního týmu. Po příchodu nového španělského kouče se prý začíná budovat nová kostra reprezentace, složená hlavně z fotbalistů hrajících v domácí nejvyšší soutěži.
1: Jo, tenhle problém si myslím, že není jenom aktuální. Myslím si, že to je už delší dobu, když si vemu reprezentace nějaký roky zpátky, tak si myslím, že tam byl ten poměr 80-20 nebo 90-10 ve prospěch zahraničních hráčů. Dneska je to obráceně, já jsem myslel, že to je 80-20 a ono to bude míň.
2: I tentokrát platí, že fotbalistů z nejlepších lig Evropy je málo. V premiérové nominaci Santiho Denny to jsou jen 4 hráči v poli. Hložek, Coufal a Hranáč z Hoffenheimu a Schultz z Lyonu. Podobně na tom byl národní tým před 30 lety. Po rozpadu federace se začal budovat úplně nový tým, který zažil překvapivý vrchol na památném Euru 1996. Tam se Češi stali vicemistry Evropy, ačkoliv byl tým složený také převážně z hráčů z české nejvyšší soutěže.
3: Tak já si myslím, že pro mnoho z nás to byla startovní čára a prostě jsme se odrazili někam do Evropy, když jsme ani nevěděli pořádně kam.
2: Vzpomínal v létě Nedvěd a v aktuálním rozhovoru pro radiožurnál Sport potvrdil, že něco podobného může zažít reprezentace i teď.
1: Může být a možná bych si to přál, aby ta paralela tam byla samozřejmě se stejným výsledkem, což by bylo úplně skvělý. To zahraničí je fakt limitovaný, protože tam, i když ty kluci jsou, tak ne úplně všichni jsou vytížený a tu minutáž moc nemají. Ale myslím si, že co se týče i nové generace, která přichází v české lize a třeba Míša Bílek má v 21, tak jsou kluci, na kterých se dá stavět.
2: Říkal Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací. Právě evropský šampionát v roce 2028 je teď hlavním cílem českého týmu.
1: Myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
2: Celý rozhovor, ve kterém vítěz zlatého míče Nedvěd mluvil i o konci Patrika Šika v reprezentaci nebo o novém kouči Santi Deniovi, najdete na webu irozhlas.cz. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Proč by se měly rozšiřovat kompetence Českého antidopingového výboru? Mohou odborníci na nedovolené látky ve sportu zajišťovat bezpečí závodníků nebo bránit podvodům spojeným s ovlivňováním výsledků? Také na to se Tomáš Pancíř zeptá ministra pro sport, prevenci a zdraví a předsedy poslaneckého klubu motoristů sobě Borise Šťastného.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Hudba.
1: Já jsem se pro hudbu narodil.
0: Tanec. Divadlo.
2: Tak jdem.
0: I letos v obklopení pražské secese. Česká televize pořádá 63. ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha.
2: Je to dobrý.
0: Od 23. do 26. září v Obecním domě v Praze. Program naleznete na webu festivalzlatapraha.cz.
3: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
5: USA budou na valném shromáždění OSN jednat s Ukrajinou i Ruskem. Ministerstvu spravedlnosti omylem mohla uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. České tenistky bojují proti Britkám o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Silnice 16 je přede Novou Vsí uzavřená kvůli tragické nehodě. A počasí zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 20 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: S Ruskem se podle českého prezidenta musí počítat a má smysl s ním jednat, i když je agresorem. Petr Pavel to řekl v New Yorku před zahájením rozpravy ve valném shromáždění OSN. Na okraji akce se má s americkým prezidentem Donaldem Trumpem setkat ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. S ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem pak bude jednat šéf americké diplomacie Marco Rubio. Podle prezidenta Pavla je to správný krok.
6: Jakkoliv je Rusko jednoznačně agresorem, je zároveň také stálým členem Rady bezpečnosti a jednat má smysl vždycky. No, naopak bych řekl, že má možná větší smysl jednat s našimi protivníky než s našimi přáteli, protože s těmi se nemusíme neustále ujišťovat o tom, na čem se shodneme. Měli bychom hledat řešení s těmi, se kterými se neshodneme.
5: Petr Pavel před státníky z celého světa vystoupí na valném shromáždění zítra. Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu propojujícího přístavy v Rudém moři a Perský záliv. S odvoláním na 3 zdroje o tom informovala agentura Reuters. Zhruba 1200 kilometrů dlouhý ropovod East-West byl terčem dronových útoků jemenských povstalců. Pro Saúdskou Arábii představuje jednu z hlavních možností, jak ropu dostat na světový trh a zároveň se vyhnout Hormuzskému průlivu. Ten je částečně zablokovaný kvůli americko-izraelským útokům na Irán. Zhruba čtvrtina žáků Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se od včerejšího večera potýká s akutními zdravotními problémy. Záchranáři museli převést do nemocnic 7 pacientů, kteří trpěli nevolností, průjmy i zvýšenými teplotami. Příčinu problémů ve škole zjišťuje hygiena, potvrdila její mluvčí Petra Batok.
7: Naši epidemiologové intenzivně pracují na tom, aby se zjistila příčina a zabránilo se šíření infekce. Před dnešním zahájením provozu jsme se školou telefonicky dohodli preventivní opatření v podobě dezinfekce prostor.
5: Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Zjistil to server iRozhlas.cz, který ministerstvo na chybu upozornil v pátek. Rezort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká mluvčí Vladimír Řepka.
8: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
5: V Česku uschly v lesích 10 000 sazenic kvůli tropickému létu, hlásí to vlastníci lesů. Třeba Vojenské lesy a statky přišly jen na Libavé o zhruba 60 000 sazenic. A ztráty mají taky Lesy České republiky, říká jejich mluvčí Eva Jouklová.
9: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
3: Sport.
10: České tenistky hrají o účast v semifinále poháru Billie Jean Kingové v úvodním čtvrtfinálovém utkání. Porazila Marie Bousková Britku Kartalovou 2-1 na sety. Druhý postupový bod se teď snaží přidat Linda Nosková. Její duel s Bulterovou vidí v čínském Shenzhenu reportér Jaroslav Plašil.
11: Zprávy. Linda Nosková vyhrála první set 6-2, ale druhý set, ten je o poznání vyrovnanější. Teď servíruje Bulterová za stavu 4-4, má výhodu. Před chviličkou odvrátila ze stavu 15-40 dvě breakové šance Lindě Noskové. Teď tedy 4-4, druhý set. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Český fotbalový trenér Marek Jarolím skončil v polské Gdyni 12. celek druholigové tabulky, který v minulé sezóně sestoupil z nejvyšší soutěže, to oznámil na svém webu. Jarolím na severu Polska vyhrál jen 3 z 9 ligových kol.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 před Brnem a taky za sjezdem na Kutnou horu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď nejdřív opatrněji za Velkou Výteší. Ze 166. kilometru se sune zbytek kolony kamionů pravým pruhem k exitu 168 do Mašov. Nasleduje plynulý provoz a až zase za sjezdem 182 Popůvky provoz postupně houstne, vzniká kolona. A to až do omezení u D2 pro osobní auta, je to až na 40 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu počítejte s kolonou ze 61. kilometru, je to 10 až 15 minut do zúžení u exitu 56 z Ruč. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se tvoří kolona kamionů před nájezdem na D1 různě roztrhaná už od exitu 11 Židlochovice. Na D5 z Prahy do Plzně se sune kolona skoro od exitu 34 Žebrák kolem 10 minut do omezení na 40. kilometru. Silnice 16 Mělník Slaný je za Novou Vsí znovu uzavřená. Po tragické polodní nehodě tam teď vyprošťují kamion. Čekejte kolony znovu i na objížďce Přesazenou. A v Praze řada odpoledních kolon. K tomu teď na východním okruhu směr Lanový most čerstvě nehoda u nájezdu z D11 v levém pruhu, kolona zatím od Černého mostu. A kvůli nehodě na jižní spojce směr Černý most za Lanovým mostem jsou kolony už z Brněnské od exitu 2 Opatov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
13: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Počasí.
5: Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle přehánky a teploty do 20 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Odpolední a Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
4: Dobré odpoledne, Radiožurnál je s vámi v 16 hodin 7 minut. Poslanci budou znovu jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného a čeká je taky debata o navýšení penzí. No a v úvodu této vysílací půlhodiny Odpoledního Radiožurnálu se vydáme do sněmovny. A vy s námi. Teď Robbie Williams, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
3: Odpolední Radiožurnál
0: a Štěpán Pokorný.

0: 4 hodiny. Až do hlasování se u řečnického pultu střídali opoziční poslanci, mluvili jako vždy o různých tématech. Trvalo to ale výrazně kratší dobu než obvykle. A to proto, že se poslanci dnes poprvé řídí novými pravidly, která mimo jiné omezují prostor pro řečníky. A tak na tabuli svítila časomíra a každému odpočítávala 30 minut. Neomezeně dlouho už mluvit nemůžou. Teď jednají o jedné z evropských transpozic.
1: Už jsme zmínili, že by se měli poslanci na mimořádné schůzi vrátit k debatě o navyšování důchodů pro starší seniory, tak s čím vládní návrh konkrétně počítá?
0: S tím, že by se měli důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
2: Prostřednictvím tzv. Věkových valorizací, díky kterým si citelně polepší starší seniori, napravujeme situaci lidí, kterým je dnes 80, 85 nebo 90 let a kteří logicky odcházeli do důchodu v úplně jiné mzdové realitě než dnešní seniori.
0: Opozice se obává, že když se budou navyšovat důchody plošně, jak návrh předpokládá, můžou peníze chybět jinde, říká například poslankyně Hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková.
3: Vyvstává otázka, zda 80-letý důchodce víc potřebuje přidat 500 k důchodu, anebo mít dostupné sociální a zdravotní služby. Protože často se stává, že v určitých lokalitách naší země prostě není dostupnost třeba pečovatelské péče.
0: Hned dopoledne poslanci hlasy vládní koalice rozhodli o tom, že sněmovna bude dnes moct jednat až do noci.
1: Pojďme ještě krátce k tomu už v úvodu zmíněnému zpřísnění trestu za neplacení alimentů. S čím návrh počítá?
0: Koaliční poslanci navrhují, aby bylo znovu trestné i úmyslné neplacení alimentů déle než třetinu roku. A to i když dítě přímo nevystaví nouzi. Hrozit by mělo až roční vězení. Soudy by ale měly dávat přednost alternativním trestům.
1: Ze sněmovního studia reportérka Jana Čermáková. Díky.
0: Naslyšenou, pěkný den.

16 hodin 17 minut je s vámi odpolední vysílání Radiožurnálu. V New Yorku před chvílí začal hlavní den valného shromáždění OSN. Rozpravě dominuje americký prezident Donald Trump. No a za chvilku se proto spojíme taky s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Teď chvilku po čtvrt na pět Don't Cry, kapela Guns N' Roses.

0: V New Yorku začal hlavní bod týdenního valného shromáždění OSN, tedy hlavní rozprava. Největší pozornost se upírá na projev amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jedním z hlavních témat celého týdne je hrozba umělé inteligence. Český prezident oznámí, že se Česko připojí k deklaraci na ochranu práv dětí v digitálním prostoru v souvislosti s AI. Více už z budovy OSN v New Yorku americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaká je v OSN atmosféra a co se očekává od projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa na valném shromáždění?
1: Atmosféra je tady napjatá v očekávání, protože v loni Donald Trump mluvil tady na valném shromáždění téměř hodinu, věnoval se kritice klimatické politiky, evropské imigrační politiky. Letos se podle dostupných zpráv čeká spíš bilance jeho zahraničně politických kroků, než ten podobně konfrontační tón, jaký měl v loni, ale uvidíme, jak ten projev skutečně dopadne. Donald Trump vystupuje jako druhý řečník po Brazílii, to je tradičně první země, která se ujímá slova a americká média očekávají, že se samozřejmě dotkne války s Íránem, ukrajinského konfliktu a možná i napjatých vztahů s některými spojenci.
0: Čemu se dnes věnuje český prezident Petr Pavel a s kým už jednal?
1: Petr Pavel má před sebou bilaterální jednání se Seychellami, s východním Timorem a schůzku s prezidentem Světového židovského kongresu Ronaldem Lauderem. Už se tu potkal s estonským prezidentem, také se pobavil s kanadským premiérem Markem Carneym. Oni sedí poblíž sebe, intenzivně se bavili, ale ještě nám tedy neřekl, o čem spolu mluvili. Také se má sejít dneska s francouzským prezidentem Macronem, se kterým oznámí společnou výzvu na ochranu dětí v digitálním prostoru, takzvanou Evianskou výzvu.
0: Co přesně obsahuje deklarace na ochranu práv dětí v souvislosti s umělou inteligencí, ke které se dnes Česko připojí?
1: Jde o společný postup zemí G7 na ochranu nezletilých v digitálním prostoru a český prezident Pavel k ní řekl toto.
2: Ne, já jsem za to rád, my jsme to do poslední chvíle konzultovali i s ministrem zahraničí, takže tady myslím, že jsme na stejné vlně i s ostatními, protože si uvědomujeme, že nejenom práva dětí, ale bude určitě AI velkým tématem i na celém valném shromáždění, protože jsme v poslední době zaznamenali silná varování představitelů technologických firem.
1: Klíčové body, ještě dodám, jsou účinné ověřování věku uživatelů, bezpečné výchozí nastavení online služeb pro děti a omezení návykových a škodlivých funkcí.
0: V New Yorku tedy před chvílí začal hlavní den valného shromáždění OSN. Na místě je taky americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová. Díky.
1: Hezký den.

0: 16:25 Marie Bousková porazila v prvním utkání čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové Britku Kartelovou. Druhý postupový bod českých tenistek se snaží přidat Linda Nosková. Její souboj s Katie Boltrovou sleduje v čínském Shenzhenu reportér Jaroslav Plašil.
1: Může servírovat. Linda Nosková má matchball v tiebreaku, vede 6-3, první sadu, připomínám, vyhrála 6-2. Katie Boltrová odvrací konec zápasu a vyřazení Britek, což se nestane. ESO končí tento zápas. Linda Nosková fantasticky servírovala ve chvíli, kdy to potřebovala, a tento okamžik to jenom stvrdil. Bez nějakých velkých emocí Linda Nosková, která o sobě říká, že se ani radovat neumí, tak poráží Katie Boltrovou. Získává druhý bod pro český tým a teď už se objímá s kapitánkou Barborou Strýcovou. Raduje se z toho, že české hráčky v tomto duelu plní roli favoritek a vyřadí Velkou Británii. To už je definitivní po zisku druhého bodu ze dvou singlových zápasů. Tedy češky vytěžili postup, radují se z výhry a teď budou čekat na finálové soupeřky. Budou to buď tenistky Kazachstánu nebo Španělska, které se ve stejném čase jako dnes Britky s Češkami utkají o postup do semifinále. Tak tedy zopakuji, že nejprve Marie Bousková porazila britskou dvojku Kartalovou ve třech sadách, ve dvou setech se pak radovala Linda Nosková z výhry nad Katie Boltrovou. Tak tedy hezké zprávy odtud z Shenzhenu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HRV nebo rodinné CRV, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Ondřej Látal a zprávy.
2: Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort po upozornění celou testovací verzi vyřadil z provozu. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. Velkou obchodní cena zemního plynu pro evropský trh klesla o více než 6%. Dostala se zhruba po 1680 korun za megawatt hodinu. Je to nejníž od konce srpna. Ceny klesají díky nadějím na zpřístupnění hormuzského průlivu. Japonské pobřeží zasáhl tajfun Dujuan. Doprovází ho prudký déšť, který komplikuje dopravu. V prefektuře Chiba na východě země po sesuvech půdy zemřeli nejméně 4 lidi. Další 6 záchranáři pohřešují. Více než 45 tisíc domácností zůstává bez elektřiny. V Praze ode dneška znovu jezdí lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po 2 letech. Opravil tráť a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Sport. České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Marie Bouzková, Linda Nosková totiž ve čtvrtfinále proti Velké Británii vyhrály své zápasy ve 2 hře. Bouzková porazila ve 3 setech Kartelovou, rozhodující sadu zvládla 6-4. Postupový bod pak přidala wimbledonská šampionka Linda Nosková. Bulterovou zdolala 6-2 a 7-6.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Brnem a uzavřená 16. u Nové Vsi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se za sjezdem na Rosice dojíždí do kolony na 179. kilometru. Fronta se vrče až do omezení u D2, kamiony krokem, osobní auta v levém pruhu místy plynuleji, i tak celý úsek kolem půl hodiny. Silnice 16 Mělník Slaný je mezi Novou Vsí a odbočkou na Uhy a Velvary obousměrně uzavřená, odklízejí tam následky po polední tragické nehodě osobního auta a kamionu. Kolony hlavně směrem na Slaný od odbočky na Vraňany do Nové Vsi, eventuální náhradní trasa pro osobní auta přes Sazenou se plní, nedá se jet přes Podhořany kvůli uzavírce a kolony hlásíte dlouhé na hlavní objížďce přes Kralupy.
5: Stojím u kruháče u Lidlu a nehnul jsem se ještě ani na metr, asi nejde 10 minut.
4: Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské čekejte kolonu od exitu 2 Opatov dál Spořilovskou na jižní spojku, na to se popojíždí směrem na Černý most od Spořilovské k nehodě za Lanovým mostem ve středním pruhu. V Praze mnoho dalších odpoledních kolon, mimo jiné na východním okruhu směr Lanový most kvůli porouchanému autu u připojení z D11 a kvůli omezením se dosplní nejen spojovací směr Balabenka, ale hlavně Radlická obousměrně mezi Křížovou a Valtrovkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia, při uklidnění větru až na +2 a místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra čekáme ráno ještě ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojedinělé přehánky. Teploty zítra 14 až 18, na Jihomoravě až 20 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
6: Dobré odpoledne, 16.34 a teď Batalion od kapely Divokej byl. Zůstaňte s námi i dál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: jedeme z předpeklí, zlostáhlo pařáté, my jediný utekli, rovníkům zlopaté.
1: Ignor, přesně takhle se jmenuje nové podzimní turné písničkáře Pokáče. Neznamená to ale, že by na koncertech fanoušky ignoroval, za chvíli vám o tom řekne víc a představí nám i novou písničku k aktuálnímu ročníku hokejové extraligy.

0: S humorem a nadsázkou už přes 15 let hudebně komentuje dění kolem nás a cestu si k jeho tvorbě našli děti i dospělí. Hudebník Pokáč se teď připravuje na nové podzimní turné a vydal taky nový sportovní singl Jdeme na hokej.
1: Jdeme na hokej.
2: Zadání v zásadě bylo udělat song v téhle extraligové sezóně, zároveň udělat hokejový song obecně, zároveň udělat song o tom, ať se slušně fandí, ale zároveň udělat song, ať se nefandí zase moc slušně a zároveň ať je to o tom, že ta extraliga je jako i pro rodiny.
3: Byl to první dotek, co se týká hokejem, vás a hudby?
2: Vždycky se toho tak jako dotknu a pak jdu zase dál a vlastně mám i jednu písničku na jedné desce, která se jmenuje Když je hokej lední, takže doteku s hokejem vlastně už bylo dost na to, že já vlastně tomu třeba nerozumím.
3: Tak asi tělo na golmana třeba máte, ne?
2: Tak to sice jo, ale třeba nemám tu výstroj. Jo, mě by to asi hrozně bolelo, prostě to koupit tím pukem. Myslím, že to bolí i v té výstroji, takže asi kdybych šel hrát hokej, tak bych byl, já nevím, náhradník třeba. Jsme všichni jeden tým, když
3: máme jiný dres. Vy v té písni zpíváte o tom, že i přesto, že každý máme jiný dres, tak stále jsme všichni jako na stejné lodi. Platí tohle i v hudbě, v hudebním světě?
2: V hudbě to vlastně není potřeba nutně být proti někomu, někoho porážet, být lepší než někdo, prostě když po sobě hraje pět kapel na festiáku, tak nikdo neříká, jestli můžete poslechnout jenom jednu, že jo, můžete si poslechnout všechny a v tom si myslím, že je hudba krásná. Život prostě občas není
3: fér, až příliš krutej může se stát. Vzpomenete si na nějaký poslední verš, který se vám tak jako honí hlavě, třeba i poslední hodiny? Vy se tak smějete, je to použitelné v Českém rozhlase.
2: Napsal jsem své tajné lásce Lence píseň pomocí umělé inteligence. Ale ještě jsem to nedodělal, ale je to rozdělaný.
3: A co by a umělá inteligence, koketujete s ní?
2: Já s tím tak nějak koketuju, ale původní nadšení, minimálně co se týče třeba psaní textu nebo kreativy, spíš střídá takový jako vystřízlivění a spíš uvědomění si, že mě to spíš jako zdržuje a dává to moc průměrných výsledků.
3: Je před vámi turné, které se jmenuje Ignore, to tam budete ty fanoušky ignorovat?
2: Tak to není, to se jmenuje podle dalšího aktuálního singlu, který se jmenuje Ignore. Tohle turné bude specifický tím, že to bude moje první a dost možná i poslední turné s živou kapelou, protože já vždycky hraju prostě sám s ukulelem, s kytarou a takhle. Jestli má někdo rád trošku větší big beat, tak ať si přijde poslechnout, jsou to špičkoví muzikanti, s kterými jsme hráli v O2 Areně. Tak přijďte, bude to ojedinělý, jedinečný a krásný zážitek pro všechny. A ty jsi mi dala ignore, jsi mě zablokovala,
3: jak můžeš být tak krutá, dospěvá, že šokovala. A s koncertní šňůrou Ignore se Pokáč na podzim zastaví třeba v Pardubicích, Praze nebo Kroměříži. Jiří Štefl, Radiožurnál. Jdeme na hokej.

Jdeme na hokej a pokáč na Radiožurnálu. Začíná období největších globálních maratonských běhů a pokud byste si chtěli zaběhnout 42 km a 195 metrů v Berlíně, Chicagu nebo New Yorku, musíte mít i velkou dávku štěstí. O extrémním zájmu, o tyto tradiční závody budeme mluvit po Eriku Kleptnovi.

0: O víkendu se chystá jeden z nejrychlejších maratonů na světě. Závod v Berlíně patří každoročně mezi nejsledovanější atletické silniční závody a připravují se na něj i 10 000 amatérských běžců. Dostat se na start takové akce je ale čím dál těžší.
1: Ta cesta na maratonský major, na jeden z toho seriálu od příštího roku už 8 závodů, vede pro většinu běžců přes loterii. To znamená, že se zaregistrujete na stránkách pořadatele a pak čekáte, zda vás vylosuje. Třeba v případě Berlína je ta úspěšnost asi 20%, zatímco pokud byste chtěli běžet v New Yorku, tak tam máte šanci asi jenom 1%.
2: Přibližuje obrovský převis poptávky po startovních číslech při nejprestižnějších světových maratonech český atlet a popularizátor dlouhých běhu Milan Janoušek.
1: Další možnost potom existuje pro ty běžce, kteří už mají nějaké větší závodní ambice a třeba už v minulosti běželi nějaký rychlý maratonský čas. Já jsem takto v Berlíně před 2 roky startoval bez toho, že bych musel procházet loterii, protože jsem splnil výkonnostní limit a pro tu kategorii, kterou označují takzvaně sub elite, tak tam umožňují těm běžcům projít a postavit se na start bez toho, že by procházeli loterii.
2: Přidává Milan Janoušek, jehož maratonský rekord je lehce nad hranicí 2 hodin a 20 minut. Podobné příjemné starosti jako maratonské majory řeší už také organizátoři v Česku.
3: Potýká se s tím nejenom obrovské maratony, ale už i pražský půlmaraton, který vlastně v letošním roce jsme získali přes 70 000 zájemců o přihlášku, ale uspokojit můžeme jenom zhruba 17 000 startujících.
2: Přidává čísla manažerka největších českých běžeckých závodů Jana Moberly. A třeba příští ročník londýnského maratonu měl skoro 1 400 000 zájemců a organizátoři tak poprvé v historii rozdělí pole atletů do 2 dnů a na startu se tak během posledního dubnového víkendu objeví přibližně 100 000 vytrvalců. A pak je tu skupina elitních sportovců, kteří mají ty nejlepší podmínky a dostat se mezi ně je extrémně těžké.
1: Bude to ještě obtížnější příští rok, protože všichni budou usilovat o splnění limitu na olympiádu. Tady už by ti běžci museli mít to běžecké CVčko tak kvalitní, že by po nich ty pořadatelé šahli a bavíme se o nějakých třeba maratonských časech po 2:10.
2: Doplňuje atlet Milan Janoušek, mimochodem pod 2 hodiny a 10 minut ještě nikdy žádný Čech maraton neběžel. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Ondřej Látal má zprávy.
2: Nafta v Česku zdražila v srpnu nejvíc z celé Evropské unie. Generální tajemník OSN vybídl světové lídry k ukončení bojů a zahájení dialogu. České tenistky porazily Britky a jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Po tragické nehodě zůstává uzavřená silnice 16, Mělník Slaný za Novou Vsí. A zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražilo o více než 14%. Benzín byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Včera oznámila, že marže obchodníků zastropuje na 2,5 korunách na litr paliva a sníží taky spotřební daň na naftu. Opatření budou v Česku platit minimálně do konce října. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, to popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
4: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťován budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
2: Novela má upravit taky fungování pojišťové na způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval světové vůdce, aby uklidnili vzájemné spory a ukončili boje. Zároveň mají podle něj začít vést dialog a spolupracovat. Řekl to v úvodním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Guterres mluvil o válkách na Blízkém východě anebo konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Dál zmínil taky změny klimatu anebo Afriku. Kontinent by podle něj měl získat trvalé místo v Radě bezpečnosti OSN. Rakouští vědci potvrdili, že více než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby před více než 2000 lety. Jde zatím o největší takový nález v Evropě. Dělníci na něj narazili při těžbě štěrku v Horním Rakousku už v roce 2019. Jeho stáří teď určil výzkum Univerzity v Innsbrucku.
5: Železné pruty váží dohromady přes jednu tunu a byly připravené k dalšímu zpracování. Z nalezeného množství by tehdejší kováři mohli vyrobit třeba 500 mečů. Archeologové se domnívají, že šlo o náklad obchodní lodi, která se na Dunaji potopila. Železo pravděpodobně pocházelo z oblasti dnešního Bavorska. Vědci ale zjišťují, odkud přesně náklad vyrazil a kam mířil. Jedním z možných cílů je Linec, mohl ale podle nich pokračovat dál po Dunaji přes Vídeň až k dnešní Bratislavě. Z Rakouska Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Sport. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Britky porazily už po úvodních dvou hrách. Marie Bousková nejdřív zdolala Kartelovou 6-4 v klíčové třetí sadě. Linda Nosková poté Bulterovou přehrála 6-2 a 7-6. Obhájci mistrovského titulu hokejisté pardubického Dynama přivítají v Tip Sport Extralize Liberec. Východočeši odehrají už čtvrté utkání během 7 dní. O nabitém programu mluvil v rozhovoru pro klubový web Dynama útočník Jan Mandát.
7: Nemůžeme se stěžovat na to, že hrajeme tolik zápasů, protože jsme se v létě stěžovali, že moc trénujeme, takže jsme radši, že hrajeme ty zápasy. A je fajn, že jdou takhle rychle po sobě, každý ten tým má šanci nareparát vlastně hned za 2 dny.
6: Duel mezi Pardubicemi a Libercem začne za necelou hodinu. O půl hodiny později nastoupí pražská Sparta na svém ledě proti Mladé Boleslavi. Oba duely nabídne živě digitální stanice Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 v Brně a uzavřená 16 za Novou Vsí. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí hned za exitem 178 Rosice v pravém pruhu. V levém se brzdí kolem exitu 182 Popůvky a pak se i osobní auta sunou různě pomalu levým pruhem k D2 kolem 20 minut. Na D1 v Brně teď velmi silný provoz i směrem na Prahu. Od nájezdu z D2 ze 196. kilometru se jede pomalu za nájezd od výstaviště na 189. asi čtvrt hodiny. Na D2 před Brnem z Bratislavy je kolona kamionů v pravém pruhu stále z 8. kilometru po nájezd na D1. Silnice 16 Mělník Slaný zůstává mezi Novou Vsí a křižovatkou na Uhy a Velvary nadále uzavřená v obou směrech. Likvidují tam následky polední tragické nehody kamionu a osobního auta. Ucpaná je jak kratší, ale úzká náhradní trasa pro osobní auta přes Sazenou a Chržín a tak i objížďka přes Kralupy ve městě Kolony v okolí kruhových objezdů a přes Vltavu. A v Praze silný odpolední provoz kolony mimo jiné na okruhu od D5 k Ořechu, taky od Lohkova k nájezdu od Barandova. Fronty i ve spojovací směr Balabenka a kvůli omezení je hodně ucpaná i Radlická z centra od Křížové k Valtrovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno ještě ojediněle mlhy anebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě republiky ojediněle přehánky. A teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů. To byly zprávy. A začíná 20 minut radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře.
9: Jak vnímají motoristé sobě výslednou podobu návrhu státního rozpočtu na příští rok? Neměli být ve vyjednávání o výši deficitu razantnější? Neporušila vláda své programové prohlášení zavedením sektorové daně pro rafinérie? A co si ministr pro sport slibuje od rozšíření působnosti antidopingového výboru na oblasti fanouškovského násilí nebo ovlivňování zápasů? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda poslaneckého klubu motoristů sobě, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Dobrý den, zdravím vás do našeho sněmovního studia.
10: Hezké odpoledne a děkuji za pozvání.
9: V souladu s našimi předvolebními pravidly ještě dodám, že kandidujete v komunálních volbách v Praze, ale o tom v dnešních 20 minutách mluvit nebudeme. Vláda včera jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok, a to s druhým nejvyšším deficitem v historii Česka. S jakými pocity jste pro něj na jednání kabinetu zvedal ruku?
10: Zvedal jsem ruku s pocity po dlouhých a dlouhých hodinách a mnoha dnech vyjednávání v rámci koalice, která byla náročná. My se samozřejmě nějakým způsobem neskrýváme, že ten výsledný schodek je opravdu velký a proto také motoristé přistoupili k těm jednáním zodpovědně. My jsme přišli s desítkami různých návrhů, možných úspor nebo získání peněz dodatečných příjmů a samozřejmě jsme rádi, že k nějaké rozumné dohodě ve prospěch snižování toho schodku jsme mohli přispět.
9: Jednou z priorit vašeho programu, se kterým jste se před rokem dostali do sněmovny, byla konsolidace veřejných financí. Vy jste slibovali výslovně, že pro rok 2027 bude deficit 165 miliard. Teď jste tedy zvedli ruku pro schodek 386 miliard, tedy více než dvojnásobný. Co byste vzkázal voličům, kteří vám před rokem dali hlas právě proto, že věřili vašemu programu a věřili, že snížíte deficit?
10: Máte pravdu, já už jsem na tuto otázku odpovídal mnohokrát a odpovím na ní ještě jednou. My jsme bohužel nezískali jako motoristé 67%, ale jenom 6,7%, máme 13 poslanců z 200 a ze 108 vládní většiny. Není to omluva, je to jenom konstatování. Neznamená to, že my se nesnažíme každým dnem k rozpočtové odpovědnosti ministři na rezortech, které my spravujeme, přistoupili k tomu velmi zodpovědně a ve všech těch případech jsme snížili provozní náklady, ale nejsme, opět to není výmluva, nositeli reformní změn, čili my můžeme jenom upozorňovat na ty věci, předkládat je a bojovat za to, aby ty schodky padaly. Také
9: Pardon, že do toho skáču. Tohle už jste říkal, předpokládám, že i naši posluchači to slyšeli. Samozřejmě máte tolik poslanců, kolik máte. Na druhé straně, když jste psali ten volební program, tak jste asi nečekali, že budete mít 67% hlasů, tak nemělo tam být tedy někde zmíněno, že sice tohle byste chtěli, ale realisticky, že s tím vaši voliči nemohou počítat?
10: My jsme psali volební program jako vizi, se kterou jdeme do voleb. Následně jsme přistoupili k jednání o programovém prohlášení vlády, kde je skutečně také obsaženo, že schodky budou klesat a podle toho se snažíme postupovat. Jestli mohu doříci, tak na základě těchto jednání, které jsme vedli, tak se podařilo ten stávající nominální schodek snížit o 3 miliardy korun. Současně máme jasnou dohodu.
9: Já vám do toho ještě jednou skočím. Já se k tomu dostanu, k těm třem miliardám a jakým způsobem jste se k tomu dostali, ale přece jenom ještě zůstanu u toho vašeho přístupu. Vy říkáte, že nemáte tolik poslanců, abyste prosadili svůj program. Na druhé straně máte tolik poslanců, abyste zabránili takto vysokému schodku. Proč jste to nevyužili?
10: Tak máme tolik poslanců, abychom shodili vládu. Tak to nikdo z nás nechce. My nechceme, aby se vrátila sem zpátky vláda, která tady byla. My jsme řekli, že jednoznačně chceme ukončit vládu, která zadlužila zemi o 1,2 bilionu korun, zdražila lidem život, zvedala daně a o třetinu zničila veškeré úspory, které jsme měli. Takže my určitě nechceme, aby se vrátili do vlády například Piráti nebo Občanská demokratická strana a strany současné koalice. A tak
9: pardon, znamená tohle, co říkáte, že vlastně přistoupíte na cokoliv, co bude prosazovat hnutí ANO, protože pořád to bude lepší, než aby se vrátil Petr Fiala? Jak to říkáte? Není to de facto bianko pro hnutí
10: ANO? Tak těžko se mi debatuje ve veřejnoprávním rozhlase, když mi nenecháte doříct větu.
9: Můžete doříct větu a potom, jestli
10: Děkuji.
9: Poprosím o odpověď
10: tak
9: na
10: prospěch vašich posluchačů bych tu větu dořekl.

0: to, co jsme měli v programu, tak není možné, těch objektivních důvodů je celá řada, rád vám je vyjmenuji.
1: Ta věta bylo souvětí, které mělo hodně těch vět, ale nechal jsem vás to doříct k té mé poznámce, kdy jsem reagoval na to, co jste říkal, nebo k té doplňující otázce. Když to takhle říkáte, není to vlastně biankošek pro hnutí ANO a není to příliš defetistický přístup motoristů v rámci koaličního vyjednávání?
0: Tak pokud říkáme, že nechceme, aby skolabovala vláda tím, že porušíme koaliční smlouvu a z té vlády vystoupíme, protože nebudeme hlasovat pro rozpočet, ale přistupujeme k tomu zodpovědně s tím, že se snažíme v rámci možností, které ta země má, které nám ji zanechala předchozí vláda, ty schodky snižovat, tak to není defetistický přístup.
1: Předseda poslaneckého klubu motoristů sobě ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste říkal, že do těch vyjednávání o státním rozpočtu jste vstoupili a přistoupili jste k tomu zodpovědně, že jste měli desítky konkrétních návrhů. Proč jste s těmi návrhy neuspěli víc? Byly tak špatné?
0: Tak v rámci možností, které ten rozpočet měl, já jsem říkal, že například my jsme jasným způsobem trvali na tom a trváme na tom, že plnění závazků financování obranných výdajů musí být nejméně ve výši 2% podílu na HDP, také, že musí dojít k zachování služeb, jako je zdravotnictví, školství či sociální péče, a také jsme nechtěli žádným způsobem škrtat v rozběhnutých investicích. To znamená, odmítli jsme zastavovat stavby silnic, dálnic a železnic, protože jsme přesvědčení o tom, že tato věc nastartuje ekonomiku a že je potřeba mít kvalitní infrastrukturu. Je to výsledek našich jednání. Já si myslím, že samozřejmě možná by se nám mohlo podařit některé věci prosadit navíc, ale je tam ještě jediný velký háček, a to je neexistence té legislativy. Těch 20 miliard korun, které my máme sjednané v rámci těch koaličních jednání, to jsou peníze, které jsou podmíněny změnami legislativy tak, abychom to zvládli do konce roku, popřípadě do prvního čtvrtletí roku příštího. Protože to je právě ten termín, aby k této věci bylo možné přistoupit. A další věci skutečně bude potřeba řešit strukturálními reformami. Bude potřeba se podívat na reformu zdravotnictví, podívat se na reformu sociálních péče, například dlouhodobé péče a dalších věcí tak, aby skutečně ten stát v příštím rozpočtu, který budeme řešit pro rok 2028, nejméně 60 miliard korun ten deficit snížil, a k tomu potřebujete skutečně možná více než 100 miliard korun někde najít.
1: Vy jste o tom, že k některým těm změnám bude potřeba změna zákonů, věděli, konec konců o tom píšete v tom volebním programu. Neměli jste být i v tomhle aktivnější, nebo v tomhle aktivnější, neměli jste právě o těch změnách jednat dřív, aby už to mohlo být zohledněno v rozpočtu na příští rok?
0: Určitě jsme poučeni v tom, že pro příští období roku 2028 o těch věcech budeme jednat podstatně dříve než teď. Rozpočet byl představen ministryní financí a vicepremiérkou Alenou Schillerovou v tom termínu, který všichni známe, to znamená na začátku září, a do té doby jednali jednotliví ministři přímo s ministerstvem financí. To znamená, my jsme se s tím rozpočtem setkali až v tuto chvíli, to znamená před měsícem nebo několika týdny, a teprve potom jsme mohli začít uplatňovat naše návrhy.
1: Vy jste říkal, že nakonec se vám podařilo snížit deficit o 3 miliardy. Ono to na první pohled může vypadat, že jste škrtli výdaje ve výši 3 miliard, když o tolik klesl deficit, ale ono to tak ve skutečnosti není, protože to snížení deficitu jste dosáhli tím, že ministerstvo financí přepočítalo příjmy a zvedlo je o 9 miliard. Není to podobné tomu, co jste kritizovali u bývalé vlády? Není to navýšení příjmů trochu na vodě, nebo nemůže být trochu na vodě?
0: Není. Předchozí vláda tam měla skutečně kostlivce ve skříni ve výši několika desítek miliard korun. Ten rozpočet nebyl sestaven správně. Dobře víte, že tady bylo také rozpočtové provizorium. My jsme řekli jednou,

0: věc a na to já trvám, ten stávající rozpočet Aleny Schillerové je sestaven zodpovědně. Proto se možná nepodařilo dosáhnout třeba násobně větší úspory v tom deficitu, protože tím, že sestaven poctivě, tak ono se potom velmi složitě hledá. Ono opravdu je potřeba vědět, že takzvané mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje v lidském překladu, ty výdaje, na které jsou
1: zaplatit,
0: povinné,
1: ano.
0: Které je nutné zaplatit a ze kterých se velmi jednoduchým způsobem nedokážete vyvinit, je 97% celého toho rozpočtu. To znamená, když si uvědomíte tuto věc, když si uvědomíte, a není to žádná omluva, to je prostě konstatování, když si uvědomíte, že Česká republika již nepobírá tolik peněz jako v minulosti.
1: Já se omlouvám, já vám do toho zase skočím, protože vy mluvíte květnatě a odpovídáte na něco jiného, než na co jsem se ptal. Vy mluvíte o výdajích. Já jsem se ptal na když říkáte, že ten rozpočet byl připraven poctivě, tak jak je možné, že najednou během 3 týdnů přibude 9 miliard do příjmu?
0: Je to proto, protože sestavování toho rozpočtu má nějaká pravidla a v pravidelných intervalech se přepočítávají výhledy pro příští období. A to je také důvod třeba, proč budeme měnit pozměnícím návrhem otázku výdajů za státní pojištěnce pro zdravotní pojišťovny. Skutečně ten rozpočet, dobře víme, tak se vyvíjí v čase, i za ten měsíc samozřejmě se mění predikce příjmu a proto povinností, ne právem, ale povinností toho ministra financí je vždycky přepočítat ten návrh podle aktuálních dat.
1: Jste říkal, jak jste složitě hledali dohodu, jak jste hledali, kde škrtat. Není absurdní, že výsledkem těchto jednání je to, že vlastně výdaje státního rozpočtu ještě narostou o 6 miliard?
0: Výdaje státního rozpočtu se mohou měnit a stejně tak se mohou měnit příjmy a také se mění, ale pro nás je naprosto zásadní a myslím, že pro všechny výše toho schodku. A tam skutečně došlo k jasné dohodě snížit ten schodek o 3 miliardy i hned a o 20 dalších miliard v průběhu příštího roku. To znamená, až bude se projednávat závěrečný účet a budeme dělat bilanci, tak proti tomu by měla existovat vlastně snížení toho schodku o nejméně 23 miliard korun proti tomu stávajícímu stavu.
1: V té rozpočtové situaci, ve které jsme, včera vláda rozhodla také o navýšení důchodu a to nad rámec toho, co nařizuje zákon. Dokonce jste rozhodli, že každému důchodci jednorázově pošlete 2000 korun. Proč jste na to jako motoristé přistoupili? Je to zodpovědné?
0: Já si myslím, že to je zodpovědné. Byl to návrh našich koaličních partnerů. My jsme ho respektovali, stejně jako koaliční partneři respektovali některé návrhy naše. Skutečně dalo se k tomu přistoupit různým způsobem a vláda se takto rozhodla. Já si nemyslím, že máme upřímně řečeno šetřit na důchodcích. Já si myslím, že musíme šetřit na nesmyslných výdajích státu za různé položky, které prostě jsme schopni pojmenovat, že musíme přicházet k reformám. To znamená ty peníze spořit, vynakládat efektivně a ne šetřit na lidech. Já jsem rád, že nezdražujeme lidem důchod, že se nám nepodaří, že nezdražujeme lidem život, že jsme nemuseli přistoupit k zvyšování daně z příjmu pro obyčejné lidi a že nedojde k nějakému snížení kvality třeba zdravotnictví nebo školství. To jsou důležité věci. Mě ten schodek v této výši samozřejmě trápí úplně stejně, jako řekl bych všechny ostatní členy parlamentu, ale na druhou stranu naším úkolem je také udržet tu zemi v chodu a skutečně, když byste hledal nějaké masivní škrty, tak byste musel buď to nedodržet zákon a uvrhnout zemi jako jedinou z členských zemí na to do stavu, že nebudou peníze na obranu v této situaci mezinárodní, ve které jsme, nebo byste právě musel škrtat na důchodech.
1: Pardon, že vám do toho zase skočím. Rozumím tomu, co říkáte. Na druhé straně to jste tedy nevěděli před rokem, když jste slibovali těch 165 miliard. A nebo by to šlo přece jenom?
0: Za tohoto stavu země, v jaké jsme ji převzali a za stavu státních financí, to bohužel nešlo a nejde.
1: Zeptám se ještě na jedno včerejší rozhodnutí vlády. Vy jste řešili ceny pohonných hmot, kromě jiného jste uvalili sektorovou daň na rafinérie, tedy fakticky na jednu společnost, protože ty schválené podmínky splňuje pouze Unipetrol. Vaše vláda má přitom v programovém prohlášení, že se zavazujete nezvyšovat žádné daně. Podobný závazek jste měli ve volebním programu. Neporušili jste to včera?
0: Jsem přesvědčen, že neporušili, protože ten náš závazek se týká občanů České republiky. V tomto ohledu já skutečně velmi dbám na to, abychom nezvyšovali daně z příjmu a žádným jiným způsobem takto nezatěžovali občany.
1: Pardon, já se omlouvám, ale v programovém prohlášení ani ve vašem programu to nebylo tak, že by se to týkalo jenom daně z příjmu a jenom občanů.
0: Já to takto vnímám. Já skutečně se nedomnívám, že lidem zásadním způsobem zdraží život zavedení sektorové daně pro rafinérské společnosti v době, kdy tady hrozí nebezpečí, že skutečně cena nafty a benzínu bude tak neúnosná, že si to lidé nebudou moci dovolit. Proto jsme přistoupili k této věci a to není cesta ke zdražení života, ale naopak ke zlevnění života a udržení hospodářství v chodu, protože samozřejmě dobře víme, že vysoké ceny pohonných hmot zdražují úplně všechno. Nakonec i ten rohlík, který si každý z nás koupí v samoobsluze, tak v něm je započtena i ta doprava. A my prostě jsme učinili některá opatření a toto je jedno z nich, vedle samozřejmě snížení naopak proti tomu daně spotřební, tak jsme učinili tato opatření proti sobě, abychom zajistili nějakým způsobem i s ohledem na globální situaci v zahraničí a skutečně začínající neúnosné ceny pohonných hmot tu cenu nějakým způsobem trochu na úzdě.
1: Předseda poslaneckého klubu motoristů sobě ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda včera schválila také novelu zákona o podpoře sportu. Ta rozšiřuje působnost antidopingového výboru a to o boj proti manipulacím s výsledky zápasů, o problematiku porušování práv a bezpečí sportovců a také o prevenci diváckého násilí. Proč tohle všechno má řešit právě antidopingový výbor?
0: V tuto chvíli existuje už pod Národní sportovní agenturou takzvaný antidopingový výbor a my v návaznosti na některé mezinárodní úmluvy, konkrétně takzvanou Makulinskou úmluvu, kterou chceme podepsat během několika měsíců a kterou také vláda schválila, jsme jednou z posledních zemí v Evropě, která se k ní nepřipojila, potřebujeme rozšířit kompetence tohoto orgánu o některé další věci a jak jste správně říkal, není to jenom prevence a boj proti dopingu, ale také prevence a boj proti manipulaci se sportovními soutěžemi, takzvaný match fixing, to znamená, to jsou ty falešné sázky na utkání, kde jsou domluveni ti, co sází s těmi, kteří soutěží a také ochranu bezpečného a respektujícího sportovního prostředí, takzvaný safeguarding a také prevenci diváckého násilí. Takže to jsou věci, které jsou naší povinností řešit a my k tomu potřebujeme, aniž by došlo k nějakému navýšení prostředků, to chci zdůraznit, tato věc nemá žádný dopad na navýšení peněz z veřejných prostředků, tak vlastně interními změnami budeme schopni se o tyto věci lépe starat.
1: Když se dívám na složení expertního týmu, tak, který působí v antidopingovém výboru, tak tam vidím šéfa protidrogové centrály Jakuba Fridricha, epidemiologa Romana Primulu, urologa profesora Romana Zachovala, prorektora Vysoké školy chemicko-technologické profesora Pavla Matějka. Opravdu si myslíte, že tihle lidé budou zvládat řešit kromě dopingu ovlivňování výsledků nebo chování diváků při zápasech?
0: Hovoříte o něčem jiném. Tato věc se týká zákona o podpory sportu a příspěvkové organizace, která je zřízena přímo Národní sportovní agenturou.
1: Ano, a právě do té se dívám a tam v expertním týmu ředitele jsou ti, které jsem teď četl.
0: Ano, ale to expertní tým, to nejsou zaměstnanci.
1: A ten expertní tým se tedy bude rozšiřovat?
0: Ten expertní tým se samozřejmě bude měnit ve chvíli, kdy dojde k této změně, tak ho musíme upravit. To jsou lidé, kteří jsou odborníky, to je pouze poradní orgán a samozřejmě musí být doplněn o a rozšířen o specialisty, kteří se právě zabývají těmi jednotlivými problematikami, které my budeme rozšiřovat.
1: Co konkrétně si v tomto směru od antidopingového výboru slibujete? Jakým způsobem by měl bránit tomu, aby tady někdo neovlivňoval výsledky?
0: Tak je to i naše povinnost, která vychází a bude vycházet z mezinárodních úmluv. To znamená, jde o potřebu systematického koordinovaného řešení negativních vlivů ve sportu a my chceme vlastně využít toho stávajícího zázemí, té příspěvkové organizace, aniž bychom zřizovali novou instituci a v podstatě implementovali úmluvu Rady Evropy o manipulaci sportovních soutěží. To znamená, my musíme koordinovat ty jednotlivé mezinárodní kroky s těmi kroky v České republice. Je to celá řada opatření, které právě vyplývají a budou vyplývat i z našich mezinárodních závazků.
1: Vy říkáte, že to nebude stát nic navíc, že tam nepřibudou zaměstnanci. Nebude to tedy znamenat, že naopak se oslabí působení antidopingového výboru v boji proti dopingu?
0: Určitě nebude, protože my dokážeme v rámci systemizace ušetřit některá místa na Národní sportovní agentuře. Skutečně nám se podařilo meziročně snížit počet zaměstnanců i využitím informačních technologií. Do budoucna chceme při řešení dotací, chceme nasadit umělou inteligenci, chceme také, aby veškerá dotační řízení na Národní sportovní agentuře byla zásadně zjednodušena a tím budeme potřebovat méně lidí a těch několik málo lidí, které ušetříme třeba na papírování, tak my jsme schopni naopak posílit právě v této organizaci.
1: Antidopingový výbor bude mít na starosti i divácké násilí, nebo tedy prevenci a boj proti diváckému násilí. Co v tomto směru čekáte? Znamená to, že třeba právě pod antidopingovým výborem by mohl být ten rejstřík problémových fanoušků, o kterém se debatovalo v minulých měsících?
0: Přesně tak. A my, ono se to teď jmenuje antidopingový výbor, protože se zabýval touto problematikou. My do budoucna chceme i tu organizaci přejmenovat, aby lépe popisovala vlastně to, co má dělat. Ono se to vlastně v zahraničí jmenuje takzvaná Integrity Unit. To je vlastně shrnutí toho, co všechno ta organizace má dělat a skutečně ano, například systémy chytrých stadionů, ta koordinace této věci a rejstřík vyloučených osob, které do budoucna budou jednotliví pořadatelé sportovních akcí.
1: Tak to tady bude součástí. Omlouvám se, ale slibuji, že naposledy vám dnes do toho skáču, protože se blíží zprávy a musíme skončit. Předseda poslaneckého klubu motoristů, sobě ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný byl hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a skákání.
2: 17 hodin a 30 minut. Ondřej Látal a zprávy.
3: Soud v Moskvě uložil 13 dní vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muži původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za to, že na moskevském Rudém náměstí držel v rukách plakát s anglickým nápisem, který chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. České úřady se k události zatím nevyjádřily. Prezident Donald Trump věří, že s Íránem po amerických listopadových volbách podepíše dohodu. Řekl to v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Islámskou republiku taky varoval, že by ji mohl zničit. Ostatní země americký prezident vyzval, aby Írán ekonomicky izolovali. Poslanci dnes budou moct jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat třeba zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. 80 let dnes slaví český herec Arnošt Goldflam. Brněnský rodák působí také jako režisér a spisovatel. Známý je například z filmu Dědictví anebo z pohádky Lotrando a Zubejda. Za svou kariéru napsal asi 85 divadelních her a dramatizací, 10 knih pro děti a dalších 10 pro dospělé. Sport. České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. O čtvrtfinálové vítězství nad Velkou Británií se vyhranými zápasy ve dvouhře postarali Marie Bousková a Linda Nosková. A čeští tenisté znají soupeře pro finálový turnaj Davisova poháru. Ve čtvrtfinále nastoupí tým kapitána Tomáše Berdycha proti Kanaďanům. Finále Davisova poháru se bude hrát v italské Poloni na konci listopadu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 před Brnem a neprůjezdná 16 za Novou Vsí. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy opatrně dojíždějte do Kolony za exitem Rosice kolem 180. kilometru. Různě pomalu se pak jede do Brna k D2, kamiony výrazně pomaleji, osobní auta v levém pruhu asi 20 minut. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy počítejte s kolonou kamionů před nájezdem na D1 začíná kus za sjezdem na Židlochovice na 7. kilometru v pravém pruhu. Silnice 16 Mělník Slaný je za Novou Vsí stále uzavřená, popolední tragické nehodě dokončují úklid, tvoří se kolony na náhradní trase Přesazenou a Chržín i na objížďce přes Kralupy. 16 Mělník Slaný je od víkendu uzavřená taky po nehodě cisterny mezi odbočkami na Lůníkov a Žižice, tam se jezdí po staré silnici plynule. V Praze silný podvečerní provoz, ucpaná mimo jiné spojovací z Jarova do Zúžení nad Novovysočanskou, jak se hledají náhradní trasy, popojíždí se i průmyslovou od Českobrodské nahoru k Poděbradské do Hloubětína. A kvůli omezení dlouhé kolony i v Radlické od Křížové k Valtrovce je to až na půl hodiny, fronta i od Radlické dolů nad Mrázovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme ráno ještě ojedinělé mlhy a nebo nízkou oblačnost, jinak má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojedinělé přehánky. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravě až 20, na horách většinou kolem 9. To byly zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Dobré odpoledne, 4 minuty po půl šesté pokračuje odpolední radiožurnál a teď hodiny, hezký poslech.
4: Radiožurnál, každý den s vámi. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

Tmívání a hodiny ve spojení s odpoledním radiožurnálem. Prezident Trump věří, že hned po listopadových volbách do amerického kongresu může jeho administrativa uzavřít dohodu s Íránem. Řekl to při projevu na valném shromáždění OSN. Spojené státy taky podle deníku Wall Street Journal navrhují arabským státům zálivu, že zřídí fond na obnovu zničené energetické infrastruktury. I o tom budeme mluvit. Teď ještě zaspívá Faith Hill.

0: Americký deník Wall Street Journal dnes přišel se zprávou, že americká administrativa navrhuje zřídit fond zemím Blízkého východu, by pomohl obnovit energetickou infrastrukturu poškozenou válkou v Iránu. A peníze by měly jít i na snížení závislosti na Hormuzském průlivu při vývozu ropy a plynu. Americký prezident Donald Trump už dnes mluvil na valném shromáždění OSN a dnes ho čeká ještě několik jednání, včetně setkání se zástupci arabských zemí Perského zálivu. A z Jordánska dění sleduje blízkovýchodní zpravodajka radiožurnálu Jana Karasová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kolik peněz by fond mohl mít k dispozici a kdo by do něj měl přispívat?
1: Tak ten cíl je podle zdrojů Wall Street Journal vytvořit investiční fond v celkové hodnotě 10 miliard dolarů, to je v přepočtu přes 200 miliard korun. Spojené státy by do fondu přispěly polovinu, tedy 5 miliard dolarů, a tu druhou by měly dát dohromady právě země, arabské země zálivu, tedy celkově 8 blízkovýchodních partnerů Spojených států, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt, Omán, ale taky Irák a Jordánsko.
0: Jak velké jsou šance, že na ten návrh budou chtít přistoupit státy zálivu?
1: Tak to zatím není podle amerického deníku právě vůbec jisté, že budou ochotné. Američtí představitelé novinářům řekli, že ta jednání o fondu jsou v procesu a podmínky té dohody by se ještě mohly měnit. A od některých blízkovýchodních představitelů zase novináři slyšeli, že to vytvoření fondu na obnovu zničených energetických zařízení bez mírové dohody s Tehránem vlastně nedává moc smysl. Íránský režim by totiž mohl nakonec cílit na tu novou opravenou infrastrukturu. Nicméně americký prezident Donald Trump před necelou hodinou ve valném shromáždění OSN řekl, že věří, že Irán bude chtít se Spojenými státy uzavřít dohodu, a to po amerických listopadových volbách.
0: Je možné, že fond Donald Trump zmíní i při té schůzce se zástupci Rady pro spolupráci arabských států v zálivu, co se od ní dá očekávat?
1: Tak první o tom jednání informoval americký zpravodajský server Axios a tomu tehdy Trump řekl, že se chce s arabskými zeměmi zálivu setkat, protože čelí údajně důležitému rozhodnutí ohledně války a chce tedy o tom mluvit přímo s nimi. A vlastně velmi podobné spojení, tedy důležité velké rozhodnutí, Trump teď použil i právě v projevu v OSN, mluvil nejdřív o té nabídce Iránu uzavřít dohodu, která by tedy mohla přijít po amerických volbách, a pak řekl, že pokud na ní Irán nepřistoupí, tak si položil otázku, jestli má Islámskou republiku zničit. Tak to tu diskuzi o Blízkém východě a konfliktu na Blízkém východě tedy americký prezident zarámoval před tím setkáním se státy Rady pro spolupráci arabských států v zálivu. Na ní by teda podle amerického serveru The National mohli být ještě pozvaní i zástupci Jordánska a Iráku. A analytici většinou očekávají, že se Trump od arabských monarchií dozví, že mají vážné obavy, jaké důsledky by pro ně mělo případné další kolo intenzivní americké vojenské kampaně, respektive a hlavně případná iránská odveta. No a zároveň taky to, že chtějí mít slovo v tom, jak bude vypadat to nové uspořádání regionu, aby ta dohoda a ta komunikace, i když třeba zprostředkovaná přes regionální partnery, tak nebyla jenom mezi Tehránem a Washingtonem.
0: Blízkovýchodní zpravodajka radiožurnálu Jana Karasová v odpoledním vysílání. Naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: Za minutu bude 3:15 na 6 na radiožurnálu, teď Vanastovy věci.

Americký tank Sherman, dobové uniformy, ale i kulky, které v závěru druhé světové války zůstaly ve fasádách plzeňských domů. I to najdete ve vznikajícím muzeu osvobození v Plzni. Jeho součástí budou historicky cenné lusové interiéry. Více si povíme už za chvilku.

0: Příběh konce druhé světové války, osvobození Plzně, ale i přednášky nebo koncerty nabídne v budoucnu zážitkové Petnlos muzeum v Plzni. Město pro něj opravilo budovu v Klatovské ulici. Zatím je hotová rekonstrukce domu, včetně historicky cenných interiérů a taky moderní přístavba s dominantou, americkým tankem Sherman.
1: Budeme muset začít používat představivost, stejně jako v celé této prohlídce.
2: Vysvětluje na úvod prohlídky zatím prázdných místností členka týmu, který novou expozici připravuje, Alena Schulz.
1: Na těch třech stěnách vlastně za tankem bude jedna z největších projekcí celého muzea. Bude mapovat to období od vylodění v Normandii až po příchod do Plzně.
2: V několika patrech staré budovy pak bude příběh konce války a osvobození Plzně pokračovat. Návštěvníci se dostanou i do zrestaurovaných historicky interiérů navržených světově známým architektem Adolfem Loosem. A i tyhle prostory hrály na konci války důležitou roli, doplňuje vedoucí odboru památkové péče plzeňského magistrátu Karel Zoch.
3: Nacistický režim tady zřídil územní velitelství Wehrmachtu. A když Plzeň v květnu 1945 osvobodila americká armáda, tak přímo v těch dnes dochovaných autentických prostorech navržených architekty Adolfem Husou a Adolfem Loosem proběhl podpis kapitulace.
2: A i tuhle událost vznikající muzeum připomene. Zatím jsou tu holé zdi, které ale v budoucnu doplní projekce, informační texty a podle kurátora muzea Ivana Rolingera i řada exponátů.
4: Zajímavý jsou určitě artefakty a fragmenty třeba z letajících pevností B-17 letadel, ale i střely z amerických kulometů Browning, které vlastně zůstaly jako stopy války v Plzni do posledních let.
2: Autorem rekonstrukce historické budovy i nové přístavby je architekt Ludvík Grimm. Jeho přáním bylo vytvořit živý prostor, který je možné využívat hned několika způsoby.
5: A proto tady je tady to venkovní auditorium, má umožnit koncerty, tady se spustí svinovací plátno, které tady ještě není, a se zadní projekci bude kino.
2: Nové muzeum osvobození by se pro návštěvníky mělo otevřít příští rok na jaře. Z Plzně Jan Markup, Radiožurnál.

0: 17 hodin 54,5 minuty k tomu. Zdravíme vás z vysílání Radiožurnálu, zdravíme vás s Tomášem Pancířem, ten je tu proto, aby nás pozval na večerní publicistiku.
1: Dobrý den, už za rok a čtvrt by ti z nás, kdo chodí na pravidelné prohlídky a screeningové programy, mohli dostávat finanční bonusy od zdravotních pojišťoven. Podle ministerstva zdravotnictví by mohlo jít o 500 až 1500 korun. Jak by to celé mělo fungovat, ale také o celkové udržitelnosti systému veřejného zdravotního pojištění, budu mluvit s náměstkem ministra zdravotnictví Ladislavem Švecem. Cena nafty v srpnu v Česku stoupla nejvíc ze všech států Evropské unie, vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil Eurostat. Čím to je, jakou roli hrál konec regulace a návrat spotřební daně a jak se budou ceny pohonných hmot vyvíjet dál, na to se zeptám hlavního ekonoma společnosti XTB Pavla Peterky. A dánská premiérka, americký prezident a grónský premiér před chvílí podepsali dohodu, která se týká amerických bezpečnostních zájmů v Grónsku. Co je obsahem, to proberu s amerikanistou z Metropolitní univerzity Praha Davidem Marečkem.
0: V 18 hodin 10 minut začne večerní publicistika. Tomáši, zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Startuje nová série Bedekru, tentokrát z Portugalska.
2: Zavůní oceánu.
1: Jaký je první úkol?
2: Místními chutěmi.
3: Je tu neuvěřitelně živá atmosféra.
2: Historií.
1: Tady se narodilo Portugalsko.
2: I nečekanými zážitky.
3: Počkej.
2: Vyráží Martin Písařík a Ivana Jirešová. Bedekr, Portugalsko.
3: Takhle nějak vypadá ideál.
2: Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
5: Americký prezident Trump věří, že Irán bude chtít z USA uzavřít mírovou dohodu po listopadových volbách. Řekl to valnému shromáždění OSN.
6: Teď musíme být jednotní v tom, abychom udrželi tlak.
5: Ruský soud poslal na 13 dní do vězení Čecha za protest na Rudém náměstí. České tenistky si po výhře nad Britkami zahrají semifinále poháru Billie Jean Kingové. Uzavřená je teď po nehodě silnice 16 Mělník Slaný za Novou Vsí. A zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů. Je úterý 22. září. Dobrý podvečer. Hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látal.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Americký prezident Donald Trump stojí před rozhodnutím, jestli s Íránem uzavře dohodu, anebo íránský režim vojensky zničí. Řekl to ve svém projevu na valném shromáždění OSN. Dodal, že Tehrán dosud šikanoval Blízký východ, ale to prý skončilo. Íránská delegace v reakci na Trumpova slova opustila sál.
8: Prezident řekl, že Irán čeká, jak dopadne v listopadových volbách do kongresu. Na to ale opáčil, že on sám znovu nekandiduje a ve funkci zůstane ještě 2,5 roku. Donald Trump se ostře opřel i do kubánského režimu. Řekl, že komunismus se do Ameriky nikdy nedostane, ale na Kubu podle něj naopak přijde svoboda. I kubánská delegace na to zareagovala odchodem ze sálu. Trump také připomněl vojenský zásah ve Venezuele, který okomentoval slovy, že vítězi patří kořist. Mluvil přitom jen pár kilometrů od věznice, kde je od ledna držený bývalý venezuelský prezident Maduro. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Spojené státy, Dánsko a Grónsko podepsali na okraj valného shromáždění OSN v New Yorku dohodu o americké vojenské přítomnosti v Grónsku. To by Američané mohli rozšířit. Podle amerického prezidenta tak k jedné základně Američané přidají další dvě.
9: Americký prezident Donald Trump i dánská premiérka Mette Frederiksenová prohlásili, že dohoda prospěje jak Spojeným státům, tak Evropě. Frederiksenová řekla, že zajistí, aby se nepřátelé Spojených států nedostali k Americe blízko. V narážce na dřívější Trumpova prohlášení o možné anexi Grónska zdůraznila, že dohoda respektuje suverenitu Dánska a právo Gróňanů na sebeurčení. Premiér Grónska, které je autonomní součástí dánského království, Jens Frederik Nielsen, označil dohodu za vítězství pro všechny tři zúčastněné strany.
10: Win-win-win agreement.
9: Americko-dánské a grónské vztahy odteď budou podle Trumpa bezpečnější. Dominik Tesár, Radiožurnál.
5: Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana za protestu Leninova mauzolea na Rudém náměstí. Podle ruských agentur Interfaxa TAS se muž v neděli držel transparent, který měl diskreditovat ruskou armádu. Co na nápisu stálo, agentura neuvedla. Kromě vězení musí Čech ještě zaplatit pokutu v přepočtu 15 000 korun. Zadrženému muži poskytuje české velvyslanectví konzulární služby. Potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
11: Naše velvyslanectví v Moskvě je s případem obeznámeno a zadrženému českému občanovi od počátku poskytuje konzulární pomoc. S ohledem na citlivost případu nebudeme věc dále komentovat.
5: Státy Evropské unie se dohodly na prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o další 3 roky. Informovalo o tom irské předsednictví rady. Ze sankčního seznamu po tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska vyškrtly jména 2 ruských oligarchů. Dohodu musí státy ještě formálně potvrdit v takzvané písemné proceduře.
12: Ke kompromisu dospěli velvyslanci států 27 v Bruselu po dlouhém a těžkém vyjednávání. Zejména Lotyšsko do poslední chvíle odmítalo souhlasit se zrušením sankcí proti ruským miliardářům Ališerovi Usmanovi a Michailovi Friedmanovi. Francie, Slovensko a Lucembursko tím ale podmiňovali svůj souhlas s prodloužením sankcí proti zbývajícím, bezmála 3 000 ruských a běloruských občanů a firem. Lotyšsko nakonec ustoupilo. A sankce proti zbývajícím Rusům a Bělorusům Evropská unie prodlouží o 3 roky. Dosud přitom museli členské státy jejich platnost potvrzovat každých 6 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
5: Neplatičům výživného by mohly hrozit přísnější tresty. Poslanci to mají dnes projednat jako novelu trestního zákoníku. A ve sněmovně je reportérka Adéla Burešová.
13: Za úmyslné neplacení alimentů déle než 1/3 roku by soudy mohly ukládat až roční vězení. Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
14: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
13: Neplacení výživného by ale automaticky neznamenalo odnětí svobody. Soudy by častěji mohly ukládat alternativní tresty, pokračuje předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá.
15: Například trest domácího vězení je ideálním způsobem, jak donutit pachatele, kteří neplatí výživné, aby se napravili.
13: Poslanci teď projednávají změny, které do českého práva převádějí evropské směrnice. Novela trestního zákoníku by ale měla přijít na řadu jako 3. bod, pak by se mohly zabývat taky platbami za státní pojištěnce. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě.
16: Mluvčí soudu Gabriela Tomíčková uvedla, že nelze předem vyloučit, že nejvyšší soud dovolání vyhoví a případně zruší napadená rozhodnutí.
17: Přerušení výkonu trestu však nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Následně se bude nejvyšší soud věnovat věcnému posouzení podaných dovolání.
16: Magdalenin advokát Jaroslav Fenik rozhodnutí soudu přivítal.
18: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
16: Irenin advokát David Uhlíř rozhodnutí zatím nekomentoval. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Vrchní soud v Praze je na konci června za vraždu Šifra odsoudil na 9 a 12 let vězení. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a čekali, že jeho tělo po smrti zmizí. Martin Štorkán a Vít Kubant, Radiožurnál.
5: Muzeum literatury uspořádá na knižním veletrhu ve Frankfurtu výstavu věnovanou českým autorkám. Vernisáž bude už příští týden a představí se na ní díla třeba Boženy Němcové nebo Radky Denemarkové.
19: Chceme představit role ženských osobností naší literatury právě třeba v tématech násilí, v tématech disentu.
20: Přibližuje ředitel Muzea literatury Michal Stehlík. Ve Frankfurtu chystají i diskuze o překladu a role slova v cizině nebo také exilu.
19: Tam vlastně budou diskutovat zástupci literatury i aktuálně, kteří vlastně vnímají to, že exil není jenom věc minulosti, ale i bohužel aktuální záležitosti, kdy literární osobnosti musí opouštět své země, jako Běloruskou, Ukrajinu, Rusko a podobně.
20: 23. října pak Muzeum literatury otevře v Praze výstavu o české exilové literatuře. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
21: Sport. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Velkou Británii porazily už po 2 hrách, o což se postarali Marie Bousková a Linda Nosková. Česká dvojka úvodní duel s Kartelovou zvládla po 3-setové bitvě. Pokračuje Bousková.
22: Bovrchý seděl, ať jenom ne dneska, ale i ty zápasy předtím, co byly takhle v halách na tom pomalejším kurtu, takže jsem si říkal, že určitě to bude vyhovovat, i když je to první takhle zápas po dlouhý době a v podstatě se to tak stalo, že fakt byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojila.
21: Nosková pak ve 2 setech porazila Bulterovou. V pátečním semifinále nastoupí české tenistky proti Španělsku nebo Kazachstánu. Hokejisti Pardubic hostí v Tipsport Extralize Liberec. Stav a čas utkání přidá reportér Ota Gutwirth.
23: 7. minuta utkání a platí Pardubice Liberec 0-0. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál.
21: A A za necelou půl hodinu začne ještě duel mezi pražskou Spartou a Mladou Boleslaví.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 před Brnem z Prahy se ještě u exitu 182 popůvky brzdí, chvílemi i v levém pruhu osobní auta se potom rozjíždějí, jedou různě pomalu do Brna k D2. Kolona je tam hlavně, i když už i ta roztrhaná kamionů v pravém pruhu. Silnice 16 z Mělníka na Slaný byla za Novou Vsí uzavřená, popolední tragické nehodě následky se už podařilo odklidit a provoz před chvílí obnovili. V Praze se ještě tvoří kolony kvůli omezením v Radlické z centra od Laurové k Valtrovce 20 minut, taky ve spojovací od Jarova do zúžení u křižovatky k Žižkovu se popojíždí a v Hloubětině se rozjíždějí kolony před Poděbradskou ve Kbelské a Průmyslové napříč křižovatkou, tam chvíli stála nabouraná tramvaj. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme ráno ještě ojediněle mlhy anebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky a teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů. Tolik zprávy. A začíná úterní podvečerní publicistika s Tomášem Pancířem.
3: Co si ministerstvo zdravotnictví slibuje od dnes představené novely zdravotního pojištění a jak chce zvýšit zájem o preventivní prohlídky? Proč podle čerstvých dat Eurostatu nafta v Česku zdražila minulý měsíc nejvíc ze všech zemí Evropské unie? A uzavírá dohoda o amerických bezpečnostních zájmech v Grónsku kapitolu, která vyhrotila vztahy mezi Washingtonem a partnery v alianci NATO? Ministerstvo zdravotnictví chce zavést finanční bonusy pro ty, kdo absolvují preventivní prohlídky a screeningová vyšetření. Podle představy ministerstva by takoví pacienti měli dostat 500 až 1500 korun, a to automaticky od své zdravotní pojišťovny. Příspěvky by se mohly platit od roku 2028. Naším hostem je náměstek ministra zdravotnictví Ladislav Švec. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Na dnešní tiskové konferenci k novele veřejného zdravotního pojištění zaznělo, že se ten příspěvek má týkat 4 screeningů k odhalení rakoviny prsu, prostaty a tlustého střeva a časného záchytu demence. Plánujete to následně rozšiřovat třeba i o běžné pravidelné preventivní prohlídky?
4: V tuhle chvíli to úplně neplánujeme, byť podmínkou vlastně toho příspěvku už teď je absolvování té běžné preventivní prohlídky u praktického lékaře. To znamená, vždycky tam bude muset být splněna kombinace té běžné preventivní prohlídky a toho screeningu. Samozřejmě by to bylo v budoucnosti možné rozšiřovat i na další formy prevence, nebo třeba na dodržování léčebných postupů, léčebných plánů a podobně. My bychom ale rozhodně rádi v prvé řadě a v té první fázi ověřili vlastně funkčnost celého toho procesu a celé té naší představy o tom, že ten finanční příspěvek skutečně povede k rozšíření množství lidí, kteří na prevenci a na screeningy chodí.

0: Říkal jsem, že ty příspěvky mají být 500 až 1500 korun s tím, že výši mají stanovit jednotlivé zdravotní pojišťovny. Je to spravedlivé, pokud každý platíme stejné zdravotní pojištění bez ohledu na to, jakou pojišťovnu máme, neměly by být stejné i ty bonusy?
1: Kdy to jste mě trochu pobavil, protože to, že platíme stejné zdravotní pojištění, je tak trošku mýtus. Uvědomíme si, že polovina naší populace neplatí pojistné vůbec, druhá polovina platí velmi rozdílné částky podle výše svých příjmů.
0: Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale já jsem to myslel tak, že nehraje roli, jakou mám zdravotní pojišťovnu, že zkrátka podle pravidel, která jsou, tak musím zaplatit tu danou částku nebo tu částku za mě zaplatí stát, ale nehraje roli, u které ze zdravotních pojišťovencem, tak tam jsem mířil, jestli tím pádem je fér, aby u těch jednotlivých zdravotních pojišťoven byly rozdílné bonusy.
1: Je to pro nás jedna z cest, jak právě zdravotní pojišťovny od sebe odlišit. To znamená, podle toho, jak budou hospodařit, jakým způsobem si vybudují vztah ke svým pojištěncům, podle toho mohou také vlastně nabízet benefity, jako je například tento příspěvek. I dnes se přeci výši těch svých příspěvků z fondů prevence zdravotní pojišťovny liší a myslíme si, že je to úplně v pořádku.
0: Kolik předpokládáte, že na tom bonusu budou zdravotní pojišťovny vyplácet?
1: Já bych chtěl zdůraznit, že pro nás je klíčové, aby se podařilo u většího množství lidí zachytit tu nemoc včas a potom ve střednědobém hledisku šetřit a ušetřit na nákladech léčení. Musíme si uvědomit, že nejde jenom o peníze, ale i o zachráněné životy. Ty náklady jako takové, tak jak jsou plánovány podle důvodové zprávy, by měly činit přibližně 500 milionů až 1 miliardu korun, což při celkovém rozpočtu veřejného zdravotního pojištění větším než 600 miliard korun ročně není úplně zásadní. Jde o přibližně 10% celkových výdajů. Ale znovu podotýkám, cílem je ve střednědobém horizontu šetřit náklady na léčení a ušetřit samozřejmě hlavně na zachráněných životech.
0: Vy jste už před chvílí mluvil o tom, že řada obyvatel Česka neplatí zdravotní pojištění, protože zdravotní pojištění za ně platí stát, týká se to třeba důchodců, dětí nebo studentů. Právě na aktuální schůzi jedná poslanecká sněmovna o navýšení plateb za tyto státní pojištěnce. To navýšení by nakonec mohlo být mírnější, než se předpokládalo, protože ministr pro sport, prevenci a zdraví z motoristů sobě Boris Šťastný předložil pozměňovací návrh, podle kterého by stát uhradil zdravotním pojišťovnám celkem zhruba 13 miliard navíc. Dosud se počítalo s 21 miliardami navíc. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO jde o dohodu v koalici. Znamená to, že by, pokud tedy to navýšení nebude tak velké, jak se čekalo, že by to nebyl pro udržitelnost zdravotního pojištění problém?
1: Já chci v první řadě říci, že tímto opatřením stát pouze lepí deficit, který sám v tom minulém volebním období způsobil, kdy nařídil utrácet zdravotním pojišťovnám více prostředků, než jaké byly predikované příjmy. A chci také zdůraznit, že ty peníze nezůstávají pojišťovnám, ale jdou dál na poskytování zdravotních služeb, tedy poskytovatelům zdravotních služeb. Samozřejmě jakékoliv snížení toho, s čím pojišťovny, když přicházely do dohodovacího řízení, počítali, znamená další tlak na dodržení těch uzavřených dohod pro příští rok. My ale doufáme, že snad toto snížení, které jsme nečekali, dorovná vyšší výběr pojistného. Každopádně i příští rok bude bilance systému zdravotního pojištění, řekněme, na hraně možností.
0: Ten pozměňovací návrh předložil pan poslanec Šťastný bez jakékoliv konzultace s ministerstvem zdravotnictví?
1: Tyhle věci se samozřejmě debatují průběžně a my víme o tom, že motoristé, v zásadě je to taková jejich vlajková loď, usilují obecně o co nejštíhlejší stát, o co nejmenší, o co nejnižší výdaje ze státního rozpočtu. To znamená, nebylo to pro nás zase až natolik překvapivé.
0: Vy jste na dopolední tiskové konferenci říkal, že do roku 2035 přibude v Česku 800 tisíc seniorů, za které platí pojistné právě stát, že počet pracujících odvádějících pojistné klesne do té doby o 700 tisíc. Samozřejmě se navíc dá očekávat, že víc seniorů bude potřebovat i víc zdravotní péče. Jak se tohle dá ufinancovat?
1: Tohle je naprosto zásadní otázka, to je ta kvadratura kruhu, kterou se tady zabýváme, je v zásadě jediná možnost a to zásadní zvýšení vnitřní efektivity, vnitřní produktivity celého systému poskytování zdravotních služeb na našem území. My se musíme naučit v zásadě poskytovat péči, kterou poskytujeme dnes a poskytovat jí mnohem více s omezenější

0: relativně nižšími zdroji, než jaké v tuhle chvíli máme. A abychom to dokázali, musíme udělat řadu opatření, ale v zásadě tím klíčovým slovem je efektivita a tlak na efektivitu.
1: Náměstek ministra zdravotnictví Ladislav Švec byl hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Díky za to, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji zdvořile, nashledanou.
1: Cena nafty pro spotřebitele se v srpnu v Česku zvýšila nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou Evropskou unii činil 8,3%. Uvádí to Statistický úřad Evropské unie Eurostat. Cena benzínu u nás v srpnu rostla výrazně méně o 2,7%, což je asi o 0,5% méně, než je průměr v rámci celé Evropské unie. Druhý nejvyšší růst ceny nafty podle Eurostatu registruje Bulharsko, naopak nejméně nafta v srpnu zdražovala v Itálii. Naším dalším hostem je Pavel Peterka, hlavní ekonom společnosti XTB. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jak si vysvětlujete ten primát Česka v rámci Evropské unie? Hrálo v tom roli červencové ukončení regulace cen a návrat spotřební daně z nafty na původní úroveň?
2: Přesně tak, ona ta čísla jako taková vypadají strašidelně, ale když se podíváme pod pokličku, tak se nejedná o nic překvapivého. Jedná se vlastně o načasování, ukončení opatření na boj proti zvýšeným cenám pohonných hmot, které přišlo 20. července. No a pak logicky, když srovnáme ty ceny ze srpna, kdy žádná opatření neplatila s těmi červencovými, tak tam vidíme ten nárůst. Když se podíváme teď na vývoj během září, tak Česká republika má ten procentní růst dokonce pod průměrem Evropské unie a jsme tak řekněme někde poblíž středu.
1: Česko v rámci Evropské unie dlouhodobě patřilo mezi státy, kde byly pohonné hmoty levnější. Mění se to nějak?
2: No, u nás dlouhodobě byla ta, řekněme, výhoda relativně nízkého nastavení spotřebních daní ve srovnání například s Německem nebo s dalšími zeměmi, což nám umožňovalo tankovat levněji. Nicméně my, když se teď podíváme na prostředí v rámci EU, tak do těch cen vlastně vstupují ta jednotlivá opatření. Některé země přistoupily k tvrdším opatřením, u nás se ta opatření teprve připravují. Takže v tuto chvíli nepatříme mezi nejlevnější země, nicméně po zavedení těch opatřeních můžeme čekat nějaké mírné korekce u ceny nafty i u benzinu, jen bych akorát předeslal, že zatímco Němci například snižovali spotřební zdanění nebo plánují ho snižovat, zároveň snižují DPH například v Polsku, tak tam ty poklesy budou o něco tvrdší než u nás, protože přece jenom to snížení spotřební daně u nás nemá takový prostor, protože už to původní nastavení bylo relativně příznivé, tedy že to zdanění bylo nižší než zahraničí. Takže ty poklesy u nás nebudou tak prudké jako třeba v Polsku, ale pořád věřím, že jak nafta, tak benzin v České republice nebudou patřit mezi ty nejdražší a budeme se držet poblíž toho evropského průměru.
1: Když se podíváme na ty rozdíly cen benzínu a nafty v jednotlivých státech Evropské unie, hrají roli opravdu jenom ta nastavená opatření a výše daní, ať už spotřební nebo DPH, nebo jsou tam ještě nějaké další vlivy, proč někde jsou pohonné hmoty levnější než jinde?
2: Tak vedle toho rozdílu v těch nastavení opatření, do toho samozřejmě vstupuje řada faktorů, které jsou pro všechny země v Evropské unii vlastně stejné. A sice vyšší cena ropy a vysoké marže rafinerií. To jsou vlastně tedy ty podklady, které mají všichni stejné. Nicméně v České republice je tu ještě jeden, řekněme, takový drobný důvod, který vede vlastně k rychlejšímu zdražování nafty než benzinu. A sice, že zhruba 75% pohonných hmot, které se v České republice natankují, jsou nafta. Jo? A obecně ten evropský průměr je někde okolo 2/3, tedy 66%, což se vysvětluje tím, že v České republice je nadproporčně vysoký podíl osobních aut, které jezdí na diesel, tedy na naftu. Ta poptávka po naftě je tak u nás silnější, strnulejší, což se právě projevuje i v o něco málo vyšších cenách nafty, než by tomu bylo bývalo, tak kdyby u nás méně osobních aut jezdilo na naftu, jestli to dává smysl, ale ten efekt je relativně malý a neměl by vést k nějakým, řekněme, dodatečným problémům. ty problémy způsobují skutečně marže rafinerii a vyšší cena ropy primárně.
1: Vy už jste se zmínil a připomněl, že vláda včera rozhodla o znovu zavedení regulace cen a také o opětovném snížení spotřební daně z nafty. Kromě toho vláda zavedla také sektorovou daň na rafinérie, což se de facto bude týkat jediné firmy, tedy Unipetrolu. Jaký to může mít efekt? Může výnos té nové daně státu kompenzovat náklady nebo výpadek příjmu v souvislosti s těmi dalšími opatřeními?
2: Takhle, ono se ukáže vlastně, jak celá sektorová daň bude nastavena. Já teda předesílám, že nejsem jím fanouškem, podobně jako jsem nebyl fanouškem té takzvané windfall tax na energetické společnosti a banky, vlastně pár let zpátky. Ten efekt vlastně té windfall tax na rafinerie nezlevní naftu ani benzín, vlastně litr nafty a benzínu ani vlastně o korunu. Je to spíše o tom do rozpočtu dohnat dodatečné peníze. Ta forma, o které se mluví, tedy, že zhruba 50% toho nárůstu hrubé marže by mělo být teda zdaněno, může přinést jednotky miliard do státního rozpočtu, což by mohlo kompenzovat právě výpadek, který je spojený s nižší spotřební daní u nafty. A takže z toho rozpočtového hlediska by to pomoci mělo, ale abych si s dovolením vlastně počkal, až uvidíme tu finální podobu toho zákona, až bude jasné, co je schváleno, abychom pak mohli hodnotit ty dopady o něco přesněji. Ten problém v tom trošku vidím, že ukazuje se, že Evropa má problém s tím, že jsme čistým dovozcem nafty. Ukazuje se, že by bylo potřeba dobudovat rafinérské kapacity, abychom se podobným problémům v budoucnu vyhli. Pokud tedy sektorově zdaníme rafinerie a nebudeme jenom my, ukazuje se, že to pravděpodobně bude zavádět i Polsko, a můžou o tom přemýšlet i další země v Evropě. Pokud se vlastně těm rafinériím skrz tuto sektorovou daň odčerpají dodatečné zisky, může to snížit jejich schopnost vlastně investovat do dodatečných kapacit, které v budoucnu velmi pravděpodobně budeme potřebovat.
1: Říká hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. Díky, naslyšenou.
2: Díky za pozvání. Hezký den. Naschledanou.
1: Americký prezident Donald Trump vystoupil před necelými 2 hodinami na valném shromáždění OSN. Mimo jiné tam prohlásil, že věří v dohodu s Íránem po letošních amerických listopadových volbách. Ujistil, že Spojené státy přispějí k ukončení bojů na Ukrajině a vyjádřil se proti důslednější regulaci vývoje umělé inteligence. Krátce po projevu potom na okraji výročního zasedání Spojených národů podepsal spolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a grónským premiérem Jens Frederikem Nielsenem dohodu o zajištění amerických bezpečnostních zájmů v Grónsku. Tedy na ostrově, který se podle předchozích Trumpových proklamací měl dostat zcela pod kontrolu Spojených států. Tyto výroky rezolutně odmítli jak Dánsko, tak další partneři Washingtonu v alianci NATO. Ke zmíněné dohodě Trump v dnešním projevu uvedl. Žádnému z protivníků Spojených států už nebude dovolena vojenská přítomnost v Grónsku a neprodleně zahájíme budování 2 rozsáhlých vojenských základen na ostrově. To tedy řekl americký prezident Donald Trump. Podle čerstvé informace agentury Reuters dohoda obsahuje také podmínku, že Grónsko musí zůstat v NATO a plnit dnes podepsaný dokument i v případě, že by vyhlásilo nezávislost na Dánsku. Naším hostem je Amerikan David Mareček, odborník na transatlantické vztahy z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: V předchozích měsících řada komentátorů upozorňovala, že Spojeným státům dával značný prostor pro zřizování vojenských základen v Grónsku už obranný pakt z roku 1951. Bylo tedy nutné uzavírat novou dohodu?
3: Záleží na to, z jakého pohledu se na to podíváme. Z toho strategického pravděpodobně úplně ne, protože skutečně ta dohoda z první poloviny 50. let už dávala poměrně široké možnosti Spojeným státům. Ostatně měli skutečně možnost působit na té jedné základně, té Pitufik základně, ale nyní se zdá, že američtí zástupci, nejen Donald Trump, ale i Marco Rubio a další, upozorňují na to, že jsou nové potřeby bezpečnostní, které už neodpovídají těm 50. letům. Například zejména protivzdušná obrana a podobně. A tam je potřeba podle nich více se angažovat právě v této oblasti, která je velmi blízko Ruska, tedy z amerického pohledu. A ještě je ten jeden rozměr, nejen strategický, ale i politický. A to, že Trump a jeho výhrušky vlastně narušili ten euroatlantický vztah, A nyní vlastně Donald Trump musí i svým voličům ukázat, že to k něčemu v konečném důsledku bylo to rozbití transatlantických vztahů nebo to narušení těch vztahů. A toto může být ten výsledek, tedy posílení bezpečnosti Spojených států těsně před volbami do kongresu.
1: Dá se říci, že ta dohoda umožní Donaldu Trumpovi, tak říkajíc, se vybruslit z těch silných prohlášení směrem ke Grónsku?
3: Částečně určitě a určitě se o to bude snažit, přesně jak jsem zmiňoval, tak ty blížící se volby ukazují, že republikáni nutně potřebují nějaký výraznější geopolitický, zahraničně politický úspěch, který by minimálně na chvíli přehlušil ty neúspěchy, co se týče Iránu a toho, jaký vliv má válka v Iránu, zejména na voličskou základnu republikánů a na to, jaké jsou jejich stížnosti ohledně cen například na benzínových pumpách. Takže z tohoto pohledu se Donald Trump rozhodně bude snažit tady tu dohodu rámovat pro své voliče tak, že navýšil bezpečnost Spojených států těmi dvěmi základnami, které mají nově vzniknout nebo které mají se dostat do rukou Spojených států a tím vlastně ukázat, že to všechno mělo svůj význam.
1: Před podpisem dohody o Grónsku, jak už jsem říkal, Donald Trump vystoupil na valném shromáždění OSN. Zaujalo vás něco speciálně z toho jeho projevu?
3: Tak zejména to, jak neobvyklý ten projev byl z pohledu amerických prezidentů, kteří často samozřejmě využívali OSN a valné shromáždění k tomu, aby byli idealisty, aby měli idealistické projevy o stavu světa a podobně. A mohli jsme vidět dnes, že Donald Trump první, řekl bych snad polovinu toho projevu, věnoval válce v Iránu a byl až neobvykle ostrý v tom svém projevu, kdy v podstatě vyhrožoval až naprostým opět zničením Iránu.
1: Musím skočit, protože se blíží další zprávy. Díky, samozřejmě se budeme tomu projevu i dál věnovat. Amerikanista David Mareček, naslyšenou.
3: Naschledanou.
4: Hodin a 30 minut. Zprávy s Ondřejem Látalem.
5: Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort po upozornění celou testovací verzi vyřadil z provozu. Detaily jsou na iRozhlas.cz. Velkou obchodní cena zemního plynu pro evropský trh klesla o více než 6%. Dostala se zhruba po 1680 korun za megawatt hodinu. Je to nejníž od konce srpna. Ceny klesají díky nadějím na zpřístupnění Hormuzského průlivu. Poblíž americké základny v západoněmeckém Špangdálemu se zřítil stíhací letoun F-16. Informovala o tom německá agentura DPA. Americká stíhačka podle regionálního deníku Volksfreund havarovala, když se její pilot pokoušel přistát. Voják se podle listu zvládl katapultovat. V Praze ode dneška znovu jezdí lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po 2 letech. Opravil tráť a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Sport. Hokejisti Liberce usilují o první výhru v novém ročníku Tipsport Extraligy. Severočeši nastoupili na ledě obhájců titulu z Pardubic. Stav a čas utkání má reportér Ota Gutwirth.
6: 18. minuta utkání a Liberec vede tady v Pardubicích 1-0. Hraje se i na Spartě, tam přijela mladá Boleslav a u toho je Tadeáš Skalický.
7: Utkání je kvůli ceremoniálu trochu zpožděné a tak začne za nějakou minutku a půl. Z O2 Areny Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D11 za Městcem a zbytek kolony na D1 v Brně. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové teď velmi opatrně za sjezdem na Městec v omezení na 60. kilometru stojí v levém pruhu osobní auto zřejmě pro poruchu. Není označené, mladá posádka tam postává opřená o zadní kapotu, přebíhá pruhy a teď dojela alespoň policejní hlídka, takže 60. kilometr D11 na Hradec zabraní levý pruh. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy je teď zbytek kolony od sjezdu k výstavišti od exitu 190, chvílemi se tam brzdí až do zastavení, pak se to sune k D2, osobní auta ještě 10 až 15 minut. Silnice 16 Mělník Slaný je už za Novou Vsí volně průjezdná. Následky tragické nehody odklizené, kolony se rozjely. Pak o kus dál za Velvary ještě zůstává jedna uzavírka po víkendové nehodě cisterny a kvůli sanaci půdy se objíždí úsek mezi odbočkami na Lůníkov a Žižice po staré silnici plynule. A v Praze se stále tvoří kolony v Radlické z centra od školy k Valtrovce, je to až na čtvrt hodiny a popojíždí se taky spojovací z Jarova do zúžení kolem křižovatky k Žižkovu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na plus 2 místy se můžou objevit i přízemní mrazíky. A zítra čekáme ráno ještě ojedinělé mlhy anebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojedinělé přehánky. Teploty zítra 14 až 18, na Jihomoravě až 20, na horách většinou kolem 9 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, dále s vámi Štěpán Pokorný.
10: Ano, už vám přejeme pěkný večer. Při poslechu radiožurnálu jste s námi 4 minuty po půl sedmé a v této půl hodině vysílání OMD Scorpions a nebo teď třeba taky Whitney Houston. Hezký poslech.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Jak jste slyšeli před chvilkou ve zprávách, lanovka na Pražský Petříně po 2 letech zase v provozu. Na první jízdu v nových vozech přišli nadšenci hned při ranním spuštění. Jeden kvůli tomu přijel třeba z Uherského Brodu. No a my se tam vydáme v reportáži večerního radiožurnálu Teď obuj si mé boty od Marka Ztraceného.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Dělníci tam opravili trať, vyměnili tažné lano a dali nové kabiny. Na první svezení v nových vozech přišli někteří fanoušci ráno i s hodinovým předstihem.
1: U vstupu do stanice Újezd dostal každý cestující pamětní jízdenku, kterou si mohl označit. Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu taky David Miloš.
2: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce. Včera během velmi pozdních večerních hodin jsem přijel tady, abych přespal a kolem 5 ráno stával, abych se sem stihl dopravit na těch zhruba těch 7.
3: Tady hezký, jako máme tu i fanoušky, takže dobrý.
1: Říká 14-letá Judita při své první jízdě novým vozem.
3: Je to tady úplně nádherný a doporučovala bych dalším.
1: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což v tom předchozím voze možné nebylo. A vozy jako takové mě připadají tiší, pohodlnější, jako klidnější jízda.
1: Když se kabiny na trase míjejí, jedna na druhou mrkne. V té se pak rozsvítí červeně interiér. To má připomínat zčervenání při zamilovanosti, říká designérka Anna Marešová, která podobu vozu navrhla.
5: Tím, že ta lanovka pak svítí a mrká a je to vidět nejlíp, když je tma, tak doporučuju večer, anebo když je hnusný počasí.
1: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
6: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
1: Na takovou cestu bude lidem stačit jedna nepřestupní jízdenka. Ta stojí 100 korun. Na lanovku platí taky dlouhodobě předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

Hokejisté pražské Sparty hrají první domácí zápas extraligové sezóny. Na jejich duel s Mladou Boleslaví se vydáme ve večerním radiožurnálu už za chvíli a přidáme i informace z utkání mezi Pardubicemi a Libercem.

0: Hokejisté Pardubic hrají o třetí extraligovou výhru za sebou. Soupeřem obhájců titulu je Liberec a utkání sleduje reportér Radiožurnálu Otagu Twirt.
1: Druhá třetina začne za 4 minuty a to za libereckého vedení, který tady vede 1-0, v čase 8-0-2 se prosadil dorostenec Kaplíř, který propálil golmana Romana Vila. Byla to jediná úspěšná střela, kterou jsme tady za první třetinu viděli. Oba týmy si vyzkoušeli i hru v početní výhodě, ale ani jeden z nich úspěšný ve hře 5-4 nebyl. Takže Liberec tady 3,5 minuty před startem druhé třetiny vede na ledě mistrovského Dynama 1-0. Jak to vypadá na Spartě, kam přijela mladá Boleslav, to ví Tadeáš Skalický.
2: Osmá minuta úvodní třetiny a Sparta hraje nerozhodně s mladou Boleslaví 0-0. Zatím ani jeden z týmů se nedostal do úplně jasné příležitosti, ale drtivou většinu z toho úvodního 8minutového bloku první třetiny drželi puk na svých holích hokejisté Sparty a dokázali se dostat i do několika menších šancí a ke střelám, ale branku golmana Mokrého úplně nějakou jasnou šancí zatím neohrozili. Každopádně platí, že se aktuálně už hraje 9. minuta úvodní třetiny mezi Spartou a mladou Boleslaví ve třetím kole Tip Sport Extraligy a skóre nerozhodné 0-0. Z pražské O2 arény Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Propaganda od školky, vojenský výcvik od školy. Rusové ukrajinskými dětmi doplňují řídnoucí zásoby vlastních vojáků. Jaká je situace na ruskem okupovaných územích Ukrajiny?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
1: volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
6: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla bude 14. listopadu koncert v Nové spirále na výstavišti s otáčivým pódiem. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Pro velký zájem o tento výjimečný zážitek byl přidán druhý koncert 15. listopadu. Více informací na novaspirala.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy s Ondřejem Látalem.
1: Írán bude chtít podle amerického prezidenta Trumpa uzavřít mírovou dohodu po listopadových volbách v USA. Nafta v srpnu v Česku zdražila nejvíc v celé Evropské unii. Hokejisti Sparty hrají první domácí zápas extraligové sezóny, hostí v něm Mladou Boleslav. Kolonie se po nehodě tvoří v Praze Libuši v Meteorologické ulici. A zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký prezident věří, že Irán bude chtít podepsat dohodu po listopadových volbách v USA. Ve svém projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku ale Donald Trump zároveň dodal, že pokud s Iránem nedojde k dohodě, zemi vojensky zničí.
3: Bude s Iránem uzavřena dohoda, která jim umožní znovu vybudovat a vytvořit lepší zemi, než jakou kdy měli? Možná jednu z největších na Blízkém východě nebo dokonce na světě? Nebo mám Islámskou republiku zničit a udělat to rychle, aniž bych jim dal šanci znovu zabíjet a ničit lidi a další země?
1: Trump taky zopakoval, že cílem pokračujících amerických úderů je zabránit Teheránu získat jadernou zbraň. Americká armáda útočí na iránské cíle od letošního února. Ceny nafty pro spotřebitele se v srpnu v Česku zvýšily nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Oproti červenci ceny v tuzemsku vzrostly o více než 14%. Průměr za celou unii byl přitom skoro o polovinu nižší. Češi si připlatili taky za benzín, jeho ceny se zvýšily o necelá 3%. Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy anebo předsedů spolků. Server iRozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Resort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Hřebka.
4: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
1: Další detaily najdete na serveru iRozhlas.cz. Dnes je světový den dárců kostní dřeně. V Česku letos darovalo kostní dřeň asi 120 lidí, dosud rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou totiž podmínky transplantace méně přísné. Díky pokroku medicíny ji můžou podstupovat mnohem starší pacienti než dřív. A Pavel Jindra popisuje i další důvod.
5: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
1: Transplantaci kostní dřeně v Česku ročně potřebují stovky lidí. Pro zhruba 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí.
2: Sport.
6: Hokejisti Pardubic se v Tipsport Extralize snaží vyhrát po třetí za sebou. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži hostí na svém ledě Liberec. Stav a čas utkání přidá reportér Ota Gutwirth.
7: 26. minuta a platí, že Liberec tady v Pardubicích vede 1-0. Sparta, Mladá Boleslav a Tadeáš Skalický.
8: 15. minuta, úvodní třetiny a Sparta hraje s Mladou Boleslaví nerozhodně 0-0. Z pražské O2 arény Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
6: Boxerka Stella Blašková získá medaili na evropském šampionátu. Ve čtvrtfinále totiž v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20-letá česká reprezentantka tak má jistý bronz. O postup do finále se Blašková utká zítra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Sklidnění na D1 v Brně, v Praze nehoda, v Meteorologické. Na D1 v Brně už se i směrem na Vyškov jede bez zdržení přes zúžení u D2, kolony se rozjely. Silnice 16 Mělník Slaný je za Novou Vsí už hodinu volně průjezdná, rozjeli se i zbytky kolon, následky tragické polední nehody jsou odklizené. Ještě potom dál na 16 za Velvary čekejte obousměrnou uzavírku úseku mezi odbočkami na Luníkov a Žižice. Sanují tam půdu po sobotní nehodě cisterny, jezdí se po staré silnici plynule, ta objížďka není dlouhá. A v Praze počítejte s komplikacemi v Libuši, v meteorologické za Novodvorskou. U fotbalového hřiště zasahují záchranáři po srážce auta s chodcem, provoz je výrazně omezený. Kolony jsou už z Libušské směrem do centra skoro od Sapy, směrem z centra od Zvoničky a už i v Dobronické se zastavuje před Libušskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia, při uklidnění větru až na plus 2. Zítra ráno pak čekáme ještě ojedinělé mlhy a nebo nízkou oblačnost. Jinak má být polojasno až jasno, odpoledne pak přechodně oblačno, na východě ojedinělé přehánky a teploty 14 až 18, na jeho Moravě až 20 stupňů. To byly zprávy. Tady je úterní večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
7: Dobrý večer, radiožurnál pokračuje 6 minut po 19. hodině. 4 zvýšené hráze a speciální ucpávky do podjezdu mají v budoucnu ochránit Ostravu před velkou vodou. Městu a povodí Odry to ukázala simulace povodně, jako byla ta před 2 lety. Stavby začnou ještě letos a my na místo půjdeme v reportáži večerního radiožurnálu za chvilku. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Ostrava se připravuje na možné příští povodně. Přelití vody z řeky Odry, které před 2 lety zaplavilo velkou část města, mají v budoucnu zabránit další 4 zvýšené hráze. Hasiči budou mít navíc připravené taky speciální ucpávky do podchodů a podjezdů.
1: V řece Odře teklo o metr víc vody než v roce 97.
2: Září před 2 lety v ostravské části Nová Ves. Voda z přelité hráze vyhnala lidi z domů. Hasiči narychlo ucpávali podchod, aby se nerozlila dál.
3: To nám dělá už tady teď spodní voda.
4: Tam jsou všechny baráky prostě pod vodou.
2: Aby se tahle hrůza už nezopakovala, povodí spolu s městem vymyslelo plán složený z několika stupňů ochrany. Rozplavenou hráz na soutoku Odry a Opavy opravili hned po povodních. Teď se chystají na další hráze, které jim označila počítačová simulace.
5: My jsme zjistili další 4 místa, která je potřeba zlepšit tak, aby Ostrava byla chráněna.
2: Říká ředitel povodí Odry Miroslav Janovjak. Hráze dosypou zhruba o 0,5 metru v Koblově u Vrbice, u čističky odpadních vod a právě v Nové Vsi. Stavby za nevíc než 20 milionů korun zahájí ještě letos. Další stupeň ochrany chystá město. Kdyby voda přes valy přece jen přetekla, budou už mít připravené mobilní hráze vyrobené na míru.
6: Ostrava vytipová 11 podchodů, podjezdů a nadchodů, které by měly docházet k jejímu automatickému ucpání, tak, aby byly škody co nejmenší.
2: Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu, který kandiduje v říjnových volbách, už město zadalo jejich výrobu a hotové budou na jaře. Jednotlivé domy a firmy pak ochrání klasické pytle s pískem. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Na dvou stadionech pokračuje nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. Pro aktuality se vydáme ve večerním radiožurnálu do Prahy a taky do Pardubic za chvilku.

0: Čtyři hokejové týmy právě teď bojují o body v Tipsport Extralize. Do Pardubice zavítal Liberec a to utkání sleduje reportér radiožurnálu Otagu Twirt.
1: 34. minuta utkání a tady sledujeme vyrovnaný duel mezi Pardubicemi a Libercem. Je to 1-1, před malou chvílí se dokázali totiž prosadit i domácí. První, kdo dal tady gól, tak byl Kachlíř, který se prosadil v 9. minutě. Pardubičtí sotvovědí dlouho čekali. Nakonec ten puk dokázal za kváču protlačit pardubický kapitán Lukáš Sedlák. Takže teď aktuálně ve 35. minutě platí vyrovnaný stav, kdy dva týmy se dokázali prosadit po jednom gólu, ale už to neplatí, protože teď se Pardubice právě dostali do vedení zásluhou Dvořáka, který si napustil do volného prostoru a střelou do horní části branky otáčí vývoj utkání, takže platí, že 5,5 minuty před koncem druhé třetiny Pardubice vedou nad Libercem 2-1. Hraje se taky duel na Spartě, tam přijela Mladá Boleslav a taky tady je Skalický.
2: První třetina už skončila tady v O2 aréně a teď se čeká na tu druhou. Sparta prohrává s Mladou Boleslaví 0-1, protože se v závěrečné pětiminutovce té úvodní třetiny prosadil hostující Kubíček a dokázal se totiž dostat k odraženému puku před golmanem Kovářem a zakončit. Teď tedy se Středočeši tady na Spartě vedou 1-0, ale na začátku druhé 20minutovky se budou muset bránit, protože budou pokračovat v oslabení. Těsně před koncem té úvodní 20 minutovky se totiž provinil nedovolným zákrokem Gardoň a tak bude ještě minutu a 17 sekund sedět na trestné lavici. Sparta tedy začne druhou třetinu v přesilové hře, ale prohrává s Mladou Boleslaví 0-1. Z pražské O2 arény Tadeáš Skalický, radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Poslanci dnes budou moct jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat třeba zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. Státy Evropské unie schválily prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o další 3 roky. Informovalo o tom irské předsednictví rady. Ze sankčního seznamu po tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska vyškrtly jména 2 ruských oligarchů. Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana za protestu Leninova mauzolea na Rudém náměstí. Podle ruských agentur Interfax a TAS muž v neděli držel transparent, kterým měl diskreditovat ruskou armádu. Co na nápisu stálo, agentura neuvedla. Kromě vězení musí ještě zaplatit v přepočtu 15 000 korun pokutu. Sport. Hokejisti Pardubic hostí v předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy liberecké Bílé Tigry. Stav a čas utkání přidá reportér Ota Gutwirth.
3: Odehrané 2/3 a platí Pardubice Liberec 2-2. Sparta Boleslav a Tadeáš Skalický.
4: Sparta prohrává po úvodní třetině s Mladou Boleslaví 0-1. Za chvíli začne třetina druhá z pražské O2 arény Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D35 před Mohelnicí a v Praze Libuši neprůjezdná meteorologická. Na dálnici D35 z Olomouce na Mohelnici za sjezdem na Morovičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto označené jenom blinkry. Na D52 z Mikulova na Brno za Hrušovany na 13. kilometru nepřehledněte odstavené osobní auto. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice začínají noční opravy vozovky, takže kromě dlouhodobého zúžení na 11. kilometru teď čekejte zabraný levý pruh, pak i na kilometru 8. Označené je to světelnou šipkou, projíždí se plynule. Na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem, stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. A v Praze Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště auto srazilo chodce, kolony se ve slábnoucím provozu krátí, ještě se popojíždí v Libušské směrem do centra od Sokolovny k Dobronické. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na plus 2 místy se můžou objevit i přízemní mrazíky. Zítra čekáme ráno ještě ojediněle mlhy anebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky a teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů, na horách naměří většinou kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál a Štěpána Pokorného.
1: Dobrý večer, 19 hodin 33,5 minuty k tomu. No a při poslechu Radiožurnálu se určitě podívejte taky na náš zpravodajský server i rozhlas.cz. Pokračujeme dál, pokračujeme muzikou, přejeme vám hezký poslech.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Obleky, slavnostní šaty, čerstvé preclíky i temná shakespearovská atmosféra, tak to vypadá v hamburské státní opeře, když zahajuje novou sezónu. Tentokrát s českým dirigentem Tomášem Hanusem, který má během října v druhém největším městě Německa svůj debut. Za chvilku po Bon Jovi povíme víc.

0: Večerní roba nebo smoking a v ruce čerstvý preclík, i tak může vypadat přestávka v hamburské státní opeře. Ta vstoupila do nové sezóny uvedením opery Macbeth, kterou Giuseppe Verdi zkomponoval podle Shakespeareovy slavné tragédie. Za dirigentským pultem v druhém největším německém městě tento měsíc debituje český dirigent Tomáš Hanus. Inscenace v režii Tobiase Kratzera má dnes na programu svou reprízu.
1: Verdiho hudba je v této opeře zvláštním způsobem temná.
2: Sdílí své dojmy Tomáš Hanus krátce před jednou z dalších zkoušek v hamburském operním domě.
1: Taková jakoby plná předtuchy. Je to neskutečný drama, jako od prvního tónu. A vlastně pro mě bylo důležitý, aby to, co jsem v té partituře viděl a vyčetl, tak aby zaznělo, abych umožnil tomu dílu zaznít ve své plné síle.
2: První kritiky nejen německého veřejnoprávního rozhlasu vyzdvihly výkon českého dirigenta nad všechno ostatní.
1: To je úloha, které člověk musí neustále dorůstat. Je to vlastně něco, co se nedá úplně v poučkách nebo ani kdybych to řekl, ve škole naučit. To je opravdu věc z intuice, talentu, zkušenosti, zručnosti, samozřejmě i znalosti toho konkrétního díla, poctivého nastudování. Je tam strašně moc faktorů, no a svým studentům říkám, dirigování a už vůbec to operní nelze naučit, lze pouze nasměrovat.
2: Kvůli hamburskému debitu strávil Hanus ve městě velkou část srpna a září, částečně i se svou rodinou.
1: Já s touto inscenací dohromady ještě vlastně znovu připravuji Janáčkův osud v Brněnském národním divadle, který bude také otevíracím představením Janáčkovského festivalu. No a zvládat, no, to je to, co se sám snažím vymyslet, jak to zvládat.
2: Macbeth bude mít reprízy i v dalších týdnech. V polovině listopadu se pak Tomáš Hanus s hamburskou operou rozloučí a zamíří na svůj další debut. Tentokrát v newyorské metropolitní opeře, kam jako brněnský rodák doveze Janáčkovu operu její pastorkyně. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: A my půjdeme ve večerním radiožurnálu na hokej, stihneme to ještě před 20. hodinou. Zajímat nás budou duely Tipsport Extraligy mezi Pardubicemi a Libercem a taky Spartou a Mladou Boleslaví.
2: Někdy padá.

0: Hokejisté Liberce zavítali v předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy na led obhájce titulu, a to z Pardubic. No a my teď půjdeme na utkání s reportérem Otou Gutwirtem.
1: 43. minuta utkání a stále platí stav, který byl po dvou třetinách, a sice že mezi Pardubicemi a Libercem. To bylo 2-2. Pardubičtí v utkání 0-1 prohrávali, potom 2-1 vedli, ale to vedení udrželi jenom 37 sekund, protože Jaromír Pitlík stanovil ten současný průběžný stav na 2-2. V závěru druhé třetiny Pardubice hráli dvojnásobnou početní výhodu 5-3. Celé dvě minuty využít ale nedokázali, a tak teď začínající minutě 44. platí stále vyrovnáno mezi Pardubicemi a Libercem, a to 2-2. Hraje se i zápas Sparty a Mladé Boleslavy a u toho je Tadeáš Skalický.
2: 9. minuta druhé třetiny a právě Sparta před malou chvílí srovnala na 2-2, ale Mladá Boleslav na to hned dokázala zareagovat. Teď, když začal vstup pro Radiožurnál, dostala se do velké šance a dokázala zakončit gólem. To znamená, že Sparta prohrává s Mladou Boleslaví 2-3, přičemž před dvěma minutami to bylo ještě 0-2. Prosadili se ze strany Sparty Kousel a Chlapík, teď ale dokázali mladoboleslavští znovu před golmanem Kovářem být nejpřesnější, a myslím, že to byl Lichták, který dává na 3-2 z pohledu Mladé Boleslavy, a Pražané tedy v O2 aréně zatím prohrávají. Z O2 arény Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Ondřejem Látelem.
1: Lidé by za účast na prevenci mohli nově získat od pojišťovny příspěvek až 1500 korun. Spojené státy Dánsko a Grónsko podepsali dohodu o amerických bezpečnostních zájmech v Grónsku. Hokejisti Pardubic usilují proti Liberci o třetí extraligovou výhru za sebou. A zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle se přidají přehánky, teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Za absolvování preventivních prohlídek a screeningů by lidé mohli získat příspěvek od pojišťovny ve výši 500 až 1500 korun. Ministerstvo zdravotnictví to navrhuje v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes představilo. Příspěvek by pojišťovna lidem vyplácela automaticky, bez žádosti.
3: Nárok na příspěvek by mohli mít lidé ve věku od 45 do 65 let, pokud absolvují všechna vyšetření dostupná pro jejich věk. Jeho výši by si pojišťovna určila ve stanoveném rozmezí sama, vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: My si o to slibujeme posílení konkurence pojišťoven.
3: Náklady na příspěvek by podle něj mohly být až 1,7 miliardy korun. Michaela Šebelová z opozičního hnutí STAN změnu kritizuje.
5: Takže za mě tohle je zase takový jako populistický výstřelek, který prohloubí dluh, ale nemáme jistotu, že opravdu přinese ten kýžený efekt.
3: Už teď pojišťovny odměňují za prevenci, příspěvek ale dávají na další zdravotní péči. Novela by mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Spojené státy Dánsko a Grónsko podepsali na okraji valného shromáždění OSN v New Yorku dohodu o americké vojenské přítomnosti v Grónsku. To by Američané mohli rozšířit, i když jim budování vojenských základen na ostrově umožňuje už smlouva z 50. let. Podle amerického prezidenta tak k jedné základně Američané přidají další dvě.
6: Americký prezident Donald Trump i dánská premiérka Mette Frederiksenová prohlásili, že dohoda prospěje jak Spojeným státům, tak Evropě. Frederiksenová řekla, že zajistí, aby se nepřátelé Spojených států nedostali k Americe blízko. V narážce na dřívější Trumpova prohlášení o možné anexi Grónska zdůraznila, že dohoda respektuje suverenitu Dánska a právo Gróňanů na sebeurčení. Premiér Grónska, které je autonomní součástí dánského království, Jens Frederik Nielsen, označil dohodu za vítězství pro všechny tři zúčastněné strany. Americko-dánské a grónské vztahy odteď budou podle Trumpa bezpečnější. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Zhruba čtvrtina žáků Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy trpí od pondělního večera zdravotními problémy. Hygienici zjišťují příčinu potíží. Záchranáři odvezli do nemocnic 7 lidí.
7: Pražští záchranáři kvůli tomu řešili 23 volání na tísňovou linku, popisuje mluvčí Karel Kirs.
8: U pacientů převládaly zažívací obtíže, zvracení, průjmy a v některých případech i zvýšené teploty. 7 pacientů bylo vezeno do zdravotnických zařízení.
7: Ve škole nyní pracují epidemiologové, kteří zjišťují příčinu vzniku infekce, potvrdila mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
9: Před dnešním zahájením provozu jsme se školou telefonicky dohodli preventivní opatření v podobě dezinfekce prostor.
7: Ředitel školy Libor Skala na zítra a na čtvrtek preventivně vyhlásil ředitelské volno pro třídy v budově v Polesné a Čentické ulici. Situací se zabývá Rada Prahy 21. Josef Beneda, Radiožurnál.
10: Sport. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové, ve čtvrtfinále porazily Britky už po dvou hrách. Vítězství zapsali Marie Bousková a Linda Nosková. V pátečním semifinále se Česko utká se Španělskem nebo Kazachstánem. Hokejisti Pardubic hostí v Tipsport Extralize Liberec. 5 z posledních 6 vzájemných utkání vyhráli Severočeši. Stav a čas zápasu přidá reportér Ota Gutwirth.
11: 50. minuta zápasu a Liberec vede tady v Pardubicích 3-2. Jak to vypadá na Spartě, kam přijela mladá Boleslav? Nový tady až Skalický.
12: 4,5 minuty do konce druhé třetiny a Sparta prohrává s mladou Boleslaví 2-3. Z pražské O2 arény Tadáš Skalický, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D1 za Lipníkem a nehoda na D6 u Varů. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 stojí nouzově osobní auto. Je v odstavném pruhu zatím neoznačené, řidič stojí za svodidly. Na dálnici D6 pozor za Karlovými Vary ve směru do Chebu. Ve sjezdu na Plzeň na kilometru 131 havarovala motorka. Je to na exitu za zatáčkou, zpomalte. Na D8 z Drážďan do Prahy čekejte překážku na prvním exitu na české straně. Na 87. kilometru stojí porouchané nákladní auto, blokuje odbočovací pruh na Petrovice. Na D2 z Bratislavy do Brna pracují silničáři za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte opatrně, kolona se netvoří. A v Praze Libuši je uzavřená meteorologická ulice mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště vyšetřují nehodu se zraněním, srážku auta s chodcem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na plus 2. Zítra pak čekáme ráno ještě ojedinělé mlhy anebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojedinělé přehánky. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy zítra až 20 stupňů, na horách naměří většinou kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už je s vámi Zuzana Burešová.
0: Jsem tady, hned vám popřeji dobrý večer a hned vám taky povím, kam se společně vydáme v této necelé půl hodině večerního radiožurnálu. Nejdřív na mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se představí české autorky. A pak se zastavíme na dvou zimních stadionech, kde se hrají zápasy hokejové typ sport extraligy. Přeji vám všem klidný poslech.
2: Večerní radiožurnál
14: a Zuzana Burešová.

0: Ženy v disentu, literatura v exilu i nová mezinárodní síť. Muzeum literatury a památník národního písemnictví zahajují své podzimní projekty nejen ve své pražské pobočce. Instituce za týden zamíří na mezinárodní knižní veletrh do německého Frankfurtu nad Mohanem, kde představí české autorky, a to od Boženy Němcové až po současnou Radku Denmarkovou.
1: Chceme představit role ženských osobností naší literatury právě třeba v tématech násilí, v tématech disentu.
2: Přibližuje ředitel Muzea literatury Michal Stehlík. Ve Frankfurtu chystají i diskuze o překladu a role slova v cizině nebo exilu.
1: Tam vlastně budou diskutovat zástupci literatury i aktuálně, kteří vlastně vnímají to, že exil není jenom věc minulosti, ale i bohužel aktuální záležitosti, kdy literární osobnosti musí opouštět své země, jako Bělorusko, Ukrajinu, Rusko a podobně.
2: 23. října pak muzeum zahájí v Praze výstavu o české exilové literatuře. V listopadu se bude věnovat projektu Nejkrásnější česká kniha roku s tradicí sahající až do první republiky. Mimo soutěž se budou podle její organizátorky Veroniky Bendové vystavovat i knihy slovenských grafiků a ilustrátorů.
3: Ta situace dospěla tak daleko, že samotní slovenský tvůrci začali vlastně bojkotovat tu vlastní soutěž, protože ji považovali za nekompetentní a za poplatnou vlastně nové garnituře a nechtěli se vlastně s těmi svými knihami to účastnit.
2: Muzeum literatury vydalo také novou knihu s názvem Konec pohádky. Spoluautorkou je Vilma Hubáčková.
4: Sleduje proměny ilustrované knihy pro děti v kontextu nakladatelských záměrů a sociokulturních změn.
2: Publikace odkazuje třeba na Leporello z roku 1934 Sláva děti, vojáci jsou tady, s barevnými ilustracemi dětí z vojáky v plynových maskách. Nebo hledá odpověď na otázku, jestli jsou ženy vtipné.
4: Bylo často upozorňováno, že ženy umělkyně nebo ženy obecně nemají smysl pro humor. Nemají takový smysl pro humor jako muži. Ale v ilustracích se to rozhodně neprojevilo. Tam právě naopak ta humorná složka byla docela výrazná. A vlastně dospěli jsme k podobnému závěru, že se vůbec nelišili.
2: Největším projektem Muzea literatury je pak nová mezinárodní platforma LAMP, na které se podílí 12 institucí Evropy a spřáteleně Arménie a Tajvan, upozorňuje ředitel muzea Michal Stehlík.
1: Jsem rád, že my jsme vlastně hlavním iniciátorem založení téhle platformy a snažíme se vlastně dát dohromady ty, kteří to řeší, a jsme vlastně trošku tahounem té mezinárodní spolupráce. A budeme diskutovat vlastně, jaká je vůbec aktuální role muzeí literatury, jakou roli hraje literatura v těch identitách. Evropa sama řeší svoji identitu a třeba velkým tématem bude digitální věk. Vlastně nové informační prostředí i pro v uvozovkách provozování literatury.
2: Kromě Prahy otevírá památník národního písemnictví veřejnosti i centrální depozitář v Litoměřicích s pracovnou Ludvíka Vaculíka, který by letos oslavil 100 let. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

A teď už taky pár vět o počasí, které zajímá snad každého. Deště z posledního měsíce doplnili v Česku na normální úroveň svrchní vrstvu půdy do 40 cm. V hlubší vrstvě do 1 metru je množství vody stále minimální a vůbec se srážky zatím neprojevily na průtocích. Řada z nich zůstává pod hranicí sucha. Výjimkou jsou pouze severovýchodní Čechy. Vyplývá to z informací odborníků z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Czech Globe. Podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.

0: Dynamo Pardubice hraje o třetí výhru za sebou v novém ročníku hokejové Tip Sport Extraligy. Jeho soupeřem je Liberec a kdo je zatím bodům blíž, to už poví reportér Ota Gutwirt.
1: 2:08 zbývají do konce třetí třetiny. Pardubice právě teď se dostali na rozstřel jednoho gólu, snížili na 3-4. Autorem úspěšné střely při využité přesilové hře je Jan Koštálek, takže ještě 2 minuty mají Pardubice na to, aby srovnali ten pro ně zatím nepříznivý stav, když prohrávají poměrem 3-4. Jak to vypadá na Spartě, kde hraje mladá Boleslav, to ví Tadeáš Skalický.
2: Po druhé třetině Sparta hraje s mladou Boleslaví 3-3. To nerozhodné skóre zajistilo 5 branek ve druhé třetině. Nejdřív zvýšil na 2-0 z pohledu mladé Boleslavy Kubíček, pak Sparta v rychlém sledu 2 góly ve 2 minutách srovnal na 2-2. Na to ale za nějakých 15 sekund hned zareagoval brankou Lichták na 3-2 z pohledu mladé Boleslavy, ale Bliml dokázal z přesilové hry srovnat na 3-3 necelou minutu před koncem druhé třetiny a tak za nějakých necelých 10 minut vstoupí Sparta proti mladé Boleslavi do třetí 20 minutovky, do té závěrečné, a to za stavu 3-3 z pražské O2 arény. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: dát.
1: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
2: Navštěvují představení po celé republice.
1: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
2: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
1: Cimrmaniaci.
2: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
1: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
2: Cimrmaniaci.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravil Ondřej Látal.
1: Poslanci dnes budou moct jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat třeba zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Teplický okresní soud začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Ruskou válku na Ukrajině ukončí podle prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy dřív, než lidi čekají. Šéf Bílého domu to řekl během projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Podle Trumpa je na čase pro skoro 5 let trvající konflikt najít dohodu. 80 let dnes slaví český herec Arnošt Goldflam. Brněnský rodák působí také jako režisér a spisovatel. Známý je například z filmů Dědictví anebo z pohádky Lotrando a Zubejda. Za svou kariéru napsal asi 85 divadelních her a dramatizací, 10 knih pro děti a dalších 10 pro dospělé. Sport. Hokejisti Liberce porazili Pardubice v 6. z posledních 7 vzájemných zápasů. Bílí tygři tentokrát na ledě obhajců titulu zvítězili 5-4. Ve 4. kole Tip Sport Extraligy hostí pražská Sparta Mladou Boleslav a je u toho reportér Tadeáš Skalický.
2: Za malou chvíli začne třetí třetina utkání. Sparta hraje s Mladou Boleslaví nerozhodně 3-3. Z pražské O2 arény Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Brna a nehoda u Pardubic. Na dálnici D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Mikulov a Centrum na kilometru 195 leží na vozovce v levém pruhu předmět, zřejmě kus pneumatiky. Na D1 z Přerova do Ostravy opatrně za Odrami. Na kilometru 324 stojí porouchané osobní auto. Je v odstavném pruhu a kolem se pohybují lidé. Na D6 pozor za Karlovými Vary směrem do Chebu, pokud budete sjíždět na kilometru 131 na Plzeň. Za exitem se střetlo osobní auto s motorkou. Na místě záchranáři, projíždějte opatrně. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic. Na silnici 2 do Přelouče mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi havarovalo osobní auto, průjezd je omezený. Na nehodu pozor na silnici 4 z Vimperku do Strážného mezi Korkusovou a Kubovou Hutí havarovalo vozidlo a průjezd je omezený, zpomalte. A v Praze Libuši neprojedete Meteorologickou ulicí mezi Novodvorskou a Libušskou. Vyšetřují tam srážku auta s chodcem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes v noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na 2 nad nulou, místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra ráno čekáme ještě ojediněle mlhy anebo nízkou oblačnost, jinak má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy zítra až 20, na horách většinou kolem 9 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál a začíná Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Propaganda od školky, vojenský výcvik od školy. Rusové ukrajinskými dětmi doplňují řídnoucí zásoby vlastních vojáků. Mluvím o tom s Mariou Suljalinovou, ředitelkou nevládní organizace Almenda, která se zabývá situací dětí na ruskem okupovaných územích Ukrajiny. Dnes je úterý, 22. září.
6: Hello, thank you very much for joining us and for being here in our studio.
7: Hi, thank you for inviting.
6: So, can you tell me, how do you erase?
5: Jak vymažete lidem identitu? Kde tenhle proces začíná?
7: The process begins in kindergarten.
8: Začíná to už v mateřské škole a ten proces nikdy nekončí. Na okupovaných územích se kompletně změnil vzdělávací systém. Jakmile dítě začne chodit do školky nebo školy, začne s ním Rusko pracovat. Od prvního dne mu říká, že je Rus nebo Ruska a že žádná země jménem Ukrajina neexistuje.
5: Říkáte, že to začíná už ve školce, ale jak?
6: How?
8: Děti například malují obrázky ruských vlajek. Ruští vojáci tam chodí na návštěvu, aby si s dětmi povídali a účastnili se různých aktivit. Navštěvují je taky různá mládežnická hnutí, například Junarmia. Někdy děti na různých akcích nosí i jakési polovojenské uniformy. Hodně se ve školkách mluví o tom, že jsou všichni Rusové, že toto je jejich země a že by měli být hrdí na své vojáky, kteří údajně chrání jejich zemi. To znamená, že už od prvních dnů se pracuje na změně identity dítěte a jeho militarizaci. Mezi hračkami mají různá vojenská vozidla, vojáčky v ruských uniformách. Proto říkám, že ten proces začíná už v mateřské škole.
6: A co se s těmi dětmi děje, když nastoupí do školy? Co se tam učí?
8: Když je dítěti 6 let a nastoupí do školy, dostane hned první den za úkol namalovat svou vlast. Rusko se od začátku snaží, aby děti kreslily vlajky a ruské symboly. Pokud dítě namaluje něco jiného, škola zatlačí na jeho rodiče. To je také jeden z momentů, kdy rodiče musí začít přemýšlet, jak o těchto věcech budou se svými dětmi mluvit. Někteří rodiče se rozhodnou o své národní identitě s dětmi nemluvit vůbec. Bojí se, že tak malé dítě nedokáže rozlišit, co je bezpečné říkat a co ne. Někdy se proto tyhle rozhovory v rodinách odkládají. Nicméně tohle všechno se tedy děje už od prvních dnů ve škole. A pokud jde o samotné vzdělávání, tak prvňáčci se učí především číst a počítat. Ale jakmile začnou probírat dějepis nebo literaturu, tak je ve školách učí, že žijí v té nejmocnější zemi na světě. Zemi, která vyváží kulturu do jiných států a chrání je. Je strážcem celého regionu.
6: Prostě propaganda.
7: It's basic propaganda, but it's built in a quite clever way.
8: Jsou to základy propagandy, ale dělají to poměrně chytře. Není to propaganda ve stylu moderátora Solovjova. Učitelé mluví o historii tak, že některá fakta zcela vynechávají a jiná prezentují způsobem, který odpovídá ruskému výkladu dějin. Dětem je hned od začátku vtloukáno do hlavy, že všechny ruské kroky směřují k nastolení míru. O válečných taženích se nemluví jako o ruské agresi, ale jako o obraně regionu.
6: Takže učitelé v podstatě válku a agresi ospravedlňují.
8: A zároveň dětem říkají, že na ukrajinském území žádný nezávislý stát neexistuje. Tvrdí, že Ukrajina vznikla uměle a že její teritorium historicky patří Rusku. A co je taky velmi důležité, děti se dozvídají, že ukrajinské kulturní dědictví vůbec není ukrajinské, protože přijde o součást ruské kultury. Dítě to slyší při každé hodině, nejen při dějepisu, ale taky v literatuře, zeměpisu a dalších předmětech. A pak tomu začne věřit, zvlášť když jde o malé děti. Vezměte si třeba situaci na Krymu. Okupace poloostrova začala před více než 12 lety. Tehdy nikdo ze současných školáků ještě v lavicích neseděl. Všichni, kteří tam chodili tehdy, jsou už ze školy dávno pryč. Takže když tuhle propagandu děcka slyší od 1. do 11. třídy, nastane chvíle, kdy jí podlehnou. A co je ještě důležitější, dětem je vštěpováno, že jejich svatou povinností je obětovat svůj život za Ruskou federaci. A to je vážně nebezpečné. Od tohoto školního roku je v osnovách nový předmět nazvaný duchovní a mravní hodnoty ruské kultury. V hodinách je pak spousta věcí popisována z pohledu víry. A tomu se člověk brání ještě složitěji. Nejde už o analyzování informací a nakládání s fakty, ale postoje a názory. Rusko do výuky stále víc zapojuje náboženské prvky, protože chce změnit přesvědčení ukrajinských dětí.
7: This is why Russia is trying to change the beliefs of these children and to include more and more religious in the educational process.
6: V jakém jazyce spolu mluví? V ruštině?
7: In Russian. In Russian.
8: V ruštině.
6: Strictly in Russian. No Ukrainian.
7: No Ukrainian at all. And if before Russian Federation.
8: Ukrajinsky se nemluví. Rusko dřív tvrdilo, že na okupovaných územích nadále existují ukrajinské školy. Od loňského roku ale ukrajinštinu z ruských vzdělávacích programů zcela odstranilo. Mluvili jsme o Krymu. Tam stále existuje několik škol, kde se učí krymská tatarština. Ukrajinsky se tam ale mluvit nenaučíte.
6: Zpívají děti ve školách ruskou státní hymnu?
8: Musí.
6: Is it a tradition?
7: Yeah, this is,
8: je to povinnost.
7: This is an obligation.
6: An obligation. Mají to nařízené.
7: It's mandatory because we talked with young people.
8: Ano, mluvili jsme s mladými lidmi, kteří přišli z okupovaných území na svobodné území Ukrajiny. Říkali, že když ve škole nespívali ruskou hymnu, odvedli je k výslechu. Jejich rodinu nejdřív předvolali do školy k řediteli a pak ke speciální službě. Děti se podobných aktivit účastnit musí. Nemají jinou možnost. Všechno to souvisí s nátlakovým vydáváním ruských pasů. Neexistuje, že by ho dítě nedostalo. Jakmile dítě oslaví 14. narozeniny, obdrží ruský pas. Rusové pořádají slavnostní ceremonie, při kterých dětem vydávají pasy. Slouží to jako ukázka toho, že celé obyvatelstvo je proruské. Pokud si dítě pas nepřevezme, jeho matka a otec přijdou o rodičovská práva. Dítě pak taky nemá přístup ke zdravotní péči ani k sociálním službám. Prakticky tedy není možné ruský pas odmítnout. Pro chlapce to taky znamená, že po dosažení 18 let, pokud nenastoupí na vysokou školu, budou podle zákona odvedeni. Je to od začátku cesta přímo do ruské armády.
7: So this is the way forward to the Russian army.
6: Can you tell me how many children are? Kolik dětí v současnosti žije na ruském okupovaných územích Ukrajiny? A kde je jich nejvíc? Na Krymu?
7: Approximate number is 1.6 million of children.
8: Odhadem 1 600 000 dětí. Skutečné číslo ale neznáme, protože registry jsou uzavřené a ke spoustě informací se nedostaneme. Stále ale dokážeme dohledávat počty dětí chodících do školy. Tyto údaje jsou zveřejněné na jakýchsi oficiálních stránkách. Celkový počet je ale obtížné zjistit. Naschvál. Rusové to tutlají kvůli deportacím a nuceným přemístěním ukrajinských dětí. Kyjevu to znemožňuje monitorovat, kde se děti nacházejí, zda jsou stále na okupovaných územích, nebo kam je Rusové odvezli.
6: Je ve škole i vojenský výcvik? Učí se děti zacházet se zbraní a střílet?
9: How to shoot?
7: Yeah, they basically both boys and girls. It's not only for the boys. It's really important to stress.
8: Ano. A chlapci i dívky. Je to opravdu důležité zdůraznit, že se to týká obou pohlaví. Existuje povinný předmět jménem Základy bezpečnosti a obrany vlasti. Jeho součástí je i praktická výuka. A zatímco dříve tvořila přibližně 20% předmětu, od tohoto roku se její podíl zvýšil na 50%. Děti tedy tráví více hodin získáváním vojenských dovedností. Učí se taky ovládat FPV drony, protože Ruská federace si uvědomuje, že právě drony se ve válce teď používají nejvíc. Ukrajinským dětem vysvětluje, jak s nimi létat, aby z nich byli lepší vojáci.
6: Vím taky o takzvaných kadetských třídách. Co jsou zač?
8: Jsou to speciální třídy, kde děti už od první třídy mají dodatečné hodiny tělocviku a propagandy. Tyto třídy fungují pod patronátem různých ruských institucí, například vyšetřovacího výboru nebo FSB a dalších. Děti taky nosí stejné uniformy jako příslušníci instituce, pod kterou konkrétní třída spadá. Tyto organizace taky navštěvují a učí se o tom, jak to v nich chodí. Cílem je, aby po dokončení školy nastoupili na vysokou školu, pokračovali ve svém zaměření a následně se stali součástí systému. Do kadetských tříd tedy chodí děti, ze kterých chce mít Rusko budoucí elitu, jejímž úkolem bude utlačovat obyvatele celého regionu. V roce 2016, kdy se tyto třídy na Krymu začaly teprve otevírat, jich bylo 12. Nyní je na Krymu a ve městě Sevastopol nejméně 397 takových tříd. Rusové už kadetské třídy otevírají taky na okupovaných územích Chersonské a Záporožské oblasti. Jde tedy o poměrně rozsáhlou síť.
7: So basically this is kind of widespread network of these classes.
6: And is this indoctrination?
5: A probíhá indoktrinace dětí pouze ve školách nebo ji děti zažívají i ve volném čase, na kroužcích nebo na táborech?
6: And they do the other activities apart from just going to school?
7: The majority of it happening in the formal education. So not
8: Většinou je to součástí institucionálního vzdělávání, tedy nejen ve školách, ale také ve školkách nebo na univerzitách. Samozřejmě to pak pokračuje i při mimoškolních aktivitách a v různých mládežnických hnutích. Proč ale zdůrazňuji právě školy? Protože nábor do hnutí prvních nebo do junarmie obvykle probíhá právě na půdě škol. Jejich zástupci chodí do školy, děti k ním přilnou, stávají se součástí těchto hnutí a navštěvují je i po vyučování. Je to rozsáhlý systém. Existují mládežnická hnutí, která pořádají různé aktivity, tábory a polovojenské hry, jako je Zarnica a další. Fungují také vojensko-vlastenecké kluby, kde děti získávají praktické vojenské dovednosti. Tyto kluby otevřeně říkají, že jejich cílem je připravovat budoucí vojáky.
7: They openly promote that their aim is to prepare future soldiers. We have re-educational camps.
8: Existují i převýchovné tábory. Některé jsou více militarizované, jiné méně. Pořádají se nejen v létě, ale celoročně. I v tomto případě jde o rozsáhlou síť. Stejně tak po celý rok probíhají různé soutěže. Jsou věnované Dni Ruska, Dni vítězství nebo různým místním událostem. Prakticky neexistuje měsíc, kdyby se nic nedělo. Pořád je tu něco, co má za cíl změnit identitu dětí. Existuje taky celá řada programů zaměřených na odvážení dětí z okupovaných území do Ruské federace. Jsou to různé výměnné programy, které pak dětem poskytují lepší možnosti studia na ruských univerzitách nebo taky různé tábory. Smyslem toho všeho je proměnit obyvatelstvo okupovaných území, jednak kognitivně prostřednictvím změny přemýšlení dětí, ale také jeho složení. Zatímco mladí lidé jsou odváženi do Ruska, na okupovaná území naopak míří lidé z Ruské federace. Důvod je jednoduchý. Mít možnost tvrdit, že tam žádní Ukrajinci nežijí. Tak proč byste tedy chtěli takové území osvobozovat? Žádní Ukrajinci tam přece nejsou.
5: Proto mají děti ruské pasy, mluví rusky
8: a identifikují se jako Rusové.
6: Kdo je to všechno učí?
7: The teachers.
8: Bohužel, většina učitelů jsou Ukrajinci.
5: Byli k tomu donuceni?
8: Někteří ano. Jiní se rozhodli dobrovolně. Musíme rozlišovat dvě různé situace. Například na Krymu zůstali většinou stejní učitelé. Rusové učitelé ukrajinštiny a ukrajinských dějin přeškolili. Museli změnit svůj předmět. Pokud jste například dříve učili ukrajinštinu, začali jste učit ruštinu. Pokud jste učili dějepis a dějiny Ukrajiny, začali jste vyučovat o dějinách Ruska. Před rokem 2022 ještě nebylo úplně nutné stát se součástí propagandy. Víme o učitelích, kteří to nedělali. Po roce 2022 a po zavedení jednotných učebnic už to možné není. Na kantory z Krymu proto nebyl vyvíjen takový tlak jako na ty z Chersonské a Záporožské oblasti. Tam učitelé prostě říkali, že propagandu učit děti nebudou. Pro Rusko tak byl obrovský problém vůbec školy otevřít. Dodnes tam Rusům chybí učitelé.
7: And for now it is still a problem for Russian Federation. They have a lack of teachers in the schools.
6: So do they bring? Přivážejí je tedy z Ruska?
7: They bring some from Russia, but they.
8: Některé ano, ale jejich nedostatek.
7: People to the territory.
6: Slyšel jsem třeba o lidech z Dagestánu.
7: From different regions, they have a special program.
8: Přijíždějí z různých regionů. Existuje na to speciální program jménem Venkovský učitel. V rámci něj míří na okupovaná území hlavně mladí učitelé. Je jich ale stále málo, takže většinou jsou to prostě Ukrajinci. Někteří z nich navíc předtím ani neučili. Jde o studenty z univerzit, ale taky lidi bez pedagogického vzdělání, kteří dříve pracovali v úplně jiném oboru a teď začali něco učit.
7: At all don't have the diploma and they start teaching something in school.
6: Is there a way for children to keep studying? Existuje nějaký způsob, jak se mohou děti dál učit v ukrajinštině a studovat ukrajinské dějiny podle ukrajinských osnov, tedy učit se fakta, a ne pocity a pohledy ruské armády a vlády? Russian army and Russian
7: government. This is extremely complicated. Not only because...
8: Je to nesmírně komplikované. Nejen kvůli tomu, že by to museli dělat online a až po škole, protože do ní chodit prostě musí. Přes den by tedy navštěvovali ruskou školu a večer studovali v ukrajinštině. Je to ale strašně náročné už kvůli množství času, který by tomu museli věnovat. A taky proto, že pokud se děti připojí k ukrajinskému vzdělávání online, mohou za to být stíhány. Pokud si stáhnou ukrajinské učebnice dějepisu a materiály věnované druhé světové válce, hladomoru na Ukrajině, nebo současným událostem v jejich zemi a budou si je chtít přečíst, Rusové je za to můžou na základě zákonu o extremismu trestně stíhat.
6: Takže v mobilu je mít vůbec nemůžou.
7: It's criminalized. It's not just forbidden, it's criminalized. There are concrete articles through which these children could be prosecuted.
8: Je to trestné. Existují konkrétní paragrafy, na jejichž základě mohou být děti stíhány. Dalším problémem je, že Rusko blokuje přístup k internetu. A teď se bavíme o územích, kde vůbec nějaké připojení existuje. Na řadě míst internet vůbec není. Děti tedy ani nemají možnost se k ukrajinskému systému online vzdělávání připojit.
6: Vy víte o dětech, které uprchly z Ruskem okupovaných území a teď se třeba učí o věcech, o kterých třeba nikdy neslyšeli. Věří jim? Do they believe them?
7: You know, children who are coming to free territory of Ukraine?
8: Víte, děti, které přicházejí na svobodné území Ukrajiny, pro tuhle cestu obvykle museli udělat opravdu hodně. Hledali způsoby, jak z okupovaných míst uprchnout, šetřili si na to peníze, pak prošli řadou jiných zemí a riskovali, aby se do svobodné Ukrajiny dostali. Mnoho z nich nemá ukrajinské pasy, ale jen své rodné listy. Takže jo, všem těm novým informacím věří, ty děti nejsou překvapené, protože se sami snažili k takovým zprávám dostat. Děti, které ruské propagandě uvěřily, bohužel tak často nepřicházejí. Jakmile jí podlehnou, pravděpodobnost, že se vydají na svobodné území Ukrajiny, klesá.
7: It's less likely that the child will come to the free territory of Ukraine because of the road is such difficult.
8: Je to vážně obtížná cesta. Na okupovaných územích je spousta mladých lidí, kteří jsou pro ukrajinští, ale nechtějí riskovat. Bojí se, co všechno se jim může stát. Mnozí z nich navíc nemají mimo okupovaná území žádné příbuzné. Je to pro ně cesta do neznáma. Nevědí, kde by žili. Víme o případech mladých Ukrajinců, kteří okupovaná území opustili, jenže z různých důvodů ztratili spojení s lidmi, se kterými byli do té doby v kontaktu. Když totiž překračujete hranici, obvykle z mobilu všechno smažete, abyste neměli problémy při kontrolách. Jakmile však uprchlíci o své kontakty přijdou, neví, na koho se obrátit. Pak můžou skončit klidně na několik dní někde na vlakovém nádraží. Přespávají tam, protože nemají kam jít a nevědí, koho požádat o pomoc. Není to vůbec snadná cesta.
6: A znáte naopak případy těch, kteří už bojují proti Ukrajincům na frontě?
8: Ano, ale nedokážu říct, kolik jich je. Rusko se samozřejmě snaží o těchto případech mluvit a ukazovat, že se mu už podařilo Ukrajince změnit.
6: Že systém funguje.
8: A že děti už jsou proruské a všechny budou až do konce bojovat za Rusko. Na školy umisťují pamětní desky a prezentují odvedence jako hrdiny. Snaží se tím zlanařit víc a víc dětí. Proto o těchto případech víme. Nevíme ale, kolika mladých se to týká. Známe nicméně i případy těch, které zajala ukrajinská armáda a následně zjistila, že jsou to Ukrajinci z okupovaných území. Byli už součástí systému. Někteří se k ruské armádě přidali ne z přesvědčení, ale proto, že k tomu byli donuceni. Byli odvedeni a následně dostali možnost buď vstoupit do armády, nebo nést následky. Rozhodli se připojit a pak se vyhýbat bojovým akcím. Jenže takhle to nefunguje. Víme tedy o různých případech. Na okupovaná území ale nemáme přístup a ani o tom nemůžeme mluvit s dostatečným počtem lidí. Chybí nám důležité informace.
6: Thank you very much for being here for answering my questions.
7: Yeah, thank you for putting light on this issue. I do believe it's important.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Maria Surjalinová, ředitelka ukrajinské nevládky Almenda, kterou podporuje mimo jiné Člověk v tísni a která se snaží dostat k informacím o ukrajinských dětech na okupovaných územích. Rusové jim vymývají mozky propagandou a cvičí je na vojáky. I o tom se mluvilo na Krymských dnech v Praze, na které Maria do Česka přijela. Jak mimo jiné letos připomněla organizace Human Rights Watch, Rusové tímto vším porušují mezinárodní právo, včetně práva dítěte na vzdělání v mateřském jazyce. Jinak Maria se tomu věnuje, mluvila o tom ve Vinohradské 12 českým hlasem Šárky Fenikové, které tímto za dabing děkuju. A editaci a zvuk pak měli v této epizodě na starosti Katka Pospíšilová, Mirek Tomek a Johan Foss. Tento týden na tuto epizodu ještě navážeme, budeme řešit hybridní hrozby Ruska v Evropě. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
0: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
0: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
0: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
0: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávu připravil Ondřej Látal.
3: Ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele přerušil nejvyšší soud výkon trestu. Americké sankce podle ministra financí od zítřka uzemní iránské aerolinky. Hokejisti Liberce vyhráli v Pardubicích a slaví první vítězství v extraligové sezóně. A zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě.
4: Mluvčí soudu Gabriela Tomíčková uvedla, že nelze předem vyloučit, že nejvyšší soud dovolání vyhoví a případně zruší napadená rozhodnutí.
5: Přerušení výkonu trestu však nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Následně se bude nejvyšší soud věnovat věcnému posouzení podaných dovolání.
4: Magdalenin advokát Jaroslav Fenik rozhodnutí soudu přivítal.
6: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
4: Irenin advokát David Uhlíř rozhodnutí zatím nekomentoval. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Vrchní soud v Praze je na konci června za vraždu Šifra odsoudil na 9 a 12 let vězení. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a čekali, že jeho tělo po smrti zmizí. Martin Štorkán a Vít Kubant, Radiožurnál.
3: Leteckou dopravu na Blízkém východě dál omezují bezpečnostní rizika. Spojené státy navíc začínají uplatňovat sekundární sankce vůči Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent v americké televizi CNBC řekl, že jejich prostřednictvím od zítřka uzemní všechny íránské letecké společnosti.
7: Letiště, která iránským aerolinkám poskytnou palivo, přistávací služby nebo prodají jejich letenky, budou podle Bessenta vyloučená z dolarového systému. Podle zpravodajského serveru Euronews od začátku týdne bez uvedení důvodu iránská aerolinka Mahan Air zastavila lety do Turecka, Ománu a Gruzie. Letenky do Tehránu aktuálně nenabízí například ani turečtí dopravci, ruský Aeroflot nebo německá Lufthansa. Evropské aerolinky navíc většinou kvůli doporučení unijní agentury pro bezpečnost letectví vyčkávají i s obnovením letů na arabský poloostrov. Dnes ale po několika měsících přistál v jordánském Amánu let nízkonákladové společnosti Wizz Air. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Skoro 53 tisíc diváků navštívilo uplynulou sezónu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. V porovnání s minulým rokem se návštěvnost téměř nezměnila. Příští rok tam Jihočeské divadlo uvede hned dvě nové premiéry. Jednou z nich bude představení Alenka v říši divů, přiblížila ředitelka Jihočeského divadla Martina Šlégelová.
8: Část lístků nabídneme divákům jako takzvané imerzivní lístky. To budou lístky, které, když se diváci koupí, tak jim umožní to, že se chvíli budou dívat z točny a v určité fázi my si je z té točny stáhneme dolů a oni se přímo budou moci podívat do té říše divů. A dokonce tam v jedné potom scéně i vystoupí.
9: Sport. Hokejisti Pardubic prohráli v Tipsport Extralize s Libercem 4-5, zatímco obhájcům titulu skončila dvouzápasová vítězná série. Hosté ze severu Čech slaví první triumf v novém ročníku nejvyšší soutěže. Právě teď se hraje utkání čtvrtého kola mezi pražskou Spartou a Mladou Boleslaví. Další informace přidá z pražské O2 arény reportér Tadeáš Skalický.
10: 40 sekund zbývá do třetí třetiny. Sparta prohrává s Mladou Boleslaví 3-5. Před malou chvílí se mladoboleslavští prosadili brankou do prázdné brány a to znamená, že středočeši nejspíš zvítězí v tomhle utkání. Zbytek zápasu na Radiožurnálu Sport z pražské O2 arény. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
9: A české házenkářky zahájily závěrečnou část přípravy na prosincové mistrovství Evropy, které bude spolu pořádat Brno. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého trénují na západě Čech, kde je čeká tradiční turnaj o štít města Chebu. Reprezentantky od středy do neděle postupně nastoupí proti norskému B týmu, dále také proti Polsku a Slovinsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D35 za Olomoucí a zavřená silnice 69 u Vsetína. Na D35 se vyhněte překážce za Olomoucí ve směru do Ostravy. Za Přáslavicemi na kilometru 284 leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Na dálnici D6 za Karlovými Vary směrem do Chebu překáží nehoda ve sjezdu na Plzeň. Na exitu na kilometru 131 se střetlo osobní auto s motorkou. Za zatáčkou zasahují záchranáři, projíždějte opatrně. Silnice 69 ze Vsetína do Vizovic je uzavřená po nehodě. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem osobní auto srazilo chodce. Zasahují tam záchranáři, místo jde oběd přes obec. A na Benešovsku pozor na nehodu na silnici 3 do Tábora. U sjezdu na Sedlčany osobní auto srazilo srnu. V místě se zpomaluje tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra ráno čekáme ještě ojedinělé mlhy a nebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojedinělé přehánky. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, je s vámi Zuzana Burešová.
2: Dobrý večer. Máme pro vás zprávy ze sněmovny. Neplatiče výživného zřejmě čekají přísnější tresty. Novelu koaličních poslanců teď projednává sněmovna na mimořádné schůzi. Do vězení by se podle návrhu mohli dostat ti lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Do parlamentu se proto vydáme už za malou chvíli.
0: Večerní radiožurnál
1: a Zuzana Burešová.

0: Poslanci se ve druhém čtení dnes vrátili k debatě o novele trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Ti, kteří výživné neplatí nejméně třetinu roku, by mohli od nového roku skončit ve vězení. Další informace už přidá přímo ze sněmovny reportérka Adela Burešová. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Poslanci se k projednávání této novely dostali krátce po 18. hodině, posunout do závěrečného schvalování, ale nestihli a schůzi si přerušili před pár minutami a vrátit by se k ní měli zítra. A to za stavu, kdy se do rozpravy hlásí ještě 6 poslanců. Ta novela tedy počítá s tím, že za úmyslné neplacení alimentů déle než třetinu roku by soudy mohly ukládat až roční vězení. Tento trest ale kritizuje opozice, podle které na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče končí za mřížemi. O tom mluvil třeba lidovecký poslanec Václav Páteník.
2: Vězení samo o sobě tento problém ve většině případů neřeší. Ten důvod je prostý. Člověk výkonu trestu negeneruje příjem, jeho dluh na výživném dál narůstá a po propuštění čelí zásadním překážkám na trhu práce.
1: Neplacení výživného by ale automaticky neznamenalo odnětí svobody. Soudy by častěji mohly ukládat alternativní tresty, jako třeba domácí vězení. Podle předkladatelky novely poslankyně hnutí ANO Heleny Válkové je zapotřebí tresty zpřísnit.
3: Stoupají počty případů, kdy prostě povinní, většinou muži, ale můžou být výjimky, svoji povinnost neplní. Proč? Protože nabízí se jednoduchá odpověď, protože ví, že to nebude trestně postižitelné.
1: K té novele se sešla zhruba 20 pozměňovacích návrhů. Poslankyně starostů Barbora Urbanová chce třeba uzákonění nepromlčitelnosti vraždy nebo změny v takzvaném dětském certifikátu. A další pozměňovací návrhy se týkají třeba digitálního kuplířství, takzvaný Lex Kajumi. No a o těchto návrzích ale budou poslanci stejně jako o celé novele hlasovat až ve třetím čtení.
0: Koalice chce také zpřísnit tresty za týrání zvířat. Je to součástí této novely?
1: To není. Ta část týkající se zvířat je samostatným bodem na programu a sněmovna se k němu tak dostane zřejmě až zítra. Debatu mezi poslanci ale vyvolává navrhovaný nový trestný čin, který by se vztahoval na bezdůvodné zabití kočky nebo psa. Někteří poslanci totiž chtějí, aby tento čin zahrnoval všechna zvířata a třeba poslanec starostů Karel Dvořák proto nahrál přes 100 pozměňovacích návrhů a každý z nich zastupuje jedno zvíře. Mezi nimi je tak třeba pozměňovací návrh na ochranu mrože, narvala žirafy, anebo třeba ptakopiska. No a i o nich pak bude muset ta sněmovna hlasovat.
0: Říká reportérka Adela Burešová toho času v poslanecké sněmovně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Neříkej, co má se stát, bude teď zpívat Eva Farná, jenže já to prostě řeknu. Ve večerním radiožurnálu nás za chvíli čeká sportovní přehled.

0: Hokejisté Liberce jsou v posledních měsících neoblíbeným soupeřem uřadujících extraligových šampionů z Pardubic. 6 z posledních 7 vzájemných zápasů totiž ovládli právě Severočeši, včetně toho dnešního. Bílí Tygři v Pardubicích zvítězili 5-4, když hned 5 branek padlo v závěrečné třetině. Dařilo se taky hráčům Mladé Boleslavy, kteří na ledě pražské Sparty zvítězili 5-3. A právě těmito údaji a právě těmito zápasy začíná sportovní přehled. Do studia ho přinesl reportér František Typovský. Vítejte.
1: Pěkný večer. Sport. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. O vítězství nad Britkami rozhodly už ve dvou hrách. Marie Bousková udolala ve třech sadách Soné Kartelovou. Linda Nosková si poradila s Katie Boulterovou 6-2 a 7-6. Wimbledonské šampionce se dařilo na servisu v důležitých momentech. Celkově si Nosková pomohla 15 esy.
2: No, tak zápas byl samozřejmě těžký. Na to, že jsem dala tolik es, tak to až tak nevypadalo lehce, nebo aspoň na skóre. KT hrála skvěle, servírovala taky dobře, takže se to vyrovnalo tím pádem.
1: V pátečním semifinále si české tenistky zahrají s vítězkami zítřejšího souboje Kazachstán-Španělsko. Čeští tenisté znají soupeře pro finálový turnaj Davisova poháru. Na konci listopadu se ve čtvrtfinále v italské Boloni utkají s Kanaďany, za které může nastoupit taky pátý hráč světa Felix Auger-Aliassime. Určil to los právě v Boloni. Čeští fotbalisté se v Praze chystají na vstup do elitní skupiny Ligy národů. V sobotu večer na stadionu v Edenu nastoupí proti Chorvatsku. V reprezentačním kádru je kromě brankářů jen 5 hráčů z elitních 5 evropských soutěží. Navíc stopeři Hranáč s Vítíkem v Hoffenheimu, respektive Boloni, v posledních týdnech nenastupovali. V rozhovoru pro radiožurnál Sport o tom mluvil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
3: To zahraničí je fakt limitovaný. I když ty kluci jsou, tak ne úplně všichni jsou vytížení a tu minutáž moc nemají. Potřebovali bychom trošičku ten národní tým stabilizovat a povolávat častěji většinou stejný kluky, aby jsme měli ten základ náš a je třeba čas, protože ta stabilita tady zatím chybí, na který musíme zapracovat a já bych chtěl, aby začala právě teď.
1: Celý rozhovor s Pavlem Nedvědem si můžete přečíst na webu irozhlas.cz. 3 dny po utkání s Chorvatskem Češi v Edenu přivítají Anglii. Na začátku října je pak čekají ještě zápasy ve Španělsku a v londýnském Wembley znovu s Angličany. Český fotbalový trenér Marek Jarolím skončil v polské Gdyni. 12. celek druholigové tabulky, který v minulé sezóně sestoupil z nejvyšší soutěže, to oznámil na svém webu. Jarolím na severu Polska vyhrál jen 3 z 9 ligových zápasů. A boxerka Stella Blažková získá medaili na evropském šampionátu. Ve čtvrtfinále totiž v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20-letá česká reprezentantka tak má jistý bronz. O postup do finále se Blažková utká zítra.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Hostem bude tentokrát Hajná. Co všechno se dá vyčíst z lesa, když v něm člověk pracuje každý den? Lucie Marunová je hajnou na Šumavě, stará se o les a zvěř a své zkušenosti zachytila v knize. Jak se vlastně žena cítí mezi hajnými? Má čas si při své práci říct, tak tady se na chvíli pokochám, je tady tak hezky.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Ondřej Látal.
1: Ceny nafty pro spotřebitele se v srpnu v Česku zvýšily nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Oproti červenci ceny v tuzemsku vzrostly o více než 14%. Průměr za celou unii byl přitom skoro o polovinu nižší. Češi si připlatili taky za benzín, jeho ceny se zvýšily o necelá 3%. Americký prezident Donald Trump na úvod schůzky se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským řekl, že společně hledají řešení, jak ukončit válku na Ukrajině. Státníci spolu jednají na valném shromáždění OSN v New Yorku. Trump prohlásil, že uzavřít mír je ochotný i ruský prezident Vladimír Putin. Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ministerstvo životního prostředí ale dál upozorňuje, že je zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. Sport. Volejbalisti Francie a Polska jsou prvními semifinalisty evropského šampionátu. Oba favorizované celky nestratili v bulharské Sofii ani set. Francouzi porazili Rumuny, Poláci vyřadili Němce. Soupeře jim ve středu určí zbývající čtvrtfinálové zápasy. Belgie Slovinsko a Itálie Finsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Koberovic a neprůjezdná silnice 3 na Benešovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za nájezdem od Koberovic. Na kilometru 74,5 stojí porouchané nákladní auto. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla, takže se vybočuje. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku před sjezdem na Kolín a Poděbrady. Na 39. kilometru osobní auto má poruchu, místo je označené šipkou. Silnice 3 z Benešova do Tábora je teď neprůjezdná u sjezdu na Sedlčany. Podle řidičů tam zasahují záchranáři u nehody osobního auta.
4: V podstatě je to uzavřený, takže všechny auta tady přijíždějí na tom sjezdu. Asi to bude muset se jezdit teď přes Hotice.
3: A na Vsetínsku je neprůjezdná silnice 69 do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem osobní auto srazilo chodce. Na místě záchranáři místo objedete přes obec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes v noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na plus 2 místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra čekáme ráno ještě ojedinělé mlhy anebo nízkou oblačnost, jinak má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojedinělé přehánky. Teploty zítra 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji, tam naměří až 20 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál a Zuzanu Burešovou.
0: Dobrý večer, o čem budeme mluvit v této necelé půl hodině? Tak o speciálním lepidle na zlomeniny. Ano, slyšeli jste dobře. Existuje takové lepidlo, za chvíli vysvětlíme. A taky budeme mluvit o velké popularitě městských maratonů. Budu ráda, když vás naše témata zaujmou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Lepidlem slepíme nejenom roztržený papír. Speciální lepidlo brněnských vědců totiž dokáže slepit kosti i tříštivé zlomeniny. Mohlo by usnadnit operace a urychlit hojení. Experti ho teď testují, my se jich za chvíli zeptáme na podrobnosti.

0: Tříštivé a další komplikované zlomeniny by mohlo v budoucnu pomoct léčit speciální kostní lepidlo brněnských vědců. Vyvinuli ho společně s chirurgy z Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Experti teď ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství zjišťují, jak se lepidlo chová v živém organismu.
1: Ovečka už je na sále, položili jste ji na stůl.
2: Celkové anestezii, má monitorované veškeré životní funkce a už začíná ten chirurgický zákrok.
3: Popisuje začátek operace veterinární lékařka Edita Jeklová z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Nyní chirurg Milan Krtička z Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity chystá místo, kam vloží kostní lepidlo.
4: Teďka vytváříme prostě záprsní kosti, otvor, kde vyfrézujeme kolečko, aby jsme vyzkoušeli to testované lepidlo, kdy my to kolečko zpátky vlepíme.
1: A pak se bude pozorovat, jestli to teda srostlo úspěšně.
4: Budeme sledovat, jak došlo k tomu, že to lepidlo ho přilepilo, vhojilo a přeměnilo se v novou kost.
1: Vědkyně z CEJTECu vedle už míchají lepidlo.
5: Používalo by se to právě na lepení tříštivých zlomenin, kdy výhodou je, že se to dá aplikovat injekční stříkačkou, například pod rentgenem, že by se nemusela ta zlomenina celá otvírat.
3: Říká vědkyně z CEJTECu VUT Lenka Michlovská. Slepí tedy kostní úlomky, podpoří hojení zlomeniny a začas se vstřebá, potvrzuje Krtička.
4: Teď ho z stříkačky naaplikuju, vykroužil jsem tam to kolečko kostěné a teď to takhle lepím zpátky.
1: A nyní už jenom zašijete.
4: Zašíváme a experimentální operace končí.
1: Ovečce se rána zaváže a vezme se zpátky do stáje.
3: Ovce teď míří zpátky do stáje mezi ostatní, které operaci prodělali. Tam budou několik týdnů pod dohledem vědců a veterinářů, říká Edita Jeklová.
2: Experimentální stáje, akreditované ministerstvem zemědělství, k tomu bychom mohli teď dělat experimenty.
1: To jsou teda ovečky, které už za sebou mají operaci. Jak jsou na tom?
2: Jsou na tom výborně, ovečky všechny přijímají potravu a jsou schopni pohybovat se, zatěžovat vlastně i tu operovanou končetinu a že všechny se mají dobře.
3: Pokud se kosti dobře zahojí, čekají vědce ještě další testy a roky práce. Kostní lepidlo by ale jednou mohlo pomoct lékařům spojovat i složité zlomeniny a zkrátit dobu, po kterou musí být kost znehybněná sádrou nebo jinou fixací. Z Brna, Marek Hensel, Radiožurnál.

Začíná období největších globálních maratonských běhů a pokud byste si chtěli zaběhnout 42 kilometrů a 195 metrů v Berlíně, Chicagu nebo New Yorku, musíte mít taky hodně štěstí, protože stejný sen jako vy mají tisíce dalších běžců. A právě o tom budeme ve večerním radiožurnálu mluvit už za chvíli.

0: Teď jsme popoběhli už k dalšímu tématu. O víkendu se totiž chystá jeden z nejrychlejších maratonů na světě. Závod v Berlíně patří každoročně mezi nejsledovanější atletické silniční závody a připravují se na něj i 10 000 amatérských běžců. Dostat se na start takové akce je ale čím dál těžší.
1: Ta cesta na maratonský major, na jeden z toho seriálu od příštích roku už 8 závodů, vede pro většinu běžců přes loterii. To znamená, že se zaregistrujete na stránkách pořadatele a pak čekáte, zda vás vylosuje. Třeba v případě Berlína je ta úspěšnost asi 20%, zatímco pokud byste chtěli běžet v New Yorku, tak tam máte šanci asi jenom 1%.
2: Přibližuje obrovský převis poptávky po startovních číslech při nejprestižnějších světových maratonech český atlet a popularizátor dlouhých běžců Milan Janoušek.
1: Další možnost potom existuje pro ty běžce, kteří už mají nějaké větší závodní ambice a třeba už v minulosti běželi nějaký rychlý maratonský čas. Já jsem takto v Berlíně před 2 roky startoval bez toho, že bych musel procházet loterii, protože jsem splnil výkonnostní limit a pro tu kategorii, kterou označují takzvaně sub-elite, tak tam umožňují těm běžcům projít a postavit se na start bez toho, že by procházeli loterii.
2: Přidává Milan Janoušek, jehož maratonský rekord je lehce nad hranicí 2 hodin a 20 minut. Podobné příjemné starosti jako maratonské majory řeší už také organizátoři v Česku.
3: Potýká se s tím nejenom obrovské maratony, ale už i pražský půlmaraton, který vlastně v letošním roce jsme získali přes 70 000 zájemců o přihlášku, ale uspokojit můžeme jenom zhruba 17 000 startujících.
2: Přidává čísla manažerka největších českých běžeckých závodů Jana Moberly. A třeba příští ročník londýnského maratonu měl skoro 1 400 000 zájemců a organizátoři tak poprvé v historii rozdělí pole atletů do 2 dnů a na startu se tak během posledního dubnového víkendu objeví přibližně 100 000 vytrvalců. A pak je tu skupina elitních sportovců, kteří mají ty nejlepší podmínky a dostat se mezi ně je extrémně těžké.
1: Bude to ještě obtížnější příští rok, protože všichni budou usilovat o splnění limitu na olympiádu. Tady už by ti běžci museli mít to běžecké CVčko tak kvalitní, že by po nich ty pořadatelé šahli a bavíme se o nějakých třeba maratonských časech po 2:10.
2: Doplňuje atlet Milan Janoušek, mimochodem pod 2 hodiny a 10 minut ještě nikdy žádný Čech maraton neběžel. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Dobrý večer s Radiožurnálem, je 22 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
3: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla. Chyba zasáhla až 2 miliony lidí. Ruský soud poslal na 13 dní do vězení Čecha za protest na Rudém náměstí. České tenistky postoupily přes Británii do semifinále poháru Billie Jean Kingové. A zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 20 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort teď únik dat vyšetřuje.
5: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
6: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
5: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana za protestu Leninova mauzolea na Rudém náměstí. Podle ruských agentur Interfax a TASS se muž v neděli držel transparent, kterým měl diskreditovat ruskou armádu. Co na nápisu stálo, agentura neuvedla. Kromě vězení musí ještě zaplatit v přepočtu 15 000 korun pokutu. Zadržení českého občana potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
7: Naše velvyslanectví v Moskvě je s případem obeznámeno a zadrženému českému občanovi od počátku poskytuje konzulární pomoc. S ohledem na citlivost případu nebudeme věc dále komentovat.
3: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jsou komunisté na Kubě pod tlakem a selhávají jako nikdy dřív. Jejich režim podle něj padne. Trump to řekl v projevu před valným shromážděním OSN v New Yorku. Dodal taky, že komunismus se do Spojených států nikdy nedostane, za to svoboda na Kubu ano. Při jeho slovech ze sálu na protest odešla kubánská delegace. Muzeum literatury uspořádá na knižním veletrhu ve Frankfurtu výstavu věnovanou českým autorkám. Vernisáž bude už příští týden a představí na ní díla jak Boženy Němcové, tak současné Radky Denemarkové.
8: Chceme představit role ženských osobností naší literatury právě třeba v tématech násilí, v tématech disentu.
9: Přibližuje ředitel Muzea literatury Michal Stehlík. Ve Frankfurtu chystají i diskuze o překladu a role slova v cizině nebo také exilu.
8: Tam vlastně budou diskutovat zástupci literatury i aktuálně, kteří vlastně vnímají to, že exil není jenom věc minulosti, ale i bohužel aktuální záležitostí, kdy literární osobnosti musí opouštět své země, jako Běloruskou, Ukrajinu, Rusko a podobně.
9: 23. října pak Muzeum literatury otevře v Praze výstavu o české exilové literatuře. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
3: Sport. Hokejisti Mladé Boleslavy vyhráli v nejvyšší soutěži na ledě pražské Sparty 5-3 a posunuli se na 5. místo neúplné tabulky. Vůbec první triumf v této sezóně Tip Sport Extraligy slaví Liberec. Bílí Tygři vyhráli v Pardubicích 5-4. České tenistky postoupily po výhře nad Britkami do semifinále poháru Billie Jean Kingové. První bod zajistila týmu Bousková třísetovým vítězstvím nad Kartalovou. Nosková pak ve dvou sadách zdolala Bolterovou. Wimbledonská šampionka Linda Nosková by v čínském Shenzhenu uvítala ještě o něco rychlejší povrch, který se prý za poslední dny výrazněji nezměnil.
10: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna. zatím není. Uvidíme, možná za dva dny to bude, doufujeme, něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc nepomáhají, takže to není úplně nejrychlejší kombinace.
3: O tom, s kým budou české tenistky bojovat o finále, rozhodne duel Španělsko-Kazachstán. Semifinále začne v pátek.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D10 u Mladé Boleslavy a překážka na D1 u Průhonic. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova překáží nehoda u Mladé Boleslavy. Ve sjezdu na Kosmonosy a ke Škodovce na 46. kilometru havarovalo osobní auto, projíždí se pomaleji. Na D1 čekejte překážku na výjezdu z Prahy směrem do Brna. U sjezdu na Průhonice na 6. kilometru stojí ponouchané vozidlo. Není osvětlené, je tam ale už policie. Na D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace před sjezdem na Kolín a Poděbrady. Na 39. kilometru porouchané osobní auto je v odstavném pruhu a je tam také světelná šipka. Na nehodu pozor na silnici 3 na Benešovsku mezi Olbramovicemi a Voticemi havarovalo osobní auto u odbočky na Sedlčany. Jsou tam záchranáři, bylo to neprůjezdné, teď už se jezdí kyvadlově. A nehoda blokuje silnici 69 ze Vsetína do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem auto srazilo chodce, objíždí se to přes obec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra ráno čekáme ještě ojediněle mlhy anebo nízkou oblačnost, jinak má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky, teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů. To byly zprávy. Ve večerním radiožurnálu pro vás teď máme reprízu dopoledního hosta Jana Pokorného.
12: Hostem je Adam Plachetka, světový operní pěvec, jeden z nejlepších volejbalistů mezi operními pěvci. Dobrý den.
13: Dobré ráno.
12: Muž s úžasnou hlasovou výbavou, který snad ani v rozhlasovém studiu nepotřebuje mikrofon, ale pro jistotu jsme vám ho dali. Vy jste, pane Plachetko, v rozhovoru pro naši stanici D-dur svého času říkal, že už netrváte ani tak na označení basbaritonista.
13: No, posouvám se oborově trošku výš, troufnul jsem si na Rossiniho Lazebníka sevilského třeba a celkově i vlastně v baritonovém českém repertoáru se nacházím víc a víc doma, takže už nechávám kohokoliv psát cokoliv.
12: Jak trénujete hlasivky teď na bariton?
13: Vlastně ne jinak, jenom spíš ten hlas sám dozrává, někam se posouvá s věkem.
12: Jak vám zrál ten hlas? Byl jste jiný před pubertou a po pubertě?
13: To rozhodně a vlastně i jsem přesvědčen o tom, že je lepší sólově nespívat příliš brzo, protože třeba na nástroj člověk fakt musí hrát od 5 let plus minus, ale zpěv tím, jak se fyziognomie mění, tak se učíte vlastně znovu po mutaci a do té mutace já si myslím, že je lepší to mít jako kolektivní aktivitu, takže za mě, když se někdo ptá, co s dětmi a zpíváním, tak za mě jako nejlepší odpověď je sbor.
12: A na základní škole vás zpěv bavil?
13: Bavil mě vždycky, asi mě nenapadlo, že by se mi mohl stát obživou, ale muziku jsem měl rád odmala.
12: Ona je taková proslulá scénka z divadla ve Slaném, kdy Felix Holzmann a Karel Gott mluví o tom, kde vlastně vzniká tón a Felix Holzmann tvrdí, že tón vzniká v žaludku. Jak je to doopravdy?
13: No mě naštěstí vychází horem a ne spodem.
12: Vy to znáte.
13: No,
12: on je malej, on to ještě tak nedovedl.
13: No tak vzniká, jestli mám hledat méně vtipnou odpověď, tak vzniká prostě na hlasivkách, rezonuje v prsní a hlavní hlavové rezonanci a opřený je o bránici, což je ten Holzmannův žaludek.
12: I když bránice žaludkem není. Vážně si s Adamem Plachetkou budeme povídat o jeho nastávajícím lazebnickém období, zejména už po písničce.
0: Host Radiožurnálu.

0: Operní pěvec Adam Plachetka je hostem Radiožurnálu. Za pár dní budete ve Státní opeře ďábelským lazebníkem s Víným Todem. Co vám teď při zkoušení dává nejvíc zabrat?
1: No, tak na co jsem nejméně zvyklý, s čím mám nejmenší zkušenost, je mluvený dialog asi. Takže tam hledáme pořád trošku rytmus a melodie, nebo myslím, že už jsme našli, protože dneska večer mě čeká generálka, takže už máme, myslím, finalizováno a musím říct, že inscenaci režíruje Martin Čičvák a tím, že on přichází z Činohry, tak zrovna tady k tomu má dost co říct a myslím, že v tomhle tom jsme se hezky našli, že jsme společně tvořili strukturu toho dialogu, na což my vlastně nejsme zvyklí, my spíš se dopředu naučíme muziku a pak dáváme dohromady všechno kolem, zatímco činoherci spíš vlastně budují kompletně tu scénu od základu společně a pojal jsem to taky tak a musím říct, že to byl možná i dokonce příjemnější zážitek, než jsem si původně představoval.
0: To je představení ostré jako břitva, vlastně se dá říct.
1: Je to tak, je to představení ostré jako moje plastová falešná břitva.
0: Představte Svínyho Toda člověku, který neznal ani muzikál, ani film.
1: No, vlastně ten muzikálový a původně teda činoherní Svíny Tod je jiný než ten v těch londýnských novinách, kde vycházel původně, protože tam to byl jenom opravdu hrdlořez, co řádil a řádil. Potom následně v divadelní hře dostal smysl vlastně v postavě toho soudce Trpina, který ho poslal do vyhnanství, protože se mu líbila jeho žena. A teď teda přichází zpátky do Londýna s vizí pomsty, jednak teda s vizí znovu nalezení rodiny, což se mu sice podaří, ale podaří se mu to ne úplně růžovým způsobem. A vlastně to asi nebudu ani prozrazovat, protože
0: ne, to
1: se potom ukáže všechno ke konci představení, ale vlastně žene ho a k těm nepřístojnostem ho dotlačí vlastně křivé obvinění a 15 let nucených prací v Austrálii.
0: Jsem říkal, že vás čeká lazebnické období, na začátku října zpíváte ve Vídeňské státní opeře Figara v Rossiniho lazebníku Sevilském, což je trochu jiný příběh, než ten s tou břitvou.
1: Druhý lazebník. Ale vyšlo to tak, že zrovna střídám mezi sebou, že mám dvakrát jeden den lazebníka ve Vídni a druhý den Svínyho tady v Praze.

0: dílem u Beaumarchaise.
1: Někdo si to pořád plete.
2: Lazebníka Severského a Federovou
0: ano, tak to, je, ne, to bylo nejčastější, když jsem dělal jenom Mozarta, tak říká, jež, ty děláš Figaro, to je to la, la, la, la, la, la. No, tak to je ten druhej. Ale jo, tak bohužel dneska ani ten Beaumarchaise nemá takový prostor, málo kdo ho asi už bude znát a tím pádem ta trilogie, která ještě končí, pak Darius mi ho napsal třetí díl, ještě ten Bláznivý den, kde Cherubín odejde na frontu a umře tam a je otěhotní s ním mezi tím hraběnka, je to jako opravdu Bláznivý den. Tak to si myslím, že jako ani většina operních fandů nebude znát, ale ty první dva díly trilogie si myslím, že ač teda paradoxně v opačném gardu, že napřed napsal Mozart druhý díl a potom až Rossini první, tak si myslím, že utkvěly hodně v paměti diváků operních fanoušků a jsou to jedny z mých nejoblíbenějších opusů.
1: Možná teď posluchačům připravíme trochu překvapení metodou ostrého střihu po opeře do Osvobozeného divadla s Adamem Plachetkou.
3: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně.

0: všechno je.
1: Samuelova kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku jste byli líní, až potkali Davida.
0: David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil vodu, dal si prostřička příhodu, tři šut.

0: Hrdinova kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída, jak ti bíní filištíni válku vést byli líní, až potkali Davida.
1: David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratřům homolky.

0: Davida Goliáš, to byla skladba, kterou zpíval Adam Plachetka s Ondřejem Havelkou a z Melody Makers, z CDčka Nebe na zemi. Co vás přivedlo k Melody Makers a Ondřeji Havelkovi?
1: No, byla to vlastně jako náhoda nebo řetězec událostí. My jsme pro televizi točili nějaký večer, nevěděli jsme, co přesně to bude. Původně jsme mysleli, no, můj první nápad byl srovnání prvorepublikových pražských a brněnských kabaretů. Pražských a berlínských, to je kousek vedle.
0: Je to taky
1: odbyl. A vlastně v televizi řekli, že je to pro ně příliš dramaturgicky roztříštěné, že by radši jenom teda jedno a ideálně, kdybychom se drželi jenom Osvobozeného divadla, tak jsme s Davidem Švecem, klavíristou, dirigentem, připravili program z Osvobozeného divadla a já, když jsem se to učil, tak jsem si poslouchal nahrávky s orchestrem a říkal jsem si, ježi, ale to je ještě lepší než jenom klavír. A tak jsem nelenil a zavolal jsem on

0: Ondřejovi, jestli náhodou by na něco takového neměli chuť a čas, a skoro až mě překvapilo, že vlastně měli, takže jsme začali plánovat a během vlastně 2 roky asi jsme to dávali dohromady, jsme připravili program, který jsme mysleli, že natočíme a pak 4x, 5x zahrajem. No a už jich bylo vlastně ani netuším kolik, ale určitě jich máme přes 30 za sebou.
1: A už jste si tak blízcí, že vlastně letos spolu budete trávit Vánoce? Můžu říct trochu nadsázky.
0: Ano, to teda jenom s kapelou, protože Ondřej vánoční koncerty a vánoční komerci v tomhle smyslu nemá rád, takže jsme se museli obejít bez něj, ale hledal jsem nějaký způsob, jak dát dohromady zajímavé vánoční CDčko, protože se mě už několik let lidi ptali, jestli mám nějaké vánoční album, a já jsem vždycky říkal, ne, tak vánoční album se dělá, když už člověku dojdou nápady a je to tak jako to poslední, na co se dá myslet. A pak mi ale přišlo líto teda jako neukojit tuto poptávku, ale nechtěl jsem udělat jedno z mnoha a vlastně mě napadlo, protože sám rád poslouchám americké swingovky, tak Andyho Williamse a tuhletu grupu kolem, tak jsme si řekli, že bychom se zkusili pustit do toho tímhle směrem a vlastně jsou tam Rolničky, Bílé Vánoce, velké klasiky a pak i takové ty trošku jako méně známé, ale hezké. A máme toho koncertní šňůru na konci listopadu a v první půlce prosince, která vlastně vrcholí 13. a 14. prosince v pražské Lucerně.
1: A to je to Let It Snow?
0: Přesně tak, to je Let It Snow. A
1: vy to překládáte?
0: My jsme, album je Let It Snow a na koncerty jsme se rozhodli se přiblížit českému divákovi, takže jsme je nazvali Nech to sněžit.
1: Když bych se zeptal technicky, tedy zeptám se ústy, ale na technickou stránku věci, ten přechod z opery do swingu je v čem náročný?
0: No pro mě asi nejnáročnější bylo, myslím, že už jsem se za ta léta, už dneska můžu říct, v tom celkem našel. Největší problém byl v tom, že jsme zvyklí v klasice mnohem víc používat právě tu Holcmanovu bránici a ve chvíli, kdy člověk chce ubrat a zpívat komorněji, popověji, tak vlastně trošku ztratí ukotvení a jako musel jsem se dávat hrozně majzla na intonaci. Ale myslím, že už teda s léty ubíhajícími jsem se uklidnil a už to jde i samo o sobě, ale jako vždycky na to myslím, že nemůžu ty tóny trefovat tak, jak to dělám v práci, ale musím být delikátnější a opatrnější.
1: Říkáte, že jste si musel dávat pozor na intonaci. Vy máte absolutní sluch?
0: Ne, vůbec.
1: Jako nemáte vůbec sluch?
0: Ne, zpěváci vždycky mají špatný sluch. Absolutně nemám. Podle toho, když sám zpívám, tak většinou podle toho, kde ten tón cítím, tak jako se plus minus sekundu trefím v odhadu, ale neslyším to. Spíš opravdu, jenom když sám produkuju, tak vím, co mi dělá tělo a podle toho to poznám.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Hostem bude tentokrát Hajná. Co všechno se dá vyčíst z lesa, když v něm člověk pracuje každý den? Lucie Marunová je hajnou na Šumavě, stará se o les a zvěř a své zkušenosti zachytila v knize. Jak se vlastně žena cítí mezi hajnými? Má čas si při své práci říct, tak tady se na chvíli pokochám, je tady tak hezky.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: A Radiožurnál posloucháte právě teď, půl 11. A poslechněte si taky zprávy s Monikou Chmielovou.
4: Sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Opozice varuje, že trest může dopadnout i na děti. K novele by se poslanci mohli vrátit zítra. V budově Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze dnes zasahovali kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle deníku N shromažďovali dokumenty kvůli podezření, že se v akademii vystavovaly falešné faktury a fiktivní dohody o provedení práce. Zásah potvrdila policie i akademie. Podle státního zastupitelství ale zatím nebyl nikdo obviněn. Státy Evropské unie schválily prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o další 3 roky. Informovalo o tom irské předsednictví rady. Ze sankčního seznamu pod tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska vyškrtly jména 2 ruských oligarchů. A kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic. Hlásí to vlastníci lesů. Třeba magistrát v Přerově uvolnil mimořádnou dotaci 1 000 000 korun na neplánované zalesňování městských lesů. Z jarní výsadby po lesích Svrčov a Staměřice totiž nepřežila skoro polovina vysazených stromků.
1: Sport.
4: Tenistka Barbora Krejčíková je ve druhém kole turnaje série WTA v Singapuru. Němku Friedzamovou porazila ve 3 setech, když v utkání odvrátila 2 matchboly. Příští soupeřkou dvojnásobné grandslamové šampionky ve dvouhře Krejčíkové bude Belgičanka Mertensová. Zápas začne v 8 hodin ráno českého času.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D10 u Mladé Boleslavy a překážka na D1 u Měřína. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova upatrně u Mladé Boleslavy ve sjezdu na Kosmonosy a ke Škodovce. Na 46. kilometru havarovalo vozidlo, projíždí se pomaleji na kruhovém objezdu. Na D1 z Brna do Prahy opatrně před odbočkou na Měřín. Na kilometru 134,5 stojí porouchané nákladní auto. Blokuje odstavný pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna pracují silničáři za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu a projíždějte opatrně. Na Benešovsku pozor na nehodu na silnici 3 do Tábora. Mezi Olbramovicemi a Voticemi u sjezdu na Sedlčany havarovalo osobní auto, projíždí se Kyvadlově. A silnice 69 ze Vsetína do Vizovic je uzavřená po nehodě. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem auto srazilo chodce. Na místě záchranáři, dá se to objet přes obec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na 2 stupně a místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Hostem Radiožurnálu je světově známý operní pěvec Adam Plachetka. Vy máte za sebou i představení vystoupení Jakobína Dvořákova na Dvořákově Praze s manželkou.
1: Je to tak, teď akorát o víkendu, co proběhlo.
0: Jaké to je, když zpívají spolu manžele? To naskoušíte doma, ne, a pak přijdete a vystřihnete to.
1: Víceméně, no a teď dokonce v tomhle tom jsme i zpívali manžele, takže to byla...
0: Oba ty Jakobíny.
1: Absolutní rým, ano, ano. Jo, to byl krásný projekt a vlastně jako jsem si až zpětně uvědomil, že byl téměř plně z domácích rezerv Národního divadla, že vlastně jsme dali dohromady festivalové obsazení, ale všechno z domácích pěvců a myslím si, že se to poskládalo hrozně hezky, že to sedlo jako i barevně hlasově k sobě.
0: S domácím dirigentem?
1: Ano, přesně tak, s Tomášem Netopilem.
0: S domácím dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu?
1: Ano, s nejdomáčtějším. Sočer jsme neměli, ale rozhlasový dětský sbor nám pomohl.
0: My jsme procházeli spolu, když jste šel dolů na kafe, do Radio Kafe, kolem zkušebny Symfonického orchestru Českého rozhlasu, tedy studia S1. A tam někdo hrál na trubku, vy jste říkal, už makají.
1: Už se dře. Jak říkal jeden kolega, když jsem vypomáhal ve státní opeře ve sboru, tak když procházel kolem zkušebny, kde někdo cvičil, tak vždycky otevřel dveře, říká, nespívá se tady někde zbytečně.
0: Jednou jsem tam slyšel Sočer a pootevřel jsem ty dveře a vy jste je dirigoval vlastně. To bylo před vašimi 40. narozeninami.
1: Ano, to byla velmi nestandardní situace a to byl takový dáreček, co jsem si já sám dal, protože mě by jako bavilo dirigovat, ale zároveň bych se nerad stal jedním z mnoha, kdo ke svému oboru se dali na dirigování a nebyli na té úrovni, na jaké by asi sami doufali. Takže se do toho nějak nepouštím minimálně zatím a řekl jsem si, že na tom narozeninovém koncertě v O2 Aréně, že si dopřeju jedno číslo a dirigoval jsem Polonézu z Dvořákovy Rusalky. A víceméně tím, že se Sočerem k sobě máme hodně blízko, tak jsem si říkal, že si nemůžu přát lepší těleso na to. Hnedka před začátkem zkoušky jsem je poprosil, jestli by mě zachránili, když to znají líp než já, kdyby bylo potřeba. Nakonec myslím, že ani potřeba nebylo, ale proběhlo to v takové velmi přátelské atmosféře.
0: A k tomu vám řeknu, pane Plachetko, že rozhlasáka moc a moc potěší, když hvězda vašeho formátu řekne, že má k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu blízko. Je to tak blízko, že si rozumíte při tvorbě i beze slov třeba?
1: No, myslím, že je to orchestr, se kterým dělám vlastně jako asi nejčastěji. A ještě k tomu tam mám hromadu spolužáků už teďka, takže je to vždycky vlastně návrat domů a já se tam vracím k ním hrozně rád.
0: Shodou okolností při písničce volal Ludvík Sklenář, který vodí děti do téže školy Gamby.
1: Ano.
0: Adam Plachetka, jeho z Radiožurnálu.

0: Už jsme mluvili o opeře, o swingu. Jak blízko nebo daleko máte k pop music?
1: No, k pop music mám blízko jako posluchač, o něco dál jako interpret, ale zároveň právě teď na tu poslední arénu jsme s Honzou Kučerou stvořili, jsme stvořili dvě písničky, ke kterým jsem já napsal text on melodii. A vlastně jsem si říkal, jestli bych v sobě nenašel ještě tvůrčího ducha na to napsat pár dalších a třeba z toho upéct album, tak to je jako vyloženě zatím ve stádiu, ani ne zrodu, ale uvažování o zrodu, tak třeba něco takového přijde.
0: Jan Kučera je svým způsobem jeden z domácích dirigentů Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který navazuje na Vladimíra Válka, proslulého šéfdirigenta. Zase se točíme kolem Vinohrad. Vy jste vlastně tady rodák, tak možná proto to má nějakou dostředivou sílu?
1: No, je to tak jako, prožil jsem tady prvních 15 let a následně teda okolo Státní opery a rozhlasu i mnoho let poté už v profesionální kapacitě. A mám to tady hrozně rád a vlastně i holky sem zase chodí na školu, takže jsem tady skoro každé ráno, když jsem v Praze.
0: A nechtěl byste být někdy na Vinohradu spíš než na Vinohradech?
1: To obojí má svoje do sebe.
0: A už máte Vinohrad?
1: Vinohrad nemáme, protože o to se člověk opravdu musí starat a musí být na místě.
0: To jste někdy říkal, že pronajmout nemá takový půvab?
1: Přesně tak, takže jako skoro jsme se pouštěli do toho, že bychom v jednom poli, co máme kousek za barákem u Znojma, takže že bychom to zkusili přetvořit na vinohrad, ale pak nám přišly jiné investice a sešla z toho řeč a vlastně to asi i bylo dobře, protože bychom jenom řešili spíš problémy než radosti.
0: Dobře, tak pak byste měl svoje víno s krásnou vinětou plachetka.
1: Jo, a tak to se dá domluvit i s vinaři, si myslím, když by potom člověk to užil. Už jsme o tom taky s několika lidmi mluvili, ale zatím jsem se neodhodlal se k nikomu uvázat. Ale je fakt, že když člověk má nějakou spojitost se Znojmem, tak by se to nabízelo.
0: A ještě bych stručně pohovořil o vaší sportovní kariéře.
1: To je stručné
0: povídání. Měl jsem pravdu, že jste zřejmě nejúspěšnější volejbal mezi operními pěvci?
1: No tak Franta Zahradníček říká, že je nejlíp zpívající hokejista. Já nemůžu říct, že bych byl nejlíp zpívající volejbalista, ale baví mě to si plácnout. Nikdy jsem to nehrál vyloženě závodně, ale zahraju si rád, když je parta a bohužel v Praze. Když jsem tady, tak se snažím trávit co nejvíc času doma a tím pádem jako nechodím na večery si ještě zahrát volejbal, takže nejčastěji se dostanu v New Yorku, kde hraje taková československá parta ve slovenském kostele, původně teda v Sokole, pak během pandemie se přesunuli a tam, když jsem a když v pondělí nehraju, tak v pondělí večer jsem vždycky na volejbale.
0: A s odpuštěním podáváte skákané podání nebo plachtu?
1: Podáváme rekreačně, podáváme skákaný maximálně na poslední bod.
0: Adam Plachetka, operní pivec, aby to nezapadlo, je hostem Radiožurnálu.

budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Hostem je operní pěvec Adam Plachetka. Pane Plachetko, opera už dávno není založená jenom na skvělé interpretaci. Bez herectví se tam asi neobejdete. Jak je to těžké?
2: No tak pro mě úplně ne. Já jsem vždycky razil názor, že pro mě operák je činoherec, co zpívá. A vždycky si myslím, že jsme tam, jako ne, nebo těžko říct primárně, ale jakoby naše hlavní sdělení je i tak vlastně zahrát představení, akorát prostě máme jiné vyjadřovací prostředky. Takže pro mě to bylo zásadní odjakživa a myslím si, že pro schopné zpěváky, herce to bylo důležité vždycky. Prostě člověk vždycky musí dělat kompromisy v tom, že nikdo nemá všeho 100% a pak si musíte vybrat, jestli vám záleží spíš na tom, že někdo třeba něco o něco líp zaspívá a nebo naopak o něco líp naplní postavu. Já jsem byl, za mlada jsem byl jako já, jasně na straně toho,
1: kdy?
2: Že... No, jako za studií a tak.
1: Tak, za mlada.
2: Že, no myslím, že už to taky můžu říct krásně, ale byl jsem jako jednoznačně na straně toho, že jde o hudbu primárně a jako ostatní se tomu musí podřídit. Dneska vlastně čím víc toho člověk viděl, tak vlastně je pro mě čím dál tím důležitější nějaká jako celková opravdovost a sdělení a spíš jako zamhouřím oko nad nepovedeným tónem, než když je sice krásný tón, ale nic mi neříká.
1: Takže vy chodíte na operu i jako divák do hlediště někdy?
2: Chodím docela často. Když je čas, zase většinou chodím spíš, když jsem někde na výjezdu a nechybím doma, ale zajímá mě, co se děje a rád se podívám na práci ostatních.
1: To znamená, že vy se díváte, posloucháte a hodnotíte, anebo se necháte vtáhnout do toho děje a zapomenete na tu profesi?
2: No, to mě upřímně jako mrzí a xkrát jsem si říkal, že bych hrozně rád něco viděl jako očima člověka zvenku, protože ne, že bych jako kriticky chtěl hodnotit, ale prostě se od toho neoprostíte. Ta profese tam je a vnímáte, co se kde povedlo líp, hůř a co zrovna úplně nezařízlo nebo kde někomu vypadlo slovo a bohužel jenom to jako prvoplánové nechání působení emocí už mi nejde.
1: Jsme na Radiožurnálu v Českém rozhlase. Vy se tady za pár týdnů objevíte zase při křtu.
2: O pár pater níže.
1: O pár pater níže.
2: Ve studiu 1 budeme vysílat Tobogán a budeme si povídat jednak o Vánocích a jednak o onom vánočním albu, které teda potom i v Radio Café budeme křtít.
1: Kdo bude kmotrem, už to víte?
2: Honza Hřebejk se nám propůjčil.
1: Fakt? No. On má vztah k vážné hudbě? Asi ano.
2: Tak my jsme se vlastně potkali poprvé...
1: Ale tohle jsou Melody Makers vlastně.
2: No, tohle to jsou Melody Makers a zároveň jsme se poprvé potkali na střeše Lucerny, kde Ondřej Kobza dělá různé kulturní akce. A tak jsme se jako příjemně zapovídali a pak mě Honza oslovil na epizodní roličku v seriálu Pád domů kolerů. Což je takový jako... Já jsem to pojel jako poctu Karlovi Kalašovi a mistrovi Bílkovi z Kulového blesku. Taková ta jako přehnaně emotivní postava nadnesená. A je to vlastně jako postavička, človíček, co se jim tam v tom domě zjevuje. Všichni si myslí, že je operní pěvec, pak se ukáže, že asi to nebudu prozrazovat, že je to trošku jinak, řeknu. Takže jsme se potkali i profesionálně v tomhle ohledu a pak, když jsme se zamýšleli nad kmotrem, tak jsem si říkal, že on by se mi k tomu tak nějak jako líbil a poprosil jsem ho a souhlasil, za což jsem mu vděčen.
1: Vidíte, teď jste mi připomněl, že na mistra Bílka jsem se vás ještě nikdy nezeptal a neudělám to ani dnes,
2: ani
1: až
2: dnes.
1: Příště.
2: Trocha brazilské kávy musí počkat.
1: Adam Plachetka byl naším hostem. Pane Plachetko, ať se vám daří, ať vám vyjdou oba dva lazebníci.
2: Děkuju.
1: Jak ten tady ve státní opeře, tak ten ve vídeňské opeře. Mějte se krásně.
2: Děkuji za pozvání, hezký den. Děkuju.

0: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 23 hodin. Poslechněte si zprávy s Monikou Chmielovou.
2: Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Na americké základně v Německu se dnes zřítil vojenský letoun, jeden člověk je zraněný. Hokejisté Liberce vyhráli na ledě mistrovských Pardubic 5-4 a zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
4: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové úplně. Zdravotním pojišťován budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
2: Novela má upravit taky fungování pojišťoven a způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Smlouvy se zdravotnickými zařízeními by navíc nově mohly být víceleté. Poblíž americké základny v západoněmeckém Špangdálemu se dnes zřítil stíhací letoun F-16, informovala o tom německá agentura DPA. Americká stíhačka podle regionálního deníku Volksfreund havarovala, když se její pilot pokoušel přistát. Voják se podle listu zvládl katapultovat, je lehce zraněný. Příčina nehody zatím není známá. Německé úřady ani americká armáda nehodu zatím nekomentovaly. Letouny F-16 jsou na této americké základně rozmístěné. O půl metru vyšší hráze proti povodním vzniknou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
5: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
2: Kriminalisté potvrdili totožnost muže, kterého vyzvedli v polovině září z jezera Most. Po mladíkovi pátrali policisté i potápěči od začátku srpna, kdy zůstalo při bouřce na jezeře 6 lidí. 4 se záchranářům povedlo dostat na břeh, 1 paddleboardista zemřel, po druhém pátrali. Totožnost mladíka potvrdila pitva. Sport. Hokejisté Liberce si připsali první výhru v této sezóně. V předehrávce 11. kola extraligy zvítězili na ledě Pardubic 5-4. Hosté po většinu zápasu vedli, v závěru i o 2 góly. Domácí sice dokázali snížit, ale po druhé v tomto ročníku vyšli doma bodově na prázdno. Utkání zhodnotil hlavní trenér libereckých hokejistů Jiří Kudrna.
6: Řada klíčových momentů v tom utkání, jedna z nich byla vlastně, že jsme okamžitě dokázali zareagovat a vlastně vyrovnat okamžitě na 2-2. Další důležitý bod té výhry vidím ubráněný oslabení, čili výborná práce našeho týmu, to je další. No a samozřejmě potom jsme dokázali střelit branky a myslím si, že jsme tady podali výborný výkon v čele s golmanem. Chtěl bych prostě kluky celou kabinu vlastně pochválit.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v dohrávce 3. kola extraligy na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na 5. místo před svého soupeře. Boleslavský tým zvítězil v O2 aréně poprvé od března 2021.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Měřína a nehoda na 52 u Modřic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku před odbočkou na Měřín. Na kilometru 134,5 stojí porouchané nákladní auto. Místo je označené šipkou. Na D1 pak opatrně také u Brna ve směru na Vyškov. U sjezdu na centrum a Mikulov na kilometru 194 se v odstavném pruhu pohybují silničáři s technikou. Na silnici 52 z Brna do Mikulova pozor u sjezdu na Modřice a Želešice. Na 7. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Na Vsetínsku zůstává neprůjezdná silnice 69 do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahovali i záchranáři, místo se objíždí přes obec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na 2 stupně a místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer. Tak jak se to zpívá v té písničce? Všichni na Petřín. A teď máme důvod se tam vydat, protože po 2 letech je opět v provozu lanovka právě na pražský Petřín. Jezdit bude každý den v 10-minutových intervalech, a to mezi 7 a 22 hodinou. Za chvíli se svezeme i my.
3: Večerní radiožurnál
1: a Zuzana Burešová.
8: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na Pražský Petřín, dělníci opravili trať, vyměnili tažné lano a dali nové výrazně prosklené kabiny s lepším výhledem na Prahu. Na první svezení se někteří fanoušci těšili natolik, že už přišli časně ráno.
1: U vstupu do stanice Újezd dostal každý cestující pamětní jízdenku, kterou si mohl označit. Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu taky David Miloš.
2: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce. Včera během velmi pozdních večerních hodin jsem přijel tady, abych přespal a kolem 5 ráno stával, abych se sem stihl dopravit na těch zhruba těch 7.
3: Tady hezký, jako máme tu i fanoušky, takže dobrý.
1: Říká 14-letá Judita při své první jízdě novým vozem.
3: Je to tady úplně nádherný a doporučovala bych dalším.
1: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to s tom předchozím voze možné nebylo. A vozy jako takové mě připadají tiší, pohodlnější, jako klidnější jízda.
1: Když se kabiny na trase míjejí, jedna na druhou mrkne. V té se pak rozsvítí červeně interiér. To má připomínat zčervenání při zamilovanosti, říká designérka Anna Marešová, která podobu vozů navrhla.
5: Tím, že ta lanovka pak svítí a mrká a je to vidět nejlíp, když je tma, tak doporučuju večer, a nebo když je hnusný počasí.
1: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
6: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
1: Na takovou cestu bude lidem stačit jedna nepřestupní jízdenka. Ta stojí 100 korun. Na lanovku platí taky dlouhodobě předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Příběh konce druhé světové války, osvobození Plzně, ale i přednášky nebo koncerty nabídne zážitkový Petnloss muzeum v Plzni. Město pro něj opravilo budovu v Klatovské ulici. Zatím je dokončená rekonstrukce domu, včetně historicky cenných interiérů a také moderní přístavba s dominantou americkým tankem Sherman.
1: Budeme muset začít používat představivost, stejně jako v celé této prohlídce.
2: Vysvětluje na úvod prohlídky zatím prázdných místností členka týmu, který novou expozici připravuje, Alena Schulz.
1: Na těch třech stěnách vlastně za tankem bude jedna z největších projekcí celého muzea. Bude mapovat to období od vylodění v Normandii až po

0: Určitě artefakty a fragmenty třeba z letajících pevností B-17 letadel, ale i střely z amerických kulometů Browning, které vlastně zůstaly jako stopy války v Plzni do posledních let.
1: Autorem rekonstrukce historické budovy i nové přístavby je architekt Ludvík Grimm. Jeho přáním bylo vytvořit živý prostor, který je možné využívat hned několika způsoby.
2: A proto tady je tady to venkovní auditorium, má umožnit koncerty, tady se spustí svinovací plátno, které tady ještě není, a se zadní projekcí bude kino.
1: Nové muzeum Osvobození by se pro návštěvníky mělo otevřít příští rok na jaře. Z Plzně Jan Markup, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy jste hlásili nebezpečnou situaci za Humpolcem. Na 85. kilometru osobní auto stojí v levém pruhu, zřejmě po nehodě. Není zatím nějak označené, takže se náhle vybočuje doprava. A pozor, v odstavném pruhu pak stojí další vozidlo, kamion. Další zelená vlna ve zprávách půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A ještě jedno téma vám nabídneme do dalších zpráv, tedy do půl dvanácté. Řekneme, kde se dnes slavil, nebo možná se ještě slaví. Přesně před 80 lety se totiž v Brně narodil český herec.

0: nezaměnitelným hlasem a vystupováním dramatik, režisér a spisovatel Arnošt Goldflam. V Brně také prožil velkou část svého života. Zapsal se tak jako herec v brněnském Hadivadle a režíroval Huse na provázku.
1: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
2: Zní úryvek z loňského snímku Pohádky po babičce.
3: Děkuju, broučku, tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
4: To je animovaná pohádka. No a já mluvím tu jednu postavu, která teda i v tom filmu vypadá jak já, i když je loutková.
2: Říká Arnošt Goldflam. Před 3 lety přitom v rozhovoru pro stanici Českého rozhlasu Vltava vyslovil přání dostat ještě roli v nějaké pohádce.
4: No, to se mě splnilo.
2: Podle jeho slov jsou navíc pohádky krásný žánr.
3: Tino, svět je malý a o náhody tu není nouze.
4: Musím říct, že jsem si s radostí, s potěšením zahrál třeba v Lotrando Zubejda nebo v Dědictví.
5: Akorát si vezmu hadraplán.
3: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
2: Zrovna z těchto jmenovaných snímků pocházejí známé citace.
5: Věříš?
3: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky Bohu.
4: Jo, je to tak, ale těch průpovídek by bylo víc.
2: Arnošt Goldflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře.
4: Skoro 90 her divadelních, 10 knih pro děti a 10 knih pro dospělí.
2: Přestože za sebou má desítky let práce v divadle, filmu i literatuře, největší přání má podle svých slov úplně jiné.
4: Rád bych ještě šil 5 let, abych viděl, že děti už jsou samostatný a tak.
2: Přeje si Arnošt Goldflam, který se přesně před 80 lety narodil v Brně. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Hostem bude tentokrát Hajná. Co všechno se dá vyčíst z lesa, když v něm člověk pracuje každý den? Lucie Marunová je hajnou na Šumavě, stará se o les a zvěř a své zkušenosti zachytila v knize. Jak se vlastně žena cítí mezi hajnými? Má čas si při své práci říct, tak tady se na chvíli pokochám, je tady tak hezky.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je s vámi v 11:30. A taky Monika Chmilová se zprávami.
1: Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského přijala jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na valném shromáždění OSN v New Yorku. Zelenský dodal, že spolu mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Zelenský zopakoval, že je za účasti Trumpa připravený setkat se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Boje mezi jemenskými vládními silami a povstaleckými Husii nepřežilo od neděle nejméně 154 lidí. S odvoláním na vojenské zdroje o tom informovala agentura AFP. Vládní zdroje informují o 630 zabitých jemenských vojácích. Husijové, kteří mají podporu iránského režimu, ovládají severozápadní část země, včetně hlavního města Sana a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Při bleskové ofenzivě získali rozsáhlá území na jihozápadě a přiblížili se k průlivu Bab al-Mandab. Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražila o více než 14%. Benzin byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Včera oznámila, že marže obchodníků zastrupuje na 2,5 koruny na litr paliva a sníží taky spotřební daně na naftu. Opatření budou v Česku platit minimálně do konce října. A performeři a umělci dnes otevřeli v brněnské Káznici festival performativního umění Faktor K. Návštěvníci až do pátku uvidí přehlídku divadel a pohybových performancí, koncertů i tanečních vystoupení. Všechny události alternativní a nezávislé umělecké scény se odehrají v bývalém barokním vězení, které v minulosti využívali nacisté nebo komunisté. Sport. Florbalistky Bulldogs Brno prohrály v úvodním utkání čtvrtfinále poháru mistryně na hřiště švýcarského Zug United 2-3. Úřadující české šampionky sice v utkání dvakrát vedly, ale těsně před koncem zápasu rozhodla domácí Geriková. Odveta čeká české hráčky příští týden ve čtvrtek v Brně. Aby florbalistky Bulldogs postoupily, musí vyhrát v základní hrací době a potom i v nastavení nebo v samostatných nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 za Humpolcem a taky na D5 za Berounem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za Humpolcem. Na 85. kilometru se střetlo osobní auto s kamionem. Stojí v levém pruhu, kamion je v odstavném. Ještě to nebylo označené, projíždíte velmi opatrně pravým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za Berounem. Na kilometru 15,5 auto srazilo srnu. Z vozidla se kouří, na vozovce se pohybují lidé, v místě raději zpomalte. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna se pracuje před sjezdem na Modřice a k Olympii. Na 3. kilometru silničáři opravují vozovku, levý pruh je uzavřený. A nehoda blokuje silnici 69 ze Vsetína do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem osobní auto srazilo chodce a místo se objíždí přes obec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer, už za necelou půl hodinu skončí úterý 22. září a začne nový den, středa 23. A navíc ve 2:05 v noci začne podzim. Přeji vám, ať vás někdo nebo něco potěší.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Rádi mluvíme na Radiožurnálu o úspěších našich vědkyň nebo vědců. Za chvíli vám řekneme o dvou z nich, jejichž objev přepisuje učebnice.

0: Je to historický okamžik pro českou vědu. Libor Šmejka a Tomáš Jungwirth jako první Češi převzali dnes v rakouském Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku EPS Europhysics Prize. A to za objev nové skupiny magnetických látek, kterou pojmenovali altermagnety. Jejich práce přepisuje učebnice a zároveň stovkám vědců z celého světa nabízí nový směr výzkumu.
1: Dlouhá léta jsme se ve škole všichni učili, že látky jsou buď magnetické, anebo nemagnetické. Ale že existuje i něco mezi tím, tak na to přišli až čeští akademici.
2: Altermagnety nedrží na ledničce, nicméně, když altermagnetem pustíte elektrický proud, tak on nese magnetickou informaci v podstatě stejně jako feromagnet.
1: Stručně přibližuje zásadní objev Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Látky s tímto skrytým vnitřním magnetismem pak nazvali altermagnety. A jak se ukázalo, tak data se na ně dají ukládat 1000x rychleji než na dnes používané počítačové paměti.
2: Já nevím samozřejmě, jestli budeme mít mobily nebo počítače 1000x rychlejší, ale ty fyzikální bariéry, ty altermagnety odstranily.
1: Na začátku byla touha prokázat, že i nemagnetické látky, kterých je v přírodě většina, mohou mít využití také v elektronice. Po desetiletém výzkumu vědci objevili u jedné z látek vnitřní magnetismus a odhalili jeho specifické uspořádání.
2: Zjistili jsme, že tam je prostě jednoznačná dělící čára, která odděluje krystaly, které nemohou mít toto chování, od krystalů, které všechny mají toto chování.
1: Z hlediska magnetismu jde o to, kterým směrem se v krystalech pohybují elektrony. Ty bychom si mohli představit třeba jako labutě. U magnetických látek plují všechny bílé labutě stejným směrem, zatímco u látek nemagnetických se kvůli přítomnosti černých labutí neděje uvnitř nic.
3: Máme šachovnici, černou a tu bílou, tak ta se mi perfektně vykompenzuje. A teďka, když máme ten náš třetí typ magnetu, ten altermagnet, tak v něm ty spiny, neboli chcete-li ty labutě, běží ve dvou kolmých směrech. To znamená, že zvenku to vypadá jako, že tam nic není, ale uvnitř jsou velmi silná pole.
1: Vysvětluje hlavní autor studie Libor Šmejkal z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který pracuje na Max Planckově institutu v německých Drážďanech. Základnímu výzkumu altermagnetů se ale věnoval na univerzitě v Mohuči, a to spolu se španělsko-americkým kolegou Chairem Sinovou. Odborníci tehdy porovnali 1000 struktur známých krystalů a výsledek je doslova šokoval.
3: Našli jsme kolem 200 materiálů, které zapadají právě do té třetí kategorie.
1: Ani to už ale neplatí, protože toto poznání vzbudilo před 2 lety okamžitě pozornost dalších vědců.
3: Zájem o ten rodící se obor začalo mít spoustu skupin postupně po celém světě, takže vlastně teďka těch materiálů přibývá víc a víc, protože lidi jsou nadšení, že by tyhle materiály mohly odstranit ty neřesti feromagnetu, antiferomagnetu a zároveň přinést úplně nové možnosti, ať už z hlediska základního výzkumu, tak z hlediska potenciálních aplikací.
1: A to především v oblasti elektroniky, ale nejen tam. To, že český objev altermagnetů je ve světě fyziky opravdu zásadní, potvrzuje i skokový nárůst citací. Jen letos jich bylo více než 9000 a to znamená, že na práci týmu Tomáše Jungwirtha každý den odkazuje 35 vědců z celého světa.
2: Tak asi jo. Asi se s těmi čísly nedá nic dělat, tak ta čísla asi o něčem vypovídají, že tyhle ty materiály mohou být relevantní v mnoha dalších oborech. To znamená, že ty články, které se na ty naše původní práce odkazují, tak jsou z mnoha různých oborů fyziky, zejména fyziky pevných látek, ale z mnoha různých oborů, ve kterých my třeba jsme nikdy aktivní nebyli.
1: A i to je důvod, proč všichni tři vědci teď dostávají nejvýznamnější evropskou cenu EPS Europhysics Prize. Mnozí z jejich držitelů pak získali i Nobelovu cenu. Eva Kézrová, Radiožurnál.

Radiožurnál Sport má exkluzivní rozhovor s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. Vítěz zlatého míče se v něm rozpovídal o přeměně národního týmu po nepovedeném mistrovství světa. Část rozhovoru nabídneme ještě před půlnocí a celý ho najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: A za vámi už míří poslední dnešní předpůlnoční reportáž večerního radiožurnálu. Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd v exkluzivním rozhovoru pro radiožurnál Sport mluvil o zákulisí národního týmu. Po příchodu nového kouče Španěla Santiho Denny se prý začíná budovat nová kostrá reprezentace, složená hlavně z fotbalistů hrající v tuzemské nejvyšší soutěži.
1: Jo, tenhle problém si myslím, že není jenom aktuální. Myslím si, že to je už delší dobu, když si vemu reprezentace nějaký roky zpátky, tak si myslím, že tam byl ten poměr 80-20 nebo 90-10 ve prospěch zahraničních hráčů. Dneska je to obráceně, já jsem myslel, že to je 80-20, ono to bude míň.
2: I tentokrát platí, že fotbalistů z nejlepších lig Evropy je málo. V premiérové nominaci Santiho Denny to jsou jen 4 hráči v poli. Hložek, Coufal a Hranáč z Hoffenheimu a Schultz z Lyonu. Podobně na tom byl národní tým před 30 lety. Po rozpadu federace se začal budovat úplně nový tým, který zažil překvapivý vrchol na památném Euru 1996. Tam se Češi stali vicemistry Evropy, ačkoliv byl tým složený také převážně z hráčů z české nejvyšší soutěže.
3: Tak já si myslím, že pro mnoho z nás to byla startovní čára a prostě jsme se odrazili někam do Evropy, když jsme ani nevěděli pořádně kam.
2: Vzpomínal v létě Nedvěd a v aktuálním rozhovoru pro radiožurnál Sport potvrdil, že něco podobného může zažít reprezentace i teď.
1: Může být a možná bych si to přál, aby ta paralela tam byla samozřejmě se stejným výsledkem, což by bylo úplně skvělý. To zahraničí je fakt limitovaný, protože tam, i když ty kluci jsou, tak ne úplně všichni jsou vytížený a tu minutáž moc nemají. Ale myslím si, že co se týče i nové generace, která přichází v české lize a třeba Míša Bílek má v 21, tak jsou kluci, na kterých se dá stavět.
2: Říkal Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací. Právě evropský šampionát v roce 2028 je teď hlavním cílem českého týmu.
1: Myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
2: Celý rozhovor, ve kterém vítěz zlatého míče Nedvěd mluvil i o konci Patrika Šika v reprezentaci nebo o novém kouči Santi Denniovi, najdete na webu irozhlas.cz. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Neplatiči alimentů čekají zřejmě přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla. Chyba zasáhla až 2 miliony lidí. České tenistky postoupily přes Británii do semifinále Billie Jean King Cupu. A dnes bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty až do 20 stupňů. Je středa 23. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna večer přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
3: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
4: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
3: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
5: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, a můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
3: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
6: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
7: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravené.
6: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie se dohodly na prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o další 3 roky. Informovalo o tom irské předsednictví rady. Ze sankčního seznamu po tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska vyškrtly jména 2 ruských oligarchů. Dohodu musí státy ještě formálně potvrdit v takzvané písemné proceduře.
8: Ke kompromisu dospěli velvyslanci států 27 v Bruselu po dlouhém a těžkém vyjednávání. Zejména Lotyšsko do poslední chvíle odmítalo souhlasit se zrušením sankcí proti ruským miliardářům Ališerovi Usmanovi a Michailovi Friedmanovi. Francie, Slovensko a Lucembursko tím ale podmiňovali svůj souhlas s prodloužením sankcí proti zbývajícím, bezmála 3000 ruských a běloruských občanů a firem. Lotyšsko nakonec ustoupilo. A sankce proti zbývajícím Rusům a Bělorusům Evropská unie prodlouží o 3 roky. Dosud přitom museli členské státy jejich platnost potvrzovat každých 6 měsíců. Z Bruselu Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu.
9: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
10: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
9: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě.
7: Mluvčí soudu Gabriela Tomíčková uvedla, že nelze předem vyloučit, že nejvyšší soud dovolání vyhoví a případně zruší napadená rozhodnutí.
11: Přerušení výkonu trestu však nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Následně se bude nejvyšší soud věnovat věcnému posouzení podaných dovolání.
7: Magdalenin advokát Jaroslav Fenik rozhodnutí soudu přivítal.
12: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
7: Irenin advokát David Uhlíř rozhodnutí zatím nekomentoval. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Vrchní soud v Praze je na konci června za vraždu Šifra odsoudil na 9 a 12 let vězení. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a čekali, že jeho tělo po smrti zmizí. Martin Štorkán a Vít Kubant, Radiožurnál.
1: Za absolvování preventivních prohlídek by lidé mohli automaticky získat peníze od zdravotní pojišťovny. Navrhuje to Ministerstvo zdravotnictví, které počítá s výší příspěvku 500 až 1500 korun ročně.
13: Nárok na příspěvek by mohli mít lidé ve věku od 45 do 65 let, pokud absolvují všechna vyšetření dostupná pro jejich věk. Jeho výši by si pojišťovna určila ve stanoveném rozmezí sama, vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
14: My si o to slibujeme posílení konkurence pojišťoven.
13: Náklady na příspěvek by podle něj mohly být až 1,7 miliardy korun. Michaela Šebelová z opozičního hnutí STAN změnu kritizuje.
15: Takže za mě tohle je zase takový jako populistický výstřelek, který hloubí dluh, ale nemáme jistotu, že opravdu přinese ten kýžený efekt.
13: Už teď pojišťovny odměňují za prevenci, příspěvek ale dávají na další zdravotní péči. Novela by mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Rakouští vědci potvrdili, že více než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby před více než 2000 lety. Jde zatím o největší takový nález v Evropě. Dělníci na něj narazili při těžbě štěrku v Horním Rakousku už v roce 2019. Jeho stáří teď určil výzkum Univerzity v Innsbrucku.
16: Železné pruty váží dohromady přes 1 tunu a byly připravené k dalšímu zpracování. Z nalezeného množství by tehdejší kováři mohli vyrobit třeba 500 mečů. Archeologové se domnívají, že šlo o náklad obchodní lodi, která se na Dunaji potopila. Železo pravděpodobně pocházelo z oblasti dnešního Bavorska. Vědci ale zjišťují, odkud přesně náklad vyrazil a kam mířil. Jedním z možných cílů je Linec, mohl ale podle nich pokračovat dál po Dunaji přes Vídeň až k dnešní Bratislavě. Z Rakouska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sport. České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. První výhru nad Velkou Británií zajistila Marie Bousková 3-setovým vítězstvím nad Kartalovou. Druhý rozhodující bod pak přidala Linda Nosková, když ve 2 sadách zdolala Bulterovou. V pátečním semifinále narazí výběr kapitánky Barbory Strýcové na lepší z dvojice Španělsko-Kazachstán. A hokejisté Mladé Boleslavy zvítězili ve 3. kole Tipsport Extraligy na ledě Sparty 5-3. Dvě branky vstřelili Středočeši do sítě Pražanů od modré čáry. Autor té vítězné, obránce Filip Pavlík, po utkání chválil své spoluhráče za to, jak bránili golmanovi Sparty ve výhledu.
17: Všeobecně se snažíme tlačit do brány, aby tam někdo byl, aby tam dělal bordel a clonil tomu golmanovi, aby samozřejmě neviděl, takže o to víc my se budeme a snažíme házet to do branky a když to prolítne samo nebo to někdo tečne, prostě je to jenom dobře.
1: A hokejisté Pardubic podlehli v předehrávce 11. kola Extraligy Liberci 4-5.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehody na D1 za Humpolcem a taky na D5 za Berounem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za Humpolcem na 85. kilometru střetlo osobní auto s kamionem. Levý pruh je neprůjezdný a buďte opatrní. Nehodu vyšetřují také na D5 z Plzně do Prahy. Za Berounem na kilometru 15,5 auto srazilo srnu. Tam je uzavřený odstavný pruh a místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pracují silničáři za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte opatrně, kolona se tam netvoří. A silnice 69 ze Vsetína do Vizovic je uzavřená po nehodě. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem auto srazilo chodce. Museli přijet záchranáři a teď se to objíždí přes obec. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
19: Jak vnímají motoristé sobě výslednou podobu návrhu státního rozpočtu na příští rok? Neměli být ve vyjednávání o výši deficitu razantnější? Neporušila vláda své programové prohlášení zavedením sektorové daně pro rafinérie? A co si ministr pro sport slibuje od rozšíření působnosti antidopingového výboru na oblasti fanouškovského násilí nebo ovlivňování zápasů? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda poslaneckého klubu motoristů sobě, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Dobrý den, zdravím vás do našeho sněmovního studia.
20: Hezké odpoledne a děkuji za pozvání.
19: V souladu s našimi předvolebními pravidly ještě dodám, že kandidujete v komunálních volbách v Praze, ale o tom v dnešních 20 minutách mluvit nebudeme. Vláda včera jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok, a to s druhým nejvyšším deficitem v historii Česka. S jakými pocity jste pro něj na jednání kabinetu zvedal ruku?
20: Zvedal jsem ruku s pocity po dlouhých a dlouhých hodinách a mnoha dnech vyjednávání v rámci koalice, která byla náročná. My se samozřejmě nějakým způsobem neskrýváme, že ten výsledný schodek je opravdu velký a proto také motoristé přistoupili k těm jednáním zodpovědně. My jsme přišli s desítkami různých návrhů, možných úspor nebo získání peněz dodatečných příjmů a samozřejmě jsme rádi, že k nějaké rozumné dohodě ve prospěch snižování toho schodku jsme mohli přispět.
19: Jednou z priorit vašeho programu, se kterým jste se před rokem dostali do sněmovny, byla konsolidace veřejných financí. Vy jste slibovali výslovně, že pro rok 2027 bude deficit 165 miliard. Teď jste tedy zvedli ruku pro schodek 386 miliard, tedy více než dvojnásobný. Co byste vzkázal voličům, kteří vám před rokem dali hlas právě proto, že věřili vašemu programu a věřili, že snížíte deficit?
20: Máte pravdu, já už jsem na tuto otázku odpovídal mnohokrát a odpovím na ní ještě jednou. My jsme bohužel nezískali jako motoristé 67%, ale jenom 6,7%, máme 13 poslanců z 200 a ze 108 vládní většiny. Není to omluva, je to jenom konstatování. Neznamená to, že my se nesnažíme každým dnem k rozpočtové odpovědnosti. Ministři na rezortech, které my spravujeme, přistoupili k tomu velmi zodpovědně a ve všech těch případech jsme snížili provozní náklady, ale nejsme, opět to není výmluva, nositeli reformních změn, čili my můžeme jenom upozorňovat na ty věci, předkládat je a bojovat za to, aby ty schodky padaly. Také
19: Pardon, že do toho skáču. Tohle už jste říkal, předpokládám, že i naši posluchači to slyšeli. Samozřejmě máte tolik poslanců, kolik máte. Na druhé straně, když jste psali ten volební program, tak jste asi nečekali, že budete mít 67% hlasů, tak nemělo tam být tedy někde zmíněno, že sice tohle byste chtěli, ale realisticky, že s tím vaši voliči nemohou počítat?
20: My jsme psali volební program jako vizi, se kterou jdeme do voleb. Následně jsme přistoupili k jednání o programovém prohlášení vlády, kde je skutečně také obsaženo, že schodky budou klesat a podle toho se snažíme postupovat. Jestli mohu doříci, tak na základě těchto jednání, které jsme vedli, tak se podařilo ten stávající nominální schodek snížit o 3 miliardy korun. Současně máme jasnou dohodu.
19: Já vám do toho ještě jednou skočím. Já se k tomu dostanu, k těm 3 miliardám a jakým způsobem jste se k tomu dostali, ale přece jenom ještě zůstanu u toho vašeho přístupu. Vy říkáte, že nemáte tolik poslanců, abyste prosadili svůj program. Na druhé straně máte tolik poslanců, abyste zabránili takto vysokému schodku. Proč jste to nevyužili?
20: Tak máme tolik poslanců, abychom schodili vládu. Tak to nikdo z nás nechce. My nechceme, aby se vrátila sem zpátky vláda, která tady byla. My jsme řekli, že jednoznačně chceme ukončit vládu, která zadlužila zemi o 1,2 bilionu korun, zdražila lidem život, zvedala daně a o třetinu zničila veškeré úspory, které jsme měli. Takže my určitě nechceme, aby se vrátili do vlády například Piráti nebo Občanská demokratická strana a strany současné koalice. A tak
19: pardon, znamená tohle, co říkáte, že vlastně přistoupíte na cokoliv, co bude prosazovat hnutí ANO, protože pořád to bude lepší, než aby se vrátil Petr Fiala? Jak to říkáte? Není to de facto bianko šek pro hnutí?
20: Vy mi nenecháte doříct větu, tak těžko se mi debatuje ve veřejnoprávním rozhlase, když mi nenecháte doříct větu.
19: Mohu doříct větu? Můžete doříct větu a potom, jestli poprosím o odpověď na tu otázku.
20: Tak ve prospěch vašich posluchačů bych tu větu dořekl, takže my ze všech sil děláme všechno pro to, abychom nezdražili lidem život, abychom nezdevastovali veřejné finance, to znamená, aby fungovalo zdravotnictví, školství, služby, abychom nesnižovali platy, aby nedošlo k snížení důchodů, abychom zajistili, aby ten stát fungoval, aby nedocházelo zvyšování inflace, abychom zajistili obranu České republiky a abychom také zajistili udržitelné investice. To znamená, my se snažíme, aby ten schodek klesal a výsledkem té dohody je, že skutečně pro nominální schodek jsou to 3 miliardy, v příštím roce to bude 20 miliard korun na základě dohody a pro rok 2028 nejméně další 60 miliard korun, které motoristé vyjednali, že ten deficit spadne. Bohužel to, co jsme měli v programu, tak není možné, těch objektivních důvodů je celá řada a rád vám je vyjmenuji.
19: Ta věta bylo souvětí, které mělo hodně těch vět, ale nechal jsem vás to doříct k té mé poznámce, kdy jsem reagoval na to, co jste říkal, nebo k té doplňující otázce. Když to takhle říkáte, není to vlastně bianko šek pro hnutí ANO a není to příliš defetistický přístup motoristů v rámci koaličního vyjednávání?
20: Tak pokud říkáme, že nechceme, aby skolabovala vláda tím, že porušíme koaliční smlouvu a z té vlády vystoupíme, protože nebudeme hlasovat pro rozpočet, ale přistupujeme k tomu zodpovědně s tím, že se snažíme v rámci možností, které ta země má, ve které nám ji zanechala předchozí vláda, ty

0: také, že musí dojít k zachování služeb, jako je zdravotnictví, školství či sociální péče. A také jsme nechtěli žádným způsobem škrtat v rozběhnutých investicích. To znamená, odmítli jsme zastavovat stavby silnic, dálnic a železnic, protože jsme přesvědčeni o tom, že tato věc nastartuje ekonomiku a že je potřeba mít kvalitní infrastrukturu. Je to výsledek našich jednání. Já si myslím, že samozřejmě možná by se nám mohlo podařit některé věci prosadit navíc, ale je tam ještě jediný velký háček a to je neexistence té legislativy. Těch 20 miliard korun, které my máme sjednané v rámci těch koaličních jednání, to jsou peníze, které jsou podmíněny změnami legislativy tak, abychom to zvládli do konce roku, po případě do prvního čtvrtletí roku příštího. Protože to je právě ten termín, aby k této věci bylo možné přistoupit. A další věci skutečně bude potřeba řešit strukturálními reformami. Bude potřeba se podívat na reformu zdravotnictví, podívat se na reformu sociálních péče, například dlouhodobé péče a dalších věcí tak, aby skutečně ten stát v příštím rozpočtu, který budeme řešit pro rok 2028, nejméně 60 miliard korun ten deficit snížil a k tomu potřebujete skutečně možná více než 100 miliard korun někde najít.
1: Vy jste o tom, že k některým těm změnám bude potřeba změna zákonů, věděli, konec konců o tom píšete v tom volebním programu. Neměli jste být i v tomhle aktivnější, nebo v tomhle aktivnější, neměli jste právě o těch změnách jednat dřív, aby už to mohlo být zohledněno v rozpočtu na příští rok?
0: Určitě jsme poučeni v tom, že pro příští období roku 2028 o těch věcech budeme jednat podstatně dříve než teď. Rozpočet byl představen ministryní financí a vicepremiérkou Alenou Schillerovou v tom termínu, který všichni známe, to znamená na začátku září. A do té doby jednali jednotliví ministři přímo s ministerstvem financí. To znamená, my jsme se s tím rozpočtem setkali až v tuto chvíli, to znamená před měsícem nebo několika týdny a teprve potom jsme mohli začít uplatňovat naše návrhy.
1: Vy jste říkal, že nakonec se vám podařilo snížit deficit o 3 miliardy. Ono to na první pohled může vypadat, že jste škrtli výdaje ve výši 3 miliard, když o tolik klesl deficit, ale ono to tak ve skutečnosti není, protože to snížení deficitu jste dosáhli tím, že ministerstvo financí přepočítalo příjmy a zvedlo je o 9 miliard. Není to podobné tomu, co jste kritizovali u bývalé vlády? Není to navýšení příjmů trochu na vodě? Nebo nemůže být trochu na vodě?
0: Není. Předchozí vláda tam měla skutečně kostlivce ve skříni ve výši několika desítek miliard korun. Ten rozpočet nebyl sestaven správně. Dobře víte, že tady bylo také rozpočtové provizorium. My jsme řekli jednu věc a na to já trvám. Ten stávající rozpočet Aleny Schillerové je sestaven zodpovědně. Proto se možná nepodařilo dosáhnout třeba násobně větší úspory v tom deficitu, protože tím, že sestaven poctivě, tak ono se potom velmi složitě hledá. Ono opravdu je potřeba vědět, že takzvané mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje v lidském překladu, ty výdaje, na které vlastně, které jsou
1: zaplatit,
0: povinné,
1: ano.
0: Které je nutné zaplatit a ze kterých se velmi jednoduchým způsobem nedokážete vyvinit, je 97% celého toho rozpočtu. To znamená, když si uvědomíte tuto věc, když si uvědomíte, a není to žádná omluva, to je prostě konstatování, když si uvědomíte, že Česká republika již nepobírá tolik peněz jako v minulosti.
1: Já se omlouvám, já vám do toho zase skočím, protože vy mluvíte květnatě a odpovídáte na něco jiného, než na co jsem se ptal. Vy mluvíte o výdajích. Já jsem se ptal na příjmy. Když říkáte, že ten rozpočet byl připraven poctivě, tak jak je možné, že najednou během 3 týdnů přibude 9 miliard do příjmu?
0: Je to proto, protože sestavování toho rozpočtu má nějaká pravidla a v pravidelných intervalech se přepočítávají výhledy pro příští období. A to je také důvod třeba, proč budeme měnit měnit pozměňujícím návrhem otázku výdajů za státní pojištěnce pro zdravotní pojišťovny. Skutečně ten rozpočet, dobře víme, tak se vyvíjí v čase, i za ten měsíc samozřejmě se mění

0: predikce příjmu a proto povinností, ne právem, ale povinností toho ministra financí je vždycky přepočítat ten návrh podle aktuálních dat.
1: Jste říkal, jak jste složitě hledali dohodu, jak jste hledali, kde škrtat. Není absurdní, že výsledkem těchto jednání je to, že vlastně výdaje státního rozpočtu ještě narostou o 6 miliard?
0: Výdaje státního rozpočtu se mohou měnit a stejně tak se mohou měnit příjmy a také se mění, ale pro nás je naprosto zásadní a myslím, že pro všechny výše toho schodku. A tam skutečně došlo k jasné dohodě snížit ten schodek o 3 miliardy hned a o 20 dalších miliard v průběhu příštího roku. To znamená, až bude se projednávat závěrečný účet a budeme dělat bilanci, tak proti tomu by měla existovat vlastně snížení toho schodku o nejméně 23 miliard korun proti tomu stávajícímu stavu.
1: V té rozpočtové situaci, ve které jsme, včera vláda rozhodla také o navýšení důchodu a to nad rámec toho, co nařizuje zákon. Dokonce jste rozhodli, že každému důchodci jednorázově pošlete 2000 korun. Proč jste na to jako motoristé přistoupili? Je to zodpovědné?
0: Já si myslím, že to je zodpovědné. Byl to návrh našich koaličních partnerů. My jsme ho respektovali, stejně jako koaliční partneři respektovali některé návrhy naše. Skutečně dalo se k tomu přistoupit různým způsobem a vláda se takto rozhodla. Já si nemyslím, že máme upřímně řečeno šetřit na důchodcích. Já si myslím, že musíme šetřit na nesmyslných výdajích státu za různé položky, které prostě jsme schopni pojmenovat, že musíme přicházet k reformám. To znamená ty peníze spořit, vynakládat efektivně a nešetřit na lidech. Já jsem rád, že nezdražujeme lidem důchod, že se nám nepodaří, že nezdražujeme lidem život, že jsme nemuseli přistoupit k zvyšování daně z příjmu pro obyčejné lidi a že nedojde k nějakému snížení kvality třeba zdravotnictví nebo školství. To jsou důležité věci. Mě ten schodek v této výši samozřejmě trápí úplně stejně, jako řekl bych všechny ostatní členy parlamentu, ale na druhou stranu naším úkolem je také udržet tu zemi v chodu a skutečně, když byste hledal nějaké masivní škrty, tak byste musel buď to nedodržet zákon a uvrhnout zemi jako jedinou z členských zemí NATO do stavu, že nebudou peníze na obranu v této situaci mezinárodní, ve které jsme, nebo byste právě musel škrtat na důchodech.
1: Pardon,
0: nebo na
1: že vám do toho zase skočím. Rozumím tomu, co říkáte. Na druhé straně to jste tedy nevěděli před rokem, když jste slibovali těch 165 miliard. A nebo by to šlo přece jenom?
0: Za tohoto stavu země, v jaké jsme ji převzali a za stavu státních financí, to bohužel nešlo a nejde.
1: Zeptám se ještě na jedno včerejší rozhodnutí vlády. Vy jste řešili ceny pohonných hmot, kromě jiného jste uvalili sektorovou daň na rafinérie, tedy fakticky na jednu společnost, protože ty schválené podmínky splňuje pouze Unipetrol. Vaše vláda má přitom v programovém prohlášení, že se zavazujete nezvyšovat žádné daně. Podobný závazek jste měli ve volebním programu. Neporušili jste to včera?
0: Jsem přesvědčen, že neporušili, protože ten náš závazek se týká občanů České republiky. V tomto ohledu já skutečně velmi dbám na to, abychom nezvyšovali daně z příjmu a žádným jiným způsobem takto nezatěžovali občany.
1: Pardon, já se omlouvám, ale v programovém prohlášení ani ve vašem programu to nebylo tak, že by se to týkalo jenom daně z příjmu a jenom občanů.
0: Já to takto vnímám. Já skutečně se nedomnívám, že lidem zásadním způsobem zdraží život zavedení sektorové daně pro rafinérské společnosti v době, kdy tady hrozí nebezpečí, že skutečně cena nafty a benzínu bude tak neúnosná, že si to lidé nebudou moci dovolit. Proto jsme přistoupili k této věci a to není cesta ke zdražení života, ale naopak ke zlevnění života a udržení hospodářství v chodu, protože samozřejmě dobře víme, že vysoké ceny pohonných hmot zdražují úplně všechno. Nakonec i ten rohlík, který si každý z nás koupí v samoobsluze, tak v něm je započtena i ta doprava. A my prostě jsme učinili některá opatření a toto je jedno z nich, vedle samozřejmě snížení naopak proti tomu daně spotřební, tak jsme učinili tato opatření proti sobě, abychom zajistili nějakým způsobem i s ohledem na globální situaci v zahraničí a skutečně začínající neúnosné ceny pohonných hmot tu cenu nějakým způsobem trochu na úzdě.
1: Předseda poslaneckého klubu motoristů sobě ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda včera schválila také novelu zákona o podpoře sportu. Ta rozšiřuje působnost antidopingového výboru, a to o boj proti manipulacím s výsledky zápasů, o problematiku porušování práv a bezpečí sportovců a také o prevenci diváckého násilí. Proč tohle všechno má řešit právě antidopingový výbor?
0: V tuto chvíli existuje už pod Národní sportovní agenturou takzvaný antidopingový výbor a my v návaznosti na některé mezinárodní úmluvy, konkrétně takzvanou Makulinskou úmluvu, kterou chceme podepsat během několika měsíců a kterou také vláda schválila, jsme jednou z posledních zemí v Evropě, která se k ní nepřipojila, potřebujeme rozšířit kompetence tohoto orgánu o některé další věci a jak jste správně říkal, není to jenom prevence a boj proti dopingu, ale také prevence a boj proti manipulaci se sportovními soutěžemi, takzvaný match fixing, to znamená, to jsou ty falešné sázky na utkání, kde jsou domluveni ti, co sází s těmi, kteří soutěží, a také ochranu bezpečného a respektujícího sportovního prostředí, takzvaný safeguarding, a také prevenci diváckého násilí. Takže to jsou věci, které jsou naší povinností řešit a my k tomu potřebujeme, aniž by došlo k nějakému navýšení prostředků, to chci zdůraznit, tato věc nemá žádný dopad na navýšení peněz z veřejných prostředků, tak vlastně interními změnami budeme schopni se o tyto věci lépe starat.
1: Když se dívám na složení expertního týmu, tak, který působí v antidopingovém výboru, tak tam vidím šéfa protidrogové centrály Jakuba Fridricha, epidemiologa Romana Primulu, urologa profesora Romana Zachovala, prorektora Vysoké školy chemicko-technologické profesora Pavla Matějka. Opravdu si myslíte, že tihle lidé budou zvládat řešit kromě dopingu ovlivňování výsledků nebo chování diváků při zápasech?
0: Hovoříte o něčem jiném. Tato věc se týká zákona o podpory sportu a příspěvkové organizace, která je zřízena přímo Národní sportovní agenturou.
1: Ano, a právě do té se dívám, několik a tam v expertním týmu ředitele jsou ti, které jsem teď četl.
0: Ano, ale to expertní tým, to nejsou zaměstnanci.
1: A ten expertní tým se tedy bude rozšiřovat?
0: Ten expertní tým se samozřejmě bude měnit ve chvíli, kdy dojde k této změně, tak ho musíme upravit. To jsou lidé, kteří jsou odborníky, to je pouze poradní orgán a samozřejmě musí být doplněn a rozšířen o specialisty, kteří se právě zabývají těmi jednotlivými problematikami, které my budeme rozšiřovat.
1: Co konkrétně si v tomto směru od antidopingového výboru slibujete? Jakým způsobem by měl bránit tomu, aby tady někdo neovlivňoval výsledky?
0: Tak je to i naše povinnost, která vychází a bude vycházet z mezinárodních úmluv. To znamená, jde o potřebu systematického koordinovaného řešení negativních vlivů ve sportu a my chceme vlastně využít toho stávajícího zázemí, té příspěvkové organizace, aniž bychom zřizovali novou instituci a v podstatě implementovali úmluvu Rady Evropy o manipulaci sportovních soutěží. To znamená, my musíme koordinovat ty jednotlivé mezinárodní kroky s těmi kroky v České republice. Je to celá řada opatření, které právě vyplývají a budou vyplývat i z našich mezinárodních závazků.
1: Vy říkáte, že to nebude stát nic navíc, že tam nepřibudou zaměstnanci. Nebude to tedy znamenat, že naopak se oslabí působení antidopingového výboru v boji proti dopingu?
0: Určitě nebude, protože my dokážeme v rámci systemizace ušetřit některá místa na Národní sportovní agentuře. Skutečně nám se podařilo meziročně snížit počet zaměstnanců i využitím informačních technologií. Do budoucna chceme při řešení dotací, chceme nasadit umělou inteligenci, chceme také, aby veškerá dotační řízení na Národní sportovní agentuře byla zásadně zjednodušena a tím budeme potřebovat méně lidí a těch několik málo lidí, které ušetříme třeba na papírování, tak my jsme schopni naopak posílit právě v této organizaci.
1: Antidopingový výbor bude mít na starosti i divácké násilí, nebo tedy prevenci a boj proti diváckému násilí. Co v tomto směru čekáte? Znamená to, že třeba právě pod antidopingovým výborem by mohl být ten rejstřík problémových fanoušků, o kterém se debatovalo v minulých měsících?
0: Přesně tak. A my, ono se to teď jmenuje antidopingový výbor, protože se zabýval touto problematikou. My do budoucna chceme i tu organizaci přejmenovat, aby lépe popisovala vlastně to, co má dělat. Ono se to vlastně v zahraničí jmenuje takzvaná Integrity Unit. To je vlastně shrnutí toho, co všechno ta organizace má dělat a skutečně ano, například systémy chytrých stadionů, ta koordinace této věci a rejstřík vyloučených osob, které do budoucna budou jednotliví pořadatelé sportovních akcí.
1: Tak to tady bude součástí. Omlouvám se, ale slibuji, že naposledy vám dnes do toho skáču, protože se blíží zprávy a musíme skončit. Předseda poslaneckého klubu motoristů, sobě ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný byl hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a skákání.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď hodiny ukazují 4 minuty po půl jedné. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
4: Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle resortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028. Soud v Moskvě uložil 13 dní vězení a pokutu v přepočtu 15 tisíc korun muži původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za administrativní přestupky, konkrétně za to, že na moskevském Rudém náměstí poblíž Leninova mauzolea držel v rukách plakát s anglickým nápisem, který chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. Na místě ho zadrželi policisté. České úřady se k události zatím nevyjádřily. Námořní mise Aspides Evropské unie v Rudém moři by potřebovala přes 10 vojenských lodí. V současnosti disponuje jen 6. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na šéfku unijní diplomacie Kaju Kalasovou. Úkolem mise je od roku 2024 zajišťovat ochranu lodí v Rudém moři před útoky Íránem podporovaných jemenských povstalců Husíů. A soutěž o fotku dne americké NASA vyhrál snímek českého autora. Petru Horálkovi z Fyzikálního ústavu v Opavě se podařilo zachytit mezinárodní vesmírnou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Šance na pořízení takové fotky je podle něj skoro stejná jako výhra v loterii. Astronomický snímek dne vyhlašuje NASA od roku 1995. Je jedním z nejuznávanějších světových ocenění pro fotografy zaměřující se na vesmír.
2: Sport.
4: Česká boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Kotarskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20-letá česká reprezentantka tak má jistý minimálně bronz. O postup do finále se Blažková zítra utká se světovou šampionkou z roku 2023, ruskou Demurčianovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 za Berounem a omezení na D1 u Brna. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy vyšetřují nehodu za Berounem. Na kilometru 15,5 auto srazilo srnu. Odstavný pruh je uzavřený, místo je označené šipkou. Na D1 opatrně u Brna ve směru na Vyškov u sjezdu na Centrum a Mikulov na kilometru 194 se v odstavném pruhu pohybují silničáři s technikou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za Sadskou. Na 10. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený levý pruh, projíždějte opatrně. A na Vsetínsku zůstává zavřená silnice 69 do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem auto srazilo chodce. Zasahovali tam záchranáři, teď se tam vyšetřuje, objíždějte přes obec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Přeji příjemnou středeční noc, máme 8 minut po půl jedné a začíná noční radiožurnál, jak už bylo řečeno, dnes s datem 23. září. Čtyři zvýšené hráze a speciální ucpávky do podjezdů mají v budoucnu ochránit Ostravu před velkou vodou. Městu a povodí Odry to ukázala povodňová simulace. Stavby začnou ještě letos. Plán vám za chvíli podrobněji představíme.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Boyband Five zazněl v nočním radiožurnálu s písní Keep on Moving. A teď, jak jsem slíbil, míříme do Ostravy. Ta se připravuje na možné příští povodně. Přelití vody z řeky Odry, které před dvěma lety zaplavilo velkou část města, mají v budoucnu zabránit další 4 zvýšené hráze. Hasiči budou mít navíc připravené také speciální ucpávky do podchodů a podjezdů.
1: V řece Odře teklo o metr víc vody než v roce 97.
2: Září před 2 lety v ostravské části Nová Ves voda z přelité hráze vyhnala lidi z domů. Hasiči narychlo ucpávali podchod, aby se nerozlila dál.
3: To nám dělá už tady teď spodní voda.
4: Tam jsou všechny baráky prostě pod vodou.
2: Aby se tahle hrůza už nezopakovala, povodí spolu s městem vymyslelo plán složený z několika stupňů ochrany. Rozplavenou hráz na soutoku Odry a Opavy opravili hned po povodních. Teď se chystají na další hráze, které jim označila počítačová simulace.
5: My jsme zjistili další 4 místa, která je potřeba zlepšit tak, aby Ostrava byla chráněna.
2: Říká ředitel povodí Odry Miroslav Janovjak. Hráze dosypou zhruba o 0,5 metru v Koblově u Vrbice, u čističky odpadních vod a právě v Nové Vsi. Stavby za nevíc než 20 milionů korun zahájí ještě letos. Další stupeň ochrany chystá město. Kdyby voda přes valy přece jen přetekla, budou už mít připravené mobilní hráze vyrobené na míru.
6: Ostrava vytipová 11 podchodů, podjezdů a nadchodů, které by měly docházet k jejímu automatickému ucpání, tak, aby byly škody co nejmenší.
2: Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu, který kandiduje v říjnových volbách, už město zadalo jejich výrobu a hotové budou na jaře. Jednotlivé domy a firmy pak ochrání klasické pytle s pískem. Z Ostravy Marta

0: Radiožurnál je jedna hodina. Monika Chmilová doplní zpravodajský přehled.
1: Náhrada za benzín při služebních cestách se zvýší o více než 7 korun. Nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí má začít platit od 1. října. Grónsko zůstane členem NATO, i kdyby na Dánsku vyhlásilo nezávislost. Vyplývá to z dohody, kterou podepsali Dánsko, Grónsko a Spojené státy. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupového turnaje utkají s Kanadou. A dnes bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle přehánky, teploty až do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Výši náhrady vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a když se oproti lednu ceny zvýší o více než 20%, může resort částku zvýšit. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo a ministerstvo tehdy předložilo návrh na zvýšení náhrady, říká jeho mluvčí Jakub Slavík.
3: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
1: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44 korun a 50 haléřů za litr. Za benzín se vyplácí stále jenom 34 koruny 70 haléřů, i když se na čerpacích stanicích prodává za částky i o 10 korun vyšší. Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Američané taky budou moct na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany Golden Dome. Prezident Donald Trump smlouvu označil za milník americké, evropské i arktické bezpečnosti. Uvítali i generální tajemník NATO Mark Rutte. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořídila plně elektrickou sanitku. Nemocnice bude testovat její reálný dojezd. Posádky budou zatím využívat hlavně na kratší vzdálenosti v městském provozu. Sanitka stála téměř 2 miliony korun. Nemocnice ji pořídila kvůli obnově vozového parku, říká její mluvčí Jiří Arlebach.
4: Elektrická sanitka má zejména přínosy takové ty ekologické, to znamená nižší zátěž pro životní prostředí. Také by tam měla být výrazná úspora provozních nákladů. Během přepravy vlastně pacienti mohou ocenit taky tižší provoz vozidla, to znamená zvýšení jejich komfortu při cestě do nemocnice nebo zpět.
1: Sport. Soupeřem českých tenistů ve čtvrtfinále Davis Cupu bude Kanada. Určil to los v italské Bologni, kde se finálový turnaj bude na konci listopadu hrát. Za Kanadu může nastoupit i pátý tenista světového žebříčku Felix Ožer Aliasim. Podle kapitána českého Davis Cupového týmu Tomáše Berdycha by ho ale mohli Češi zdolat, stejně jako se jim to povedlo v kvalifikaci proti americké jedničce a světové čtyřce Penu Sheltonovi.
5: Felix Ožer Aliasim, výborný hráč, má skvělý výsledky převážně v hale, výborně servíruje, ale určitě je to dneska hráč, který se dá porazit. Já myslím, že tak, jak kluci to dokázali třeba právě proti Sheltonovi, tak si myslím, že i tohle by byla ta cesta.
1: Český fotbalový trenér Marek Jarolím skončil v polské Gdyni. 12. celek druholigové tabulky, který v minulé sezóně sestoupil z nejvyšší soutěže, to oznámil na svém webu. Jarolím na severu Polska vyhrál jen 3 z 9 ligových zápasů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D2 před Brnem a zavřená silnice do Vsetína. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna se pracuje před sjezdem na Modřice a k Olympii. Na 3. kilometru silničáři opravují vozovku, levý pruh je uzavřený. Nehoda blokuje silnici 69 ze Vsetína do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem auto srazilo chodce, objíždí se to přes obec. V Ostravě počítejte s omezením v Rudné ulici ve směru do Poruby. Od Plzeňské ulice po Svinov silničáři obnovují vodorovné značení, projíždí se pouze jedním pruhem. A v Praze počítejte s noční údržbou v Těšnovském tunelu. Směr do Karlína je uzavřený a jezdí se obousměrně ve směru do centra. Práce potrvají do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje noční radiožurnál 5,5 minuty po 1 hodině a celé září si připomínáme prvního českého a posledního československého prezidenta Václava Havla. Blíží se totiž 90. výročí jeho narození. Vybíráme pro vás to nejlepší z našeho archivu pořadu Hovory z Lán, který jsme vysílali v 90. letech. Už za chvíli uslyšíte, co říkal Václav Havel o kuponové privatizaci.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Před 35 lety začala v tehdejším Československu kuponová privatizace, která umožnila převedení státního majetku do soukromého vlastnictví. Od 1. října 1991 začal prodej kuponových knížek. Jejich pomocí mohli lidé do státních podniků investovat buď přímo, nebo přes investiční fondy. Takzvaná kuponovka má do dnešního dne zastánce, ale i celou řadu odpůrců. My si teď můžeme poslechnout, co o ní říkal tehdejší prezident republiky Václav Havel. Vracíme se k pořadu Hovory z Lán u příležitosti blížícího se 90. výročí Havlova narození.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z Hovorů z Lán.
4: Kuponová privatizace byla pojmem, o kterém se v 90. letech debatovalo v tehdejším Československu všude. Výjimkou tak nemohly být ani Hovory z Lán. Jak bude metoda v praxi vypadat, nastínil Václav Havel třeba v srpnu 1990.
3: Bude určitý kuponový systém, ovšem ty kupony se nebudou a nemohou rozdávat zadarmo, nemohou se ale zároveň prodávat v plné hodnotě těch akcí, protože na to neexistují dostatek peněz ve společnosti. Ale to všechno je jakýmsi způsobem vymyšleno, intenzivně se na tom pracuje.
4: V říjnu 1991 pak prezident odpovídal na to, jestli si už sám pořídil kuponovou knížku.
3: Ministr Klaus mi dal jako jednomu z prvních kuponovou knížku. Dostal jsem i tu informační brožurku. Trošku mi vadilo, že tam je strašně moc zkratek. Ony jsou sice vysvětleny, ale aby tomu člověk dobře rozuměl, stále musí listovat a znovu si připomínat, co která zkrátka znamená.
4: Kuponové knížky se začaly prodávat na konci roku 1991. Zpočátku o ně byl vlažný zájem. Jenže z kraje roku 1992 nastal zlom a najednou musel i prezident Havel vysvětlovat, proč lidé stojí dlouhé hodiny ve frontách na registračních místech.
3: Především si myslím, že situace možná není tak dramatická, jak někdy slyšíme. Sám fakt například, že dlouhé týdny si nikdo nešel registrovat knížku a teď jsou náhle fronty. To samo o sobě není ani důvodem k zoufalství, ani ničím tragickým, ani nějakým argumentem proti kuponové privatizaci. To, čeho si cením v této naší dobrodružné transformační etapě vývoje, je určitá rozhodnost, určitá odvaha do něčeho jít a nevycházet z té ideje, že kdo nic nedělá, nic neskazí.
4: V dubnu 1992 na debatě s občany Košic se Václav Havel zmínil, že není potřeba investovat zrovna do privatizačních fondů.
3: Registroval jsem se velmi brzy, nikoli snad proto, že bych se chystal na kariéru akcionáře nebo burziána, ale spíš proto, že jsem chtěl jít občanům příkladem. Nevím ještě, kam své kupony budu investovat, ale nikde není psáno, že je nutné je investovat do některého z privatizačních fondů. Lze si objednat akcie kteréhokoliv podniku, který člověk zná, který považuje za perspektivní, o němž něco ví, kterému důvěřuje.
4: O dva roky později už po různých aférách musel mírnit kritiku, že celá kuponová privatizace nebyla dostatečně připravená.
3: Nepochybně narážíte na trochu dusnou a mnohé lidi frustrující atmosféru, která vzniká z takového podezření, že ta ohromná proměna vlastnických vztahů a kuponová privatizace a to všechno, že to jaksi otvírá prostor nejrůznějším čachrážům, mafiím, zlodějům a podobně. Této věci nejsem katastrofista, nemyslím si, že naše hospodářství je v rukou nějakých zlých mafií, nemyslím si, že všichni podnikatelé kradou, anebo jenom se zabývají tím, jak nezaplatit daně nebo jak nezaplatit své dluhy.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z Hovorů z Lán.

0: Původně učitel, několik let rozhlasák, pro národ cimrmanolog a představitel dámských rolí, duší básník a veršotepec. Milon Čepelka, muž mnoha tváří a oborů, jeden ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana, dnes oslaví 90. Samozřejmě gratulujeme i my z Radiožurnálu.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje. Ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku, nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
2: Takový mír a pohoda tuvane. Co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku. Hrdý východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Radiožurnálu je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru bude v Příchovicích u Tanvaldu naším hostem po 13. hodině. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Máme 1:30. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jsou komunisté na Kubě pod tlakem a selhávají jak nikdy dřív. Jejich režim podle něj padne. Trump to řekl v projevu před valným shromážděním OSN. Dodal taky, že komunismus se do Spojených států nikdy nedostane. Za to svoboda na Kubu ano. Při jeho slovech ze sálu na protest odešla kubánská delegace. Velká obchodní cena zemního plynu pro evropský trh klesla o více než 6%. Dostala se zhruba pod 1680 korun za megawatt hodinu. To je nejníž od konce srpna. Ceny klesají díky nadějím na zpřístupnění Hormuzského průlivu. Irán by ho podle agentury Reuters mohl znovu otevřít výměnou za zmírnění amerického vojenského tlaku a zrušení blokády íránských přístavů. Ceny nafty pro spotřebitele se v srpnu v Česku zvýšily nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Oproti červenci ceny v tuzemsku vzrostly o více než 14%. Průměr za celou unii byl přitom skoro o polovinu nižší. Češi si připlatili taky za benzin. Jeho ceny se zvýšily o necelá 3%. Druhý nejvyšší růst cen nafty zaznamenaly Bulharsko a Lucembursko. Nejméně naopak zdražila v Itálii. A v obci Vavřinec na Blanensku začala stavba nové čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace. Investice za 330 milionů korun pomůže nejen místním, ale taky chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Nevyčištěná voda z domácností ničí krápníky a další krasové útvary v podzemí. Místní svazek vodovodů a kanalizací zaplatí většinu nákladů díky dotaci Ministerstva životního prostředí. Sport. Volejbalisté Francie a Polska jsou prvními semifinalisty evropského šampionátu. Oba favorizované celky nestratili v bulharské Sofii ani set. Francouzi porazili Rumuny, Poláci vyřadili Němce. Soupeře jim dnes určí zbývající čtvrtfinálové zápasy. Belgie se utká se Slovinskem a Itálie s Finskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D35 před Vysokým Mýtem a zavřená silnice ze Vsetína do Vizovic. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Olomouce čekejte omezení za Dašicemi. Na kilometru 156,5 silničáři opravují vozovku, mají tam uzavřený pravý pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna se dnes v noci pracuje za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte opatrně, je to bez kolony. Silnice 69 ze Vsetína do Vizovic je zavřená po nehodě. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem auto srazilo chodce. Byli tam i záchranáři, místo objedete přes obec. A na silnici 425 z Břeclavy do Hustopečí buďte velmi opatrní v okolí Rakvic. Po vozovce jde neosvětlený chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno ještě ujediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Obleky, slavnostní šaty, čerstvé preclíky i temná shakespeareovská atmosféra. Tak to vypadá v hamburské státní opeře, když zahajuje novou sezónu, tentokrát s českým dirigentem Tomášem Hanusem, který má v druhém největším městě Německa svůj debut. Uslyšíte ho za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Večerní roba nebo smoking a v ruce čerstvý preclík. I tak může vypadat přestávka v hamburské státní opeře. Ta vstoupila do nové sezóny uvedením opery Macbeth, kterou Giuseppe Verdi zkomponoval podle Shakespeareovy slavné tragédie. Za dirigentským pultem v druhém největším německém městě tento měsíc debituje český dirigent Tomáš Hanus.
1: Verdiho hudba je v této opeře zvláštním způsobem temná.
2: Sdílí své dojmy Tomáš Hanus krátce před jednou z dalších zkoušek v hamburském operním domě.
1: Taková jakoby plná předtuchy. Je to neskutečný drama, jako od prvního tónu. A vlastně pro mě bylo důležitý, aby to, co jsem v té partituře viděl a vyčetl, tak aby zaznělo, aby prostě, abych umožnil tomu dílu zaznít ve své plné síle.
2: První kritiky nejen německého veřejnoprávního rozhlasu vyzdvihly výkon českého dirigenta nad všechno ostatní.
1: To je úloha, které člověk musí neustále dorůstat. Je to vlastně něco, co se nedá úplně v poučkách nebo ani kdybych to řekl, ve škole naučit. To je opravdu věc z intuice, talentu, zkušenosti, zručnosti, samozřejmě i znalosti toho konkrétního díla, poctivého nastudování. Je tam strašně moc faktorů, no a svým studentům říkám, dirigování a už vůbec to operní nelze naučit. Lze pouze nasměrovat.
2: Kvůli hamburskému debitu strávil Hanus ve městě velkou část srpna a září, částečně i se svou rodinou.
1: Já s touto inscenací dohromady ještě vlastně znovu připravuji Janáčkův osud v Brněnském národním divadle, který bude také otevíracím představením Janáčkovského festivalu. No a zvládat, no, to je to, co se sám snažím vymyslet, jak to zvládat.
2: Macbeth bude mít reprízy i v dalších týdnech. V polovině listopadu se pak Tomáš Hanus s hamburskou operou rozloučí a zamíří na svůj další debut. Tentokrát v newyorské metropolitní opeře, kam jako brněnský rodák doveze Janáčkovu operu její pastorkyně. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Kalifornská skupina Flipside s písní Trumpets zazněly v nočním radiožurnálu a od hudby teď jdeme ke sportu. Španělský trenér Santi Denia začal svoji misi u české fotbalové reprezentace. Úvod nemá jednoduchý, elitní skupinu Ligy národů s Chorvatskem, Anglií a Španělskem. Hned první den přípravy ale znamenal velké změny v původní 26-člené nominaci. Došlo ke změně zhruba čtvrtiny hráčů.
1: No, tak komplikace to samozřejmě je, protože ten počet je velký. Hledáme teď momentálně řešení, pracujeme na tom.
2: Říkal Deniův asistent a bývalý spoluhráč Radek Babel, když koukal na seznam absencí. Změny trochu připomínaly dávkování léků. Dvě ráno, dvě popolední a potom ještě dvě v podvečer. Přesně tak ubývali hráči z původní nominace Zima, Vyšínský, Chorý, Vlček, Provod a David Jurásek a přibývali noví. Vitík, Sejk a úplní nováčci v reprezentačním A týmu. Kryčfaluši, Šubert, Sláma, Vašulín.
3: Já věřím, že i ty kluci, co přišli, prostě tak tu sílu na to být tady mají. Jsou tady z nějakého důvodu zaslouženě, takže já věřím, že to je kus za kusem.
2: Použil fotbalovou hantýrku kus za kus stoper Štěpán Chaloupek. Právě v defenzivě se toho změnilo hodně.
1: Ano, jako vizi jsme samozřejmě měli personální, ale už jako myslím si, že jsme poměrně zkušený v tomhle na ty úrovni reprezentací, že prostě jsme si byli vědomi, že jak se ten sraz bude blížit, tak většinou tyhle ty situace nastávají.
2: A teď je bude muset trenérský tým i s asistentem Radkem Bejblem vyřešit. Úplně fit není na začátku srazu ani dosavadní kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí. O víkendu za Wolverhampton nehrál.
1: Tam to bylo trošku jako přetížený lítko. Po tom náročním programu on se hrál asi v 10 dnech 3 utkání, takže to, že nehrál, tak bylo důsledek toho, že se necítil úplně zdravotně v pořádku do toho utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku.
2: Věří Radek Babel. Ze stoperů v aktuálním kádru hrají v klubech stabilně Chaloupek a Kryčfaluši. Vitík vůbec, Hranáč minimálně. Na řešení rébusu se středními obránci mají španělský trenér Santi Denia a jeho spolupracovníci čas do soboty, kdy čeští fotbalisté rozehrají v Praze Ligu národů proti Chorvatům. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Šéf íránské diplomacie Arakčí sdělil zmocněnci Vitkofovi podmínky pro otevření Hormuzského průlivu. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. České tenistky zdolaly Velkou Británii v Billie Jean King Cupu 2-0 a dnes bude polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty až do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Íránský ministr zahraničí Abbas Arakčí sdělil zvláštnímu americkému zmocněnci Steveu Vitkofovi podmínky Tehránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na íránská státní média. Mezi podmínky patří okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Arakčí a Vitkof se setkali v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN. V New Yorku Vitkof s Redem Kushnerem jednali 3 hodiny s íránskou delegací, uvedl to americký prezident Donald Trump. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. Rozhodl tak po předběžném posouzení jejich dovolání. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě, informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena jsou odsouzené na 12 a 9 let vězení. Advokát Magdalény Jaroslav Fenik předběžné rozhodnutí přivítal.
3: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
1: Předseda Senátu nejvyššího soudu dospěl k závěru, že nelze předem vyloučit případné zrušení napadených rozhodnutí. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Soud je uznal vinnými z předem uvážené vraždy vůdce kutnohorské sekty Richarda Schiffra. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a věřili, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. Začíná astronomický podzim, přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastává podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Skoro 53 tisíce diváků navštívilo uplynulou sezónu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. V porovnání s minulým rokem se návštěvnost téměř nezměnila. Příští rok tam jeho české divadlo uvede hned 2 nové premiéry. Jednou z nich bude představení Alenka v říši divů, přiblížila ředitelka jeho českého divadla Martina Šlégelová.
4: Část lístků nabídneme divákům jako takzvané imerzivní lístky. To budou lístky, které, když se diváci koupí, tak jim umožní to, že se chvíli budou dívat z točny a v určité fázi my si je z té točny stáhneme dolů a oni se přímo budou moci podívat do té říše divů. A dokonce tam v jedné potom scéně i vystoupí.
1: Sport. České tenistky porazily Velkou Británii v Billie Jean King Cupu 2-0. Po úvodní výhře Marie Bouskové přidala druhý bod Linda Nosková, která zdolala Katie Bulterovou 2-0 na sety. Bousková svůj duel zvládla ve 3 setech a už před utkáním věděla, že jej nečeká nic.